Jeden rok anebo už jen den, na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncem nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse, ať už horor nebo pohádku.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby, od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. A protože je konec léta, pro mě osobně to nejhezčí období z celého roku, protože nám končí folková sezóna, doznívají tábory a letní zážitky a přichází příprava na tu zimu, přichází období sklidnění, to vše s lehkou příchutí nostalgie. Věřte mi, je to pro básníky, folkaře, zpívající básníky, pro všechny vandráky, trampíky, velice zvláštní a významné období, velice tvůrčí, a vznikla k tomu celá řada nádherných písní, které se toho dotýkají. Pojďme jim tedy dnešní folková pohlazení věnovat.

Posloucháte Folková pohlazení, dnes věnovaná písním, kterými se pokoušíme rozloučit s letošním létem. Tato píseň se jmenovala Letní bosanova, mají na svědomí Jan a Hana Švejkarovi se Zbyňkem Raškou jako autorem textu. A najdete ji v repertoáru jeho české skupiny, která si říká Drc. Z těch méně známých letních písní tu máme třeba ještě písničku od skupiny 9. patro z autorství Leoše Valigurského a Jiřího Svítka. Jmenuje se přímo Letní píseň.

po tobě, jako bych malinko schladil a v rádiu hráli There ain't no cure for the summertime.

to úplně zbožňuju. Myslím, že Karel Markitán v této písni vystihnul tu atmosféru končícího léta. Párných dní ještě, zaplať pánbu za to. Prostě fantasticky. Ostatně Karel Markitán je velký kouzelník, který dokáže těmi slovy opravdu malovat obrovské obrazy. Aspoň pro mou duši to tak vždycky bylo. V shodou okolností asi nejoblíbenější píseň s touto tématikou, letní nebo pozdně letní, najdete ji na stejném albu jako Chvíli před sedmou večer, kterou jsme si právě zahráli. To album se jmenuje Volt, co bylo takovým comebackovým albem. Nechce se mi věřit, že je to už 25 let, co tohle album vzniklo.

Písnička podzimní, jeden z hříchů Vojty Zichy, na kterého s láskou vzpomínáme ve zpěvu Pavlíny Jíšové. A napadá mě, slunko srpnový se ještě objevuje také někde jako takové sousloví. Pořád mě to vrtalo hlavu, pak jsem si vzpomněl stará písnička od Vaby Daňka. Kam se schováš, brácho? Slunko srpnový ti na ramena padne jako těžký mrak. Co, brácho, pak? Co pak?

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Spol v jazzovém kabátu Zavěšený kafe, tedy písnička se jmenuje samozřejmě Já bych se v kočárku vozil, je starší, a pokud by vás zajímalo, proč jsme si ji dneska hráli, no tak to protože v poslední sloce se zpívá Bláhový si neříct, že babí léto už nenachytám, když mý srdce stůně, tak se vydám do nikam. Pokud bychom někoho mohli označit za geniálního mistra nejen jazzových harmonií v našem žánru, ale také samozřejmě za velikého kouzelníka s texty a s atmosférou, pak je to bezesporu Kleky Petra české trémské písně, šedý to muž žijící v Ústraní, pan Miki Rivola. Jeho Září se hraje na všech večerních sejšnech, kde sedí muzikanti a něco umí. Ono totiž, pokud neumíte, tak to se zahrát prostě nedá.

0: To byl Honza Přeslička, Epidemie z prvního alba, písnička 4 tóny. Je zajímavé, že všechny písně, které zmiňují babí léto, mají takovou jako podobnou atmosféru, takovou nitku, možná tu pavoučí, bílou. To je zajímavé, jako kdyby se tohle roční období opravdu dalo zhudebnit nebo vyjádřit prostě tóny, harmoniemi a k tomu samozřejmě texty, které v našem folkovém žánru jsou vždy plné nějakých sdělení, obrazů. Zkrátka musíte mít tu potřebu to říct, aby to vzniklo. Pokud nemáte při tvorbě písní na srdci sdělení, tak by se vám mohlo stát, že z toho vznikne blábolení a pak máte reálné riziko, že byste se mohli stát hvězdami v populární hudbě. Jo, tam se to snese.
1: Poznávám tě po hlase,

No a nek sluní burčáku píseň Michala Tučného, tedy pana Zmoška a pana Rytíře v autorství. Michal Tučný to naspíval. A nádherná píseň z alba Jak chcete žít bez koní se samozřejmě velice hodí do naší hodinky folkových, country a tremských písní, kterými se loučíme s letošním létem. Nutno říci, že moc času už nám nezbývá, tak pojďme, ať stihneme třeba ještě tuhle následující.

0: loučení s létem skrze babí léto ve zpěvu Mirky Rosendorfové a skupiny Magison byla poslední písničkou, která se nám do dnešních folkových polazení vlastně vejde do toho času, který máme vymezen. Tak pokud se vám líbilo, budu se těšit za týden naslyšenou od mikrofonu. Mává Vítě Troníček, mějte krásný zbytek léta. Ahoj.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Bylo mi 21 let, když jsem tuhle píseň psal, teď je mi o rok víc.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: My jsme opět připraveni, já doufám, že i vy, postaknout si hodinu zajímavého povídání, vzpomínek a taky humorných ukázek, ty tu dominují a hrají prim. Jako host je tu dnes Jan Přeučil. Honzo, dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, dámy a pánové, vážení přátelé, moc vás všechny zdravím a svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smekám.
2: Ano.
3: Máme dneska 1. září a věřím spolu s Patrikem, že dnešní humoriáda přispěje k dobré atmosféře budoucích podzimních dnů.
0: Humoriáda.

0: do výšin, k hercům, k ukázkám, k humoriádě. Vybíráme tedy ukázku číslo 1, Vybíraj, Jan Přeučil.
1: Dámy a pánové, vybírám scénku, kde vystupuje můj ohromný kolega, veliký gentleman humoru Jiří Krampol. A scénka se jmenuje Jak naše rodina blbla.
2: Jak naše rodina blbla. Naše rodina má v okolí pověst dobrou až vzornou. Matka je funkcionářkou Červeného kříže, děd pamětníkem Červené sedmi. Babička si zvrtla kotník v rámci akce Z, otec pak drží primát ve sběru lipového květu a kopřiv. Také soutěž o nejlepší výzdobu k Mezinárodnímu dni studentstva jsme suverénně vyhráli dík sestřině nápadu. Obarvili jsme trpaslíka Ludvu ze skalky na černo a dali mu do ruky vypůjčené tuzexové bony. Bony sice do rána zmizely, ale černá barva vydržela přes týden. Pak vybledla, ale to se nakonec hodilo, protože v tu dobu bylo nutno přitesat trpaslíka do podoby Aloise Jiráska, neboť se blížil měsíc knihy. Tyto a jiné akce, například národní tanečky provozované jakoby bez děky pod okny předsedy uličního výboru, nám nakonec zajistili klidný a spokojený život v nadměrném bytě, takže se nemusíme stěhovat do vlhké mansardy za rohem. Byli jsme se na ní podívat a radost měl pouze vetchý dědeček Ambroš, který se těšil, že v plísni na zdech bude pěstovat antibiotika. Ale to

0: jsme uspokojili tím, že mu v nadměrném bytě poléváme jednu stěnu. Nepříjemné je pouze to, že nás dědeček nutí, abychom denně ochutnávali, jak je jeho penicilin dobrý. I mně se v nadměrném bytě líbilo. V nevyužité spíži jsem se potají naučil tlouci big beatový rytmus na tvrdý chléb, který se mi podařilo zatajit před věčně hladovým strýcem Baloonem. Díky tomu jsem se stal členem populárního beatu Joe Pimpase a účinkoval občas i legálně na koncertech pořádaných vždy v některém pražském divadle jako finanční injekce tomuto stánku kultury, když předtím mu hry ze současnosti dokonale pustili žilou. Bohužel tato moje činnost zůstala utajena. Následujícího sobotního odpoledne krupobytí znemožnilo kolektivní boj naší ulice proti Mnišce, ačkoliv jsme byli dobře připraveni z agitačního střediska páteční přednáškou Mniška vrah. Přednášku připravil bývalý majitel parního mandlu Kalous, který by rád viděl synka skrze Mnišku na famu. Ale to je jeho věc. My chorovody potokny, on přednášky o hmyzu. Horší bylo, že uliční výbor nezajistil na odpoledne náhradní program. Lidé z ulice byli v důsledku toho dezorientováni a nepodchyceni žádnou organizovanou činností, bloumali a lajdačili, ba někteří dokonce propadli intelektualismu a četli v knihách.
1: Jak naše rodina blbla, my jsme taky kdysi blbli i s Jiřím Krampolem, protože byl součástí Humoriády a moc rádi na to
2: vzpomínám. No tady byl velice často, Jirka, to já vím. No.
1: Ano, i na výjezdech Humoriád na cestách.
2: Ano, ano. A on měl ohromný smysl pro humor a já vím, my jsme byli velký kamarádi. No, no. A on si velice rád vzpomíná na takovou moji historiku, jestli můžu říct, kdy já jsem točil jednu pohádku v televizi, to jsem Jirkovi říkal, a hrál jsem tam takovýho grázla, jo, s velikým kostýmem a dlouhým ocasem. A přišel režisér a hlavní garderobírka a říkal, pane Přeučile, my ten kostým toho grázla s tím ocasem tady nedáme dohromady na Kavčích horách, ale na Václavském náměstí je jedna veliký ateliér, tak tam to ušijeme. Bylo určený datum, přišel jsem tam, v předsíni bylo 20 stoliček pro slečny a dámy, vešel jsem do ateliéru a probíhal takovýhle dialog. První garderobírka říkal, pane Přeučile, pojďte se mi, já vám přidržím ocas, Mařenko, podrž panu Přeučilovi ocas, výborně, a já vám na něj našiju takový plátky, aby to bylo zajímavý. Takhle jsem chodil.
1: To byl pohádkový kostým.
2: Kostým, ještě rád, ano. A po chvilce říkal, pane Přeučile, pojďte sem, Mařenko, přidrž ocas panu Přeučilovi, já ho pospreju, ať to vypadá zajímavě. A takhle ta zkouška probíhala, když to skončilo, tak jsem říkal, dámy, já vám moc krát děkuju, paní režisérka bude mít radost. Garderobiérky říkali, určitě se to bude strašně líbit a ta postava v té televizní pohádkové inscenaci toho padoucha s tím ocasem bude zajímavá. Vešel jsem do té předsíně, kde bylo 15 krásných, sympatických dívek, který čekali na zkoušku. Říkal jsem, dámy a slečny, já vás moc zdravím. Odcházel jsem a za mnou se ozvalo. Ha, gentleman, prach obyčejný prase.
3: Humoriáda.
2: To je příhoda, kterou miloval Jirka.
1: To je, jak rád by slyšel. Tak teď třeba i tam nahoře. A kdo ví, třeba vy byste zase rádi slyšeli jeho vyprávění, jeho část té povídky, abychom to dokončili, jak naše rodina blbla. Hlasujte, vytvářejte SMSky s heslem Humor mezera A a posílejte na číslo 90 011 04. Pakliže byste raději, ale Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem z Televariety a povídání o kouzelnicích, tak budete hlasovat Humor mezera B SMSkou. A nebo nám své rozhodnutí zavolejte pomocí telefonní linky, která míří sem do studia 731 800 900. Tak jednoduché to je a je to jenom na vás. Vy si vybíráte, vy rozhodujete a to je pořad, který dobře znáte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Zopakuje nabídku, kterou jsme vám dali. Jiřího Krampola vybral Jan Přeučil, já proti nasadil Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Vy si ale vybíráte, hlasy věnujete přes telefonní linku, tedy zejména tu mířící do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
3: Dobrý den, Martin Zaněcka.
2: Dobrý den, Martine.
4: Dobrý den.
2: Co vybíráte?
3: No, prosím bych paní Jiřinku.
2: Ano. Dobře, tak děkujeme za to. Mějte se pěkně a přesouváme se za dalším, kdo se dovolal. Kdo pak to je?
5: Dobrý den, já vás zdravím, Patriku, tady Jenda od Lidský hory.
2: Dobře.
5: Zdravím i pana Jana Křtitele, Karla Boroměstského Přeučila.
4: Děkuji pěkně.
5: Hlasoval bych, já jsem teďko tady s Lačkou ještě, od Zlatého potoka,
2: ano.
5: A dáváme hlas Krampolovi.
2: Ano.
5: A na zahradě u Kinských to byla extra třída.
2: Ano, vzpomínka tedy na setkání ještě v sobotu oslavy 10 let pochoutkového roku. I nám se to líbilo, určitě se k tomu ještě ve vysílání vrátíme. Tak díky moc, že jste přišel a že jste dnes zavolal. Mějte se hezky.
5: Jo, a pan Přeučil má Smrt sedla, nejlepší film.
4: Tak to mě...
5: Kromě těch gaunerů, co hrál.
4: Ano, to mě velice těší, děkuji.
2: Děkujeme, ať se daří, mějte se. A ještě jeden hlas od koho a komu?
6: My vás podhoří od Lidských hor ještě jednou, prosím si pokračování.
2: Prosíte pokračování, dobře, přičteme ještě SMSky, ať na ně nezapomeneme, jak stav vypadá tam, protože i ty rozhodují a nakonec je to pokračování. Součet hlasů je vítězstvím Jiřího Krampola, jak naše rodina blbla.
7: Předseda uličního výboru ovšem za hálce nepropadl. Využil volné chvilky a polnicí povolal otce, aby projednali můj případ. Otec nevěda, co se děje, nesl pro každý případ sebou v podpaží kašírovaný ročník nové mysli a vyšel do krup. Předseda začal jednání oklikou. Jak trávíš odpoledne, spoluobčane, zeptal se neutrálním tónem. Ale laskám se svým klenotem, pravil otec podlézavě a vyhodil na stůl přinesený trumf, mají v očích výraz uspokojení, že se nedal chytit. Tak, říkáš klenot, občane, utrousil předseda a hmátl po knize. V tom se otci zatmělo před očima, neboť ke svému zděšení poznal, že místo atrapy doporučeného tisku sebral ve zmatku pornografické album strýce Balouna, z něhož se nyní na předsedu vyzývavě zubilo několik nevěstek. Předseda štítivě odsunul nabízený klenot na kraj stolu a pronesl: Jablko nepadlo daleko od stromu. Už se nedivím, že váš syn propadl Big Beatu. Nabídl tatínkovi židli a předložil mu plánek našeho nadměrného bytu. Když se v něm otec pomocí kompasu zorientoval, vystrašila ho tlustá červená čára, táhnoucí se šikmo přes velký pokoj. Na chvíli otec zakolísal, ale pak se vzchopil k poslednímu boji. Máme některé chyby, vím, řekl, neboť si uvědomil, že jsme poslední dobou zanedbávali pokrokové tanečky pod předsedovými okny a nasadil kozáčka, aby zachránil, co se ještě dá. Nezachránil nic. Nezvládl náročnou figuru v podřepu a protočil podpatkem díru v perském koberci. Poté se rozloučil v beznaději. Lidé z ulice si nás přestali všímat. Rodina mě začala nazývat černou ovcí, strýc Balon mě pojmenoval nemravným ničemou. Sestra se sice snažila napravit reputaci rodiny tím, že o mě vyvěsila u kupce výstražnou nástěnku, ale rozklad rodiny tím neoddálila. Matka docházela na brigády nepravidelně, také otec z trestu hodně zaostával ve sběru kopřiv. Strýc Balon po ztrátě Alba seschl a ani zvonokosy mu nevrátili dřívější rozmar. Dokonce i děd na besedě důchodců odepřel pamatovat se na červenou sedmu. Já však nedám rodině zahynout. Oni se k plnění svých občanských povinností zase vrátí. V nejbližších dnech jim totiž oznámím datum svého sňatku s předsedovou dcerou, kterou jsem omámil Big Beatovým rytmem.
0: Humoriáda.
2: Big Beatový rytmus.
4: Ano.
2: Na jaký rytmus nebo muziku tančil Honza Přeučil ve své mládí, když s tancem a dívkami začínal? No, na co to bylo?
4: Tančili jsme a i v určitých inscenacích divadle na Zábradlí
2: taky
4: tam byly takový určitý prvky. Já jsem to měl velice rád. No, to bylo
2: do tanečních jste chodil?
4: Jo, chodil jsem do tanečních. No. Do metra v Praze. Jako, jo, to bylo.
2: A i za taneční, nebo jenom do tanečních. Vyhýbal jste se některým hodinám třeba, že byste utekl dřív, nebo ne?
4: Ne.
2: Někteří to tak měli.
4: Já to beru umět tancovat jako různý charaktery tanců, jako součást herecký profese, jo, samozřejmě.
2: Takže tak už tehdy jste to takhle bral?
4: No, takhle. My jsme měli ohromnou výhodu, že vedle činohry divadla na Zábradlí byla i pantomima Ladislava Fialky, pohybová, špičková soubor evropského formátu, který ovlivňoval tu činohru tím pohybem, jo. To bylo bezvadný, jo, to bylo výborný, no.
2: Na jaký tanec si vzpomenete významný, tedy který jste na jevišti dělal, nebo nějakou pohybovou zvláštní aktivitu, kromě toho, že herec hraje, prostě přijde, sedí, něco běhá, ale že byste něco tak jako pohybově zvláštního vytvářel? Bylo něco takového úplně ujetého?
4: No, byla inscenace, která se jmenovala Architekt a císař asyrský.
2: Ano.
4: O dvou hercích, toho druhého kolegu hrál Olda Vlach, a byla na principu Juda. A tam byla jako spousta různých prostě pohybových aktivit, mimo jiné i malinkých tanečků a tak dále, takže to bylo velice zajímavý. Velice úspěšná inscenace, no.
2: Divadla na Zábradlí.
4: No, ano.
2: Říká Jan Přeučil, vybral ukázku, vy jste v ní pokračovali, tím jsme vyčerpali pro dnešek Jiřího Krampola. Co vybereme dál, dozvíte se za malou chvíli, teď je tu opět čas pro písničku a vy stále posloucháte Humoriádu dnes s Janem Přeučilem.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to humoriáda. Jan Přeučil, Patrik Rozehnal a ten teď žádá právě Jana Přeučila, aby vybral další ukázku. Střídá se o to s vámi posluchači.
2: Co ano, děkuji, Patriku. Vybírám, dámy a pánové, další ukázku, v které vystoupí Karolina Slunečková ve scénce, která se jmenuje Otopení a koupelně.
3: V parku je touhle dobou tak tichoučko. Jen ti ptáčkové pějí. To je nádhera. Promiňte, vy ráčíte být taky po zážitku? Kdybych já se mohl takhle vyplakat.
4: A kdo vám brání?
3: Já. Neumím to. Ten obličej, ten by mi tedy jakž tak ještě šel, ale to ano, ale slzy netečou.
4: To vám musí být opravdu těžko. Já bych to tak na sucho snad ani nepřežila. Já kolikrát pro nic za nic, jen tak si pobrečím a hned to zase všechno přejde.
3: Ale s dovolením, když tedy pro nic za nic, tak co vás vlastně přejde?
4: No ta chuť si pobrečet.
3: Aha.
4: No.
3: A teď jste brečela taky bez důvodu, tedy bez zážitku?
4: Ne, se zážitkem.
3: Aha. Máte ho moc ráda?
4: To snad ani ne, jenže víte, oni mi vždycky všichni touhle dobou utíkají.
3: Ne.
4: Ano, přijde podzim a všichni jsou pryč.
3: A už máte někoho dalšího?
4: Zatím ne, jestli ne? To ovšem nejste vy, protože člověk nikdy neví, že jo?
3: No, přitom bych raději nemluvme, ano? A jak si tedy vysvětlujete, že utíkají právě na podzim?
4: No tak, já nemám ústřední topení, víte?
3: A s dovolením, co tady máte, krom nepopiratelného osobního kouzla?
4: Děkuji, no tak mám dva pokoje a kuchyň a babičku ve starém domě. A kamna. Nikdo nechce v těch kamnech topit.
3: Ani babička?
4: No tak babička by chtěla, ale nesmí, protože už je dětinská. Kupuje sirky do foroty, prej, co kdyby hořelo. Tak vidíte.
3: No to vidím. Takže máte kamna, babičku a sirky do foroty.
4: Jo, kdyby hořelo. No a nikdo nechce topit. Jaro a léto, to je nám vždycky jako v hnízdečku. Ale když přijde podzim a musí se zatopit, seberou se a jsou pryč. Všichni.
3: Ne.
4: Jeden jako druhý.
3: Tady promiňte, to já bych neotek, kdybych vás vroucně miloval. Já si na vás vážím toho jednak osobního kouzla a potom té nezávislosti na teplárně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Karolina Slunečková, hlavní postava této scénky. Potkali jste se, Honzo? Pracovali jste spolu? Točili jste někdy něco
2: spolu? My jsme spolu něco, pár filmů točili, takže tam jsem jí poznal. Jako no.
1: A jak si ji pamatujete tedy?
2: Jo, velice příjemná profesionálka. Velice zajímavá dáma.
1: Tady jde svým způsobem trochu o rande, muži, ženy a tak, hraje tam roli topení. Kde byste si dal první rande s nějakou dívkou?
2: Mně se líbila velmi jedna z filmů, jedna herečka, pak to byla lékařka Heda Škrlantová, jestli vám to něco říká. Jo?
1: To jméno znám.
2: No. A ona, to jsme točili tenkrát film Valčík pro milion.
1: Ano.
2: Já tam jsem byl do ní zakoukaný, jo? Ta byla velice krásná, příjemná dáma. A ta mě taky měla velice ráda. Vím, že když jsem byl na vojně, dokonce autostopem se přijela za mnou podívat do Českej Budějovic, kde jsem já vojákoval v 60. letech. No.
1: To muselo být, teď vám nahlásím. Máte na vrátnici návštěvu, Přeučil. To slyším, tak nějak, ne?
2: Jo. Ježíš, to bylo na té vojně, to bylo do České Budějovice. Tam byl chlapík, major se jmenoval porubský nebo tak, a ten měl takový slovník zvláštní, furt říkal roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurva sta, roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurva sta. A mně se tohle tak strašně zalíbilo, že když jsme studovali Krále Ubu, tak režisér Jan Grossman říkal, helejte, budete hrát Honzo proti hráče Honzovi Libíčkovi a můžete použít tyhle záležitosti a pomstit se armádě. Roto, roto, roto, kurva sta.
1: Jan Přeučil, náš dnešní host, jsem rád, že dorazil, že i vy posloucháte a teď vybíráte. Tak pozor, Karolína Slunečková je ve hře jako hlavní postava téhleté ukázky, která dozněla před chvílí o topení a koupelně, anebo nám Jitka Němcová může vyprávět trochu o manželství s Otakarem Vávrou, když byla hostem u Karla Šípa ve Všechno párty. Vybíráte... No, telefonem a SMS-kou. Telefonáty přímo do studia na čísle 731 800 900 bereme my s Honzou Přeučilem a SMSky padají do naší SMS brány buď do kolonky A nebo B. Humor mezera A či B, tedy toto heslo posíláte na telefonní číslo 90 011 04 podle toho, co jste si vybrali. Ačko, tedy Karolína Slunečková, Bčko Jitka Němcová. Která z dam to vyhraje? Je to na vás. Ta třetí dáma vám bude zpívat Hana Zagorová o tom, že nemá strach.
0: Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A odkud se k nám připojíte do Humoriády a hlasujete? Ptáme se synem Přeučilem. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás z Kopřivnice.
1: Tak my taky, zdravím
3: do Kopřivnice.
1: Dobrý den, tak co to bude?
2: Já bych dal tu první.
1: Karolínu Slunečkovou, dobrá, zapisuju, děkuju. A jdeme za dalším, kdo tam je?
3: Ano.
4: Ano, příjemné odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Patriku a srdečně zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, velice mě těší.
4: Ano, mě taky a chtěla bych si dovolit vám popřát hodně zdraví, úspěchů a ať jste pořád fit. A dovolím si taky pozdravit vaši paní Evičku.
3: Ježiš, až jí to sdělím, ta bude mít velikou radost. Jste velice laskavá, děkuji.
4: Taky mějte se moc hezky a Patriku vybírám Bčko. Naslyšenou.
1: Ano, ano. Píšu tedy Jitce Němcové bod v této chvíli. Kam přibude další?
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Přeučili.
3: Dobrý den.
5: Vám Patriku. Ano. A já taky hlasuju pro Bčko, pro paní Němcovou.
1: Dobře, děkuju za to. Ještě někdo?
6: Kdo? Halo.
1: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, tady Jarmila z Hradiště a dávám Bčko a zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji moc krát.
1: Ať se daří i vám, moc děkujeme. Dobrý den.
7: Míla z Prahy 8 asi u Zabřeže, Patriku. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji pěkně.
7: Pohybovým kreacím. Vy jste si zapomněl na to, co jste všechno musel vyvádět ve Viktor Viktoria, že jo, tam to bylo nejen tanec, ale i, no, však asi víte, o čem mluvím.
1: Ano, to byl muzikál v Karlíně, ano, ano.
3: Jo, ano.
7: Ale pan Přeučil se tam nechal dokonce vytáhnout do provaziště. Mm-hmm. Ale to bylo hezký. Děkuju. A byl bych pro paní Němcovou.
1: Pro paní Němcovou. Dobrá, děkuju za to hlasování, děkuju vám všem za pomoc a tentokrát se posouváme dál. Karolína Slunečková zůstává na pozicích, kde jsme ji měli a vytahujeme z archivu Jitku Němcovou a vzpomínku na jejího manžela Otakara Vávru. Byla hostem Karla Šípa ve Všechno párty v režii Viktora Polesného. Tak ukázka na vaše přání právě teď.
8: Vaším manželem je slavný filmový režisér Otakar Vávra. Jste spolu už kolik?
9: 32 let.
8: 32 jo. Let. A když jste se brali, tak vám bylo kolik a panu režisérovi bylo kolik?
9: Panu režisérovi bylo 90. No. Ne, pardon.
8: Jste skočila teda.
9: Panu režisérovi Otakaru Vávrovi bylo 63 a mě bylo 23 let. Jsme se nebrali.
8: Aha.
9: My jsme měli svatbu před 5 lety, my jsme novomanželé.
10: Vidíš, mám čas.
9: My jsme novomanželé.
8: Počkejte, tak aby jsme si to srovnali, čili panu režisérovi Vávrovi je dneska kolik?
9: Panu režisérovi Vávrovi je dneska 94, v únoru mu bude 95.
8: No to je úžasný.
9: Je prosím vás úplně zdravej.
8: Ano.
9: To znamená, že pořád žije, že jo?
8: Ano, samozřejmě. Ale... A jestli se nepletu, vy jste byla studentkou FAMU a on byl vaším profesorem. Dá se říct, že vy jste ho vlastně jako studentka zbalila svého učitele? Tenkrát?
9: No, No bylo hrozný vás tady před chvilkou poslouchat, já nevím, jestli vám
8: bylo to vůbec... hrozný, jo?
9: Bylo to dost hrozný, teda.
8: Ale... Tak to vylepšete trošku.
9: Ale já jsem se s ním seznámila. On mi řekl, že mě s ním uteče 5 let jako voda. A já jsem řekla, co ten dědek kecá teda, jo. Protože... Jakých 5 let jako voda? Když to bylo 3. rok, tak jsem šla tady k panu doktoru Plzákovi a řekla jsem mu, pane doktore, mě je blbě, a on mi řekl, mě ještě hůř. Já jsem pochopila, proč, protože on pracoval v nějaký zařízení psychiatrickém, že? A tam ty doktoři, co léčí ty blázny, hráli nějaký lodě. Oni si udělali plátno, nebo měli mapu, kde bojovali o Japonsko.
8: A do toho jste přišla vy?
9: Do toho jsem přišla já, že mám problém s Vávrou.
8: No, ano, ano.
9: A oni mi přišli teda úplně jak blázni, teda ty doktoři. A tak se nedivím, že mu bylo blbě, ale já jsem, mě s ním uteklo 5 let jako voda, to měl pravdu. Mm-hmm. Absolutně.
8: Dobře, a vy jste k tomu nějak dospěla, nebo máte pocit, že od začátku jste byla tak disponovaná, že když tedy nějakého životního partnera, tak tedy staršího, nebo to byla náhoda, nebo s nějakýma mladejma jste měla špatný zkušenosti?
9: Ne, já jsem úplně normální, doufám, že jsem docela v pořádku holka, ale ona s ním byla strašná sranda.
8: Jako v té škole, myslíte?
9: Jako všude. Úplně
8: takže absolutní... veselostí vás.
9: On mě dostal absolutním humorem.
8: Ano.
9: Absolutním humorem. On mě dostal úplně. Tím, že jsem se mohla s ním...
8: Jako když budete mít žízeň, jenom, tak se mám to tady. Jsem pod váma udělal loužičku, jenom takovou, jako kdybyste měla žízeň, vy jste já říkala, že tekutiny potřebujete.
9: Jo, to je pravda. Jako... Ale on fakt s ním byla velká legrace. Ale musím vám říct, že mě už to fakt nebaví furt o tom takhle mluvit, protože já si myslím, že ty mladý holky si stejně najdou ty starých nebo starší pány. Ty si, to není obrácení.
8: Teďka vám úplně nerozumím, jako...
9: Já vám to vysvětlím, že ta mladá holka si stejně najde toho tady třeba to já teda, ale to je neštěstí. Ale...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jestli dovolíte, Patriku, ano. Já jsem rád, že tady se jsme se ve scénce zmiňovali o Otakaru Báborovi. Já jsem měl tu velikou čest v několika jeho filmech hrát. Byl to opravdu veliký profesionál s velkým P. A vzpomínám si, že Jirka Menzel říkal, že na FAMU nejvíc ho naučil a do tajemství filmování vnesl Otakar Vávra.
1: Takže mu vzdávám mu hold takhle ještě po letech a na dálku tedy tím pádem. No, tak můžeme pokračovat ještě. Třeba se dozvíme tady ta úvaha o tom, že starší pánové si hledají mladé dívky a opačně. Jaký je rozdíl mezi věkově, mezi vámi a Evičkou?
3: 10 let.
1: No. A se Štěpánkou jste na tom byli?
3: Se Štěpánkou asi 15. No.
1: Říká Honza Přeučil, náš dnešní host, a já vám řeknu ještě, jak hlasovat. Tak poslední boj a poslední ukázka. Jitka Němcová je ve hře, buď nám ještě řekne o tom, jak se třeba brali s Otakarem Vávrou, anebo si poslechneme Františka Ringo Čecha. Je tu ve hře ukázka o objevení textech a vizážistech. Nabízím proti já. Vyberte si 731 800 900 nebo telefonní číslo, které je pro SMS-kaře 90 011 04. Pište humor mezera A nebo B a my ty hlasy budeme sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kam nás zavedete? Do kterého archivního šuplíku? Kytce Němcové ještě jednou nebo k Františku Ringo Čechovi? Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900. Hlasujete. Tak pro koho?
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlkavým. Zdravím Patrika i pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval určitě pro paní režisérku Němcovou.
3: Ano.
2: Díky.
1: My taky.
3: Mějte se moc hezky.
1: 731 800 900, to je náš telefon, který můžete stále ještě použít. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady ještě jednou Petr Zezdonek. Vás oba zdravím. Patriku.
1: Ano.
2: Já bych si moc přál pokračování.
1: Dobře. Tak ano. Jo, tak já už to můžu říct, máte ho mít. Jitka Němcová to vyhrála.
4: Že ta mladá holka si vždycky najde toho starého pána, protože chce být rozmazlovaná, vlastně je v ní něco jako, není dospělá. Mm-hmm. Nevím, jestli, jako může to být i obráceně, že si starší žena najde mladého kluka, mm-hmm. ale ty ženský jsou na rozdíl od těch chlapů slušný. Oni klidně ty starý chlapy jdou s břichem a zbalejí 15-letou holku. Zatímco ta starší dáma, když má trošku nějaký špek, tak to do toho nejde, protože ví, že to není tak krásný už, mm-hmm. jo.
3: Že jsou sebekritičtější,
4: ano, ano,
3: myslíte
4: ano,
3: ty ženský.
4: Jsou. Ale musím říct, že já jsem si teda pana profesora Vávru brala před 5 lety. Úplně z prostého důvodu. On, nějaký doktor, mu řekl, že by měl brát aspirin nebo anopirin. A on je poctivý, ukázněný člověk, tak ho bral, něco mu tady to udělalo se žaludkem, odvezli ho do vojenské, já jsem ho odvezla do vojenské nemocnice. A když jsem za ním přišla na jipku, tak se mě nějaký podplukovník Kocourek zeptal, co si přejete? A já jsem říkala, já se jdu zeptat, jak je panu profesoru Vávrovi. Co je vám do toho? Já jsem říkala, no jo, kdo jste? Já jsem říkala, Němcová. Co je vám do toho? Já jsem říkala, já bych to docela věděla, víte mi. No, nepodáváme informace vůbec, zapomeňte. Takže já jsem si toho Vávru vzala, aby mě podali nějaký... Měli jsme svatbu v Dřeváku, to je v Holešovicích, takovej docela takovou jednoduchou. Přišel mu tam za svědka syn od jeho bratra je R. Vávry, Ahmed Máhla, ty si jste někdo čet, jo? To byl spisovatel. Ten, vlastně ten jeho synovec byl taky už 80 letý. Já jsem ale šla na ohlášky, na úřad a ta paní, co tam seděla, se mě zeptala, ona mě dala vyplnit tu snoubeneckou listinu takovou a říkala, tak paní Němcová, váš snoubenec... Aha, váš... Takže jinak. Vaše tchýně... Ne, váš tchán se narodil 1850. Vaše tchýně se narodila 1870. To je, co jsem říkala. Ona šla otevřít v okno. Pak říkala... A víte ale, že váš manžel se narodil 1911 a váš tatínek je mladší než váš snoubenec. A já jsem říkala, já to všechno vím, no. A vy si ho chcete vzít? A říkala, jo, jako. Tak jsme to tady vyplnili. A ona říkala, můžete mi ukázat, tady nemáte vyplněno na mapě, kde se narodil teda váš tchán z vaší tchýní. Přišla šla nějakou mapu. A já jsem říkala, ale vy nemáte mapu Rakouska-Uherska. Vám to nemůžu ukázat. A ta paní to nemohla vydržet, ona vstala, otevřela okno a pak se na mě podívala a říkala, a ví o tom vaše maminka?
3: Já jsem říkala, ještě vám to chtěla rozmluvit ještě, ne?
4: Maminka to ví a taky je mladší než váš snoubenec, řekla a pak se zeptala tak slušně, a jak se budou jmenovat vaše děti? A já jsem říkala, no budou se má po Vávrovi, Vávra, ale já se nechávám jméno jako Němcová režisérka Němcová, to nebudu měnit. A ona řekla, tak dobře, tak vám přeji hodně štěstí, ona tam sedí do dneška.
1: Děkujeme kolegynice Němcové. Děkuju pro dnešek Honzovi Přeučilovi.
5: Já také děkuji. Dámy a pánové, přeji vám všechno nejlepší a byl bych velice rád, abyste se řídili jednou krásnou myšlenkou, kterou řeknu na závěr, kterou se svojí milovanou Evičkou řídíme už řadu let. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlových Varech začalo studium nových sklářů a keramiků. Návštěvní doba hřbitova v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku se vrátila do běžného režimu. Koaliční partneři hnutí ANO kritizují návrh státního rozpočtu na příští rok. A dnes bude většinou polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. V Karlových Varech včera začali studenti navštěvovat nové učební obory sklář, výrobce a zušlechťovatel skla a výrobce a dekoratér keramiky. Obory zahájily provoz za podpory Karlovarského kraje na střední škole keramické a sklářské. Absolventi by měli najít uplatnění zejména v místních podnicích. Jedním z nich je i tradiční sklárna Mozr, kam bude část studentů docházet na praktickou výuku. Firma se s předstihem snažila zájemce o studium oslovit, říká generální ředitel společnosti Martin Dvořák.
2: Dělali jsme komunikaci na školách, zvali jsme kariérní poradce k nám a podařilo se nám opravdu nalákat čistě jenom na ten obor sklář. 23 zájemců prošli přijímacím řízením na střední škole a jsem strašně rád, že jsme naplnili vlastně tu kvótu na ten první ročník a těšíme se na něho září.
0: Do prvních ročníků učebních oborů sklář a keramik nastoupila desítka studentů. Návštěvní doba městského hřbitova v Klášterci nad Ohří se od včerejška vrátila k běžné otevírací době. Hřbitov tak bude otevřený od 8 hodin, informuje o tom web města. Kvůli vysokým letním teplotám bylo o prázdninách místo přístupné o 2 hodiny dříve. Běžná otevírací doba se liší podle období roku. Od 1. dubna do 31. října je hřbitov otevřený od 8 do 20 hodin, v zimě pak od 8 do 18 hodin. Motoristé i hnutí SPD kritizují návrh státního rozpočtu na příští rok. Ten představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Koaličním partnerům vadí hlavně schodek ve výši 389 miliard korun. Chtějí přijmout opatření, aby byl nižší.
3: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů vzkázal, že pokud se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO neshodnou na některých opatřeních, které motoristé navrhují, tak budou mít problém návrh rozpočtu podpořit.
4: Se nám ten schodek opravdu nelíbí, budeme hledat cesty, jak některé výdaje nerealizovat.
3: S předsedou vlády se sejde ve čtvrtek. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO návrh nemusí být finální.
5: Pokud kolegové přijdou s nějakými konkrétními návrhy, kde uspořit, tak samozřejmě já jako ministryně financí je přijmu s otevřenou náručí.
3: V SPD Tomio Okamura chce otázku rozpočtu otevřít v pondělí na koaliční radě. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Soud na Slovensku propustil Ukrajince obviněného v kauze přípravy žhářského útoku na dronový závod v Prešově. Podle něj není důkaz, že by dotyčný o připravovaném útoku věděl. Prokuratura proti rozhodnutí podala protest. Policie minulý týden oznámila, že překazila pokus o sabotáž na východě Slovenska. Bližší informace o motivech ani případném objednavateli neuvedla. Soud už dříve poslal do vazby jednoho Ukrajince a jednoho Lotyše. Dalšího stíhaného Lotyše zadrželi úřady v Německu na základě evropského zatykače. Sport. Lucie Havlíčková, Daria Vidmanová i Gabriela Knuconová vypadly v prvním kole tenisového Grand Slamu US Open. O postup bojovala taky Nikola Bartuňková. Nad Egypťankou Šerifovou vedla 1-0 na sety, ale zápas byl pak kvůli dešti přerušený a následně odložený.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno, dopoledne postupně oblačno až zataženo, k večeru se bude oblačnost částečně protrhávat. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody a provoz je zatím plynulý.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré jitro a příjemný start středy s datem 2. září vám od mikrofonu přeje Jitka Brošková. Je 5 hodin a skoro 5 minut a právě začíná naše ranní vysílání aneb dobré ráno. A taky dnes se máte na co těšit. Hned na začátek jsme nachystali písničky od Jany Kratochvílové a Františka Nedvěda. Nebude chybět ani anketa s dětmi Ahoj rádio a v prvním ranním příspěvku pak připomeneme, že od září přechází část vyřizování podpory bydlení na úřady práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od změny slibuje zjednodušení administrativy. Třeba Svaz měst a obcí s tím ale nesouhlasí. A detaily probereme už za pár minut, tak ať se máte s námi.

0: Co znamená přísloví žádný učený z nebe nespadl?
1: Že někdo se učí pomalu a někdo rychlejš.
2: Že když se ti něco nevede, tak že nemáš hnedka brečet, že nikdo se hnedka všechno nenaučí, že to potřebuje čas.
3: No, že když se někdo učí, takže potom jako se v životě to nestratí prostě.
4: Že když se učí, tak když zemře, tak je jako andílek, tak letí do nebe, a když se neučí, tak jde do pekla.
5: Když spadneš z nebe, tak si hloupej.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Na hodinách 5.16 je 5:45 venku máme jasno až polojasno a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 9 až 12 stupni Celsia a po většinu dne nás čeká hodně oblačnosti. Teď ráno je tedy polojasno, během dopoledne bude od severozápadu postupně oblačno nebo až zataženo a k večeru se bude oblačnost částečně protrhávat. Nejvyšší odpoledne teploty povyskočí na 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 16 až 19 stupňů. Vanemírný západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který večer bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž je mírná.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Začínající středeční dobré ráno vyplnila písnička od hudební skupiny Kryštof. No já doufám, že se vám i dnes pěkně vstává do středečního rána. Ladíte Český rozhlas z Karlovy Vary a za 9 minut bude 17:30. Úřadům práce přibyly nové povinnosti. Podle novely zákona o podpoře bydlení budou totiž posuzovat, jestli lidé na základě příjmu a životní situace skutečně jsou v bytové nouzi. Dosud to měli na starosti obce, ve kterých od 1. září zůstala jen kontaktní místa pro bydlení. Novinka má podle vlády celý proces zjednodušit. Třeba platforma pro sociální bydlení však upozorňuje na to, že úřady práce nejsou na novou agendu připravené.
1: Úřad práce měl být schopný vlastně zpracovávat ty žádosti, přidělovat byty a tak podobně. A jsme si jako jistí, že na to připraven jako není. V tuhle chvíli nevíme o existenci vlastně metodických pokynů, nevíme o tom, že by to úřad práce jakkoliv inzeroval.
2: Říká Mikoláš Opletal z platformy pro sociální bydlení. Podle něj jsou úřady práce zahlcené mimo jiné vyřizováním nové superdávky. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale ujišťuje, že úřady práce jsou připravené, pokračuje mluvčí rezortu Jakub Slavík.
3: Úřad práce se na novou agendu připravoval organizačně, metodicky i prostřednictvím školení zaměstnanců. Jde zároveň o výrazně méně početnou agendu než superdávka, takže nepředstavuje srovnatelnou zátěž.
2: Změna dává smysl podle exministra práce a opozičního poslance Mariana Jurečky z KDU-ČSL. Úřady práce jsou totiž podle něj s těmito lidmi v kontaktu kvůli vyřizování sociálních dávek a nebo třeba rekvalifikací.
4: Situace, kdybych tady musel budovat celou novou síť obcí s rozšířenou působností, hledat tam nové lidi, zaškolovat je, ti lidé několik měsíců by s tou agendou neměli ve větším případu žádnou relevantní zkušenost, tak mě přijde lepší přidat to k agendě, kterou úřad práce už dneska pro ty klienty dělá.
2: Podle rezortu práce už úřady práce řadu informací o lidech v bytové nouzi mají a proto bude vyřízení rychlejší. Jakub Rychtecký, předseda Komise pro sociální věci, zdravotnictví a bydlení ve Svazu měst a obcí, má ale jiný názor. Podle něj to celý proces prodlouží, protože nejdřív musí žadatelé jít na kontaktní místo na obecním úřadu.
5: Na základě toho ten klient pak půjde na úřad práce, kde se bude provádět majetkový a další jakoby test. Pak s nějakým dalšími kroky a návrhy opatření se bude zpátky vracet na kontaktní místo pro bydlení na obec. Určitě nedochází ke zjednodušení systému.
2: Podle Rychteckého navíc obce nedostaly od státu peníze na zřízení kontaktních míst. V nich mají nově nárok na pomoc všichni s příjmem nižším než je dvojnásobek životního minima. Zároveň jim ale po zaplacení nákladu na bydlení musí zbýt alespoň polovina životního minima. Podle platformy pro sociální bydlení díky tomu dosáhne na pomoc většina ze 160 000 lidí v bytové nouzi. Byty jim můžou nabízet třeba soukromí majitelé, kteří dostanou od státu garance, ale taky obce. Ty můžou čerpat finanční podporu. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Aš a Karlovy Vary od včerejška spojuje nová přímá autobusová linka. Na jejím financování se podílí město Aš a Karlovarský kraj. Nového spoje by měli využívat především studenti středních škol, seniori nebo lidé, kteří se potřebují rychle dostat z pohraničí do krajského města. Karlovarský kraj připravil novou výstavu fotografií z letošní olympiády dětí a mládeže. Expozice připomíná úspěchy mladých reprezentantů, kteří na šampionátu v Praze vyhrali 20 medailí. Ve vstupní hale hlavní budovy úřadu bude až do 17. září. Karlovy Vary otevřely zrekonstruovaný sportovní areál u základní školy Krušnohorská na Růžovém vrchu. Investice za téměř 20 milionů obsahovala především celkovou úpravu atletického oválu a fotbalového hřiště. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. Za srpnový hybridní útok na letiště v Lipsku je zodpovědné Rusko. Na základě zjištěných důkazů o tom informoval německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Moskva jakékoliv obvinění odmítla. Německo v reakci na zjištěné důkazy uzavře ruský konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Hlavní kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač bude kvůli zranění Achillovy šlachy chybět na střídačce nejméně do listopadu. Extraligová sezóna začne 15. září. Plzeň bude o den později hostit Liberec. A dnes bude většinou polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v Pelhřimovské ulici je z důvodu práce na inženýrských sítích zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak ať už jste si nás naladili hned po probuzení nebo ještě před usnutím, přejeme vám, abyste měli dnešní ráno přesně podle svých představ. Je to středa 2. září a už po 6. hodině budeme blahopřát všem Adélám, Adélkám k dnešnímu svátku, tak si na to počkejte. No a hned po písničkách od slovenské zpěvačky Kristiny a taky od Pavla Bobka přineseme výběr dnešních očekávaných událostí. Je půl šesté a dvě minuty.

0: víc nehledám a Pavel Bobek na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a dnešní dobré ráno ve znamení hudby a informací se nám pěkně rozjíždí. A co se dnes očekává? Tak prezident Petr Pavel odpoledne přijme na Pražském hradě ministra školství za hnutí ANO Roberta Plagu. Mluvit budou o zákonu o vysokých školách, duševním zdraví dětí anebo o výdajích na školství. Resort má příští rok hospodařit s rozpočtem ve výši 288 miliard korun a to je zhruba o 4 miliardy víc než letos. Podle Plagy ale v rozpočtu ministerstva školství chybí zhruba 6 miliard korun. Hlavní hygienička Barbora Macková dnes končí. Odchází na vlastní žádost. Své rozhodnutí odůvodnila tím, že neměla dostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Dál ale povede Státní zdravotní ústav. Od zítřka Mackovou ve funkci dočasně nahradí ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum. Nad Hradcem Králové se dnes odpoledne objeví desítky horkovzdušných balónů. Začíná tam totiž pětidenní mezinárodní přehlídka, na kterou dorazí posádky z pěti evropských zemí. Prvních zhruba 50 balónů vzlétne v 5 hodin odpoledne z městské louky poblíž ulice Akademika Bedrny. A v italských Benátkách začíná 83. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Cenu za celoživotní dílo Zlatého lva převezme americký herec a režisér George Clooney. O hlavní cenu bude soutěžit celkem 21 snímků. V sekci pro restaurované filmy bude na festivalu uvedená restaurovaná kopie československého snímku Valérie a týden divů režiséra Jaromíra Jireše. Za 5 minut bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Spolu s rádiem vašeho kraje se probouzíte do středečního rána a to má jasnou oblohu. Teploty se nám aktuálně pohybují od 9 do 12 stupňů Celsia a čeká nás většinou hodně oblačnosti. Dopoledne od severozápadu bude postupně oblačno nebo až zataženo. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia. Na horách naměříme 16 až 19 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr, odpoledne to bude přechodně mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré a biozátěž, ta je na prvním stupni, tedy mírná. 5:45 na hodinách je 6:45.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marcela Lajferová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Za 12 minut bude 6 hodin, máte-li dnes volný čas a nevíte, co s ním, tak teď vám třeba poradíme. Jarmark lidových řemesel začíná dnes na prostranství před Karlovarskou hlavní poštou a ve Smetanových sadech. Od 10 do 18 hodin tam budou k vidění ukázky tradičních řemesel. Sportovní atletický den se soutěžemi v různých sportovních disciplínách pro celou rodinu je připraven od 10 do 18 hodin na parkovišti u Karlovarské Matony arény. Efekt lázeňské léčby přiblíží zájemcům v Mariánsko-Lázeňských Nových Lázních od 15 hodin lázeňský lékař Pavel Knára. Jak vypadají františkolázeňské císařské lázně a jaká je jejich minulost, to zjistí návštěvníci komentované prohlídky, začíná v 16 hodin. Karetní podvečer připravili od 16 do 18 hodin v městské knihovně v Ostrově pro všechny, kdo rádi hrají žolíky nebo kanestu a třeba právě nemají s kým. Návštěvníky Chebské galerie výtvarného umění čeká v 17 hodin komentovaná prohlídka expozice nazvané Zákazu na vzdory. Přibližuje výstavu Mikuláše Metka a Jana Koblasy v Teplicích roku 1963. A Karlovarská hvězdárna připravila v čase od 18 hodin a 18 minut besedu s hvězdářem. Dnes na téma o planetě Saturn a jeho úchvatných prstencích, které se právě otevírají. A za jasné oblohy můžou zájemci pozorovat oblohu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Řidiči neprojedou u Kladna po dálnici D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy. Karlovy Vary zahájily opravu mostu ve Slovenské ulici. Tachov otevřel dětskou skupinu pro 24 dětí, zatím jich nastoupí 17. A dnes bude skoro jasno, postupně oblačno nebo až zataženo, teploty do 24 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je u Kladna neprůjezdná. Na 10. kilometru se srazila 3 auta. Řidiči by proto měli sjet nejpozději na 12. kilometru a úsek objet přes Unhošť a Jeneč. Karlovy Vary opravují kamenný silniční most ve Slovenské ulici. Investici za více než 6 milionů korun zajišťuje vybraná firma. Až do konce října stavební práce omezí dopravu mezi Lázeňským centrem a hrází vodního díla Březová.
3: Stavbaři opravují původní kamenný propustek. Výběrové řízení na zajištění úprav muselo město opakovat. Kvůli rekonstrukci přemostění je frekventovaná silnice uzavřená. Objízdná trasa vede Hamerskou a Staromlínskou ulicí v blízké obci Březová. Práce mají skončit v závěru října. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
2: V Tachově v Pivovarské ulici poblíž sportovišť otevřeli novou dětskou skupinu. Zařízení je určené pro 1,5 až 3leté děti. Kapacita je 24 dětí, zatím jich nastoupí 17, převážně dvouletých. Dětská skupina pomůže rodičům s péčí o děti a můžou se tak dříve vrátit do práce. Místostarostka Tachova Vendula Machová ze sdružení Volím Tachov popsala, jak nová budova vypadá.
4: Je to moderní stavba, má dvě podlaží, dole je herna, zázemí, šatna, výdejna, stravy a nahoře je obytné podkroví se zázemím pro personál, ale zejména s místem, kde budou děti odpočívat, spinkat.
2: Zařízení dětské skupiny v nové budově přišlo na 30 milionů korun. 19 milionů pokryla dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí z Národního plánu obnovy. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský vymáhá po ministerstvu spravedlnosti pro nevděk darované bitcoiny. Jiříkovský kryptoměnu v hodnotě zhruba 1 miliardy korun věnoval ministerstvu loni. Podle občanského zákoníku ale může dárce požadovat vrácení daru v případě, že mu obdarovaný závažně ublížil. Ministerstvo si teď proto najalo externí právní kancelář, říká mluvčí rezortu Vladimír Hřebka.
5: Ze vzájemné korespondence ministerstva s některými subjekty, které byly účastny jednotlivých kroků souvisejících s bitcoinovou kauzou, přitom nelze vyloučit ani další právní kroky či případné budoucí soudní spory.
2: Přijetí kryptoměny vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval i tehdejší ministr spravedlnosti a dnes už bývalý člen ODS Pavel Blažek, který spolu s dalšími aktéry čelí obžalobě. Samotnému Jiříkovskému hrozí až 30 let za mřížemi. Všichni ale vinu odmítají. Sport. Fotbalová Šanceliga večer nabídne dvě dohrávky čtvrtého kola. Od 18 hodin bude Zbrojovka Brno hostit Hradec Králové. Ve 20 hodin začne zápas pražských Bohemians s Jabloncem. Počasí. Ráno bude skoro jasno, dopoledne postupně oblačno nebo až zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, odpoledne přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Mariánských Lázních je z důvodu opravy povrchu vozovky zavedený kyvadlový provoz v ulicích Máchova, Husova a Příkrá. Jezdí se jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: mimořádný nález si připsali archeologové z Fakulty filozofické Záporočeské univerzity v Plzni. A co konkrétně našli, tak to vám prozradíme už za čtvrt hodinky v Dobrém ránu, které vám přinese taky písničky Co nestárnou od Věry Martinové a Václava Neckáře. Taky budeme blahopřát a o počasí si popovídáme přímo s plzeňskými meteorology. Tak vstávejte a posínejte s námi. Je 6 hodin a 5 minut.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

Zářijový den a máte-li dnes narozeniny, tak vám posíláme po našich frekvencích velkou gratulaci. Dívám se na hodiny 6.10, ukazuje časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary a já prozradím, že mezi dnešní narozeninové oslavence patří bývalý český atlet, jehož specializací byl skok do výšky Jaroslav Bába, který slaví 42. narozeniny. Kanadský herec, producent a hudebník Keanu Reeves slaví 62. narozeniny. Kulaté 60. narozeniny oslaví mexická herečka Salma Hayek a bývalý profesionální americký tenista Jimmy Connors oslaví 74. Také připomeňme, že v tento den roku 1945 se narodil český herec Ladislav Potměšil, který se dožil 75 let. A v kalendáři najdeme jméno Adéla.

0: Ženské křestní jméno Adéla je původu starogermánského, jedná se o počeštěnou a zkrácenou formu německého jména Adelheid a vykládá se jako vznešená bytost, člověk s vybranými způsoby a ušlechtilou postavou, neboli vznešená, ušlechtilá či spanilá. Tak zdravíme také Adélky a přejeme všem všechno nejlepší.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ale to nám to utíká. Čtvrté na 7 na hodinách a příjemné ráno přejeme vám všem, kteří jste si nás ani dnes nezapomněli naladit. Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary, jehož součástí je předpověď počasí a to má pro nás meteoroložka Jana Adamovská, kterou mám na telefonu. Hezké dobré ráno vám přeji do Plzně.
2: Dobré ráno.
1: Tak do jakého rána se probouzí posluchači tady u nás v Karlovarském kraji?
2: Tak to ráno je téměř bez oblačnosti, skoro jasné. Teploty se pohybují od 8 do 10 stupňů a v mrazových kotlinách Krušných hor je 5.
1: Uh-huh. A jaký bude celý ten dnešní den?
2: Ráno bude ještě skoro jasné, během dopoledne nám bude oblačnost od severozápadu přibývat, postupně bude oblačno nebo až zataženo, maxima dnes budou stoupat k 24 stupňům, na horách bude až 19 a zpočátku ráno a dopoledne bude foukat slabý proměnlivý vítr, odpoledne se nám rozfouká přechodně mírný západní až severozápadní o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: V dobrém ránu hovořila o počasí meteoroložka Jana Adamovská. Já vám za to moc děkuji. Přeji pěkný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Náš ranní hudební proud obsadila svou vydařenou písničkou hudební skupina Poetika na hodinách 6.20, takže žádná půlnoc, ale za 10 minut bude 6:30. No a teď tu pro vás máme mimořádný nález. Archeologové z Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni společně s policejními pyrotechniky Jihočeského kraje objevili artefakty z druhé světové války. Stalo se tak na poli u Českých Budějovic.
1: Archeologové odkryli na poli velkou jímku se zavezenými pozůstatky z období druhé světové války. Byly tam různé pozůstatky vojenské výzbroje a výstroje, včetně zhruba 4000 kusů německé munice pro palubní kanóny, pancéřová pěst i torza kulometů.
2: Podle archeologů jde o mimořádný nález. Z bezpečnostních důvodů zatím není místo nálezu zveřejněno. Andrea Čandová dále uvedla, co se s nalezenými pozůstatky stalo.
1: Nalezené předměty nyní archeologové zpracovávají v laboratořích na katedře v Plzni, stejně jako u jiných archeologických výzkumů. Výjimkou byla munice, kterou nebylo možné bezpečně převést a uchovávat ve sbírkách. Vzhledem k tomu, že nebylo možné přesně určit, která část munice obsahuje nebezpečný bílý fosfor, policejní pyrotechnici ji z bezpečnostních důvodů zlikvidovali v trhací jámě. Ostatní artefakty budou řádně zdokumentované.
2: Výzkum u Českých Budějovic ještě není u konce. V současné době archeologové řeší další postup s Jihočeským muzeem a majitelem pozemku. A to s ohledem na plánovanou stavbu, která si vyžádá další archeologický výzkum. Velmi důležitá byla také součinnost archeologů s pyrotechnickou službou policie České republiky.
1: Spolupráce s policejními pyrotechniky byla u tohoto výzkumu naprosto klíčová, protože archeologové mají svoji hranici především z hlediska bezpečnosti. S nebezpečnou municí prostě nemohou manipulovat. A právě v takovou chvíli, kdy takový nález odkryli, nastoupili policisté, kteří dokázali nebezpečné předměty odborně posoudit a také je poté bezpečně zlikvidovat.
2: Archeologové z Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni vedle tohoto bádání mají už za sebou další úspěšné výzkumy.
1: Tento konkrétní tým pod vedením Pavla Vařeky se soustředí na archeologii 20. století, tedy výzkum nedávné historie. Díky tomu nacházejí konkrétní hmatatelné pozůstatky a důkazy o tom, co mnohdy známe třeba jen z archivů a které by jinak mohly zůstat zapomenuté. Mezi nejvýraznější počiny patří třeba výzkum tábora u obce Lety, odhalení pozůstatků vojenské nemocnice americké armády z roku 1945 v plzeňském Borském parku nebo právě probíhající zahraniční výzkum v Kazachstánu, kde zkoumají pozůstatky sovětských gulagů.
2: Přibližuje bádání katedry archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni mluvčí Andrea Čandová. Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Dalovice na Karlovarsku zajišťují provoz školní jídelny prostřednictvím vlastní příspěvkové organizace. Vedení stravovacího zařízení teď nově spadá přímo pod obecní úřad. Jídelna v Dalovicích denně připraví zhruba 180 až 200 obědů. Destinační agentura Živý kraj si připomíná 10 let od svého založení. Koordinuje společnou propagaci Karlovarského kraje jako atraktivní turistické lokality. V loňském roce region navštívilo přes 1 400 000 hostů, což je zhruba o polovinu více než před 10 lety. V Tachově v Pivovarské ulici poblíž sportovišť včera otevřeli novou dětskou skupinu. Zařízení je určené pro 1,5 až 3leté děti. Kapacita je 24 dětí, zatím jich nastoupí 17, převážně dvouletých. Dětská skupina pomůže rodičům s péčí o děti a můžou se tak dříve vrátit do práce. Podpora v nezaměstnanosti by mohla klesnout, schválila to vláda. Podle návrhu by měla v prvních dvou měsících klesnout z 80% dosavadního výdělku na 65%. Maximálně by pak lidé dosáhli na 60% průměrné mzdy místo stávajících 80%. Norsko má oficiálně nového krále. Håkon VIII. Složil slavnostní slib před poslanci parlamentu. Symbolický ceremoniál v Norsku podle ústavy nahrazuje korunovaci. Na královském trůnu nahradil Håkon VIII. Svého otce Haralda V., který zemřel minulý týden ve věku 89 let. Překvapivým vítězem včerejší 10. etapy cyklistické Vuelty se stal Francouz Bastien Tronchot, pro kterého je to životní výsledek. O vítězi rozhodoval hromadný spurt a dnes bude skoro jasno, postupně oblačno nebo až zataženo, teploty do 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřená ulice Cihelní.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Jsme Český rozhlas Karlovy Vary, váš právě teď je ranní společník a snad vás potěší další porce muziky, kterou jsme nachystali. V následujících minutách nám zahrají hudební skupiny Jelen a Olympic. Taky se dozvíte, s kým si budeme povídat ve studiu dnes odpoledne. No a nenechte si ujít ani dnešní kalendárium. Je 6:30, dvě minuty. Dobré jitro.

0: folkové či country písničky a nebo třeba příjemný, jak se říká, popík. Věřím, že si vyberete i z té naší dnešní hudební nabídky, kterou jsme připravili pro dnešní den 2. září. A koho jsme si pozvali do studia na dnešní odpoledne a o čem se s ním budeme povídat? Tak hostem dobrého odpoledne bude ředitel Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně Vladimír Smutný, který pohovoří o nové sezóně a o plánovaných akcích orchestru. A vy si tento rozhovor můžete poslechnout dnes po 15. hodině, anebo pak ze záznamu vysílání a ten najdete na našem webu vary.rozhlas.cz. Za 4 minuty bude 6:45 a po písničce si povíme, jaké bude dnes počasí.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, je 6:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak dnes máme skoro jasno, teploty se pohybují mezi 8 až 10 stupni Celsia a během dopoledne od severozápadu bude postupně oblačno nebo až zataženo. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 16. Vane slabý proměnlivý vítr, odpoledne to bude přechodně mírný západní až severozápadní vítr do 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou během dne dobré a pilzátěž je mírná.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 2. září, svátek má Adéla. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Velký požár Londýna vypukl před 360 lety v roce 1666. Během 5 dní zničil celé město, včetně katedrály svatého Pavla. Viníkem byl podle všeho pekař Farinor v ulici Paddington Lane. Pravděpodobně zapomněl uhasit oheň v peci. Základ plzeňské zoologické zahrady byl položen před 100 lety v roce 1926. Na členské schůzi spolku IRIS bylo rozhodnuto najmout skleník na vojenské plovárně v Plzni v Doudlevcích, zřídit z něho pěstírnu rybek a jeho okolí proměnit v zoologickou zahradu. V tehdejším Československu byla jediná v Liberci. První ročník setkání hokejových velmocí, kanadský pohár 76, začal přesně před 50 lety. Naši na něm zářili a zaskočili celý svět, až ve finále podlehli Kanaďanům. Povinná 9letá školní docházka byla po 20 letech obnovena přesně před 30 lety v roce 1996. Tenkrát začaly působit i vyšší odborné školy. Sériově vyráběná německá elektrická lokomotiva Siemens Taurus dosáhla před 20 lety rychlosti 357 km za hodinu a překonala dosavadní světový rychlostní rekord klasické lokomotivy. Taurusy jezdí i po našich kolejích. 75 má dneska charismatický šéf týmu námořní vyšetřovací služby Jethro Gibbs, herec Mark Harmon. Krásná Mexičanka Salma Hayek má kulatou 60. Tomu se snad nedá věřit. A 55 slaví fenomenální norský lyžař, čtyřnásobný olympijský vítěz Kjetil André Aamodt. Já přeju pěkný den.

Vlnném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

0: zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září v našem vysílání.
1: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Mezi Aší a Karlovými Vary začal jezdit přímý autobusový spoj. Mariánské Lázně prodloužili smlouvu s miniatur parkem Bohemianium. Věk při nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit děti na celý život. A dnes bude skoro jasno, postupně oblačno nebo až zataženo, teploty do 24 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Aš a Karlovy Vary spojuje nová přímá autobusová linka. Na jejím financování se podílí město Aš a Karlovarský kraj. Nového spoje by měli využívat především studenti středních škol, seniori nebo lidé, kteří se potřebují rychle dostat z pohraničí do krajského města. Mezi prvními cestujícími využil nové služby student Libor Halík.
4: To je cíleně, vyhledal jsem si spoje a tohle mi vyšlo zrovna nejlíp. Do školy jedu, do Karlových Varů. Spíše budu dojíždět autem, ale podle mě to občas párkrát využiju. A je to super pro ty, co začínají jakoby teprve teď dojíždět. Já jsem to dřív musel jezdit vlakem a tohle určitě mnohem lepší, si myslím.
3: Linka se čtyřmi zpátečními spoji denně bude jezdit zatím půl roku. Kraj posléze vyhodnotí její vytíženost. Park miniatur Bohemianium zůstane v Mariánských Lázních nejméně do roku 2056. Jak uvedl starosta Martin Hurajčík z Hnutí ANO, město s parkem podepsalo dodatek ke smlouvě o pronájmu městského areálu na dalších 30 let. O podobě smlouvy a podmínkách, za kterých by park ve městě setrval, obě strany jednaly přes 3 roky. Nové roční nájemné bude ve výši 300 tisíc korun plus DPH a park také musí v areálu ročně proinvestovat 2 miliony korun. Věk nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit dítě na celý život. Rozdíl mezi nejmladším a nejstarším prvňákem může být až 11 měsíců. To se podle výzkumníků může projevit na výsledcích i psychické pohodě. Letošní omezení odkladů školní docházky podle nich nemusí tyto rozdíly vyrovnat.
5: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností a sociálními vztahy.
6: Říká Luka Fumarko z Masarykovy univerzity. Potvrzuje to i učitelka Jitka Létalová ze základní školy Pavlovice u Přerova.
7: Když to dítě zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života může poznamenávat na celý jeho další život.
6: Podle výzkumníků by měl stát školám zajistit hlavně asistenty, metodickou podporu a možnost výuky podle potřeb různých skupin dětí. Marek Gensel, Český rozhlas.
3: V Irsku pokračuje neformální jednání ministrů zahraničí Evropské unie. Česko na něm zastupuje šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Hlavním tématem má být finanční pomoc Ruskem napadené Ukrajině.
8: Program ve Wicklow začal už včera neformální večeří. Kromě unijních ministrů se jí účastnili i zástupci Kanady, Spojeného království, Švýcarska, Norska, Islandu a Ukrajiny. Právě zapojení neunijních partnerů by podle informací Rádia Svobodná Evropa mohlo být řešením finančních potřeb Kyjeva pro odolávání ruské agresi. Na pracovním setkání budou ministři také jednat o dalších sankcích proti Rusku nebo hledat cesty, jak Ukrajinu vybavit obrannými protivzdušnými raketami. Ministr Macinka má ve Wicklow na programu i schůzku se svým ukrajinským protějškem Andriem Sibihou. Z Dublinu Ladislav Novák, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Ráno bude skoro jasno, dopoledne postupně oblačno nebo až zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, odpoledne přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 13 v úseku Bordalovice Vysoká na Karlovarsku ve směru na Karlovy Vary je z důvodu stavebních prací převedený provoz do protisměru.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Představte si, že kvůli vkladu peněz na termínovaný účet musíte jet osobně na pobočku své banky třeba i desítky kilometrů. No tak taková je dnes praxe samospráv, které chtějí své úspory nechat zhodnotit u České národní banky. Jenže výhodnější uložení peněz jim komplikuje složité papírování a někdy i cesta na pobočku. Ovšem to se má brzy změnit. A jak? Tak to vám řekneme už za pár minut v dobrém ránu, které nám okoření taky pohodová muzika a ranní anketa Ahoj rádio. Dnes se od dětí dozvíme, k čemu má klokan kapsu. Je 7 hodin a 5 minut a další hodinku dobrého rána teď otevřeme s písničkou od Ilony Čákové. Tak ať se máte s námi dobře.
9: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: čemu má klokan kapsu?
1: Nosí v ní mládě.
2: Jako na potravu, když nějakou najde, aby si tomu přinesl domů.
3: Klokánkově zemře máma, tak ten druhý klokan může ochránit za to mládě.
4: Na nákupy, aby nemusel brát s sebou tašku.
5: Na kapesníky, na smrkání.
6: Má to jako kasičku.
7: Když si tam něco dá a nosí to v té kapsičce.
3: A nebo chrání to mládě před zimou, že když mu bude zima, že bude mu teplo, aby nezmrzlo.
8: Může si tam dát vodu, kdyby...

0: kdyby měl žízeň.
1: Když uklízí bordel, aby tam měl místo.
2: Že když je zima, on nespí, tak se dá ruce do té kapce a bude mu teplo na ruce.
1: Když samice najde to samce, aby to spolu mohli dělat.

0: počasí.
1: Je 7:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak v Karlovarském kraji máme jasnou oblohu, teploty se pohybují od 8 do 10 stupňů Celsia a dnes nás čeká většinou hodně oblačnosti. Během dopoledne od severozápadu bude postupně oblačno nebo až zataženo. Denní maxima dosáhnou 24 stupňů Celsia, na horách naměříme 16 až 19 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr, odpoledne to bude přechodně mírný západní až severozápadní vítr do 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, později přes den ale budou dobré a biometeorologická předpověď hlásí jedničku, tedy mírný stupeň zátěže. Přejeme pěkný den s Českým rozhlasem.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: frekvencích Českého rozhlasu za vámi míří jedna písnička za druhou, aby vám každá z nich zpříjemnila začátek nového dne. Tak snad se to daří. Za 10 minut bude 7:30. Města, obce a kraje mají často naspořené desítky, někdy i stovky milionů korun, ale tyto peníze jim většinou skoro nic nevydělávají. Upozorňuje na to i Národní rozpočtová rada. Podle ní většina samospráv nechává peníze ležet jen na běžných účtech, kde se nezhodnocují. Zájem třeba o výhodný termínovaný účet České národní banky je nízký, hlavně tedy kvůli náročné administrativě.
1: Letos jsme to vyhodnotili, že nějaké cashflow, v našem případě 20 milionů, jsme na ten termínovaný účet vložili.
2: Říká nezávislý starosta Horního Slavkova Alexandr Terek. Menšímu městu asi s 5000 obyvateli se takový účet vyplatí. Peníze, které zrovna nepotřebuje, se na něm budou postupně zhodnocovat a bude je možné využít později. Jenže, jak Terek dodává, zřízení účtu bylo poměrně komplikované.
1: Jediné, že se musel fyzicky jet za pracovnící České Národní banky v Plzni a tam podepsat ten vklad jako takový, aby se mohl uskutečnit.
2: Pobočka centrální banky přitom sídlí desítky kilometrů daleko, dokonce v úplně jiném kraji. Podle výkonné ředitelky Svazu měst a obcí Radky Vladykové právě taková zbytečná administrativa ve výsledku řadu starostů odradí a raději sáhnou po jednodušší, i když ne úplně výhodné variantě.
3: Většina obcí ty peníze vezme a posunuje do standardních komerčních bank, kde pak mají celou vlastně správu těch peněz.
2: Smysl to dává i podle ekonoma Petra Musila z Národní rozpočtové rady, který na problém dlouhodobě upozorňuje. Říká, že systém centrální banky zatím nedokáže konkurovat běžnému internetovému bankovnictví v soukromém sektoru, protože není tak přehledný.
4: Třeba víme, že potom, když už teda se ten účet založí, tak na ty peníze vlastně nevidí online, tak jak jsme třeba dneska zvyklí v běžné bankovnictví, že se přihlásíte a vidíte, kolik tam máte, tak tohle jako zatím ten systém neumožňuje.
2: I proto ho dnes využívá pouze necelých 7% samospráv. Jde o 3 kraje, 73 měst, včetně městysů a 377 obcí nebo svazku obcí. Potvrzuje to přímo Česká národní banka. Podle jejího mluvčího Jaroslava Krejčího ale banka pracuje na zatraktivnění produktu.
5: Smlouvy o účtu pro terminované vklady budou uzavírány elektronicky, komunikace mezi klientem a ČNB bude probíhat elektronickou formou s využitím uznávaných elektronických podpisů a datových schránek.
2: Jednoduše řečeno se zdigitalizují některé procesy, které šlo doteď vyřídit jenom osobně v papírové podobě. Modernizace jsou v plánu už na začátek října letošního roku. Spíš než o vytvoření nové mobilní aplikace, ale půjde o zdokonalení dosavadního internetového systému. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Až a Karlovy Vary od včerejška spojuje nová přímá autobusová linka. Na jejím financování se podílí město Až a Karlovarský kraj. Nového spoje by měli využívat především studenti středních škol, seniori nebo lidé, kteří se potřebují rychle dostat z pohraničí do krajského města. Karlovarský kraj připravil novou výstavu fotografií z letošní olympiády dětí a mládeže. Expozice připomíná úspěchy mladých reprezentantů, kteří na šampionátu v Praze vyhráli 20 medailí. Ve vstupní hale hlavní budovy úřadu bude až do 17. září. Karlovy Vary otevřely zrekonstruovaný sportovní areál u základní školy Krušnohorská na Růžovém vrchu. Investice za téměř 20 milionů obsahovala především celkovou úpravu atletického oválu a fotbalového hřiště. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder, na konci června padl i absolutní teplotní rekord. Za srpnový hybridní útok na letiště v Lipsku je zodpovědné Rusko. Na základě zjištěných důkazů o tom informoval německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Moskva jakékoliv obvinění odmítla. Německo v reakci na zjištěné důkazy uzavře ruský konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Hlavní kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač bude kvůli zranění Achillovy šlachy chybět na střídačce nejméně do listopadu. Extraligová sezóna začne 15. září. Plzeň bude o den později hostit Liberec. A dnes bude skoro jasno, postupně oblačno nebo až zataženo, teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: U Josefova na Sokolovsku nedaleko od bočky do Radvanova se střetlo osobní auto se zvěří.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Kterou americkou zpěvačku obdivovala a proč? Tak i to se dozvíme od zpěvačky Marcely Leiferové v dnešním pořadu Alex a host. Z něhož si pustíme za chvíli krátkou ukázku. Ale ještě předtím si kraní kávě otevřeme regionální noviny. To nejzajímavější z nich pro vás vybírá a připravuje Lukáš Staněk. Tak ať máte i nadále příjemný poslech písniček, které jsme pro vás vybrali od dvojice Karel Černoch a Iveta Bartošová. A právě teď také od Michala Hrůzy, který v pondělí oslavil své 55. narozeniny. Je 8:30, krásné ráno.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy

0: Dnešní noviny.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Máme 7 minut po půl osmé, no a také v září vám budeme pravidelně přinášet přehled regionálního tisku a ten dnešní připravil a středečními novinami listoval editor vysílání Lukáš Staněk a já ho vítám ve studiu. Hezké dobré ráno přeji.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem píše dnešní regionální deník?
2: Státní zámek a hrad Bečov navštívilo v neděli zhruba 1400 návštěvníků. To je asi dvojnásobek běžné návštěvnosti. Využili nabídky Národního památkového ústavu podívat se na památky zdarma. Jak informuje regionální deník, kvůli zvýšenému zájmu museli v Bečově navýšit i počet pracovníků. Rezervace byly už předem vyprodané a některé rodiny využily i prohlídky více okruhů. Státní hrad a zámek Bečov na Karlovarsku otevřel například od června zrekonstruovanou zámeckou jídelnu a další část zámeckých zahrad. Komplex historických staveb se za poslední roky výrazně posunul.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
2: Historická budova střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech potřebovala zásadní změnu už před 15 lety. To je jedním z témat v dnešním deníku Právo. V článku se dočtete, že když v roce 2017 statik kvůli havarijnímu stavu uzavřel její původní část, škola přišla zhruba o třetinu své užitné plochy a v provizorních podmínkách funguje dodnes. O budoucnosti budovy se rozhodovalo přibližně rok. Vznikly tři architektonické návrhy, ze kterých byl nakonec vybrán návrh architekta Petra Hájka. Rekonstrukci získala společnost PKS Stavby a staveniště převzala na začátku října 2025. Po zahájení prací se ale ukázalo, že stav školy je horší, než se předpokládalo, a to si vyžádalo přepracování projektové dokumentace. Právě tehdy podle zjištění Práva vznikl zásadní problém, který vyústil v ukončení spolupráce se zhotovitelem. Kraj proto teď schání nového a jedním z možných náhradníků je například společnost Geosan Group. Více už v deníku Právo.
1: No a co se zjistil na stránkách regionální přílohy Mladé fronty Dnes?
2: Neúplné zastupitelstvo Božího daru na Karlovarsku doporučilo budoucímu vedení města, aby zvážilo prodej bývalého hotelu Klínovec. Podle posudku by minimální prodejní cena měla být 86,5 milionu korun. Současné zastupitelstvo nemůže rozhodovat o zásadních věcech, protože ze sedmičlenného zastupitelstva zbyly 4 zastupitelé. O rekonstrukci hotelu na Klínovci se město, které je vlastníkem, snažilo v několika pokusech. Žádný dosud nevyšel. Největší šanci mělo, když žádalo o dotaci z programu Spravedlivá transformace a uzavřelo nájemní smlouvu s firmou Prague Season na 25 let. Památkově chráněný, ale poškozený hotel na vrcholu Klínovce dál chátrá. Z dotace mohlo město získat přes 330 milionů korun. Celkové náklady byly přes 400 milionů korun.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku, který připravil Lukáš Staněk a kterému děkuji. Hezký den, naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Příjemný den přejeme spolu s Českým rozhlasem. Jaké počasí nás dnes čeká? Tak bude většinou hodně oblačnosti, bude během dopoledne od severozápadu přibývat oblačnost až na zataženo a nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 16 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr, odpoledne to bude přechodně mírný západní až severozápadní. Západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, ale přes den pak budou dobré. A biozátěž ta je dnes na prvním stupni, tedy mírná. Za půl minuty bude 7:45.
0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Tak už jste to slyšeli, houbařská soutěž s Českým rozhlasem Karlovy Vary je tady. Po celý měsíc září můžete vyhrát atlas hub od nakladatelství Kazda, houbařský nožík, láhev na pití a ještě plátěnou tašku. No a jak na to? Tak až uslyšíte v našem vysílání výherní zvuk ukázku z písničky Houby magický od skupiny Kabát, tak na nic nečekejte a ihned vytočte naše telefonní číslo 221 50 5 37 37. Výhru získá ten z vás, kdo se dovolá po zaznění signálu jako třetí v pořadí. No tak pozorně tedy poslouchejte naše vysílání a nenechte si ujít ukázku z písničky od Kabátů. Víc informací o soutěži se můžete dozvědět na našem Facebooku anebo na webu vary.rozhlas.cz. No a co to pro vás máme dál? Tak samozřejmě slíbenou ukázku. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host a tentokrát pozvání přijala zpěvačka Marcela Lajferová. No a dozvíme se například i to, čím chtěla být, zda lékařkou nebo zpěvačkou.
1: Těžko na to odpovědět. Prvé bola medicína, hej. A ako študentka som začala na študentských akciách spievať s orchestrom vtedy už veľmi známeho hudobného skladateľa. Takže ten napísal hit a keď už máte hit, tak už potom ste vo vlaku, ktorý sa rúti a už z toho sa ťažko vystupuje.
2: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasměrovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebol smer, to bolo prostě nadšenie, že někdo tak krásný hlas má a tak nádherně může zpěvat. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Víte, veľa ľudí má velmi pekný hlas, ale nemajú výraz. Necítíte emóciu z toho. A samozrejme u týchto veľkých speváček amerických a hlavne u Ellie Fitzgerald, to bez toho, že by ste rozumela ten text, tak vás dojímá prostě ten hlas. Vy viete, o čom to je.
0: Celý rozhovor s Marcelou Lajferovou si můžete poslechnout dnes po 13. hodině.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. 16-letý Maty se chystá na přijímačky na střední školu. Premiérový seriál o těžkostech dospívání Filtr. ČT2. Na návštěvě země divoké přírody, golfu a dávných příběhů. Premiéra dokumentu Evropa z výšky, Skotsko. A ČT Art uvede portrét jednoho z posledních žijících tvůrců československé nové vlny. Premiérový dokument Bočan. Středeční večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Karlových Varech začíná studium nových sklářů a keramiků. Další fotopoint, takzvané srdce plzeňského kraje, bude ode dneška v Konstantinových Lázních na Tachovsku. Prezident odpoledne přijme ministra školství Plagu. Řešit budou i výdaje na vzdělávání. A dnes bude skoro jasno, postupně oblačno nebo až zataženo, teploty do 24 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. V Karlových Varech začali studenti navštěvovat nové učební obory sklář, výrobce a zušlechťovatel skla a výrobce a dekoratér keramiky. Obory zahájily provoz za podpory Karlovarského kraje na střední škole keramické a sklářské. Absolventi by měli najít uplatnění zejména v místních podnicích. Jedním z nich je i tradiční sklárna Mozr, kam bude část studentů docházet na praktickou výuku. Firma se s předstihem snažila zájemce o studium oslovit, říká generální ředitel společnosti Martin Dvořák.
4: Dělali jsme komunikaci na školách, zvali jsme kariérní poradce k nám a podařilo se nám opravdu nalákat čistě jenom na ten obor sklář. 23 zájemců prošli přijímacím řízením na střední škole a jsem strašně rád, že jsme naplnili vlastně tu kvótu na ten první ročník a těšíme se na něho září.
3: Do prvních ročníků učebních oborů sklář a keramik nastoupila desítka studentů. V Konstantinových Lázních na Tachovsku bude ode dneška další srdce plzeňského kraje. Jedná se o místo pro fotografování, takzvaný fotopoint ve tvaru velkého srdce, který slouží i jako lavička a místo k odpočinku. V Konstantinových Lázních instaluje srdce plzeňské hejtmanství ve spolupráci s tamními léčebnými lázněmi, a to do prostoru poblíž kostela Panny Marie Lurdské. Slavnostní odhalení je dnes v 9 hodin. Jedná se už o páté podobné zastavení na území kraje. Například v květnu vzniklo nad městysem Žinkovi na jižním Plzeňsku. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra školství Roberta Plagu za hnutí ANO. Řešit budou třeba zákon o vysokých školách, duševní zdraví dětí nebo rozpočet ministerstva. To by mělo příští rok podle návrhu rezortu financí hospodařit s částkou 288 miliard korun. To je asi o 1,5% víc než letos. Prezident Pavel včera řekl, že vzdělávání je jednou ze strategických priorit Česka a tomu by měl odpovídat i rozpočet.
5: Protože jedině vzdělaná společnost bude zároveň taky odolná a bude prosperující. Pokud se to neodrazí v rozpočtu na školství, na vzdělávání, pak je evidentní, že to asi za prioritu nepovažujeme.
3: Podle Plagy v rozpočtu ministerstva na příští rok chybí asi 6 miliard korun. Při amerických úderech na Írán zemřelo podle místních médií 11 lidí. Několik desítek je pak zraněných. Írán v odvětě útočil na vojenské základny s americkými vojáky v Jordánsku a Iráku. Zasahovala i armáda v Kuvajtu a poplach vyhlásil i Bahrajn.
6: V jihoíránském městě Sirík u Hormuzského průlivu americké střely podle místních úřadů dopadly na dům, ve kterém lidi pořádali svatební obřad. Další mrtví jsou podle Tehránu taky v provincii Chuzestán na západě země. Velitelství amerických sil regionu prohlásilo, že útočilo na cíle spojené s iránskými revolučními gardami kvůli iránským úderům proti americkým vojákům a útokům na komerční lodě v Hormuzském průlivu. V Jordánsku úřady varovaly lidi v přístavu a letovisku Akaba před padajícími troskami. Armáda sestřelila 10 iránských raket, 3 podle ní dopadly do pouště. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Ráno bude skoro jasno, dopoledne postupně oblačno nebo až zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, odpoledne přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Chebu v Truhlářské ulici havarovalo osobní auto s dodávkou a u Josefova na Sokolovsku nedaleko od bočky do Radvanova se střetlo osobní auto se zvěří.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jak dlouho trvá, než vykvetou některé rostliny? To je téma dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem, kterou si poslechneme v dobrém ránu hned po písničkách Co nestárnou od Michala Tučného a Miroš Birky. Ale samozřejmě, že to není všechno. O počasí dáme řeč s meteorology a taky se dozvíme, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji. Tak nás poslouchejte dál, máme 5 minut po 8.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou.

0: ranou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jeho africké poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Přejeme všem příjemný den v naší společnosti. S britskou skupinou Eurythmics jsme se v čase přehoupli přes 8:45 a z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu se nám právě teď hlásí meteorolog Tomáš Vejvoda. Dobré ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak jakou máte pro nás předpověď počasí na dnešní den?
2: Tak ráno bude ještě většinou skoro jasné, nicméně již během dopoledne bude od severozápadu postupně přibývat oblačnosti na oblačno nebo přechodně až zataženo a ve večerních hodinách se mohou výjimečně objevit i přeháníky. Ty nejvyšší denní teploty se vyšplhají na hodnoty od 21 do 24 stupňů Celsia, na horách to bude v rozmezí od 16 do 19 stupňů a k tomu povene slabý odpoledne přechodně mírný vítr západních směrů o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tak to je dnešní předpověď počasí a pojďme ještě přidat předpověď na zítřek, jaký bude čtvrtek.
2: Tak zítra očekáváme ráno a dopoledne většinou polojasnou oblohu, odpoledne však oblačnosti opět přibude a to přechodně až na zataženo a ty nejvyšší denní teploty budou podobné těm dnešním, nejčastěji vystoupí na hodnoty od 21 do 24 stupňů Celsia a k tomu během dne povene mírný západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: O počasí jsem si povídala s meteorologem Tomášem Vejvodou. Moc vám děkuji, pěkný den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výhled.

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku.

0: dokola.
1: Tak určitě jste poznali hlas zpěváka a skladatele Tomáše Kluse v písni Dokola. Za 7 minut bude 8:30 a my se teď podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, to nám teď řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Trkolová.
2: V první polovině září začneme opravovat silnici na průtahu Františkovými Lázněmi. Silnice první třídy číslo 21 zůstane průjezdná, doprava bude v místě prací vedena kyvadlově, řízena semafory a školenými pracovníky stavby. Objízdné trasy budou pouze v okolí křižovatek v místě prací a budou sloužit pro osobní dopravu. Vozidla nad 12 tun budou muset využívat silnici 1/21. Vjezd do Františkových Lázní pro ně bude zakázán. Celá akce vyjde na 27 milionů korun.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: 31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích, Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Dalovice na Karlovarsku zajišťují provoz školní jídelny prostřednictvím vlastní příspěvkové organizace. Vedení stravovacího zařízení teď nově spadá přímo pod obecní úřad. Jídelna v Dalovicích denně připraví zhruba 180 až 200 obědů. Destinační agentura Živý kraj si připomíná 10 let od svého založení. Koordinuje společnou propagaci Karlovarského kraje jako atraktivní turistické lokality. V loňském roce region navštívilo přes 1 400 hostů, což je zhruba o polovinu více než před 10 lety. V Tachově v Pivovarské ulici poblíž sportovišť včera otevřeli novou dětskou skupinu. Zařízení je určené pro 1,5 až 3 leté děti. Kapacita je 24 dětí, zatím jich nastoupí 17, převážně dvouletých. Dětská skupina pomůže rodičům s péčí o děti a můžou se tak dříve vrátit do práce. Podpora v nezaměstnanosti by mohla klesnout, schválila to vláda. Podle návrhu by měla v prvních dvou měsících klesnout z 80% dosavadního výdělku na 65%. Maximálně by pak lidé dosáhli na 60% průměrné mzdy místo stávajících 80%. Norsko má oficiálně nového krále. Håkon VIII. Složil slavnostní slib před poslanci parlamentu. Symbolický ceremoniál v Norsku podle ústavy nahrazuje korunovaci. Na královském trůnu nahradil Håkon VIII. Svého otce Haralda V., který zemřel minulý týden ve věku 89 let. Překvapivým vítězem včerejší 10. etapy cyklistické Vuelty se stal Francouz Bastien Tronchot, pro kterého je to životní výsledek. O vítězi rozhodoval hromadný spurt. A dnes bude skoro jasno, postupně oblačno nebo zataženo, teploty do 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V Chebu v Truhlářské ulici havarovalo osobní auto s dodávkou a u Josefova na Sokolovsku nedaleko odbočky do Radvanova se střetlo osobní auto se zvěří.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: V kalendáři středa 2. září a k svátku dnes popřejeme Adélám. Ženské křestní jméno Adéla je původu starogermánského. Jedná se o počeštěnou a zkrácenou formu německého jména Adelheid. No a vykládá se jako vznešená bytost, člověk s vybranými způsoby a ušlechtilou postavou, takže vznešená, ušlechtilá či spanělá. Tak pro Adélky to máme nachystanou písničku Copacabana od Heleny Vondráčkové a po písničce od Tomáše Linky už otevřeme soutěž, tak buďte s námi. Je 8:30 a 2 minuty. Hezké ráno.

0: Zpíval Tomáš Linka, který letos v únoru oslavil své už 80. narozeniny. No a na hodinách 8.40, za 5 minut bude 8:45, ten nejvyšší čas otevřít soutěž. Co vy na to? Máme pro vás 2 vstupenky na Chebský hrad, tak pokud byste si chtěli udělat výlet do Chebu a navštívit jednu z pěkných památek se vstupenkami od nás, tak vytočte naše telefonní číslo do soutěže 221 55 30 37. Unikátní románsko-gotickou kapli svatého Martina Erharda a Uršuly, také Černou věž, Hradní palác a mnoho dalšího nabízí hrad Cheb. Váže se k němu řada příběhů a pověstí a s jeho dějinami je rovněž spjato mnoho významných historických událostí. A právě v dnešní soutěži můžete získat 2 vstupenky k prohlídce tohoto hradu. Vyhrát je můžete právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37. Tak ve vysílání první soutěžící, koho máme na telefonu, dobré ráno přeji. Haló? Tak bohužel nevydržel posluchač nebo se přerušil spojení, vezmeme dalšího v pořadí. Dobré ráno, hezký den.
1: Haló? Dobré ráno, tady Lenka z Aše.
0: Zdravím vás do Aše, paní Lenko. Tak už jste se někdy byla podívat na Chebském hradě?
1: Nebyla.
0: No tak já doufám, že si poradíte s dnešní soutěžní otázkou, protože já se ptám, jak vysoká je Černá věž na Chebském hradě. A aby to nebylo pro vás tak moc těžké, tak přidám 3 možnosti. Chcete?
1: Určitě.
0: Ano, tak buď je Černá věž na Chebském hradě vysoká 12,5 metru, nebo 18,5 metru, anebo 25,5 metru. Tak jakou variantu zvolíte?
1: 12,5 metru.
0: 12,5 metru je málo, bohužel. Tak příště to vyjde, mějte se moc hezky, naslyšenou. 221, 55, 37, 37, vstupenky na Chebský hrad jsou stále ještě ve hře, kdo pak se tam půjde podívat? Dobré ráno. Haló?
2: Haló?
0: Ano, už jsme ve vysílání, kdo pak se dovolal?
2: Ladislav Plana o Mariánských lázních.
0: Zdravím vás, pane Ladislave, a víte tu správnou odpověď, jak vysoká je Černá věž na Chebském hradě?
2: No, taky to budu hádat, já bych tu variantu těch 18 metrů dal.
0: 18,5 metrů tady varianta. Dobře, je to tak, ano, správně.
2: No, výborně, děkuju.
0: Pane Ladislave, je to trefa do černého. Černá věž je postavená z tmavého čediče, z komorní hůrky, je vysoká 18,5 metru, má masivní zdi, silné až 3 metry a původně sloužila jako útočišná obraná věž. Takže vstupenky jsou vaše a víc se dozvíte přímo na místě. Gratulace ode mě, mějte se pěkně, hezký den, naslyšenou.
2: Takže stačí, když tam jako přijdeme a ohlásíme se jménem.
0: Já vám to za chviličku povím mimo vysílání.
2: Ano.
0: Domluvíme se, adresu si napíšu. Hezký den, naslyšenou.
2: Děkuji.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 8:45 a 2 minuty a v Karlovarském kraji je zatím jasno, ale už teď během dopoledne se od severozápadu zatáhne, postupně bude oblačno nebo až zataženo. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 16 stupňů. Vane, slabý proměnlivý vítr, odpoledne to bude přechodně mírný západní až severozápadní vítr, o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou během dne dobré a biometeorologická předpověď ta hlásí jedničku, tedy mírný stupeň zátěže.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Ale že nám ten čas utíká, co říkáte, za 8 minut to bude 9. hodina a to znamená, že naše ranní vysílání se přehoupne hned po zprávách v dopolední program. No a tím vás provede Michaela Vondráčková, která hned v úvodu prozradí, co na vás čeká. Tak nás tady poslouchejte dál a mějte se krásně, mějte se fajn a zítra nezapomeňte opět vstávat spolu s námi. Těší se na vás Jitka Brošková. Příjemný den, naslyšenou.

0: Sedm různých pohledů na Karlovy Vary. V sobotu 12. září se uskuteční první ročník turistické akce Sedm karlovarských vrcholů, kterou připravuje Český rozhlas Karlovy Vary společně s Lázeňskými lesy a parky. Trasa povede na karlovarské vyhlídky a nabídne trochu jiný pohled na město a jeho okolí. Start i cíl je na Gétově vyhlídce a kromě nevšedních zážitků je připraveno občerstvení, hudební vystoupení i drobné dárky. Vydejte se s námi na Sedm karlovarských vrcholů. Startujeme v sobotu 12. září mezi 9. a 11. hodinou. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovy Vary zahájili opravu mostu ve Slovenské ulici. Střední školy v Karlovarském kraji letos rozšířily nabídku o 3 nové obory. Studující rodiče můžou žádat úřad práce o příspěvek na hlídání dětí. A dnes bude oblačno až zataženo, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovy Vary opravují kamenný silniční most ve Slovenské ulici. Investici za více než 6 milionů korun zajišťuje vybraná firma. Až do konce října stavební práce omezí dopravu mezi Lázeňským centrem a hrází vodního díla Březová.
2: Stavbaři opravují původní kamenný propustek. Výběrové řízení na zajištění úprav muselo město opakovat. Kvůli rekonstrukci přemostění je frekventovaná silnice uzavřená. Objízdná trasa vede Hamerskou a Staromlýnskou ulicí v blízké obci Březová. Práce mají skončit v závěru října. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
1: Do prvních ročníků středních škol nastoupilo v Karlovarském kraji přes 3,5 tisíce studentů. Školy mají podle kraje celkovou kapacitu naplněnou zhruba ze 70%. Hejtmanství chce studijní nabídku lépe přizpůsobit potřebám firem a dalších zaměstnavatelů. Na střední umělecko-průmyslové škole v Karlových Varech proto letos otevřel obor sklář a výrobce a dekoratér keramiky. V Chebu na střední integrované škole začínají studenti navštěvovat obor požární ochrana, říká krajský ředitel hasičského záchranného sboru Oldřich Wolf.
3: Ty studenti budou docházet na naše stanice, kde budeme vzdělávat přímo v prostředí hasičského záchranného sboru. Budou vyučovat renomovaní profesionálové z oboru. Vždycky každý ročník bude mít ty nejmodernější, nejposlednější informace z této oblasti.
1: Úřad práce od 1. září finančně podporuje rodiče studující na vysoké škole. Pokud splní podmínky, můžou měsíčně získat příspěvek zhruba 7,5 tisíce korun. Sloužit má na zaplacení chův nebo dětských skupin po dobu studia. Žádosti je možné posílat třeba online přes portál Jenda. Podmínky pro získání příspěvku přibližuje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
4: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
1: V jihoněmeckém městě Augsburg vybuchl nedaleko hlavního vlakového nádraží neznámý předmět. Několik lidí lehce poranili střepy z rozbitých oken a výloh. Na místě je kvůli probíhajícímu policejnímu zásahu omezená silniční i železniční doprava. Policie zatím podrobnosti o vybuchlém předmětu nezveřejnila. Sport. Hokejisté Třince poprvé prohráli v přípravě na novou extraligovou sezónu. Po 4 výhrách podlehli Olomouci 1-3. Karlovy Vary zdolali Kladno 2-1 a Kometa Brno vyhrála na ledě Slovanu Bratislava 3-2 v prodloužení. České Budějovice zvítězili v Jihlavě 5-3. Dva góly dal Marek Hejduk. Syn olympijského vítěze Milana Hejduka skóroval poprvé od letního příchodu do jihočeského klubu. Počasí. Dnes bude postupně oblačno nebo až zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Chebu v Truhlářské ulici havarovalo osobní auto s dodávkou. Buďte na svých cestách maximálně opatrní. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem řidičům šťastnou cestu a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Středa 2. září, 4 minuty po 9. hodině, tak to je čas, kdy je s vámi už dopolední vysílání rádia vašeho kraje. Začalo vaše dítě chodit do školky? No, můžete tě stonat trochu častěji, než jste asi byli zvyklí. A právě o tom budeme mluvit s plzeňskou pediatričkou Alenou Šepkovou, a to už za chvilku. Ovšem, pochopitelně přejeme, ať se vám choroby a virózy vyhýbají. Máme připravená i jiná témata. A z muziky teď třeba Petr Muk. Přejeme pěkné dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Asi není potřeba to příliš připomínat, ale pravdou je, že se nástupem dítěte do mateřské školy je třeba připravit se na takzvané školkové nemoci. Dítě je poprvé ve větším kolektivu a rodiče by tedy měli počítat s tím, že může častěji marodit. Nejčastěji se jedná o onemocnění dýchacího traktu. Více k tomu plzeňská dětská lékařka Alena Šepková.
1: Nejjednodušší jsou samozřejmě rýmy, které ovšem tedy mohou být od takzvaně tekutých serózních až po takové ty ošklivé zelené, žluté rýmy, husté. Pak to jsou nejrůznější typy kašlů, ať už pochází z horních cest dýchacích, anebo potom už i dolní cesty dýchací, třeba záněty průdušek. Nezřídka se také setkáváme s onemocněním zánětu středního ucha. Pak samozřejmě k tomu mohou přistoupit ještě ty další, s kterými se tedy potýkáme ještě teďka i v létě, to znamená některá průjmová onemocnění. To jsou také onemocnění, která jsou poměrně infekční a v tom kolektivu se roznesou. Mnozí rodiče, kteří už měli třeba děti ve školce nebo ve škole, tak vědí, že nám tady začnou řádit streptokoky, takže nějaké angíny a podobné. To jsou tak asi nejčastější diagnózy, se kterými se setkáváme v tom školkovém období, by se dalo říct.
2: A je to tak, že tyhle malé děti opravdu ještě nemají úplně vybudovanou imunitu, nebo proč k těm nákazám mezi nimi v takovém množství dochází?
1: Ano, je to pravda. Obecně se udává, že ta imunita za normálních okolností se tak jako dotváří cirka do 6 let věku, asi nejvíc z toho celého balíku těch imunitních obranných systémů. Takže skutečně je to pravda a navíc to dítě, které dosud bylo někde nahýčkané v kruhu rodinném a příliš třeba nenavštěvovalo nějaké velké kolektivy, což za mě úplně u těch malinkých dětí není špatně, tak najednou tedy přijde do toho většího kolektivu, kde ta nálož na to dítě je, ta infekční trošku samozřejmě vyšší. Ale zase se nedá úplně říct, že by nutně všechny děti tedy trpěly, jsou někteří odolní jedinci, kteří to dobře zvládnou.
2: Máme tomu jako rodiče, prarodiče nechat ten přirozený vývoj, anebo bychom měli imunitu dětí nějakým cíleným způsobem posilovat, přidat k běžnému zdravému životnímu stylu, dejme tomu nějaké vitaminové, potravinové doplňky.
1: Tady myslím, že se to odvíjí od toho jednak, jaká je skutečná ta frekvence toho onemocnění a také jaká je tíže toho onemocnění. Pokud jsou to takzvané banality, to znamená, to dítě má občas rýmu a občas zakašle, tak si myslím, že pokud ho ty rodiče stravují přirozenými vitamíny, že je to dostačující. Imunologové dokonce říkají, že 6 až 8 onemocnění v té sezóně je vlastně normální, tak je k tomu třeba přistupovat. Samozřejmě, pokud jsou to děti, u kterých opravdu třeba jede takzvaně z infektu do infektu, anebo jsou těžší

0: ty infekty, tak pak jednak je na místě eventuálně i teda provést nějaká vyšetření, proč se tak děje, když to není tak obvyklé, a pak třeba skutečně tu imunitu i podpořit.
1: Vysoká horečka k řadě těch dětských onemocnění, infekčních onemocnění patří. V jakém okamžiku a co proti ní dělat?
0: Tady bych trošku apelovala na rodiče, aby si uvědomili, že v podstatě to, že má dítě teplotu nebo i horečku do určité míry, je signálem, že naopak ten imunitní systém vlastně pracuje, protože je to vyjádřením toho, že bojuje proti té infekci. Teplotu do nějakých 38, já už dneska říkám 38,5, není nutné srážet, pokud to dítě není v nějakém diskomfortu, není nějak opravdu schvácené, dobře pije, cítí se celkem dobře. Naopak teplota, která se třeba blíží 39 nebo jde nad 39 stupňů, tak ta už opravdu může obtěžovat, to dítě je unavené, bolí ho třeba hlava, zvýšeně se potí a tak dále, takže tam už je vhodné tu teplotu srazit, ať už teda lékem nebo některými fyzikálními metodami, ale zase bych chtěla upozornit, že hlavně u těch léků je dobré, aby se opravdu rodiče řídili radami lékaře, protože mnohdy vidíme, že poddávkovávají to dítě. Diví se, že teplota neklesne, ale oni dávají nižší dávku, než je k srážení té teploty potřeba.
1: Pediatričku Alenu Šepkovou si k nám do studia pozvala Soňa Weizenbacherová.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: A dnes nás z archivního snímku pobaví ostřílená dvojice Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová. Scénka má název Přemítání o životě.
2: Já vám si vždycky takhle na konci roku zpytuju svědomí.
3: To já spíš chodím do sebe.
2: No to jsem zkoušel, já nějak do sebe netrefím nebo
3: vám
2: co.
3: Věřím.
2: Já spíš přemítám, víte, třeba kam přišly ty peníze, z kterých platím daně a tak.
3: No jo, no když vy jste rozhazovačný,
2: ale
3: to je to. No jistě, vy proč jste si už v červenci dělal lečo.
2: No tak to jsem. No,
3: a čaj pijete s rumem.
2: No jo, no tak.
3: A telefonujete prý i z domova.
2: No a co?
3: No a co? Neumíte šetřit, to je to, helejte. Korunka ke korunce a najednou je na Fiat.
2: Korunka ke korunce, co pak jsem zubář?
3: Tak.
2: Podívejte se, já vím, helejte se, já vím, vy jste velice spořivá osoba, toho vás známo.
3: Jo.
2: Vy prý jste někde tuhle omylem otevřela peněženku a vylít vám z ní mol.
3: No to je drž.
2: Podívejte, já to vám, kolegyně, nešahám. To já uznávám tohleto, to já. Vím, co se sluší, já vám nešahám na kolena, chci říct po kolena,
3: tak.
2: Ale taky se snažím šetřit, nemyslete si. I moje děti se snaží. Třeba dceruška mě napsala z pionýrského tábora letos, milý tatínku, pošli mi nějaké poštovní známky, zde jsou velmi drahé. Že už ta holka uvažuje taky ekonomicky.
3: Vy jste rozmařilej a ekonomicky neprozíravej, tedy bohužel nejste sám.
2: No ne, tak jestli narážíte na nějaký národní rys, tak to pr.
3: No to pr.
2: Tak to pr.
3: To pr.
2: Tak to pr, omiňte.
3: Ano.
2: Protože náš národ má na šetření přímo talent. No. Podívejte, jak rostou vklady.
3: Jo, ale stačí, aby se někde objevily džíny a už všichni letí vybírat.
2: No, prosím vás, podívejte.
3: Ale prosím vás, my si neumíme ušetřit ani vlastní zdraví. Četste, kolik bylo za rok zbytečných úrazů.
2: Ale no, to je, je nešťastná náhoda, a tomu se neubráníte. Podívejte, já jsem opatrný jak matka moudrosti a taky, že jo, byly jabka, tak jsem česal a spadl jsem ze žebříku, no. Teda z druhého šprysle
3: To je vaše věc, ale co já neumím pochopit, je ta fůra autonehod. Podívejte se, Luboš Pecháček má jedno kázání hezčí než druhý. A když to v pondělí ten fešnej kapitán sečte, je to jako vždycky.
2: Protože za volant se dají lidi bez nadání, ano. Nervózové, tak. Ba i cvoci.
3: Ovšem, za spousty malérů můžou taky pěší.
2: No, abyste si do mě nezaryla, samozřejmě, ale máte pravdu, náhodou někdy se to stává. To takhle manželé Safourkovi jeli na vejlet, Safourek řídil, povídá, to je strašný, jak se ty lidi pletou do cesty. A Safourková povídá, hele, Františku, uklidni se a hlavně sjeď z toho chodníku.
3: Do Helenky Růžičkový vrazil tuhle chlap na mopedu. A Helenka povídá, člověče, tu jste mě nemohl obět. A on povídá, moh, ale já jsem se bál, že by mi nestačil benzín.
2: Ta bude mít radost, Helenka. Ale oni jsou ještě komplikovanější případy. To takhle na chirurgii ležely dvě dívky vedle sebe na dvou postelích. Jedna se zlomenou nohou a ta druhá byla zafačovaná od hlavy až k patě. A ta s tou zlomenou nohou povídá, co pak se vám to stalo? A ta druhá povídá, to víte, auťák, no, chtěla jsem se vyhnout stařence a najela jsem do stromu. A co se stalo vám? A ta s tou zlomenou nohou povídá, něco podobného. Já jsem se chtěla vyhnout dítěti a spadla jsem z gauče.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marcela Lajferová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Dnes máme 2. září a možností, kam vyrazit, je hodně. Tady je několik tipů od nás. Ve vstupní hale hradu a zámku v Horšovském Týně si můžete prohlédnout výstavu japonské kaligrafie. Výstava je tam k vidění do 27. září. V Třemošné se dnes otevře nový kulturní dům. Stane se tak v 15.30 na náměstí před Formankou. Hlavním bodem programu je koncert orchestru Tremolo pod taktovkou Dalibora Bárty a s hosty Václavem Nojdem Bártou a Danem Bártou. Letní scéna plzeňského Kalikovského mlýna nabídne divadelní představení Manželé v nesnázích. Hrát se začne v 19 hodin a diváci uvidí Lucie Vondráčkovou a Jaromíra Noska. Na zámku Kozel vystavuje svá díla Jana Kondrová. Výstava představuje soubor olejomaleb na plátně a potrvá do 17. září. Jarmark lidových řemesel začíná dnes na prostranství před Karlovarskou hlavní poštou a ve Smetanových sadech. Od 10 do 18 hodin tam budou k vidění ukázky tradičních řemesel. A jak vypadají františkolázeňské císařské lázně a jaká je jejich minulost, zjistí návštěvníci komentované prohlídky. Ta začíná dnes v 16 hodin.

0: Ještě jedno školní téma. Učitelky a učitelé základní školy v Kladrubech na Tachovsku přivítali včera žáky v novém školním roce v netradičním oblečení. Měli na sobě totiž košile s logem školy, které jsou součástí kolekce školního oblečení. A na podzim ho bude škola nabízet i žákům.
1: Jak se jmenuješ?
2: Karolínka.
1: A z jaké třídy jsi?
2: Z 5. B.
1: Co na to říkáš, na ty uniformy?
2: Je to super.
1: A chtěla bys nějakou?
2: Jo, mi se líbí ta s tou bílou košilí a s tou černou kravatou a s tou černou sukní.
1: A je tady někde na tom věšáku?
2: No, jako já tady vidím jenom s tou košilí a s tou kravatou.
1: Takže ten hořejšek akorát.
2: Mi se ještě líbí, jsou ta růžová, to je hezká.
1: Maminka Petra přivedla do školy 2 holčičky. Vedení tady vymyslelo takové ty jednotné košile s logem školy. Dneska to tady měly paní učitelky na sobě. Jak se vám to líbilo?
3: Mně se to tady upřímně moc líbí. Zrovna teď, když jsme byli vyplňovat družinu, tak jsme chválili družinářky a říkali jsme, že jim to fakt jako moc sluší. Ta košile je krásná. Za mě teda jako super nápad.
1: A když to budou nabízet dětem, bylo byste pro jim to pořídit?
3: Určitě budeme pro a samozřejmě bychom to dětem pořídili. A mně to teda upřímně se líbí moc.
4: My jsme už na konci školního roku rodičům a dětem představili možnost jakési, já nechci říkat školní uniformy, ale školní módy.
0: Vysvětluje ředitelka základní školy v Kladrubech Ilona Křížková.
4: Oblečení jsou připravený tak, aby se nejenom dětem líbily a byly pohodlný, ale aby byly i finančně dostupný pro rodiče. A postupně to budeme zavádět. Není to povinnost, to nám legislativa nedovoluje ani, ale je to možnost, kdy to budou moct rodiče využít. My chceme odbourat takový ty sociální rozdíly mezi dětma, kde někteří děti si samozřejmě různě závidí, že o značkový oblečení a podobně. Myslím si, že tohle je docela jako dobrý krok k tomu. A hlavně pro rodiče to musí být vnímáno jako taková pomůcka, že nebudou prostě řešit, co si zrovna oblečou na různé příležitosti.
1: V hale už je k vidění nějaké to oblečení, to už je kompletní nabídka?
4: Je to zatím taková jakoby zkouška nabízecí. My jsme tak odhadli, co by se mohlo dětem líbit a my to chceme jakoby testovat, aby jsme viděli, o co bude zájem a uvidíme dál.
1: Potkala jsem ale i maminku, která není příznivkyní toho oblečení a ta nechce být jmenovaná.
5: Moje dítě žádný dresko takovýhle nosit asi nebude.
1: Nelíbí se vám to?
5: No, myslím si, že to je zbytečný a že doba asi jde někudy jinudy, než jako by se vracet zpátky.
0: Škola začne dětem oblečení nabízet na podzim, a to na svých webových stránkách. Z Kladrub Julie Suchá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Africa.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Středa, 2. září. Svátek má Adéla. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Velký požár Londýna vypukl před 360 lety v roce 1666. Během 5 dní zničil celé město, včetně katedrály svatého Pavla. Viníkem byl podle všeho pekař Farinor v ulici Paddington Lane. Pravděpodobně zapomněl uhasit oheň v peci. Základ plzeňské zoologické zahrady byl položen před 100 lety v roce 1926. Na členské schůzi spolku IRIS bylo rozhodnuto najmout skleník na vojenské plovárně v Plzni v Doudlevcích, zřídit z něho pěstírnu rybek a jeho okolí proměnit v zoologickou zahradu. V tehdejším Československu byla jediná v Liberci. První ročník setkání hokejových velmocí, kanadský pohár 76, začal přesně před 50 lety. Naši na něm zářili a zaskočili celý svět, až ve finále podlehli Kanaďanům. Povinná 9letá školní docházka byla po 20 letech obnovena přesně před 30 lety v roce 1996. Tenkrát začaly působit i vyšší odborné školy. Sériově vyráběná německá elektrická lokomotiva Siemens Taurus dosáhla před 20 lety rychlosti 357 km za hodinu a překonala dosavadní světový rychlostní rekord klasické lokomotivy. Taurusy jezdí i po našich kolejích. 75 má dneska charismatický šéf týmu námořní vyšetřovací služby Jethro Gibbs, herec Mark Harmon. Krásná Mexičanka Salma Hayek má kulatou 60. Tomu se snad nedá věřit. A 55 slaví fenomenální norský lyžař, čtyřnásobný olympijský vítěz Kjetil André Aamodt. Já přeju pěkný den.
6: Dva večer.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
1: Mezi Aší a Karlovými Vary začal jezdit přímý autobusový spoj. V Karlových Varech u základní školy Krušnohorská otevřeli nové multifunkční sportoviště. A dnes bude oblačno až zataženo, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Aš a Karlovy Vary spojuje nová přímá autobusová linka. Na jejím financování se podílí město Aš a Karlovarský kraj. Nového spoje by měli využívat především studenti středních škol, seniori nebo lidé, kteří se potřebují rychle dostat z pohraničí do krajského města. Mezi prvními cestujícími využil nové služby student Libor Halík.
2: To je cíleně, vyhledal jsem si spoje a tohle mi vyšlo zrovna nejlíp. Do školy jedu, do Karlových Varů. Spíše budu dojíždět autem, ale podle mě to občas párkrát využiju a je to super pro ty, co začínají jakoby teprve teď dojíždět. Já jsem to dřív musel jezdit vlakem a tohle určitě je mnohem lepší, si myslím.
1: Linka se čtyřmi zpátečními spoji denně bude jezdit zatím půl roku. Kraj posléze vyhodnotí její vytíženost. Karlovy Vary otevřely zrekonstruovaný sportovní areál u základní školy Krušnohorská na Růžovém vrchu. Investice za téměř 20 milionů obsahovala především celkovou úpravu atletického oválu a fotbalového hřiště. Moderní zázemí teď mají k dispozici hlavně žáci prvního a druhého stupně. Ředitel základní školy Josef Šrámek ale chystá spolupráci i s místními sportovními oddíly.
3: Určitě bychom rádi navázali užší spolupráci buď s triatletem nebo se Startem v atletice. Spolupracujeme dlouhodobě s HC Energie, která na suchý přípravy taky potřebuje něco jiného než ledovou plochu a určitě věřím, že se nám ozvou ještě další kluby. V sousedství máme Lokomotivu fotbalovou, Přeskupec je Tedlecký fotbalový klub, takže myslím si, že ta poptávka po tom hřišti bude docela velká.
1: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík opakovaně schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní jeho syn. Radiožurnál to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Příspěvek dostává ordinace za to, že bere nové pacienty a zvyšuje tím dostupnost. V Brně dostali příspěvek jen 4 zařízení z přibližně 300. Pojišťovna nevysvětlila, podle jakých kritérií ordinace vybírala. Smolík na dotazy Radiožurnálu dlouhodobě nereaguje, nevyjádřil se ani jeho syn. Při nehodě autobusu u města Dahab na egyptském Sinajském poloostrově zemřelo nejméně 16 lidí, skoro 30 dalších je zraněných. Uvedlo to egyptské ministerstvo zdravotnictví s tím, že na místo nehody vyjelo 20 sanitek. O příčině nehody úřady neinformovaly. Tragické havárie jsou na egyptských silnicích poměrně běžné. Může za to mimo jiné špatný technický stav vozidel nebo nedodržování dopravních předpisů. Egyptská policie v uplynulých dnech provedla sérii kontrol, při kterých mimo jiné odhalila přes 5000 řidičů bez řidičského průkazu. Například minulý měsíc zase při nehodě dvou pick-upů v provincii Ismailia zemřelo 18 lidí. Většinu z nich tvořili dětští dělníci ve věku 13 a 14 let.
0: Počasí.
1: Dnes bude postupně oblačno nebo až zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý, odpoledne přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce uzavřená ulice Krymská, tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Také po 10. hodině vám společnost dělá dopolední vysílání rádia vašeho kraje a v našem studiu už za chvilku přivítáme hosty. Dnes přijeli z Mariánských Lázní s pozvánkou na letošní mezinárodní folklorní festival Mariánský podzim. U mikrofonu je přivítáme už za pár minut.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: 10 hodin a 12 minut a jak jsme slíbili v našem studiu, už zasedli dnešní hosté, kteří dnes přijeli z Mariánských Lázní a povídat si budeme o velkém folklorním svátku, který se blíží. Našimi hosty jsou dnes Adéla Drexlerová a Filip Hán za organizátory Mezinárodního folklorního festivalu Mariánský podzim. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Tak kdy přesně Mariánské Lázně ožijí folklorem? Dáma asi jako první.
2: Děkuji. Tak Mariánské Lázně ožijí folklorem od čtvrtka 17.9. a budou žít až do neděle 20.9.2026.
0: Letos máte 21. ročník, jsem četla. A také jsem slyšela, že loni v Mariánských Lázních jste slavili hned dvě výročí najednou. O co šlo?
2: Ano, tak náš festival slavil velké kulatiny, a to 20. výročí. A organizátorský soubor, folklorní soubor Mariánek, oslavil krásných 30 let fungování.
0: Tak zdravíme, Mariánek, pokud nás teď někdo poslouchá na dálku, tak nám trochu prosím představte váš festival, kdo za ním stojí, kde všude se odehrává.
1: Tak začnu tím, kde se odehrává. Máme ho co nejvíc venku, na Mariánsko-Lázeňské kolonádě, v kavárně Lesní mlýn, v domě Chopin a také v okolních oblastech na zámku Kinžvart či na hradě Seberg.

0: a především v Mariánsko-Lázeňském divadle, kde probíhá v pátek večer gala program.
1: Jsou to samá krásná místa. Jak na tohle pěkné folklorní oživení reagují lázeňští hosté? Já si tak představuji, jak korzuji s oplatkou kulatou, popijím minerální pramena, přitom sleduji krojované tanečníky a baví mě ta představa.
0: No, tam to ožije v sobotu průvodem, který vlastně nabalí ty lidi po cestě a dovede je všecky na kolonádu, kde se v krátkých dvouminutových číslech představí každý soubor. A to je takové to největší nalákání na ten odpolední program, který potom startuje tuším v 1 hodinu. A ty hosté tam zůstávají a to je hrozně hezký vidět, že my tam je málo místa relativně, takže my tam dáme pár laviček a oni si tam držejí ty místa, i když se třeba staví zvuk, oni si nejdou pro to kafíčko, oni si nejdou pro to pivíčko, oni tam sedí jenom, aby viděli.
1: Ona ta atmosféra je jedinečná, i to vlastně ta akustika na té kolonádě, to je speciální záležitost, tam se vám musí hrozně dobře vystupovat, si tak já představuji.
0: My tam stavíme pódium před orchestřištěm, aby bylo ze třech stran vidět na ty soubory. Jo, takže to pódium nemá bočnice, takže vlastně z jedné i z druhé strany kolonády je vidět na tanečníky zepředu, jak se vejdem. A máme to tak jako citlivě přizvučeno, že se vlastně pracuje s tou akustikou té kolonády tak, aby ona vlastně funguje sama o sobě jako takový reproduktor, jo, protože je na jednu stranu zavřená a do toho údolí otevřená. Takže i jako z dálky z toho parku ta hudba je slyšet.
1: Kdo vlastně tedy stojí za tím festivalem? Kdo ho pořádá?
2: Za festivalem stojí spolek Folklorní soubor Mariánek, což jsme vlastně my, nadšenci, kteří to děláme naprosto dobrovolně.
1: Čili vy oba jste zároveň tedy členové souboru. Ano. Možná dodám, že Filip je kapelník, předseda spolku a Adél?
2: Taneční složka, pěvecká složka.
1: Dobře. No a také si představuji, že tedy se takto přátelíte s mnoha zahraničními soubory, které zvete pravidelně do Mariánských Lázní. Kdo to bude letos?
2: Tak letos nás navštíví rovnou dva zahraniční soubory, a to Polana ze Slovenska a soubor Valjevo ze Srbska.
1: A na tyto soubory tady můžeme přijet kdy konkrétně, abychom je opravdu viděli, zahraniční soubory?
2: Tak rozhodně na ten gala program do divadla v pátek 18.9. začínáme v 19.30 a vstupenky je možné zakoupit online na mariánsko-lázeňských stránkách.
1: Ještě se zeptám, co podle vás mívá takový asi největší divácký ohlas. Já jsem viděla na fotkách, že je to asi průvod a možná pak takové to velké společné focení, jak vždycky děláte před tou kolonádou. Je to tak, nebo máte jiný typ?
0: To má velký ohlas, ale potom už si návštěvníci vlastně hledají z toho programu. A vždycky největší úspěch mají soubory ze Slovenska.
1: Ze Slovenska. No a pochopitelně určitě má své fanoušky také Mariánek a na soubor se zeptám zase po písničce.

0: Hosty v našem dnešním dopoledním vysílání jsou Adéla Drexlerová a Filip Hahn. Povídáme si a zveme vás na Mezinárodní folklorní festival Mariánský podzim. A už jsme před písničkou řekli, že za tímto krásným festivalem stojí folklorní soubor Mariánek. A na ten se teď já ráda zeptám. My jsme se je nedávno potkali vlastně v Klinči pod Čerchovem, je to tak spolu. Takže jsem viděla, že pořád vystupujete v chodských krojích, prezentujete chodský folklor. Možná se vás na to lidé ptají často, ale mě to nedá. Proč právě Chocko, proč se Mariánek z Mariánských lázní vydal touto cestou?
1: No to byl dílem náhoda a dílem obrovské štěstí, protože my když jsme začínali v souboru, to ještě tenkrát nebyl folklorní soubor, byl to dramatický kroužek, tak paní učitelka získala od pana Ambrože z Chodové Plané pár chodských krojů. No a to předurčilo vlastně směřování toho, kam se ten soubor potom vydal. Mm-hmm. Takže byla to právě ta náhoda a to obrovské štěstí, protože to nám otevřelo vlastně cestu k těm pramenům a jako chodského folkloru, chodských písniček, tanců. A v 90. letech jsme první tance okopírovali z těch videokazet Ústavu lidové kultury. Mm-hmm. A tam jsme se teprve učili a koukali se na ty kroky a za doprovodu akordeonu Zdenky Hurtové, která nás vedla tenkrát, jsme přičichli vlastně k tomu folkloru, až potom po roce 2000, asi 2002-2003 vznikla pod vedením pana učitele Babičky dudácká muzika a rozjelo se to.
0: To mě napadlo, kde jste sehnali v Mariánských lázních dudáka šikovného, který dobře dokáže zahrát chodskou muziku?
1: No, to byl Péťa Valik, hobojista, kterému prostě pan učitel vysvětlil, že to je skoro to samé jako dudy.
0: Takže přešel na dudy a zvládl to. Stejně mě to nedá, ale abych se nezeptala na Mariánsko-Lázeňsko jako region, tam jste tedy neskoušeli pátrat po nějakém původním materiálu.
1: No, mám doma na stole asi 3 knížky. Ale tím, jak už máme opravdu etablovanou tu dudáckou muziku a hrozně těžko by se mi hledali další muzikanti, protože tím, jak nejsme pod žádnou základní uměleckou školou, jsme spolek, tak já vlastně si cením každého muzikanta, který chodí do toho souboru a hraje a chce to hrát, mm-hmm. jo. Navíc tam nemám vlastně ani jednoho profíka, jo. To jsou všecko, to instalatér, kuchař, lékárnice.
0: No ale hrají s nadšením, to je důležité. Čili ale abych se k tomu dostala, Mariánsko-Lázeňsko to bývalo německé osídlení, říkám to dobře?
1: Můžeme říct Sudety.
0: Sudety.
1: 95 nebo 97% německého obyvatelstva, takže velká výměna obyvatelstva po válce a vlastně kořeny jsou ty tam a vlastně já, co znám pana Šulka, který zpracovává ten egelandský folklor, tak mi se mu ani nechce lézt do zilí. Jo? Ačkoliv jsem se s ním o tom bavil, on by byl jako nadšen, kdyby to někdo uchopil, tak já to nechci tak jako... Nechci to pokazit prostě.
0: Takže Mariánek se věnuje Chocku, děláte to báječně, dívám se i na vaše krásné fotografie a musím říct, že kroje chocké se mně zdají, že máte velmi dobře upravené. S tím vám někdo pomáhal?
2: Tak určitě nám pomáhají přátelé přímo z Chocka, z Domažlic. Nebylo to tak od začátku. Dostávali jsme občas, řekla bych, hodně vynadáno za to, jak, dejme tomu, ty kroje vypadaly. Na začátku to byly spíš takové vlastně kostýmy, mm-hmm. než jsme se dostali k tomu, aby opravdu ty kroje vypadaly tak, jak mají.
0: Mm-hmm. Možná můžeme jmenovat i někoho konkrétního. Já asi tuším, kdo vám pomáhal z Mrákova. Nebyla to Martina Pincová?
2: Martina Pincová určitě.
0: Zdravíme Martinu, protože vidím i ty vínky, to bych řekla, že ano, je její inspirace, její
2: přesně
0: práce.
2: Přesně tak, my jsme měli s paní Martinou dokonce kurz, kdy si každá slečna od nás ze souboru sama ten vínek vyšívala pod jejím vedením. Takže tímto rozhodně moc děkujeme, hodně teď nosíme a prezentujeme dál.
0: Tak ještě se zeptám, kde všude můžeme soubor Mariánek během roku vidět?
1: Tak když to vemu chronologicky, tak různé masopustní obchůzky, většinou to bývá v Drmoulu, párkrát jsme byli v Rozvadově, párkrát i v Mariánkách. Pak míváme Mariánkovské jarnění, to bývá o velikonoční neděli, většinou teďka v poslední době na Lesním mlýnu v Mariánkách. Zahájení lázeňské sezóny a a další různá vystoupení, kdo si nás jako najme objedná. Folklorní festivaly, letos jsme byli právě v tom Veselí nad Moravou a příští rok dostali jsme pozvání na pojezerský folklorní festival, samozřejmě Mariánský podzim a potom Vánoce, Cesta k Betlému.

0: Tak to byla skupina Olympic v našem dopoledním vysílání a my pokračujeme v naší pozvánce na Mezinárodní folklorní festival Mariánský podzim, který se blíží. Našimi dnešními hosty jsou Adéla Drexlerová a Filip Hahn. No a teď už se dostaneme tedy k tomu konkrétnímu programu. Poprosím, abyste nás pozvali úplně konkrétně na to, co je připraveno.
1: Tak, budeme tedy začínat ve čtvrtek 17.9. v 17 hodin koštem moravských vín za hudebního doprovodu souboru Polana.
0: A to začínáte z vesela, vypadá to dobře.
1: Ano, to rozhodně. A to v domě Chopin v Mariánských lázních.
0: Tak pokračujete?
2: Pokračujeme v pátek, kdy od 3 hodin nás bude zvát folklorní soubor Rozmarínek z Mariánsko-Lázeňské základní umělecké školy na večerní program. Od 4 hodin vyjde pár muzikantů se jen tak projít po parcích a zpívat. To je taková spontánní akce, i když je naprogramovaná, tak je prostě spontánní a je to hrozně hezká. Pokud je hezky, vyjde to, je to úplně skvělá pozvánka na ten večerní program, který začíná o 7:30 v městském divadle. Jmenuje se Roztančené divadlo a Neb to nejlepší z folkloru. Myšleno to nejlepší z toho, co do Mariánských lázní letos přijede.
1: Tak vstupenky na tento program je možné zakoupit na stránkách Mariánských lázní. A opravdu se tam letos představí všechny soubory v tom divadle, které festival letos navštíví.
0: Ano, viděla jsem také krásný plakát z kroji. Tak dostáváme se k sobotě.
1: V sobotu vyrazíme v 10.30 od hotelu Krystal krojovaným průvodem na kolonádu. No a v 11 hodin se již všichni přivítáme na té kolonádě. Všichni se právě budeme krásně fotit na schodech před pavilonem křížového pramene. A každý ten soubor se na minutku nebo dvě úplně krátce ukáže, abyste si mohli vybrat, co pak chcete vidět v tom odpoledním programu.
2: Odpolední program začíná v 1 hodinu. Právě na kolonádě, kde probíhá celý víkend i řemeslný jarmark a tam vystoupí postupně soubory Polana ze Slovenska, Rozmarínek z Mariánských lázních. Dále tam uslyšíme muziku Klíček. Bude tam slavnostní vyhlášení vítězů soutěže regionální potravina Karlovarského kraje dokonce, takže můžete přijít ochutnat i různé dobrutky. Dále se tam od 15:30 představí náš folklorní soubor Mariánek, pouze jeho muzika, zahraje pár písniček veselých, po nás přijdou Srbové, Valjevo a všechno se zakončí cymbálová muzika Hrom a dále soubor Vonička s cymbálovkou Trnka. Zároveň probíhá na kavárně Lesní mlín dětské odpoledne.
1: Dětské odpoledne je provázáno s workshopem pro děti od lesního klubu Farma u Kosího potoka. A kromě tedy folkloru se tam představí i dvě taková divadélka pro děti. Takže pokud úplně nevíte, jestli by to děti zajímalo, tak doporučujeme dorazit na Lesní mlýn. Tam opět zahraje Klíček z Horšovského Týna. Představí se také děti z organizačního souboru Mariánek a opět zase cymbálová muzika Hrom s dětským folklorním souborem Štěpnička z Veselí nad Moravou.
0: A to je tedy pořád sobota, ještě
1: to
0: máte
1: je
0: pak sílu?
1: To je pořád sobota.
2: Pokud opravdu to nezvládnete dojet do Mariánských lázní, tak festival přijede za vámi a to ve 3 hodiny vystoupí na zámku Kinžvart folklorní soubor Vonička a zároveň ve 3 hodiny a v 5 hodin na hradě Zéberg slovenský soubor Polana.
0: Takže jste roztančili takto i okolí. No a ta neděle, ta mě zajímá, ještě máte opravdu sílu pokračovat? No,
1: ano, ale musíme se na to posilnit, takže začínáme v neděli v 10 hodin akcí Mariánky snídají s Mariánkem na kolonádě, kde si můžete přijít dát něco dobrého k jídlu, kafíčko, čaj, abyste se právě posilnili.
2: Budeme mít napečeno.
0: Mm-hmm. Tak já bych teda na tu oplatku hlavně, ale taky se nechám pozvat. No a jak to celé zakončíte festival?
2: No, festival od těch 10 poběží až do 16. hodiny, celý den na kolonádě. Zase ty soubory se tam budou různě měnit, střídat, máme program, můžete si ho najít na našich webovkách marianek.com. A na závěr festivalu ve 3 hodiny vystoupí náš pořadatelský soubor v plné síle.
0: Tak pro jistotu ještě jednou zopakujeme, že se nejedná o tento víkend, ale o 17. až 20. září v Mariánských lázních. Máte poslední šanci pozvat naše posluchače, proč by měli do Mariánek dorazit. Adél, jako první.
1: Tak určitě si přejďte vychutnat skvělou atmosféru, kterou tato akce nabízí a my se na vás budeme moc těšit.
0: Tak to byla Adéla Drexlerová a Filip Hahn.
2: Barevné kroje, už lehce zbarvené listí, sluníčko, krásně modrá obloha, sem tam takový bílý beránek na obloze, bude krásně, máme to objednáno a samozřejmě dobrá nálada, pivo, káva, víno, burčák a folklor.
0: Teď jsem se úplně zasnila. Myslím, že dorazíme kompletně všichni. Moc vám děkujeme za pozvánku a přejeme, ať se akce vydaří. Děkujeme za návštěvu, naslyšenou.
1: Děkujeme, naslyšenou.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tak a teď je pro změnu něco z dopravy. Mezi Aší a Karlovými Vary jezdí od začátku září přímá autobusová linka. Prosadili ji zástupci místní samosprávy, podle kterých Aš jako město s rozšířenou působností přímé spojení do krajského města nutně potřebuje. Příprava linky trvala necelý rok a hned na první spoj čekali ještě za ranní tmy první zájemci.
1: Je krátce před 6 hodinou ráno, v centru Aše je tma a na zastávku právě zabočuje první autobus přímé linky do Karlových Varů. Za volantem si to s úsměvem na tváři užívá řidič, pan Roman.
2: Je to takový trošku jinačí, než jezdit jenom kolem Varů, takže člověk se koukne dál do světa a jsem zvědavý, kolik sebou povezu lidí teď směr Vary.
1: Těšíte se na ty cestující?
2: Jiná sorta, jiný zkušenosti, tak uvidíme.
1: Tereza Švarcová je jedna z prvních, která je na zastávce ještě předtím, než odjede přímý spoj do Sokolova a do Varů. Kam jdete vy?
3: Já jedu do Sokolova, do školy.
1: Jste tady cíleně kvůli tomu, že to je přímý spoj a že tady jede poprvé, anebo...
3: Ano, protože zrušili ten vlak, který jezdil místo tohohle busu. Když jsem viděla, kolik jezdilo vlakem lidí do Sokolova, tak jsem to bude zajímavý, no.
1: Další cestující čeká na autobus Libor Halík. Díváme se na autobus, který pojede tady odsud přímou linkou až do Karlových Varů. Kam pojedete vy?
4: Do školy jedu, do Karlových Varů. Vyhledal jsem si spoje a tohle mi vyšlo zrovna nejlíp.
1: Je to, řekl bych, váš spoj, kterým budete jezdit pravidelně každý den?
4: Pravidelně úplně ne, spíše budu dojíždět autem, ale podle mě to občas párkrát využiju a je to super pro ty, co začínají jakoby dojíždět.
1: Nová linka je v podstatě expresním regionálním spojem. Na konečnou v Karlových Varech dorazí z Aše za hodinu a čtvrt. Celkem 4 denní spoje mají posloužit nejen k cestám do škol, ale také k lékařům anebo na úřady.
5: Tak já si myslím, že to hodně lidem pomůže, uvidíme. No. Spousta lidí bude spokojených, nebudou muset jezdit vlakem a tak, nebudou muset přestupovat. Určitě to bude pro užitečný.
1: Hodnotí nový spoj Adam Nims, který dnes nepojede, pouze vyprovází svou slečnu studentku. Z odlehlého ašského výběžku do vnitrozemí prý ale v minulosti cestoval velmi často.
5: Určitě jezdil jsem 4 roky do Sokolova a přestupoval jsem z vlaků na autobusy a tak různě. Určitě, kdyby tohle bylo v době, kdybych jezdil já, tak by mi to pomohlo a využil bych to. No.
1: Tehdy, když jste jezdil vy, bylo to prostě na trošku delší lokte.
5: Přesně tak, tak nějak bych to řekl. Ale vždycky jsem si poradil.
1: Zkušební 6-měsíční provoz nového spoje zaplatí společně město Aš a Karlovarský kraj. Zástupci samosprávy pak společně s dopravci vytíženost linky vyhodnotí a rozhodnou o jejím dalším osudu. Z Aše Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Spor o teplo v Chodově na Sokolovsku definitivně končí. Krajský úřad v Karlových Varech hostí novou výstavu fotografií. Věk při nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit děti na celý život. A dnes bude oblačno až zataženo, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Ústavní soud zamítl stížnost společnosti Mars Service. Podle té soudy nižších instancí zasáhly do jejich práv, když rozhodli, že tepelné hospodářství v Chodově nebylo nikdy majetkem firmy, ale města. Společnost Mars Service proto nemůže uplatňovat nároky na jednotlivé trubky, výměníky nebo předávací stanice. Uvedla to chodovská radnice, podle které Mars Service po celou dobu, tedy od roku 1993, majetek užíval neoprávněně na úkor města. Vyjádření firmy se novinářům nepodařilo zjistit. Končí tím více než 20 let trvající spor mezi městem a firmou o majetek. Karlovarský kraj připravil novou výstavu fotografií z letošní olympiády dětí a mládeže. Expozice připomíná úspěchy mladých reprezentantů, kteří na šampionátu v Praze vyhráli 20 medailí. Vstupní hala hlavní budovy úřadu ji nabízí až do 17. září. Pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
3: Výstava nabízí výběr fotografií z letošního ročníku, který se konal na konci června v Praze. Snímky zachycují mladé reprezentanty přímo v centru sportovního dění. Při soustředění před startem, v zápalu soutěží i ve chvílích radosti po úspěšném výkonu. Připomenou tak řadu momentů, během nichž sportovci bojovali nejen o cenné kovy, ale často také překonávali sami sebe a sbírali zkušenosti do dalších let.
2: Věk nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit dítě na celý život. Rozdíl mezi nejmladším a nejstarším prvňákem může být až 11 měsíců. To se podle výzkumníků může projevit na výsledcích i psychické pohodě. Letošní omezení odkladů školní docházky podle nich nemusí tyto rozdíly vyrovnat.
4: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností a sociálními vztahy.
5: Říká Luka Fumarko z Masarykovy univerzity. Potvrzuje to i učitelka Jitka Létalová ze základní školy Pavlovice u Přerova.
6: Když to dítě zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života může poznamenat na celý jeho další život.
5: Podle výzkumníků by měl stát školám zajistit hlavně asistenty, metodickou podporu a možnost výuky podle potřeb různých skupin dětí. Marek Hensel, Český rozhlas.
2: Policie po výbuchu v německém Augsburgu zcela uzavřela vlakové nádraží. Na místě našla další podezřelý předmět. Omezená je i autobusová a tramvajová doprava v okolí a přilehlé ulice jsou uzavřené. Při explozi neznámého předmětu utrpěli dva lidé lehká zranění.
1: Počasí.
2: Dnes bude postupně oblačno nebo až zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý, odpoledne přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Chebu v Pelhřimovské ulici je z důvodu práce na inženýrských sítích zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem a na dálnici D6 u Těšovic na Sokolovsku je z důvodu práce na silnici převeden provoz do protisměru. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: I krátce po 11. hodině je s vámi dopolední vysílání rádia vašeho kraje v seriálu Příběhy nejen šumavské. Vás dnes zavedeme do Suclavické jeskyně. Na konci 19. století vydala mimořádný poklad a my vám za chviličku řekneme víc. Hned po malém zamyšlení Josefa Fouska. Tak zůstaňte s námi, přejeme pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Fouskův svět. Pravdomluvný skeptik. Že někdo krade miliony a klidně chodí světem, že svědomí ho denně trápí, jo, to se lidi pletem. Že spravedlnost bude u nás pro všechny bez rozdílu, na to už žádný člověk nemá a snad i Pán Bůh sílu. Že korupce se zničí zcela, kdo tenhle blábol říká. Osel je oslem celý život a pořád stejně hýká. Že pýcha bude mrzká vlastnost, že arogance zmizí, to v science fiction možná najdeš na stránce marných vizí. Že politikům budem věřit a s úctou vzdávat díky, to spíše vodu svěcenou bys přinesl z apatiky. Že závist bude na pranýři, to vyřknout nelze ani, to jako bys chtěl za útrapy od lumpa slitování. Že pomluva se ztratí z mluvy a čistému vše čisté, to mohou říci snad jen blázni a choří optimisté. Že láska nadží nenávistí, zvítězí chtěl bych taky, ač vím, že nikdy nestane se, dál věřím na zázraky. Že zbytečná je tato báseň, v tom pravdu máte jistě, teď omlouvám se, napsal jsem jí na zvláštním tichém místě, tam, kde je mamon zbytečný a všechny hmotné statky, kde každý stejný papír má a všichni stejné zadky.
1: Fouskův svět.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: A teď už vás vezmeme na Šumavu, jak jsme slíbili. Cesta do pravěku, legendární film Karla Zemana, přivedl miliony dětí k zájmu o pravěk. Přitom necelých 100 let před vznikem tohoto filmu se jeden profesor do pravěku sám dostal, a to když prozkoumával Suclavickou jeskyni nedaleko Vimperku. Právě v ní nalezl tisíce kosterních pozůstatků mamutů, nosorožců, medvědů, ale třeba i lvů. Příběh Suclavické jeskyně a jejich obyvatelů vypráví Iva Kokešová a Jan Dvořák.
1: Příběhy nejen šumavské. O existenci Suclavické jeskyně, která leží při hlavní silnici mezi Čkyní a Vimperkem, věděli místní určitě už mnoho staletí. Jenže nedokázali zjistit, jaký poklad se uvnitř skrývá.
2: Nešlo přitom o hrnec zlaťáků, ale o kosterní a zubní pozůstatky pravěkých zvířat, které tu jako první dokázal popsat v roce 1879 učitel Langhans. Se svým objevem se pak svěřil profesoru doktoru Janu Nepomuku Voldřichovi.
1: Ten nelenil a do Suclavické jeskyně vyrazil a nestačil se divit. Jejím průzkumem pak strávil nadcházející 3 roky. V sedimentech vlastní jeskyně a ve dvou výše položených krasových dutinách celkem nalezl 22 000 zlomků kostí a zubů, na jejichž základě zde byly identifikovány pozůstatky asi 170 druhů pleistocénní fauny, nosorožců, medvědů, sobů, zubrů, ale také lišek, koňů a dokonce lvů.
2: Asi největší objev učinil na plošině před původním vstupem do jeskyně, kde nalezl zbytky ohniště a další nálezy, které považoval za kostěné a kamenné nástroje a opracované zvířecí kosti. Dále také zlomky lidské lebky asi 20letého jedince. Vypadalo to, že zde žili pravěcí lidé.
1: Jenže podrobný rozbor těchto nálezů později ukázal, že se jedná o přirozené úlomky kamenů a ani zvířecí kosti, že nenesou stopy opracování. Zlomky lidské lebky podle zkoumání nepotvrdily, že by šlo o pozůstatky pravěkých lidí.
2: I tak ale Suclavická jeskyně vydala opravdový poklad a s množstvím kosterních nálezů se řadí mezi nejvýznamnější naleziště pleistocénní fauny ve střední Evropě. A to díky rodákovi z nedalekého Zdíkova Janu Nepomuku Voldřichovi.
1: Ten se narodil 15. června 1834. Po absolvování obecné školy a gymnázia v Českých Budějovicích vystudoval na Vídeňské univerzitě přírodní vědy, kde dosáhl doktorátu filozofie. Potom působil jako středoškolský profesor v Prešově, v Banské Štiavnici, v Salzburku a od roku 1869 až do roku 1893 jako profesor na akademickém gymnáziu ve Vídni.
2: Napsal řadu učebnic, z nichž nejvýznamnější je trojdílná vysokoškolská učebnice Všeobecná geologie se zvláštním zřetelem k zemím Koruny České. Dokončil je krátce před svou smrtí. V roce 1893 byl jmenován mimořádným profesorem geologie a paleontologie na České univerzitě v Praze. A v roce 1899 byl jmenován řádným profesorem.
1: A Suclavická jeskyně? Bohužel, tak jak ji prozkoumával Jan Nepomuk Voldřich, ji už dál prozkoumávat nemůžeme. Dnešní jeskyně je totiž pouze zbytkem původního rozsáhlého komplexu, který byl poničen stavbou železniční trati a těžbou vápence. V nynější asi 15 metrů dlouhé chodbě nedochází k tvorbě krápníků, jak by se dalo očekávat. Pukliny ve stropě jeskyně poskytují jen občasné útočiště některým druhům netopírů.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úřadům práce od včerejška přibyly nové povinnosti. Podle novely zákona o podpoře bydlení budou totiž posuzovat, jestli lidé na základě příjmu a životní situace skutečně jsou v bytové nouzi. Dosud to měly na starosti obce, ve kterých od 1. září ale zůstala jen kontaktní místa pro bydlení. Novinka má podle vlády celý proces zjednodušit. Třeba platforma pro sociální bydlení ale upozorňuje na to, že úřady práce nejsou na novou agendu připravené.
1: Úřad práce měl být schopný vlastně zpracovávat ty žádosti, přidělovat byty a tak podobně. A jsme si jako jistí, že na to připraven jako není. V tuhle chvíli nevíme o existenci vlastně metodických pokynů, nevíme o tom, že by to úřad práce jakkoliv inzeroval.
2: Říká Mikoláš Opletal z platformy pro sociální bydlení. Podle něj jsou úřady práce zahlcené mimo jiné vyřizováním nové superdávky. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale ujišťuje, že úřady práce jsou připravené, pokračuje mluvčí rezortu Jakub Slavík.
3: Úřad práce se na novou agendu připravoval organizačně, metodicky i prostřednictvím školení zaměstnanců. Jde zároveň o výrazně méně početnou agendu než superdávka, takže nepředstavuje srovnatelnou zátěž.
2: Změna dává smysl podle exministra práce a opozičního poslance Mariana Jurečky z KDU-ČSL. Úřady práce jsou totiž podle něj s těmito lidmi v kontaktu kvůli vyřizování sociálních dávek a nebo třeba rekvalifikací.
4: Situace, kdybych tady musel budovat celou novou síť obcí s rozšířenou působností, hledat tam nové lidi, zaškolovat je, ti lidé několik měsíců by s tou agendou neměli ve většině případů žádnou relevantní zkušenost, tak mně přijde lepší přidat to k agendě, kterou úřad práce už dneska pro ty klienty dělá.
2: Podle rezortu práce už úřady práce řadu informací o lidech v bytové nouzi mají a proto bude vyřízení rychlejší. Jakub Rychtecký, předseda Komise pro sociální věci, zdravotnictví a bydlení ve Svazu měst a obcí, má ale jiný názor. Podle něj to celý proces prodlouží, protože nejdřív musí žadatelé jít na kontaktní místo na obecním úřadu.
5: Na základě toho ten klient pak půjde na úřad práce, kde se bude provádět majetkový a další jakoby test. Pak s nějakým dalšími kroky a návrhy opatření se bude zpátky vracet na kontaktní místo pro bydlení na obec. Určitě nedochází ke zjednodušení systému.
2: Podle Rychteckého navíc obce nedostaly od státu peníze na zřízení kontaktních míst. V nich mají nově nárok na pomoc všichni s příjmem nižším než je dvojnásobek životního minima. Zároveň jim ale po zaplacení nákladu na bydlení musí zbýt alespoň polovina životního minima. Podle platformy pro sociální bydlení díky tomu dosáhne na pomoc většina ze 160 000 lidí v bytové nouzi. Byty jim můžou nabízet třeba soukromí majitelé, kteří dostanou od státu garance, ale taky obce. Ty můžou čerpat finanční podporu. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Jak zatočit se suchým vzduchem v místnosti? Zeleň, kterou máme doma, nemusí být jen estetickým doplňkem, ale může se stát doslova přírodní čističkou a zvlhčovačem vzduchu. Obzvlášť pokud si pořídíme rostliny, které k tomu mají správné dispozice. Obecně k příjemnému zvlhčení vzduchu dochází hlavně po zalití, kdy se do okolí uvolňuje vlhkost z rostlin. Jestli chcete efekt znásobit, jejich listy i pravidelně roste. Mezi pokojovky s přívlastkem bojovnice se suchým vzduchem patří tchýnin jazyk, dračinec, orchidej, břečťan, banánovník nebo filodendron. Příjemný vlhký vzduch můžete podpořit i malým trikem z oblásky. Stačí, když jich pár naskládáte do každé misky pod květináčem. Používejte také rozprašovač a několikrát za den dopřejte místnostem jemnou vodní mlhu, kterou povýší směs vyrobená ze lžičky jedlé sody smíchané s vodou a citronovou šťávou z poloviny citrónu.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Hořely, padaly hvězdy a Michal Šindelář. Středeční dopolední vysílání jde pomalu do finále. Po 12. hodině už bude hudební výběr na vás. I dnes se totiž rozjedou písničky pro vás. Tak si na ně počkejte a zavolejte nám nebo napište. Pěkné skoro poledne přeje Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Střední školy v Karlovarském kraji letos rozšířily nabídku o 3 nové obory. Mariánské Lázně prodloužily smlouvu s miniatur parkem Bohemínium. Hlavní hygienička Barbora Macková dnes na vlastní žádost končí ve funkci. Bude oblačno až zataženo a teploty do 24 stupňů. Dobré poledne u zpráv s Matějem Štechem. Do prvních ročníků střední škol nastoupilo v Karlovarském kraji přes 3,5 tisíce studentů. Školy mají podle kraje celkovou kapacitu naplněnou zhruba ze 70%. Hejtmanství chce studijní nabídku lépe přizpůsobit potřebám firem a dalších zaměstnavatelů. Na střední umělecko-průmyslové škole v Karlových Varech proto letos otevřel obory sklář a výrobce a dekoratér keramiky. V Chebu na střední integrované škole začínají studenti navštěvovat obor požární ochrana, říká krajský ředitel hasičského záchranného sboru Oldřich Wolf.
2: Ty studenti budou docházet na naše stanice, kde budeme vzdělávat přímo v prostředí hasičského záchranného sboru. Budeme vyučovat renomovaní jak profesionálové z oboru. Vždycky každý ročník bude mít ty nejmodernější, nejposlednější informace z této oblasti.
0: Park miniatur Bohemínium zůstane v Mariánských Lázních nejméně do roku 2056. Jak uvedl starosta Martin Hurajčík z hnutí ANO, město s parkem podepsalo dodatek ke smlouvě o pronájmu městského areálu na dalších 30 let. O podobě smlouvy a podmínkách, za kterých by park ve městě setrval, obě strany jednaly přes 3 roky. Nové roční nájemné bude ve výši 300 tisíc korun plus DPH a park také musí v areálu ročně proinvestovat 2 miliony korun. Barbora Macková dnes končí ve funkci hlavní hygieničky. Rezignovala na vlastní žádost. Dál ale povede Státní zdravotní ústav. Rozhodnutí odůvodnila tím, že neměla nedostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Agendu hlavního hygienika dočasně převezme Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. Mackovou zastoupí do doby, než rezort vybere jejího nástupce. Během epidemie eboli zemřelo v Demokratické republice Kongo už přes 3 tisíce lidí. Potvrzených nakažených je více než 6 tisíc. Podle Světové zdravotnické organizace situace v Kongu zůstává mimo kontrolu. Je taky velmi pravděpodobné, že současná epidemie překoná tu zatím nejsmrtelnější z let 2014 až 2016 v západní Africe. Při ní zemřelo na 11 tisíc lidí. Sport. Gabriela Knudsonová při premiéře v hlavní soutěži US Open nestačila na Němku Lisovou a prohrála 2x3-6. Česká tenistka přitom v obou setech vedla náskok, ale ani jednou neudržela. Po vyřazení přiznala, že na ní dolehla větší nervozita než během úspěšné kvalifikace.
3: Člověk hraje hlavní soutěž poprvé. Rozhodně se to ukázalo na mý nervozitě. Potom na té hře trošku zpomalený nohy, trošku zpomalená ruka a potom člověk zkazí pár míčů a nevěří si tolik, jako třeba v kvalifikaci, kdy ví, že prostě člověk jde dál a tady mu to přijde najednou, že ježišmarja, je to mnohem důležitější. A když zkazí míček, tak ho to třeba znervozní víc.
0: V prvním kole skončili taky Lucie Havlíčková a Derja Vidmanová. Havlíčková podlehla Maďarce Bondarové 2x3-6. Vidmanová prohrála se Španělkou Bouzasovou Manejrovou 3-6 a 4-6. Rozehraný zápas má Nikola Bartuňková. Nad Egypťankou Šerifovou vedla 1-0 na sety, když duel přerušil déšť.
1: Počasí.
0: Dnes bude postupně oblačno nebo až zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Vane slabý, proměnlivý, odpoledne přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 20 u obce Teplička na Karlovarsku jsou z důvodu stavebních prací zúžené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
4: Je 2. září, první středa v měsíci, přesně v pravé poledne zazněly sirény a na našich vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary pravidelné zprávy dnes odpoledne s Matějem Štechem. U mikrofonu je dnes s vámi Zlata Kinská, těším se na vás, volejte, pište, přejte si. Jsou tu písničky pro vás a na vaše přání. Pravidelný telefon 221 55 37 37, telefonní linka je připravená. Já také. A nezapomeňte, že dnes má svátek Adéla. Těším se na vás. A pak tě zbočí

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Tak dospíval Xindl X na rádio vašeho kraje. Teď už vítám našeho dnešního prvního volajícího a tím je Pepa z Horního Slavkova. Krásný den z Karlových Varů.
2: Dobrý den, já vás zdravím, tady to Bezva rádio a vás taky obzvláště. A dneska si dáme katapult a blues, ať to trošku vorostujeme, ať se trošku lidi hejbaj.
1: Tak jdeme na to.
2: A jinak vám přeju všechno nej a mě zdravíčko a dá se někdy. Naslyšenou.
1: Díky moc, Pepo. Naslyšenou. Hezký den.
2: Taky napodobně.

Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary posloucháte písničky pro vás a na vaše přání. To teď budeme plnit někomu z vás. Zdravíme Karlovarský rozhlas a vás, paní Kinská. Chtěli bychom vaším prostřednictvím poslat přání k narozeninám paní Alence Loudové a popřát hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. Děkujeme za všechny, Hanka a Rostě. No a protože paní Alenka má ráda Václava Neckáře, tak prosíme o písničku Chci tě líbat.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marcela Lajferová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Krokodýl roka Elton John na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, teď už paní Alena Schodová, hezký den.
1: Dobrý den, paní Zlatuško, já vás moc zdravím a přeji vám taky krásný den. A dnes písnička poletí za Adélkou do Německa, protože slaví dnes své jmeniny. Milá Adélko, přeju ti všechno nej. Hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a hlavně mnoho úspěchů, jak ve škole, tak v umělecké činnosti. Poslechni si, Adélko, tuto písničku a uvidíš, že v jejich slovech najdeš pravdu. Měj se krásně. Vám, paní Zlatuško, moc děkuju a zase příště naslyšenou.
0: Budeme se těšit s vámi naslyšenou. Adélce přejeme také hodně zdraví, klidu, pohody, hodně úspěchů ve škole. Zdravíme do Německa a vás samozřejmě do Chodova. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
2: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

Stále ladíte vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary, posloucháte písničky pro vás a na vaše přání. To teď budeme plnit naší posluchačce do středních Česk, paní Svitákové. Hezkou středu nám přeje a připomíná, že dnes mají, což víme, svátek Adély, a tak prý vybírá oblíbenou britskou zpěvačku Adele a Chasing Pavements. Adela, k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům nám do rádia, vám všem přeje hezký den, Silva z Prahy. Silvo, i my vám krásný den.

Na rádiu vašeho kraje budeme opět plnit další přání k svátku, a to babičce Adélce Pokorné do Františkových Lázní, které přeje celá její rodina vše nejlepší, krásný den. Babička je tam v Lázních na léčení, tak jí přeju, ať jí to pomůže. Samozřejmě i naše rádio Český rozhlas Karlovy Vary moc zdraví všechny do Františkových Lázní, zvlášť babičku Adélku. Užijte si svůj lázeňský pobyt, mějte se krásně, oslavte si svůj sváteční den.

0: To byla písnička, kterou poslala Pavla s rodinou babičce Adelce Pokorné do Františkových lázní. Ještě jednou moc zdravíme, přejeme krásný lázeňský pobyt a krásný sváteční den. A já už vítám na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary dalšího našeho posluchače, tentokrát ženu, a to je Anička z Ostrova. Hezký den, Aničko.
1: Taky vám, pěkný den. A jsme se domluvili tu písničku a bylo by to pro Standu z Dolců, Alenku Olinku, pro vás, pro Káju ze Sokolova, ta Kerskája Míra ze Sokolova, Vláďu, co jsme spolu bavili se v Atlantisu, Alici, no, Hruce, Holičce a kamarádovi Vaškovi.
0: A samozřejmě i vám, protože Petra Spáleného máte ráda, jak sama říkáte, je to váš miláček oblíbený. Tak, vybrali jsme společně písničku Lady, já moc krát děkuji i za přání dodatečně. Mějte se krásně, Aničko, naslyšenou.

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Krásný duet s italským hlasem a zpěvákem Erosem Ramazzottim a společně také se skvělou zpěvačkou Anastasiou na vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary v písničkách pro vás. Ta byla podle nás, teď už další opět podle vás. Na telefonu už čeká naše posluchačka Schodová. Anička, dobrý den.
1: Já vás zdravím všechny, dobrý den. Jsem ráda, že vás slyšíme a posílám do rozhlasu pro vás a pro všechny, co vás poslouchají, jen tak pro radost, písničku od Elánu Znovu sama dotknu.
0: Tak děkujem za nás všechny. Vy si užijte akce, které vás tento týden čekají.
1: No, folklorní slavnosti v Karlových Varech, všechny zvu.
0: Tak kdo vyráží, tak krásný den, krásné svátky. Naslyšenou, Aničko.
1: Taky, naschle.

To byla písnička, kterou pro nás vybrala paní Anička Schodová. Ještě jednou jí moc zdravím. Dozněl tedy Elán a já už mám připravenou další písničku, která poputuje až do slunné Itálie a bude pro celou rodinu, včetně Kristiana od Emči. Přeje vše nejlepší dodatečně k narozeninám a zdraví maminku a posílá jak jinak než dvě láhve vína a Marka Ztraceného.

Tak to byl Marek Ztracený na Českém rozhlase Karlovy Vary, taková trochu veselá písnička. 4,5 minuty do 13. hodiny. Do 13. hodiny přijdou další zprávy s Matějem Štechem. A když se do toho dívám právě teď, co vás čeká, tak ve Svatošských skalách na řece Ohři začala výstavba nového lanového mostu. Tak podrobnější informace k této zprávě a další zprávy z našeho regionu, také z domova a ze zahraničí, uslyšíte v celou od Matěje Štecha. Po 13. hodině vás čeká pořad Alex a host. Hosta prozradí sama Alex Minářová. Já s vámi zůstávám, po 14. se těším na slyšenou. Přeji vám všem krásnou středu s datem 2. září. Adélám vše nejlepší a samozřejmě i všem oslavencům, kteří dnes mají narozeniny nebo slavíte nějaké své výročí. Užijte si den.

0: these beautiful things that I've got.
1: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Město Loket staví ve Svatošských skalách nový lanový most. Základní škola Rokycanova v Sokolově připravuje charitativní branč pro potravinovou banku. Někteří finanční poradci podle České národní banky zneužívají školní přednášky k získávání klientů. Odpoledne bude oblačno až zataženo a teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Ve Svatošských skalách na řece Ohři začala výstavba nového lanového mostu. Přemostění nahradí původní lávku pro pěší, která byla v havarijním stavu. Město Loket za stavební úpravy zaplatí téměř 6 milionů korun.
3: Původní přemostění jeho vlastník město Loket nechal uzavřít už před 3 roky. Přípravy rekonstrukce protáhly komplikace s projektem a neúspěšnou sérií výběrových řízení. Nová lávka by měla opět sloužit pouze pěším. Hotová má být na jaře 2027. Ze Svatošských skal Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
2: Sokolově připravují 5. ročník dobročinného branče na pomoc potřebným. Základní škola Rokycanova ho pořádá ve spolupráci s mateřskou školou Vrchlického. Žáci budou mít připravený stánek s občerstvením. Výtěžek akce i vybrané trvanlivé potraviny následně podpoří Potravinovou banku Karlovarského kraje.
4: Stánek bude fungovat zítra od 10 hodin před základní školou Rokycanova. Lidé si v něm mohou dát kávu i pečivo. Pracovníci Potravinové banky budou přímo na místě přebírat darované potraviny. Z Karlových Varů, Anna Bečková, Český rozhlas.
2: Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízejí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje nebo slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce k pořádání přednášek opravňovala. Ředitelé škol by si proto měli přednášející vždy dopředu ověřit a posoudit jejich motivaci. Slovensko se navzdory ruským výhradám nakonec připojí k Mezinárodní komisi pro odškodnění Ukrajiny. Schválila to dnes vláda v Bratislavě. Původně přitom toto rozhodnutí na pokyn premiéra Roberta Fica odložila. Rusko dalo ještě předtím Slovensku najevo, že má k úmluvě výhrady.
5: Premiér Fico tvrdí, že ruské výhrady nebyly důvodem, proč vláda minulý týden rozhodnutí odložila. Kabinet si prý potřeboval k úmluvě zjistit další informace. Za normální Fico označil i to, že se kvůli podobným záležitostem ozve velvyslanec cizího státu.
6: Už sa mi to stalo 100-krát. Veľké krajiny pošlú veľvyslanca a povedia, choďte za premiérom a povedzte premiérovi, že tejto a tieto krajiny sa nebude páčiť, keď urobíte toto alebo toto. A my sa potom rozhodneme, či to urobíme alebo neurobíme.
5: Slovenská vláda nakonec úmluvu podpoří. Premiér Fico ji ale označuje za nevykonatelnou. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude postupně oblačno nebo až zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Vane slabý proměnlivý, odpoledne přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, aby o zátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Dvě osobní auta havarovala v Ašské ulici ve Františkových Lázních v Horních Lomanech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
7: Na Slovensku je podobným fenoménem, jako je v Česku Helena Vondráčková, legendární zpěvačka, která se prosadila i jako lékařka, astroložka a spisovatelka. Marcela Lajferová, vítám vás, dobrý den.
8: Děkujem velmi pěkně, děkujem za pozvání.
1: Alex a host.

0: Alex a host, dnes vítám legendární zpěvačku, ale také lékařku, astroložku i spisovatelku Marcelu Leiferovou. Pro mnohé jednoduše Marcelku. V úvodu jsem zmínila přirovnání s Helenou Vondráčkovou. Jak se vám takové přirovnání poslouchá, paní Leiferová?
1: No, jsme obě dvě blondýny. Myslím, že máme k sebe velmi blízko. A vždy se těším na setnutí s ňou. Často jsme spolu už učinkovali. Těším se.
0: Když jste se viděli třeba naposledy, vybaví se vám?
1: Teraz vám to nevím povedať. Byly oslavy v Bratislave a ona, tam jsme se stretli.
0: Co vlastně bylo dříve? Hudba, medicína, astrologie, psaní?
1: Ťažko. Ťažko na to odpovedať. Prvé bola medicína, hej. A ako študentka som začala na študentských akciách spievať s orchestrom vtedy už veľmi známeho hudobného skladateľa. Takže ten napísal hit. A keď už máte hit, tak už potom ste vo vlaku, ktorý sa rúti. A už z toho sa ťažko vystupuje.
0: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasměrovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebol smer, to bolo prostě nadšenie, že někdo tak krásný hlas má a tak nádherně může zpěvat. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Víte, veľa ľudí má velmi pekný hlas, ale nemajú výraz. Necítíte emociu z toho. A samozrejme u týchto veľkých speváček amerických a hlavne u Ella Fitzgerald, to bez toho, že by ste rozumela ten text, tak vás dojíma prostě ten hlas. Vy viete, o čom to je. Prostě. Takže to, tá hudba sa mi veľmi páčila, páči sa mi dodnes a dokonca som také tie štandardy americké spievala.
0: Byla vaším vzorem?
1: Dá se povedať.
0: Dá se to tak říct?
1: Ano.
0: Že byla vaším vzorem?
1: V tom období, ano.
0: Tak a jak vlastně zpěvačka se naučí, nebo dá se to vůbec vlastně naučit, abyste jenom nespívala ten text, aby opravdu vyvolal v lidech emoce, bez ohledu na to vlastně?
1: Bez toho to nie je dobrá zpěvačka, keď to nevie. Lebo to je potom prostě nějaké tóny, zpěva noty a nič z toho. Emócia, to je prvá vec, lebo veľa ľudí dobre spieva, ale nebudú nikdy speváci.
0: Tak a dá sa to naučiť, nebo ste to proste
1: to musíte, to treba mať v sebe. To je vrodené.
0: Kdo vás privedl vlastne k medicíne, nebo proč ste začala studovať medicínu?
1: Medicínu od detstva, napríklad ako malé detsko som si vyrábala lieky z farebných papierikov z vodovode a potom som s tým chodila a liečila ako. Ničila som šatstvo ľuďom, lebo som povedala, že ich teraz vyliečím, hej. Že mám na to proste prostriedky. To bolo. Matkou som chodila hodne na zbierať kvetiny do lesa a liečivé bylinky. To som tiež vedela, že je to. Takže mama bola taká ľudová liečiteľka, tak ako k svojim priateľkám, alebo čo, vždy zbierala nejaké zvláštne bylinky a seba. Aj u nás doma sa to hodne tradovalo. Takže to bol taký tiež moment, ktorý ma priviedol k tomu robiť niečo, aby s ľuďom bolo lepšie.
0: Ano, vaša maminka byla lidová léčitelka, ale inak byla učiteľkou.
1: Áno.
0: Měla jste od ní, cítila jste podporu spíše pro ten zpěv nebo právě pro tu medicínu?

mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

Alex a hosty povídám s legendární zpěvačkou Marcelou Leiferovou, o jejímž životě vyšla kniha Hrdá láska. Zmiňujete v té knize právě i vztah s vaší maminkou a to, že vás tak trochu zrazovala od zpěvu, že jste si ho musela vybojovat?

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Silničáři dokončili další etapu opravy mostu u Kinšperka nad Ohří na Sokolovsku. Přípravy na turistický festival Eurorando se blíží ke konci. Desítky policejních vyšetřovatelů se znovu vrací k neobjasněné smrti Jana Masaryka. Dnes začali s exhumací jeho ostatků. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Silničáři dokončili další etapu opravy mostu přes potok Veliká Libava u Kinšperka nad Ohří na Sokolovsku. Stavba stojí 12 milionů korun a platí ji Karlovarský kraj. Dělníci už položili nový asfalt. Práce by měly trvat do konce září. Silničáři ale jednají o předčasném otevření, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Václav Vojtěch.
3: Modernizace mostu Foglův mlýn na silnici 2124 se blíží ke konci. Samotná konstrukce mostu, včetně nově položeného asfaltu, je hotová. Zhotovitel nyní provádí dokončovací práce. V průběhu tohoto týdne budeme jednat o předčasném užívání komunikace.
2: Přípravy na Eurorando 2026 se blíží ke konci. Českosaský turistický festival se koná od 20. do 27. září a hlavními centry se stanou Božídar a Obrvízental. Program si připravila i partnerská města Jáchymov, Loučná pod Klínovcem, Johann Georgenstadt a Breitenbrunn. Podle organizátorů je připraveno celkem 650 pěších tras, 19 českých, 25 německých a 12 přeshraničních. Z toho 31 bude možné absolvovat s průvodcem. Veškeré informace najdou návštěvníci na adrese www.eurorando2026.eu. Policejní odborníci dnes začali exhumovat ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech je vytáhnou zhruba po 80 letech. Příčina jeho smrti není doteď známá. Desítky odborníků se proto teď k případu znovu vrací, říká náměstek ředitele úřadu dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu Jan Trnečka.
4: Cílem exhumace je za použití nejmodernějších kriminalistických metod objasnit okolnosti, jak k úmrtí došlo.
2: Odborníci můžou provést CT vyšetření, 3D sken celého těla a případně rentgenové vyšetření. Bývalý ministr zemřel v noci z 9. na 10. března 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Tehdy byla jeho smrt označena za vraždu. Německá energetická infrastruktura čelila od včerejšího rána dvěma útokům sabotérů. V noci na dnešek neznámí pachatele způsobili zkrat v rozvodně v západoněmeckém Bergheimu. Vyžádalo si to odpojení pěti bloků ve dvou uhelných elektrárnách. V úterý brzo ráno pak zkrat odpojil taky jeden blok elektrárny Jenschwalde na východě Německa. Pachatele tam k útoku použili po domácku vyrobené rakety. Dodávky elektřiny pro zákazníky ale ani jeden útok neomezil.
1: Sport.
2: Ruský hokejový svaz se odvolal ke sportovnímu arbitrážnímu soudu proti zákazu startu svých týmů v mezinárodních soutěžích. Mezinárodní federace IIHF v červenci potvrdila, že Rusové nesmí hrát ani na mistrovství světa. Arbitráž se případem bude zabývat koncem října.
1: Počasí.
2: V noci bude oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami. Nejnižší teploty 13 až 10 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne čekejte většinou polojasno. Kolem poledne a odpoledne oblačnosti přibyde. Přechodně až na zataženo. V Krušných horách se mohou výjimečně objevit i přeháňky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách 16 až 19. Povany slabý, přes den mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Plesné u Chebu v Lesné ulici nabouralo osobní auto do plotu a v Ašské ulici ve Františkových Lázních v Horních Lomanech havarovala dvě osobní auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Na
0: 5:05 po zprávách s Matějem Štechem na Českém rozhlase Karlovy Vary. Právě teď v tomto čase startuje středeční dobré odpoledne s datem 2. září. U mikrofonu je s vámi Zlata Kinská, vám přeji příjemný poslech a hezké odpoledne. Čas z cyklostezky ve Svatošských skalách na Karlovarsku je obklopena hrazením. Je to v místech, kde vzniká nový takzvaný houpací most. Jak jsou práce na jeho výstavbě daleko, podrobnosti vám přinese a vše vysvětlí přímo živě v této hodině náš redaktor Zdeněk Trnka. No a bude to přesně pár minut po 14:30 a za malou chvíli, protože je září, tak se nám po prázdninách vrací náš oblíbený pořad, co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Samozřejmě máme pro vás připravené i kulturní pozvánky a v této hodině, jako vždy, protože je všední den, tak rozhlasovou tržnici. Tak zůstaňte s námi, krásné odpoledne, ještě jednou klidný poslech.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jihoafrické poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. 16-letý Maty se chystá na přijímačky na střední školu. Premiérový seriál o těžkostech dospívání Filtr. ČT2. Na návštěvě země divoké přírody, golfu a dávných příběhů. Premiéra dokumentu Evropa z výšky, Skotsko. A ČT Art uvede portrét jednoho z posledních žijících tvůrců československé nové vlny. Premiérový dokument Bočan. Středeční večer s Českou televizí.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Prázdniny nám skončily, blíží se podzim a s ním i hlavní houbařská sezóna. Lesy budou opět vonět jehličím, rána se budou halit do mlhy a košíky houbařů se budou plnit, tedy doufám. Jestli patříte mezi milovníky houbaření, tak právě pro vás je tu houbařská soutěž s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Připomenu v rychlosti jednoduchá pravidla, soutěž běží od včerejška 1. září a to až do středy 30. září. No a jako vždy jsme pro vás připravili do vysílání výherní tematický zvuk. Tentokrát je to ukázka písničky Houby magický od skupiny Kabát. Po zaznění výherního zvuku ve vysílání, když ho uslyšíte, tak voláte do studia na známé telefonní číslo 221 55 37 37 a třetí volající posluchač získá automaticky výhru. V každém kole soutěže obdrží ten třetí volající posluchač Atlas Hub od nakladatelství Kazda, houbařský nožík, lahev na pití a plátěnou tašku od Českého rozhlasu Karlovy Vary. A výherní zvuk zazněl právě před chvílí před písničkou Dalibora Jandy. A kdo pak dnes získá naši výbavu do lesa v rámci houbařské soutěže Českého rozhlasu Karlovy Vary? Hezký den, kdo volá a odkud?
1: Hezký den, Petr z Chebu.
0: Hezký den, Petře, tak je to vaše.
1: Jo, děkuju vám.
0: Tak mi zůstaňte na telefonu a přeji vám krásný podzim a úspěšné houbaření. Naslyšenou.
1: Jo, díky.
2: Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

Zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku.

0: Jaroslav Samson Lenk na vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary a jeho hit Laciný víno. Ve Svatošských skalách u Karlových Varů začal vznikat nový lanový most. Stavbaři ho postaví v místech původního přemostění, které bylo uzavřené přes 4 roky. A v letošním roce ho dělníci odstranili úplně. Podrobnosti o výstavbě mostu má teď pro vás přímo ve studiu redaktor Zdeněk Trnka. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, no tak je třeba říci, že lanový takzvaný houpací most ve Svatošských skalách spojuje břehy řeky Ohře nedaleko Karlových Varů a desítky let jde o vyhledávanou turistickou atrakci. Vlastníkem a správcem tohoto mostu je nicméně město Loket na Sokolovsku. Na jehož pozemcích se přemostění nachází. Město rekonstrukci připravuje 4 roky, poměrně dlouho stavební úpravy plánovalo kvůli náročnosti projektu a termín pak odsouvalo kvůli neúspěšným výběrovým řízením. Nicméně teď už vybraná firma ze Sokolova most začíná stavět. V první fázi zpevňuje skalní podloží na obou stranách řeky Ohře.
0: Zdeňku, řekni nám, jak bude nový most vypadat a kdy bude hotový?
1: Tak podle místostarosty Lokte nezávislého Petra Zahradníčka bude stát přemostění kolem 6 milionů korun, hotové má být příští rok na jaře, no a vzhled bude připomínat tu původní lávku, zavěšenou na ocelových lanech. Je třeba říci, že v minulosti lávka sloužila jen pěším turistům, po zkapacitnění stezky do Lokte, ale přemostění využívali také cyklisté a právě to se pravděpodobně na stavu lávky nepříjemně podepsalo. V současné době je asi 200 metrů proti proudu od Svatošských skal nový cyklistický most. Lávka pro pěší, ale stále citelně chybí pěším a také horolezcům, kteří zdolávají stěny Svatošských skal.
0: Ještě nám řekni, omezí nějak stavba provoz krajské páteřní cyklostezky?
1: No, ta omezení v blízkosti stavby už nějaká jsou, ale v podstatě jsou naprosto minimální. Tím spíš, že most je součástí stezky pro pěší, která je dlouhodobě uzavřená. No a také vodácká sezóna teď končí a návštěvnický provoz bude přes zimu ve Svatošských skalách daleko menší než teď, takže žádná dramatická omezení u lávky v podstatě v nejbližších, řekněme, desítkách týdnů určitě nebudou.
0: Ve Svatošských skalách u Karlových Varů vznikají základy pro nový lanový most. Turistická atrakce bude hotová pravděpodobně příští rok na jaře. Pro Český rozhlas Karlovy Vary to zjišťoval pro nás a pro vás redaktor Zdeněk Trnka. My ti děkujeme za informace, naslyšenou. Hezký den.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: 3:45 a 2,5 minuty přesně právě teď v tomto čase pro vás máme prostor pro vaše inzeráty. Tak můžete začít volat do studia, pokud máte připravenou nějakou nabídku nebo poptávku pro ostatní naše posluchače. Připomínám telefon 221 55 37 37. Připravený je pro vás také e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Připomínám naše stránky, kde najdete veškeré kontakty, pokud jste právě teď za volantem a nemůžete si poznamenat www.vary.rozhlas.cz. Inzeráty, které nám budete volat nebo posílat, tak nesmí souviset s vašimi obchodními aktivitami. Myslete na to, občas se stává a víme to, že mezi vámi jsou někteří, kteří to zkouší. Ale jenom na to myslete, protože to jsou naše pravidla. 221 55 37 37, to je náš telefon. A pokud právě dnes chcete inzerovat, tak už volejte. Já ještě připomenu, že pokud byste s námi chtěli inzerovat, tak by vám mělo být více jak 18 let a v rámci jedné inzerce byste měli nabízet maximálně 3 věci na jednou. A je to jedno vlastně v podstatě cokoliv. Můžou to být i různé činnosti, které byste rádi nabídli a poskytli někomu jinému, třeba s pomocí doma nebo na zahrádce. Můžou to být jakékoliv věci, které vám doma neslouží, překáží. Mohli byste třeba i zpeněžit, abyste si mohli třeba odložit pár peněz na blížící se podzim, anebo i zimu, kdy nám přijdou zase Vánoce, budeme řešit spoustu dárků a vždycky samozřejmě ten finanční rozpočet to rodiny určitě zatíží a myslím si, že každá koruna dobrá. Ve vysílání společně s námi je už náš dnešní první volající inzerent. Vítám ho ve vysílání, hezký den.
3: No, dobrý den, já bych prodal inzerát, já bych prodal míchačku Na Maltu, na jedno kolečko, na 380 voltů, Karlovarsko.
2: Jste z Karlovarska, prodáváte míchačku a váš telefon?
3: 736 423 410.
2: Tak telefon je 436 423 410.
3: Ano.
2: My vám děkujeme za nabídku, mějte se krásně, naslyšenou. Tak a pokud jsem slyšela správně, tak náš posluchač dost možná si nechal zapnuté rádio, tak když k nám voláte, tak ještě jedna připomínka, stlumte si rádio nebo od něj poodejděte, abychom tam neměli tu zpětnou vazbu, tu ozvěnu. Je to nepříjemné třeba pro ostatní posluchače, kteří mají třeba rádio na hlas nebo u něj třeba i odpočívají. Tak 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu. Připravený je pro vás také celý den v prakticky, kdykoliv ho můžete využít. E-mail studio.vary@rozhlas.cz. Na stejné číslo, na stejný e-mail posíláte i písničky pro vás. Na stejném čísle budeme v příští hodině také soutěžit. Tak ještě jedno telefon 221 55 37 37. A rozhlasová inzerce je to pro vás od pondělí do pátku, tak můžete využít čas zase zítra. Já vezmu ještě našeho jednoho dnešního inzerenta ve vysílání. Už vítám koho? Dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Dana. Já bych ráda nabídla babetu. Je momentálně v nepojízdném stavu, protože už se na ní dlouho nejezdilo, takže nevím. Tak jenom jestli by někdo měl zájem, tak prosím, ozvěte se na telefonním čísle 720 827 203 a je to Bečov na Teplou.
2: Tak zdravíme do Bečova na Teplou. Danuš, děkuji. Prosím o kontrolu vašeho telefonního čísla 720 827 203.
4: Ano, děkuji vám.
2: My vám také děkujeme za nabídku. Naslyšenou, hezký den.
4: Naslyšenou, nashledanou.
2: Tak a zítra to můžete být zase vy. Tak krásný den. Pokračuje středeční dobré odpoledne se Zlatou Kinskou a já vám za celý náš vysílací tým přeji příjemné odpoledne.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel. Znáš, měli?

0: písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, 1000 možností.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Gymnázium v Ostrově na Karlovarsku bude připojené k teplárně. Karlovy Vary mají nedaleko slavné bronzové plastiky na jelením skoku nového Kamzíka. Odbory na pražském letišti dál zůstávají ve stávkové pohotovosti kvůli novému vedení. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Ostrovské gymnázium se nově připojí na městskou teplárnu. 20 let staré plynové kotle totiž dosluhují a školské zařízení vymění za dálkové vytápění. Na investici se dohodlo město, Karlovarský kraj, teplárna Ostrov a samotná škola. Práce na výměně rozvodu a budování přípojky si vyžádaly i dočasné omezení parkování na blízké odstavné ploše.
2: Parkoviště u jídelny Ostrovského gymnázia je dočasně zavřené. Škola totiž definitivně ruší staré plynové kotle a přechází na dálkové teplo z Ostrovské teplárny. Rozsáhlý projekt si vyžádal stavbu nové přípojky i kompletní výměnu vnitřních rozvodů. V místech stavebních prací a výkopů v okolí budovy tak řidiči nezaparkují ještě přibližně 2 týdny. Z Karlových Varů, Anna Bečková, Český rozhlas.
0: Karlovy Vary v rámci projektu Město bez kouře umístili u vycházkové trasy pod jelením skokem novou sochu Kamzíka. Plastiku z kortenové oceli vytvořil sochař Tomáš Dolejš. Stojí v blízkosti slavné bronzové sochy, která zhlíží ze skalního ostrohu na údolí řeky Teplé už od 19. století. V rámci projektu Město bez kouře podle mluvčího magistrátu Jana Kopála v Karlových Varech vzniklo už několik dalších děl.
3: Tím prvním, který si mnoho lidí vybaví také, ten nápis A i srdce Vary na mlýnské kolonádě. Potom další takový zajímavý bod byl fotorám u bazénu hotelu Termálo. Takový starší bratr v Kamzíka už stojí od loňského roku na svatém Linhartu.
0: Letištní odbory dál zůstávají ve stávkové pohotovosti. Českému rozhlasu to po dnešním jednání s vedením letiště řekla předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová. Stávková pohotovost platí od 21. července kvůli výběru nového vedení letiště. Ředitelem je od srpna podnikatel Radomír Lašák, který před 20 lety vedl české aerolinie v době jejich úpadku. Odbory čeká na podzim kolektivní vyjednávání, na kterém by měli probrat dosavadní Lašákovy kroky. Schůze se má podle Palové zúčastnit i ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Francouzské ministerstvo zahraničí si předvolalo ruského diplomata. Řekl to ministr zahraničí Jean-Noël Barrot po jednání unijních ministrů v Irsku. Důvodem je nastražení výbušně na letišti v německém Lipsku. Za incident ze srpna je podle německé vlády odpovědné Rusko.
4: Ministr zahraničí Jean-Noël Barrot řekl, že Francie podpoří přijetí dalších protiruských sankcí. Opatření by podle něj měla být přijata na celoevropské úrovni a cílit by měla zejména na ruskou stínovou flotilu. Francie bude podle Barrota nadále pokračovat v podpoře Ukrajiny, která se brání ruské agresi. Kromě toho si Paříž předvolala ruského šarže d'affaires Alexandra Zezulina, který dočasně vede ruskou ambasádu v Paříži. Je to druhé předvolání během 2 měsíců. V červenci byl na ministerstvu zahraničí kvůli ruským kybernetickým útokům proti Francii. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Karlovy Vary v přípravném zápase zdolali Kladno 2-1. Hokejisté Třince poprvé prohráli. Po 4 výhrách podlehli Olomouci 1-3 a Kometa Brno vyhrála na ledě Slovanu Bratislava 3-2 v prodloužení. České Budějovice zvítězili v Jihlavě 5-3. 2 góly dal Marek Hejduk, syn olympijského vítěze Milana Hejduka skoroval poprvé od letního příchodu do jeho českého klubu.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami. Nejnižší teploty 13 až 10 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne čekejte většinou polojasno, kolem poledne a odpoledne oblačnosti přibude přechodně až na zataženo. V Krušných horách se mohou výjimečně objevit i přeháňky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Povane slabý, přes den mírný západní vítr a biozátěž bude mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Nehoda osobního auta na silnici v Plesné u Chebu by měla být odstraněna. Stejně tak srážka 2 osobních aut v Lidické ulici v Ostrově na Karlovarsku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Skončily zprávy s Matějem Štechem na Českém rozhlase Karlově. Právě teď v tomto čase pokračuje středeční dobré odpoledne. Já vám stále přeji klidný poslech a šťastnou cestu. Pokud právě teď cestujete někde za volantem, tak dávejte na sebe pozor. Za malou chvíli si budeme povídat s naším dnešním hostem, kterým bude ředitel Západočeského symfonického orchestru Vladimír Smutný, protože Západočeský symfonický orchestr totiž má už za malou chvíli novou sezónu. Jaké koncertní zážitky nabídne a jaké novinky si pro vás orchestr připravil, tak na to se zeptáme přímo vedení tohoto orchestru. Já už se osobně moc těším. No a na co se těšíte vy v naší hodině? Třeba na soutěž a na písničky pro vás? Já se na vás těším určitě. Hezký den.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Moji bráchové jsou také oba profesionální muzikanti. Maminka moje měla dlouhé roky, přes 30 let, dětský pěvecký sbor v Mariánských Lázních a tak dále. Takže už to mě prostě přeturčilo k tomu, že budu dělat taky muziku. A v orchestru, v Západočeském symfonickém orchestru působím od roku 2000 jako hráč na trubku.
1: Vy jste už před touto otázkou počítal, kolik těch šéf dirigentů a kapelníků v současné době také i má už novou šéf dirigentku, kolik vlastně ten váš orchestr už historicky měl. A když už jste tady počítal, tak nám připomeňte, s kým vším a kolik je těch členů, se kterými v současné době spolupracujete?
0: Kolik má náš orchestr
1: členů? Kolik má váš orchestr členů a těch hostujících?
0: To asi, teď je nás asi 50, říkám asi, protože se to trošičku pořád mění. Například dvě kolegyňky odešly nedávno na mateřskou dovolenou, takže místo nich se schání náhrada a tak dále. Samozřejmě ta velikost orchestru se často mění podle typu projektu. My jsme třeba přednedávnem měli velký projekt v německém Bayreuthu, kde bylo obsazení orchestru ještě o něco větší, takže to si musíme vždycky ještě nějakými takzvanými výpomocemi do obsazení orchestru vypomoct, ale jak říkám, v současné chvíli je nás 50.
1: Řekněte, jakou roli podle vás hraje orchestr v kulturním životě západních Čech v současné době?
0: Tak já myslím, že celkem velikou, celkem důstojnou, protože opravdu jsme jedna z nejstarších kulturních institucí široko daleko, ale já rád zmiňuji to, že nejsme jen tak nějaká jako fosílie kulturní nebo prostě orchestr, který by měl být uznáván jenom proto své jako vysoké stáří, ale spíš naopak se snažíme působit jako velmi moderně, velmi, velmi zajímavými, atraktivními programy, takže to není o tom jenom, že každý pátek hrajeme symfonický koncert, ale opravdu si myslím, že celkově ten život symfonického orchestru je velmi pestrý a že v tom karlovarském regionu můžeme oslovit opravdu široké spektrum posluchačů a taky to děláme, že jo, nejenom návštěvníků Mariánských Lázní, ale i přímo lidí z Mariánek, z okolí, kteří za námi přijedou a někdy i z větší dálky.
1: A my váš program a novou sezónu představíme už za malou chvíli. Naším hostem je dnes ředitel Západočeského symfonického orchestru Vladimír Smutný.

0: Nová sezóna Zapar Českého symfonického orchestru už klepe na dveře. Jaké koncertní zážitky nabídne a jaké novinky si orchestr připravil pro své posluchače, tak na to se teď zeptáme jeho ředitele Vladimíra Smutného. Jak už bylo řečeno, nová sezóna je za dveřmi. Jaké tedy hlavní novinky letošní sezóna přinese? Prozraďte.
1: Tak my se na tu sezonu moc těšíme i samotný orchestr. Těch novinek máme opravdu víc. Určitě ta největší je, že v čele našeho orchestru máme poprvé šéfdirigentku, což je samozřejmě první žena v čele orchestru v Mariánských Lázních a teprve druhá žena v pozici šéfdirigenta vůbec v České republice. Je to paní Michaela Róža Růžičková, která už s námi tady absolvovala několik koncertních projektů a musím říci, že ty byly všechny naprosto skvělé, skvostné. Těšíme se na ní, na spolupráci s ní. Už zítra na zkoušku se na ní opravdu ráno těším, protože už začínáme tento týden prologem sezóny a pak příští týden je první velký abonentní koncert, inaugurační koncert nové šéfdirigentky. Mezi ty další jako novinky nebo vylepšení můžu zmínit třeba to, že budeme mít také novou řadu komorních koncertů v průběhu sezóny. Budeme mít před každým koncertem přednášku pro abonenty, která je samozřejmě přístupná úplně všem. Koná se přímo v hlavním sále, v koncertním sále Společenského domu Kasino. Máme spoustu dalších nápadů a samozřejmě i spoustu koncertů, které jsou mimo tu hlavní páteřní abonentní řadu. A se vším tedy je spousta práce, ale mě to tedy velmi těší a těšíme se na to. Vzrůstá nám i počet našich abonentů, našich předplatitelů, kterých si velmi vážíme, protože to jsou lidi opravdu z Mariánských Lázní a z okolí, naši věrní posluchači. Dál například jsme obnovili klub Přátel ZSO, což dříve fungovalo a teď tedy nějakou dobu ne, tak od toho si taky velmi slibujeme a už v tom nějakém pilotním režimu tento klub Přátel nám pomohl získat nějaké prostředky, které třeba využijeme na nákup nových hudebních nástrojů a tak dále. Takže mohl bych ještě pokračovat, těch věcí je hodně.
0: Letošní abonentní řada nese název, jak jsem se dočetla, Prameny hudby. Proč jste zvolili právě toto motto, řekněte?
1: No tak v Mariánských Lázních Prameny hudby, to se samozřejmě nabízí, je to až tak až moc jednoduché, nám to právě přišlo hezké. Ono s tím názvem sezóny je to tak, že před několika lety jsme si s tehdejším ředitelem Milanem Muzikářem vymysleli tematické názvy sezon, které se jmenovaly vždy nějak v souvislosti s hvězdami. To bylo třeba Hvězdy na dlani, Hvězdy v lázních a tak dále. A to jsme variovali několik let, až samozřejmě už se to trošku vyčerpalo, ale to jsme chtěli zase přijít s něčím novým, tak jsme si vymysleli tento název a prostě prameny se v Mariánských Lázních objevují, jsou léčivé a i naše hudba je léčivá, to je jasné.
0: A je to moc dobře, že hrajete a že léčíte. Od září, jak už jste zmínil, nastupuje do čela orchestru Michaela Róža Růžičková. Řekněte, jak důležité je pro orchestr získání nové umělecké osobnosti na post šéfdirigenta, v tomto případě šéfdirigentky?
1: Je to velmi důležité, protože samozřejmě ten orchestr pracuje v takovém jako pravidelném režimu. U nás v orchestru máme kromě paní šéfdirigentky ještě další tři dirigenty. Je to náš bývalý dirigent Martin Pešík a potom pan dirigent Jan Mikoláš, ty jsou tedy v pozici stálého dirigenta. A potom náš čestný dirigent Radek Baborák, který vlastně předává tuto pozici šéfdirigenta paní Růžičkové. Takže máme dirigentů dostatek. Samozřejmě Michaela bude dirigovat ty zásadní hlavní koncerty, abonentní, ale mimo abonentní třeba určitě bude krásná i Smetanova Má vlast v říjnu, kterou bude ona dirigovat a na to já se osobně velmi těším, na to její pojetí. Takže samozřejmě je to důležité, muzikanti se na ní velice těší a jak už jsem říkal, dělali jsme s ní třeba edukační programy pro děti na jaře a ta její energie obrovská a i samozřejmě špičková erudovanost, co se týká samotného toho dirigentského řemesla, tak od toho si velmi slibujeme. Je to na dobré cestě.
0: Teď jste zmínil mládež, tak mě tak napadá, myslíte také na mladé publikum a začínající posluchače klasické hudby v rámci nové sezony?
1: Ano, přesně tak. My jsme letos rozšířili naši nabídku edukačních programů a výchovných koncertů, které už jsme opravdu pojali velmi moderně a ty, které proběhly na jaře, tak ty mě osobně se strašně moc líbily. Máme nového moderátora na tyto projekty a sama paní dirigentka přichází s úžasnými nápady. Také jsme obnovili koncerty pro rodiče s dětmi. Ten nejbližší bude, myslím, na začátku října a chceme ho zkusit udělat v odpoledních hodinách, aby právě mohli přijít ty rodiče s dětmi.
0: Zajímavostí si myslím, k vašemu orchestru je nutno také zmínit, že unikátní jsou také vaše osobní prohlídky. Vy sám provádíte, řekněte, jak vypadají a kde probíhají?
1: To se teda rozkřiklo. Moje prohlídky po domě kasino jsou jenom takové moje hobby, protože samozřejmě v domě kasino to znám, působím tam spoustu let a znám to po všech stránkách. Mám ten sál a celý ten dům velmi rád. A když už teda jsem se i zabýval historií a architekturou toho domu, tak jsem si řekl, že udělám takové prostě prohlídky pro veřejnost, takže už od nového roku provázím pravidelně po domě kasino. A chodí na ty prohlídky i místní, i lázeňští hosté a vlastně to téma těch prohlídek je architektura toho domu, ale i různé akce významné, které se v jeho dějinách v těch zdech krásných odehrály. A vlastně ta prohlídka pak přejde do historie Západočeského symfonického orchestru, protože tyto dvě věci jsou spolu velmi spjaté.
0: Připomeňme na závěr, kde najdou naši posluchači informace nejenom o prohlídkách, ale o všech koncertech nové vaší nadcházející sezóny, o všech zajímavostech, které chystáte pro posluchače.
1: Tak je to samozřejmě klasicky na webových stránkách orchestru, na Facebooku orchestru, na všech sociálních sítích a také na ideálně třeba portál marianskelazně.cz, kde jsou taky přehledy všech našich koncertních aktivit a abonentní sezony a tak dále.
0: A my samozřejmě i na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary budeme o těchto koncertech a akcích informovat. Děkuji vám za rozhovor. Naším hostem dnes byl ředitel Západočeského symfonického orchestru Vladimír Smutný. Přejeme úspěšnou novou sezónu.
1: Moc krát děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Naslyšenou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: MIG 21 a snadné je žít na Českém rozhlase Karlovy Vary. Z Ašského výběžku se lidé dostanou do krajských Karlových Varů rychleji a efektivněji. Je to díky nové přímé autobusové lince, která má pomoci hlavně studentům a seniorům. Cestující zvládnou trasu bez přestupů a zbytečných prodlev. První spoj výjížděl z Aše 1. září brzy ráno, ještě za tmy.
1: Je krátce před 6 hodinou ráno, v centru Aše je tma a na zastávku právě zabočuje první autobus přímé linky do Karlových Varů. Za volantem si to s úsměvem na tváři užívá řidič, pan Roman.
2: Je to takový trošku jinačí, než jezdit jenom kolem Varů, takže člověk se koukne dál do světa a jsem zvědavý, kolik sebou povezu lidí teď směr Vary.
1: Těšíte se na ty cestující?
2: Jiná sorta, jiný zkušenosti, tak uvidíme.
1: Tereza Švarcová je jedna z prvních, která je na zastávce ještě předtím, než odjede přímý spoj do Sokolova a do Varů. Kam jedete vy?
3: Já jedu do Sokolova, do školy.
1: Jste tady cíleně kvůli tomu, že to je přímý spoj a že tady jede poprvé, anebo...
3: Ano, protože zrušili ten vlak, který jezdil místo tohohle busu. Když jsem viděla, kolik jezdilo vlakem lidí do Sokolova, tak jsem to bylo zajímavý, no. Ale radši bych jezdila tím vlakem, teda bylo mi to pohodlnější. Já jsem blíž zastávku, to bylo pohodlnější tím vlakem než tím busem teď a hlavně si myslím, že to bude hodně přeplněný teda.
1: Další cestující čeká na autobus Libor Halík. Díváme se na autobus, který pojede tady odsud přímou linkou až do Karlových Varů. Kam pojedete vy?
4: Do školy jedu, do Karlových Varů. Vyhledal jsem si spoje a tohle mi vyšlo zrovna nejlíp.
1: Je to, řekl bych, váš spoj, kterým budete jezdit pravidelně každý den?
4: Pravidelně úplně ne, spíše budu dojíždět autem, ale podle mě to občas párkrát využiju a je to super pro ty, co začínají jakoby dojíždět. Já jsem to dřív musel jezdit vlakem a tohle určitě mnohem lepší smysl.
1: Nová linka je v podstatě expresním regionálním spojem. Na konečnou v Karlových Varech dorazí z Aše za hodinu a čtvrt. Celkem 4 denní spoje mají posloužit nejen k cestám do škol, ale také k lékařům anebo na úřady.
5: Jede až do Varů teda a je udělaný speciálně kvůli tomu, aby se lidi dostali do školy. Tak jo. Já si myslím, že to hodně lidem pomůže, uvidíme. No. Spousta lidí bude spokojených, nebudou muset jezdit vlakem a tak, nebudou muset přestupovat. Určitě to bude plně užitečný.
1: Hodnotí nový spoj Adam Nims, který dnes nepojede pouze, vyprovází svou slečnu studentku. Z odlehlého Ašského výběžku do vnitrozemí prý ale v minulosti cestoval velmi často.
5: Určitě jezdil jsem 4 roky do Sokolova a přestupoval jsem z vlaků na autobusy a tak různě. Určitě, kdyby tohle bylo v době, kdybych jezdil já, tak by mi to pomohlo a využil bych to. No.
1: Tehdy, když jste jezdil by, bylo to prostě na trošku delší lokte.
5: Přesně tak, tak nějak bych to řekl. Ale vždycky jsem si poradil.
1: Zkušební 6-měsíční provoz nového spoje zaplatí společně město Aš a Karlovarský kraj. Zástupci samosprávy pak společně s dopravci vytíženost linky vyhodnotí a rozhodnou o jejím dalším osudu. Z Aše Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: 3:15 a 5 minut. Nejvyšší čas společně s námi s Českým rozhlasem Karlovy Vary soutěžit. Karlovarský folklorní festival, který byl dnes zahájený, si klade za cíl chránit a oživovat zvyky tance a lidovou hudbu. Svou otevřeností vůči všem věkovým i sociálním skupinám a jejich aktivním zapojením do mnoha doprovodných akcí poskytuje prostor pro navazování nových přátelství i profesionálních kontaktů. V dnešní soutěži nabízíme 2 vstupenky na festivalový gala program, který proběhne v karlovarském hotelu Termál, a to v sobotu 5. září od 19.30. Tak pojďte s námi na gala program Gala Večer zdarma 221 55 37 37. To je telefon do studia, který můžete začít vytáčet. A na co se vás dnes budeme ptát, otázku připravil náš editor vysílání Lukáš Staněk. Karlovarský folklorní festival letos nabídne v Karlových Varech folklor z několika zemí. Jestli pak víte, z kolika zemí se na 31. ročníku festivalu představí folklorní soubory a hudební uskupení. Možnosti jsou připravené, nebojte se toho, těším se na někoho z vás, kdo už je teď se mnou na telefonu. Hezký den. Kdo pak je s námi ve vysílání? Hezký den.
1: Hezký den.
0: Hezký den. Kdo pak nám volá? Odkud?
1: Už si to slubuju, paní moderátorko, Standa z Přeštická.
0: Hezký den, Stando. Tak pojďme typovat.
1: Taky vám přeju hezký den, no to bude typovačka.
0: 31. ročník festivalu představí tedy kolik folklorních souborů a hudebních uskupení z kolika zemí, jo? Tak, a je to z 5 zemí, nebo za B z 6 zemí, nebo za C ze 7 zemí?
1: 7.
0: Typujete 7?
1: Ano.
0: Tak to není správná odpověď. No tak
1: není.
0: Někdy příště. Stando, krásný
1: určitě.
0: Den. Naslyšenou třeba v písničkách pro vás. Krásný den ve vysílání společně s námi další volající. Hezký den.
2: Krásný den, tady Monika Schorová.
0: Moniko, krásný
2: tak
0: den.
2: Já budu typovat a typnu si 6.
0: Typujete 6. Tak vám přeji krásný kulturní zážitek na tom gala večeru, určitě si to užijete, protože správná odpověď je opravdu 6, konkrétně folklorní uskupení ze zahraničních zemí dorazí z Německa, z Řecka, Estonska, Kyrgyzstánu a Slovenska, to je celkem 5 zemí, a tou 6. zemí je Česko, takže správná odpověď se opravdu skrývala pod písmenem B. Na Karlovarském folklorním festivalu se představí letos uskupení z celkem 6 zemí. Moniko, gratuluji, zůstaňte na telefonu. Naslyšenou.
2: Děkuji a přeji krásný den všem.

31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Ve svatošských skalách na řece Ohři začala výstavba nového lanového mostu. Už jste mohli slyšet část informací v našem vysílání. Podrobněji uslyšíte teď více informací v celou s Matějem Štechem. No a po 16. hodině se s námi jako vždy můžete bavit. Tak příjemné odpoledne, klidný poslech s rádem vašeho kraje. Od mikrofonu vám přeje příjemný čas Zlata Kinská.
1: K čemu je ve škole školník?
2: Aby to nějak uhlídal.
3: Aby ta škola nezlobila.
4: Aby to opravoval.
5: Stará se o všechno, aby to tady bylo v pořádku.
6: Aby to tady hlídal, aby se sem někdo zlej nedostal.
7: Aby otvíral dveře, když přicházíme.
8: Aby hlídal, když sem přijdou cizí lidi.
9: Aby zametal třeba chodbu.
10: Opravuje elektriku.
11: Aby to tady všechno bylo v pořádku, aby se něco nezničilo.
12: Aby dohlížel na celou budovu.
13: Aby jsme si tu mohli hrát.
14: To, aby jsme tu dělali blbiny.
15: Aby sem přišli zloději.
16: Aby jsme se dobře učili.
17: Aby paní muži dal mě nezvolit.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Spor o teplo v Chodově na Sokolovsku definitivně končí. Město Lokec staví ve Svatošských skalách nový lanový most. Evropská unie by příští rok mohla zahájit s Českem řízení kvůli vysokému schodku. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Ústavní soud zamítl stížnost společnosti Mars Service. Podle té soudy nižších instancí zasáhly do jejich práv, když rozhodli, že tepelné hospodářství v Chodově nebylo nikdy majetkem firmy, ale města. Společnost Mars Service proto nemůže uplatňovat nároky na jednotlivé trubky, výměníky nebo předávací stanice. Uvedla to chodovská radnice, podle které Mars Service po celou dobu, tedy od roku 1993, majetek užíval neoprávněně na úkor města. Vyjádření firmy se novinářům nepodařilo zjistit. Končí tím více než 20 let trvající spor mezi městem a firmou o majetek. Ve Svatošských skalách na řece Ohři začala výstavba nového lanového mostu. Přemostění nahradí původní lávku pro pěší, která byla v havarijním stavu. Město Lokec za stavební úpravy zaplatí téměř 6 milionů korun.
2: Původní přemostění jeho vlastník město Loket nechal uzavřít už před 3 roky. Přípravy rekonstrukce protáhly komplikace s projektem a neúspěšnou sérií výběrových řízení. Nová lávka by měla opět sloužit pouze pěším. Hotová má být na jaře 2027. Ze Svatošských skal Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
0: Kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok by Evropská unie mohla s Českem zahájit řízení o nadměrném schodku. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Podle ní totiž ministerstvo financí v tiskové zprávě k návrhu rozpočtu manipuluje s čísly, když uvádí, že je schodek v poměru k HDP 2,8%. Podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla je to ale 3,5%. Vláda konkrétně počítá s deficitem 389 miliard korun. Klíčové podle Hampla bude uznání obranných výdajů. To by mohlo Česko před unijním řízením o nadměrném schodku zachránit.
3: To je právě kouzlo té únikové doložky. Pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obrané a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok, tomu řízení o nadměrném deficitu můžeme vyhnout.
0: Americká společnost Apple změnila název jezera Ontario na americké ve své mapové aplikaci. V minulých dnech ji o to požádal americký prezident Donald Trump. Nový název jezera vidí jen američtí uživatelé této aplikace. Těm kanadským se i nadále zobrazuje název jezera Ontario. Uživatelé map od Apple ve zbytku světa pak uvidí jména dvě. Název jezera už v minulém týdnu podobně změnila mapová aplikace od Google.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou polojasno, kolem poledne a odpoledne oblačnosti přibyde. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se jezdí v tuto chvíli bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začínáme další díl. Vítám všechny, kteří poslouchají a budou tento pořad taky vytvářet. Potom, co jsme si přes léto užili opět zlaté lásky, tak se teď ve studiu ocitá jeden z těch, kteří nás pořadem provázeli. A to je Petr Kostka. Petře, vítám.
3: Hezké odpoledne vám, Patriku, i všem našim posluchačům.
2: Jaké bylo léto?
3: Ach, horké.
2: Ano.
3: To je pravda, ale většinou jsme jenom odpočívali u větráků z Carmen. A pokud jsme někam jeli, tak jsme byli jenom týden. Dcera Tereska nás vzala sebou v podstatě jenom jako zavazadla, protože my se o nic nestarali, jenom jsem finančně přispíval. Jsme byli v severní Itálii na týden. No ale už pro nás je to všechno, i ta cesta autem. 2 dny tam, 2 dny zpátky, 4 dny tam u jezera. Ono to jezero bylo asi 4 kilometry z kopečka někam dolů, takže já tam nešel ani jednou. Byl jsem hezky u bazénu jenom ty 4 dny a mě zase, to absolutně stačilo.
2: Zase dívat se na to ze zhora je taky příjemné, na
3: ano,
2: to jezero. Proč ne?
3: Mně to stačilo.
2: Říká Petr Kostka, bude naším hostem celou hodinu.
1: Humoriáda.

0: Naším hostem je, a připomínám to ve studiu, Petr Kostka, má před sebou seznam, i on bude vybírat první ukázku. Petře, co to bude, co by vás potěšilo?
1: Takových lidí je moc, ale tak třeba Vladimír Menšík.
0: Dobře, máme v ukázkách a v seznamu jeho povídání o ženách a tak.
2: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, ty společnosti, kde jsem, ne tohle, bohu, já jsem tak ukecaný. To ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jí zmývá. Já už si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopoví. Já jednou takhle jel v tramvaji a unusel z ty radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takový test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, tepák. A najednou ona vám tak nějak poskočila, mám, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý nusle.
3: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
2: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slovový úkol pojednání o ztrátě paměti. To já už jsem vysvětloval, copak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární podobu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco, tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě píšu, babička, davše z lesa, roštíne savše, mám si ten nějaký šroubovaný, povídám si, babička z lesa šetře, lesa vše roští vše, a teď takhle na to můžu a pám si, bábo, jdi si s roštím kam chceš, a tady tohle svej starosti dostanu od toho. No.
0: Upřímně se tady bavil i Petr Kostka, musím říct, na vzpomínka Vladimíra Menšíka. Petře, vy a vaše vzpomínka na Vláďu Menšíka?
1: No tak mě teď rozesmál nesmírně. Myslím, že jsme dobře vybrali toho Vláďu Menšíka. No, já si vzpomínám, že kdysi v těch 70. 80. letech se on uváděl silvestrovské pořady.
0: Ano.
1: Silvestra, kde publikum byli my herci a on to celé uváděl a někteří z nás herců šli a udělali nějakou legraci nebo něco takového. Já tam osobně byl jenom jednou, ale vzpomínám si právě na to, jak on byl nápaditý, nesmírně nápaditý. Točilo se, samozřejmě to se točilo předem, ne až v den toho Silvestra. A on přišel, začal mluvit, začal říkat nějaký vtip, aby byla reakce, abychom se my smáli. A najednou bylo stop, z režie stop, prosím vás, nám vynechala ta kamera, musíme to vzít znovu. Takže Láďo, prosím tě, znova přijď a celé znovu. Takže odešel, pozor, točíme, přišel a vyprávěl úplně jiný vtip, jinou legraci, aby naše reakce nebyla hraná.
0: Ano.
1: Aby to nebylo jako, o, zase se opět smějeme, ale už to známe. Ne, ne, ne. A opět se to zrušilo, šel po třetí a znova něco úplně jiného. On měl tolik nápadů, no prostě on byl nezdolný. Skoro bych řekl, že jak víme, jak skončil, že ho nezdolal život, že on se zdolal sám.
0: Vy jste měli to štěstí, že jste ten Silvestr měli trojnásobný oproti nám. My jsme možná slyšeli jeden ten vtip, možná.
1: Ano, jenom jednou.
0: A vy jste slyšeli
1: jenom
0: tři.
1: Jeden.
0: Petr Kostka je naším hostem. Vybral Vladimíra Menšíka. Vybírat ho můžete teď i vy v prvním souboji. Má Ačko. A pod písmenem B ukrývám Bolka Polívku. Vybíráte si na telefonním čísle mířícím do studia 731 800 900 anebo pište SMSky na číslo 90 011 04. Pravidla znáte, cena SMSky 4 koruny, volání do studia na mobilní telefon a připomínám tedy ještě jednou Ačko Vladimír Menšík, Bčko Bolek Polívka. Je to na vás, co vyberete a co půjde do éteru.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme s humoriádou. Naším dnešním hostem je Petr Kostka, vybral Vladimíra Menšíka, já proti nasadil Bolka Polívku a vy si mezi nimi vybíráte. Na telefonu 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo hlasuje? Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta a chtěla bych poděkovat panu Petrovi a jeho manželce za tu skvělou, jak jste uváděl, tu lásku.
2: Zlatou lásku.
4: Jo, moc děkujeme. Děkujeme.
3: Nemáte zač, pozdravujte vaši paní a dám Ačko.
2: Dobře, zapsáno, děkuji moc, ať se daří. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, tady vás zdraví oba Vláďa z Mařovic a přál bych si taky pokračování pana Menšíka.
2: Dobrá.
5: Děkuju a nacklé, mějte se.
2: I vy, ať se daří, krásný den přejeme. A komu teď ještě dáme prostor? Dobrý den.
6: Dobrý den, pánové, já vás zdravím hodová ve studiu. Tady Petr, Petře.
4: No.
6: Já jsem ze Zdovnek, ale.
2: Ano.
6: A včera krásně stvárnil pláč v četnických humoreskách.
2: Díval jste se na opakování.
4: Já jsem se nedíval, ale já

0: tam stvárnil pláč?
1: No,
0: jo.
1: S tou mrtvolou, jak jste tam seděl.
0: Aha. Jo, jak jsem spadl do té díry někam, že jo? No, už si vzpomínám.
1: Akorát, že nás učili rodiče, že prostě chlap přece nepláče, ale říkám, ten si to pěkně prožívá herecky.
0: No jo.
2: Tak, a co vybíráte, Petře?
1: A já bych si dal toho Menšíka.
2: Dobře, jako většina z vás, tak ho taky pustíme ke slovu. Tentokrát nám bude vyprávět o opravě piana.
3: Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, si to koupal kerej vůl, tohleto. A tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam ládeš. My na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži a jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s kroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám bylo roku? Ano, po vojně jsme byli, no. Zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tě jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu, literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dál. Babička pohano, no, máme klavír, teda moje maminka, no, ale to přece na tenhle ten nemůžeš, oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, a on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi, už stejně nikam nepůjdem, víte, už stříhal takhle. Tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stala, povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál. Ten pastucha sedl, klep, zvětový košel a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
2: Humoriáda. Hezky se to poslouchá, tyhle vzpomínky, i když některé známe, některé už xkrát, ale stejně Vladimír Menšík prostě je nepřekonatelný, takže děkujeme za to, že jste ho i vy vybrali a po druhé dali do éteru dnes. Nějaký hudební nástroj nebo klavír, Petře, učil jste se někdy hrát na něco?
0: Ano, ano, ano, já jsem 7 let chodil na housle, jako chlapec, teda jako jinoch,
2: ano.
0: Tak jsem chodil na housle 7 let, pak jsem se dokonce zúčastnil v Plzni na škole soutěže v hraní na hudební nástroj. Na housle jsem se umístil 4.
2: Hezky. Jo?
0: Ale soutěžili jsme jenom 4.
2: Dobře.
0: A v tom hodnocení mě ten pan profesor povídá, no a tady Kostka jako 4. No, ten kdyby se učil dalších 7 let, tak to bude stejný. No, tak jsem pak přestal.
2: Hodilo se to někdy při hraní?
0: Jednou se to hodilo, že jsem hrál v jedné komedii někoho, kdo hraje na housle, tak jsem je uměl držet a předstírat. Jo. A když byly hluboké tóny, tak jsem měl smyčec směrem dolů takhle a zase jakože jsem na Ečku. Jako, tak to,
2: Petr,
0: to
2: tady
0: jsem
2: úplně uměl. Hraje rukama, byste ho viděli jak v orchestru. Hrál jste někdy Carmen na housle?
0: Carmen, jako já měl hrát pro Carmen na housle? Ne.
2: Ne, nechtěla.
0: To už jsem to neuměl, já.
2: Ale teď mácháte tou rukou úplně dokonale, teda, jako, ale to, myslím, že byste to zvládnul.
0: Máchat umím, ale hrát neumím.
2: Petr

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jsem rád, že posloucháte, že jste s námi s Humoriádou a že v Humoriádě je dnes zase po čase Petr Kostka. Tak doufám, že i on si to užívá. A co bychom si teď mohli dopřát z toho seznamu?
2: No, tak já jsem tak čas od času si vzpomenu na svého kolegu, ještě když jsem byl mlád, v městských divadlech pražských, na pana Jana Libíčka.
1: Tak jo.
3: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Proč jsem vlastně tady? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím, znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou statisíce, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátů. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérii kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále moutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. Ale už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buchty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Čí je Praha? Tlustejch. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
1: Uměl to krásně. Tedy.
2: Ano, ano.
1: Nějaká vzpomínka na Honzu Libíčka?
2: No, tak to, co jsme slyšeli, tak samozřejmě to bylo vystoupení, to měl jistě připravené, věděl a dělal to pro publikum, ale on byl takhle humorný i, jak, abych tak řekl, v civilu, v zákulisí, mezi námi. Byl to velice vtipný člověk. Málo kdo si uvědomuje, teď po letech dokonce, že v podstatě umřel hrozně mladý. Jemu bylo 42 let teprve. Byl o 9 let starší, myslím, než já třeba. A tenkrát v té době 9 let byl velký rozdíl. My byli kluci a on už byl mezi těmi dospělými. Ale takže nás, i nás to překvapilo, že takhle mladý umřel. Ale vzpomínám si na ty vtipy, jaké dělal. 70. 80. léta. Doba normalizace. V té době samozřejmě, když někdo byla nějaká schůze a na té schůzi jako kdo je pro. Prostě tak samozřejmě logicky, že všichni zvedli ruku. Je někdo proti? Jedinej Líbíček zvedl ruku. No a to byla taková doba, co je komu do toho, proč zvedl ruku.
1: Ano.
2: Ale ne, tenkrát. A proč? Proč jsi proti? Hned se ho ptali. Takže on vstal a povídá, já jenom, aby to nebylo tak jednoznačné.
1: On z toho udělal to komediální číslo. Ano. No. Vzpomínka na Jana Libička, můžeme ho ještě do vysílání dostat jednou, budete-li chtít, se směsí anekdot. Má Ačko v tom boji, humor, mezera A, píšete-li SMSky, a pod variantou B se ukrývá, dávám tam teď ukázku z takové normální rodinky od Fan Vavřincové, nápadníka ženicha pro tetičku. Takže Oldřicha Nového s Marií Rosulkovou a dalšími. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMSkou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A či B. Ačko tedy Jan Libíček, směs anekdot, Bčko Oldřich Nový jako účastník takové normální rodinky. Je to na vás a na pořadu nazvaném Humoriáda.

0: pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál. Je tu druhý souboj dnešní humoriády. Proti sobě stojí Jan Libíček a Oldřich Nový, když to zjednoduším. Vy se vyjádřit pro toho, koho byste chtěli ve vysílání, můžete na telefonu 731 800 900 a zároveň si tak trochu i popovídat s Petrem Kostkou. Kdo tam je? Poprosíme stišit rádio.
2: Ivan z Ostravy.
1: Ano.
2: Pane Kostka.
3: Ano.
2: Moje maminka 24 leta vás platonicky miluje a já zase miluju vaši paní Carmen.
3: Oh.
2: A jedu na pana Libička.
1: Dobře, děkujeme za to, děkujeme, pozdravujeme i maminku.
3: Já vám samozřejmě děkuji, ale ta vaše dcerka, ta už mě prošvihne.
1: Kdo je tam dál? Dobrý den.
4: Mějí vás Prahy 8, zdraví vás Patriku a taky zdravím pana Kostku, netušeného tanečníka rock'n'rollu.
1: Ano, ano, jednou z prvních filmů.
4: Ty byly krásný. No, a chtěl bych na ten první film zeptat pana Kostky. Vy jste hrál asi první roli, byl vlastně Vyšší princip, že?
3: Ano, ano, ve Vyšším principu.
4: Jaký to bylo pod panem Krejčíkem? Bylo to, jak se povídá, nebo jinak?
3: Bylo to jinak. Jak kdo a jak který herec by to řekl, ale on byl třeba, řekl bych, vznětlivý, ale všecko to bylo v zájmu práce, v horlivosti pro práci.
4: Na tom filmu to je samozřejmě fantastický, a na všem, co dělal, jo. Takže, a byl bych tím pádem pro pana Libíčka, protože ty dva se asi nepotkali, ale osud. A mějte se všichni krásně.
3: Děkujeme.
1: Taky, děkujeme moc za to a ještě někomu dáme šanci. Komu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás taky zdravím a dal bych si Libíčka, protože ten tam tak často nebejvá.
1: Dobře, tak jo, tak mu dejme prostor. Vybrali jste ho i s ostatními, je to vítěz druhého souboje a je tu směs anekdot.
6: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý a on si to narovná, ten papír, kouká na to a říká, to je ono. Otec přišel navštívit syna, který studuje ve městě. Šel do jeho podnájmu, hledal ho dlouho po Praze, asi tak kolem půlnoci to konečně našel, zazvoní a ptá se paní Bitné, prosím vás, bydlí tady student Jeřábek? A z kuchyně se ozvalo, jo, jen ho nechte za dveřmi, já ho potom odnesu do pokoje. Pane vrchní, prosím vás, zeptejte se toho pána, jestli čte ještě ty noviny, co na nich sedí. Člověče, ta moje vymete kdejakou hospodu. Ona tolik pije? Ne, ale ona mě hledá.
7: To se vdávala Anča Opršálková a šla s tím svým Franskem na faru na rozřešení a pan farář povídá, Ančo, tak podívej se, máme tu dva zvony, těžku Barboru a Klenkáček. Když je nevěsta pana, tož zvoníme těžku Barboru a tož když není, tož jenom tím Klenkáčkem. Tož nám řekni, jakým zvonem máme zvonit. Anča se chvilku rozmýšlá a povídá, takže víte co, pane farář, zvoňte klidně tu těžkou Barboru a sem tam do toho cinkněte tým Klenkáčkem.
6: Pane doktore, já poslední dobou trpím celý noce strašným snem.
8: Vážně? A co pak se vám zdá, příteli?
6: Že je kolem mě spousta krásných mladých dívek, jedna hezčí než druhá a neoblečený.
8: Prosím vás, za tomu říkáte strašný sen?
6: No jo, ale když já v tom snu, pane doktore, jsem taky dívka.
8: Bo.
6: Poněkud vrávorající muž zastaví na ulici chodce. Promiňte, pijete alkohol? No dovolte, já jsem abstinent. Vážně? Tak opravdu nepijete? No jistě, že nepiju. Tak prosím vás, mohl byste mi na chvilku podržet tu lahev koňaku? Já si musím zavázat kaničku u bod.
9: Trosečník byl 15 roku na ostrově opuštěn, až mu moře konečně vyvrhlo ženu. A žena vidí toho muže, jde k němu. 15 let si na to čekal, teď to máš. A on říká, ty máš pivo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Dokázal skutečně pobavit, to musím tedy říct, krásná směs anekdot. Jsou herci, kdo byl nejvtipnější v divadle, co se týká vtipů, vyprávění historek, co si pamatujete v té divadelní šatně u vás, Petře?
3: No jo, ale ve kterém divadle?
1: V jakémkoliv, co si vzpomenete historicky, kdo byl takový ten největší vtipálek? I v soukromí, nemyslím tedy jenom na jevišti, že to dokázal rozbavit.
3: Jo. Nevzpomínám si.
1: Měl jste kolem sebe suchary, jo?
3: No, nevzpomínám si.
1: Kromě toho Libíčka, kterého jste zmiňoval, že ten dokázal pobavit, tak to...
3: No jo, no, já jsem nejvtipnější.
1: S tím můžu souhlasit, jo? To je pravda, protože historik máte hodně a kdykoliv jsme cokoliv točili, tak hned jste přidal nějakou vzpomínku na někoho. S kým jste seděl nebo v šatně poprvé po tom, co jste absolvoval školu, když jste přišel do divadla?
3: S kým jsem byl poprvé v šatně? No to už je tak dávno. Já už si nevzpomínám, ale hodně let jsem byl s Frantou Němcem. Malinko později, protože samozřejmě, když jsem přišel do divadla a říkal jsem, kam bych se prosím vás mohl, kam bych si mohl sednout, tak vzpomínám si, že Ota Šimánek říká, to je jednoduché, tamhle ty třetí dveře vlevo. Tak jsem tam šel a to byl záchod. No tak jsem, ale otočím se a on tam stál a smál se, takže bylo to přátelské přijetí a vtip.
1: Dobře. No tak a pak řekněte, že nemáte vtipálky kolem sebe v šatně, takže i o to Šimánek, které dokázal pobavit. Byť většina z nás se ho pamatuje jako pana Tau, nemluvného.
3: Ano. Ano, ten byl velmi vtipný.
1: Jo.
3: A výborný mim.
1: Franta Němec. Jaký byl? Jaký je?
3: S Frantou Němcem, to bylo ještě v minulém režimu, tak jsme obvykle, přišla řeč na něco, co se nám nelíbilo, tak jsme to kritizovali, pak jsme si uvědomili, že v šatnách mohou být mikrofony a také byly.
1: Ajaj.
3: Jo, tak, a my nevěděli ale kde, tak jsme předpokládali, že je pod stolem, tak jsme se ohnuli pod stůl a tam jsme oznámili, tady Petr Kostka a František Němec, aby to měli tutový.
1: Tak Petr Kostka je naším hostem, vy si teď můžete vybírat, protože zpátky do hry vracím ukázky, které nevyhrály, ať vy si vyberete, koho z nich chcete slyšet. Bolek Polívka má Ačko teď, Bčko Oldřich Nový a vy hlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kaříte na číslo 90 01 04, posíláte textové zprávy s heslem Humor, mezera A nebo B. Tak jednoduché to je a k tomu Jiří Korn.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Můžete volat, můžete hlasovat, buď pro Bolka Polívku nebo Oldřicha Nového. Je tu třetí souboj humoriády a dohlíží na to dnes Petr Kostka, který je naším hostem. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím z manželku pana Kostky, bývalou Hradčandu, a prosila bych pana Novýho jakožto jmenovce mého otce, nebo můj otec nosil jméno i příjmení jako pan herec.
1: Oldřich Nový, dobře, děkujeme za to, mějte se moc pěkně, ať se daří.
3: Děkujeme.
1: Kdo to je dál a hlasuje?
4: Hezké odpoledne, přeje vám posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kostku.
3: Děkuju.
4: Hodně se vás vážím jako herce, pane Petře, přeji hodně zdraví, dovolím si pozdravovat vaší paní a vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky.
1: Vy taky, děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Jenom na vysvětlenou, hlas to byl tedy pro Bolka Polívku. Kdo dál je tady s námi? Dobrý den, po telefonu tedy přejeme a vítáme toho, kdo se dovolal.
5: Dobré odpoledne. Patriku, zdravím vás i pana Kostku.
3: Děkuji.
5: A dal bych si polévku.
1: Bolka, dobrá, zapisuju pro něj bod. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo Zvlkavým. Zdravím vás, Patriku, i pana Kostku.
3: Děkuji.
6: Samozřejmě i jeho paní Carmen.
3: Vyřídím.
6: Hlasoval bych pro pana Nového.
1: Pro pana Nového. Hlas pro něj. Dobře, děkuju, ať se daří, mějte se moc pěkně a ještě někomu samozřejmě dáme šanci po tom telefonu. Tak kdo to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek ještě jednou. A protože jsou z Moravy, tak chci Bolečka.
1: Bolečka, dobrá, tak Boleček.
7: Tak,
1: vy taky, Boleček nebude sám, bude tam třeba i s Markétou Hrubošovou, budu si povídat o jednom natáčení. Tahle ukázka u vás teď na závěr vyhrála.
8: Já tady mám Markétu Hrubešovou, my tak necháme tady nás zdobit, ale měli bychom říct několik slov k tobě, ne? Jsme spolu hráli ve filmu, sedím na konáři a je mi dobré, co?
9: No, bohužel jenom v jednom jsme hráli spolu, no, to mě mrzí, víš, Bolku.
8: Jenom v jednom? Vidíš, já jsem myslel, že to bylo ve více.
9: Jo, ještě v tom.
8: Jo, v klipu,
9: víš. Klipu ještě, jak jsi dělal toho Lidožrouta vlastně.
8: Jo, tam byly ty, ale v tom filmu byly krásný ty dialogy, které jsme si přemýšleli, takový to, ona mě miluje a ještě o tom neví. Že?
9: Ano.
8: Nebo kdo neměl zrzavu, neví, co je losk. Nebo potom ten Pepe, tam má vlastně jako tuzemoček. Tuzemský rumeček, jako, to sice není sponzor náš, ale vlastně takový má. Že? To bylo krásně. Ježišmarja, my jsme byli mladší jsme než teď. No dobrý, nestyď se. My jsme byli taky trošku konkurenčním takovým vztahu s tím panem Pavelkou. Dokonce jsem se mu snažil, prostě všema způsoby jsem se ho snažil nějak zbavit. Rozumíš, jak jsme byli v takovém tom křížku, že kdyby třeba jsme byli jeleni. A teď by, jo, na podzim došlo k tomu klání a slezl by sníh a tak by našli nám vybělené kosty, které by byly spleteny těma parohama, rozumíš? Víš, že jsme tak bojovali od tebe. A já si pamatuju, že tam byla Káč. Jak jsme tam byli všichni tři slečený?
9: Já jsem nebyla slečená, ne? Vy jste byli slečený.
8: Ty jsi byla na Harris, byla mrtvá, jo. Ona nám jako mědlila ty vlasy a teď se měli tam být nahý, no to víte, každý se trošku ostýchá. A já jsem si říkal, dobrá příležitost, páč, tam se ten souboj rozhodne. Mezi tím Ondrou a mezi mnou, že jo, tam bude to, ten okamžik pravdy, že jo. A teď on měl smůlu tu, že začal první natáčet tady tohle, v té kádě. A ono bylo zima, taky byl podzim. Pářilo se z lesů. V té mrznoucí, v té vodě, která byla čím dál studenější, musel natáčet první záběr. No, tak jsem se uměl jsem si představit, taky jsem byl někdy ve studené vodě. Uměl jsem si představit, co to s ním asi dělá. Psychicky. Já jsem čekal, to byla taková hájovna, se kterou oni udělali ten dům, já jsem čekal takhle u krbu. A měl jsem župan. A nahříval jsem se prostě, pěkně jsem se nahříval u toho krbu a někdy se mi ten teplý vzduch takhle nabral jako a tak pod tím župane se tak zamlel těma, jo, jako prostě, aby... No a oni říkají taková, Bolku, prosím tě, pojď už, tak já jsem šel. A ještě jsem přebyl rychle tu zimu do té kádě a teď jsem ten župan otevřel jako jaký exhibicionista. Nastar, tak budeme točit, jo. No a Markéta viděla to srovnání.
1: Bolek Polívka s Markétou Hrubešovou, ukázka z Bolkovin, které samozřejmě vysílal i Český rozhlas svého času, nejenom Česká televize. Dnes jsme vysílali s Petrem Kostkou. Petře, bylo to příjemné setkání, zase se takhle vidět.
3: Moc příjemné, je mi líto, že nemohu už zavzpomínat, protože čas běží na Bolka Polívku, kterého znám celý život. Možná, že déle než on tuší, já ho znám od roku 68, kdy on byl ještě na škole a byl v komparzu. Ale to jsem se dozvěděl až později, když už byl světoznámý.
1: Ano.
3: Přímo. A no, tak se známe vlastně celý život a tak teď už mě dohnal a je už taky dědek.
1: Říká Petr Kostka, děkuji moc za tu návštěvu. Pozdravujte Carmen.
3: Děkuji.
1: A věřte jí, že ji tady v pondělí čekáme na stejném místě. To bude.
3: Ano, no, jo. já děkuji za pozvání.
1: Já děkuji, že jste přišel vám, děkuji, že jste poslouchali, pomohli jste nám a zítra naším hostem bude Antonín Procházka. I na to se těší Patrik Rozehnal.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Mariánské Lázně prodloužily smlouvu s miniatur parkem Bohemínium. Krajský úřad v Karlových Varech hostí novou výstavu fotografií. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odvolal dnes funkce ředitele příspěvkové organizace Muzeum Plus. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 24 stupňů. Nové zprávy s Matějem Štechem. Park miniatur Bohemínium zůstane v Mariánských Lázních nejméně do roku 2056. Jak uvedl starosta Martin Hurajčík z hnutí ANO, město s parkem podepsalo dodatek ke smlouvě o pronájmu městského areálu na dalších 30 let. O podobě smlouvy a podmínkách, za kterých by park ve městě setrval, obě strany jednaly přes 3 roky. Nové roční nájemné bude ve výši 300 000 korun plus DPH a park také musí v areálu ročně proinvestovat 2 miliony korun. Karlovarský kraj připravil novou výstavu fotografií z letošní olympiády dětí a mládeže. Expozice připomíná úspěchy mladých reprezentantů, kteří na šampionátu v Praze vyhráli 20 medailí. Vstupní hala hlavní budovy úřadu je nabízí až do 17. září. Pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
2: Výstava nabízí výběr fotografií z letošního ročníku, který se konal na konci června v Praze. Snímky zachycují mladé reprezentanty přímo v centru sportovního dění, při soustředění před startem, v zápalu soutěží i ve chvílích radosti po úspěšném výkonu. Připomenou tak řadu momentů, během nichž sportovci bojovali nejen o cenné kovy, ale často také překonávali sami sebe a sbírali zkušenosti do dalších let.
1: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odvolal ředitele Ostravského industriálního muzea Muzeum Plus Pavla Lazara. Rezort má obavy o další průběh projektu nového muzea v areálu Dolních Vítkovic. Náklady na jeho vybudování přesahují 1,5 miliardy korun. Důvodem změny ve vedení je podle ministerstva také personální situace. Organizaci v poslední době opustila řada klíčových pracovníků. Vedení Muzea Plus dočasně převezme generální ředitelka Národního památkového ústavu Nadežda Goričková. Jejím úkolem bude stabilizovat organizaci a zajistit pokračování projektu. Epidemie eboli v Demokratické republice Kongo má už přes 3000 potvrzených obětí. Více než 6000 lidí je nakažených a ebole podlehne přibližně každý druhý pacient. Aktuální epidemie se šíří výrazně rychleji než v ostatních případech v minulosti. Pravděpodobně překoná i nejhorší epidemii, při které před 10 lety zemřelo v zemích západní Afriky přes 11 000 lidí.
3: Epidemiologickou situaci v Kongu komplikují taky boje mezi armádou a povstaleckými skupinami, říká mluvčí organizace Spojených národů Stefan Dužarik.
4: Násilí ve východní části země dál vede k vysídlování obyvatel a stěžuje snahy o zvládnutí epidemie.
3: Konžské úřady začaly proti ebole taky očkovat. Používaná vakcína Ervebo byla ale vyvinutá proti jiné variantě viru a její účinnost tak není jistá. Situaci může navíc zkomplikovat taky začátek školního roku a návrat milionů žáků do tříd. Matěj Kolář, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalový obránce Václav Jemelka a útočník Matěj Vidra se podrobili operaci kolena a budou fotbalistům Plzně několik týdnů chybět. Západočeský klub o tom informoval na sociálních sítích. Počasí. V noci bude oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami. Nejnižší teploty 13 až 10 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne čekejte většinou polojasno. Kolem poledne a odpoledne oblačnosti přibyde. Přechodně až na zataženo. V Krušných horách se mohou výjimečně objevit i přeháňky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách 16 až 19. Povane slabý, přes den mírný západní vítr a biozátěž bude mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 64 u Nového Žďáru na Chebsku probíhá oprava vodorovného dopravního značení. Dejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Hezké odpoledne, začíná Den v kraji. Přinášíme vám přehled nejdůležitějších událostí, které dnes hýbou naším regionem. Podíváme se samozřejmě na důležitá témata a jejich přehled nabízíme právě v tuhle chvíli, tedy téměř 5 minut po 17. hodině. Pravý a levý břeh řeky Ohře ve Svatošských skalách opět spojí oblíbená turistická atrakce. Je to takzvaný houpací most, podrobnosti prozradíme. Město Aš a Karlovy Vary spojuje nová autobusová linka. Z Ašského výběžku se tak lidé dostanou do krajského města bez nepříjemných a velmi často zdlouhavých přestupů. Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně je na prahu nové sezony. Jaké novinky tohle hudební těleso chystá, to vám prozradíme krátce po půl šesté. No a těsně před koncem hodiny zůstaneme v Karlových Varech, kde dnes začíná 31. ročník Karlovarského folklorního festivalu. Spojíme se s naší regionální stopařkou, která je přímo na místě.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Silničáři dokončili další etapu opravy mostu přes potok Velká Libava u Kinšperka nad Ohří na Sokolovsku. Stavba stojí 12 milionů korun a platí je Karlovarský kraj. Dělníci už položili nový asfalt, pokračuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Václav Vojtěch.
2: Modernizace mostu Fouklův mlýn na silnici 2124 se blíží ke konci. Samotná konstrukce mostu, včetně nově položeného asfaltu, je hotová.
1: Práce měly původně trvat do konce září, silničáři ale jednají o předčasném otevření. Ostrovské gymnázium se nově připojí na městskou teplárnu. 20 let staré plynové kotle totiž dosluhují a školské zařízení je vymění za dálkové vytápění. Na investici se dohodlo město Karlovarský kraj, teplárna Ostrov a samotná škola. Co to znamená třeba pro řidiče, kteří u školy parkují, zjistila naše redaktorka Anna Bečková.
3: Parkoviště u jídelny Ostrovského gymnázia je dočasně zavřené. Škola totiž definitivně ruší staré plynové kotle a přechází na dálkové teplo z Ostrovské teplárny.
1: Karlovy Vary v rámci projektu Město bez kouře umístili u vycházkové trasy pod Jelením skokem novou sochu Kamzíka. Plastiku z kortenové oceli vytvořil sochař Tomáš Dolejš. V rámci projektu Město bez kouře v Karlových Varech vzniklo už několik dalších děl. Příklady uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál.
4: Toto rám u bazénu hotelu Termál, takový starší bratr z Kamzíka, už stojí od loňského roku na svatém Linhartu. Je to socha Jelena.
1: Do prvních ročníků střední škol nastoupilo v Karlovarském kraji přes 3,5 tisíce studentů. Školy mají podle kraje celkovou kapacitu naplněnou zhruba ze 70%. Na střední umělecko-průmyslové škole v Karlových Varech letos otevřeli obory sklář a výrobce a dekoratér keramiky. V Chebu na střední integrované škole začínají studenti navštěvovat obor požární ochrana. Ve svatošských skalách na řece Ohři začala výstavba nového lanového mostu. Přemostění nahradí původní lávku pro pěší, která byla v havarijním stavu. Více o tom uslyšíte za okamžik.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

Je přesně 17:15 a vy posloucháte středeční Den v kraji. Po písničce od kapely Katapult někdy příště vyrážíme směr Svatošské skály u Karlových Varů. Tam totiž začal vznikat nový lanový most. Stavbaři ho postaví v místech původního přemostění, které bylo uzavřené celkem 4 roky a v letošním roce ho dělníci odstranili úplně. Podrobnosti prozradil v našem vysílání při rozhovoru s moderátorkou Zlatou Kinskou redaktor Zdeněk.

0: Kdy bude hotový?
1: Přemostění bude stát kolem 6 milionů korun, hotové má být příští rok na jaře, no a vzhled bude připomínat tu původní lávku zavěšenou na ocelových lanech. Je třeba říci, že v minulosti lávka sloužila jen pěším turistům, po zkapacitnění stezky do lokte, ale přemostění využívali také cyklisté a právě to se pravděpodobně na stavu lávky nepříjemně podepsalo. V současné době je asi 200 metrů proti proudu od Svatošských skal nový cyklistický most, lávka pro pěší, ale stále citelně chybí pěším a také horolezcům, kteří zdolávají stěny Svatošských skal.
0: Ještě nám řekni, omezí nějak stavba provoz krajské páteřní cyklostezky?
1: No, ta omezení v blízkosti stavby už nějaká jsou, ale v podstatě jsou naprosto minimální, tím spíš, že most je součástí stezky pro pěší, která je dlouhodobě uzavřená. No a také vodácká sezóna teď končí a návštěvnický provoz bude přes zimu ve Svatošských skalách daleko menší než teď, takže žádná dramatická omezení u lávky v podstatě v nejbližších, řekněme, desítkách týdnů určitě nebudou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Posloucháte vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary, posloucháte pravidelný denní pořad mezi 17. a 18. hodinou Den v kraji, který shrnuje důležité události daného dne. Jdeme k dalšímu tématu. Mezi Aší a Karlovými Vary jezdí od začátku září přímá autobusová linka. Prosadili zástupci místní samosprávy, podle kterých Aš jako město s rozšířenou působností přímé spojení do krajského města

0: nutně potřebuje. Příprava linky trvala necelý rok a hned na první spoj čekali ještě za ranní tmy první zájemci.
1: Je krátce před 6 hodinou ráno, v centru Aše je tma a na zastávku právě zabočuje první autobus přímé linky do Karlových Varů. Za volantem si to s úsměvem na tváři užívá řidič, pan Roman.
2: Je to takový trošku jinačí, než jezdit jenom kolem Varů, takže člověk se koukne dál do světa a jsem zvědavý, kolik sebou povezu lidí teď směr Vary.
1: Těšíte se na ty cestující?
2: Jiná sorta, jiný zkušenosti, tak uvidíme.
1: Tereza Švarcová je jedna z prvních, která je na zastávce ještě předtím, než odjede přímý spoj do Sokolova a do Varů. Kam jedete vy?
3: Já jedu do Sokolova, do školy.
1: Jste tady cíleně kvůli tomu, že to je přímý spoj a že tady jede poprvé, anebo...
3: Ano, protože zrušili ten vlak, který jezdil místo tohohle busu. Když jsem viděla, kolik jezdilo vlakem lidí do Sokolova, tak jsem to bylo zajímavý, no.
1: Další cestující čeká na autobus Libor Halík. Díváme se na autobus, který pojede tady odsud přímou linkou až do Karlových Varů. Kam pojedete vy?
4: Do školy jedu, do Karlových Varů. Vyhledal jsem si spoje a tohle mi vyšlo zrovna nejlíp.
1: Je to, řekl bych, váš spoj, kterým budete jezdit pravidelně každý den?
4: Pravidelně úplně ne, spíše budu dojíždět autem, ale podle mě to občas párkrát využiju a je to super pro ty, co začínají jakoby dojíždět.
1: Nová linka je v podstatě expresním regionálním spojem. Na konečnou v Karlových Varech dorazí z Aše za hodinu a čtvrt. Celkem 4 denní spoje mají posloužit nejen k cestám do škol, ale také k lékařům anebo na úřady.
5: Tak já si myslím, že to hodně lidem pomůže, uvidíme. No. Spousta lidí bude spokojených, nebudou muset jezdit vlakem a tak, nebudou muset přestupovat. Určitě to bude pro ně užitečný.
1: Hodnotí nový spoj Adam Nims, který dnes nepojede, pouze vyprovází svou slečnu studentku. Z odlehlého ašského výběžku do vnitrozemí prý ale v minulosti cestoval velmi často.
5: Určitě jezdil jsem 4 roky do Sokolova a přestupoval jsem z vlaků na autobusy a tak různě. Určitě, kdyby tohle bylo v době, kdybych jezdil já, tak by mi to pomohlo a využil bych to. No.
1: Tehdy, když jste jezdil vy, bylo to prostě na trošku delší lokte.
5: Přesně tak, tak nějak bych to řekl. Ale vždycky jsem si poradil.
1: Zkušební 6-měsíční provoz nového spoje zaplatí společně město Aš a Karlovarský kraj. Zástupci samosprávy pak společně s dopravci vytíženost linky vyhodnotí a rozhodnou o jejím dalším osudu. Z Aše Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Je přesně minutu po půl šesté a vy posloucháte stále Vlny a frekvence Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 2. září, no a měsíc září není jen začátkem nového školního roku. Pro Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně je tenhle měsíc také začátkem nové sezóny. Nejen o historii, ale i o tom, co si na nadcházející sezónu pro své posluchače nejstarší, nepřetržitě působící profesionální symfonický orchestr v českých zemích připravil, si s jeho ředitelem Vladimírem Smutným povídala moderátorka Zlata Kinská.
1: Naše historie je opravdu velmi dlouhá, velmi pestrá, velmi zajímavá. Počátky orchestru v Mariánských Lázních jsou spjatý se vznikem samotného města Mariánské Lázně. To znamená začátek 19. století. V roce 1821 tehdejší opat Teplského kláštera Karel Kašpar Reitenberger vydal oficiální glejt o tom, že zřizuje lázeňský orchestr v Mariánských Lázních. Od té doby je opravdu velkou raritou, že ten orchestr hrál kontinuálně až do dnešních dnů, to znamená 205 let.
2: S kým vším a kolik je těch členů, se kterými v současné době spolupracujete?
1: Teď je nás asi 50, říkám asi, protože se to trošičku pořád mění. Například dvě kolegyňky odešly nedávno na mateřskou dovolenou, takže místo nich se schání náhrada.
2: Řekněte, jakou roli podle vás hraje orchestr v kulturním životě západních Čech?
1: Celkem velikou, celkem důstojnou, protože opravdu jsme jedna z nejstarších kulturních institucí široko daleko. Já rád zmiňuji to, že nejsme jen tak nějaká jako fosílie kulturní, ale spíš naopak se snažíme působit jako velmi moderně, velmi zajímavě. Atraktivními programy, takže to není o tom jenom, že každý pátek hrajeme symfonický koncert.
2: Jaké tedy hlavní novinky letošní sezóna přinese?
1: Těch novinek máme opravdu víc. Určitě ta největší je, že v čele našeho orchestru máme poprvé šéfdirigentku, což je samozřejmě první žena v čele orchestru v Mariánských Lázních a teprve druhá žena v pozici šéfdirigenta vůbec v České republice. Je to paní Michaela Róža Růžičková. Už zítra na zkoušku se na ní opravdu ráno těším, protože už začínáme tento týden prologem sezóny a pak příští týden je první velký abonentní koncert, inaugurační koncert nové šéfdirigentky. Mezi ty další jako novinky nebo vylepšení můžu zmínit třeba to, že budeme mít také novou řadu komorních koncertů v průběhu sezóny. Budeme mít před každým koncertem přednášku pro abonenty, která je samozřejmě přístupná úplně všem. Koná se přímo v hlavním sále, v koncertním sále Společenského domu Kasino. Dál například jsme obnovili klub Přátel ZSO, což dříve fungovalo a teď tedy nějakou dobu ne, tak od toho si taky velmi slibujeme a už v tom nějakém pilotním režimu tento klub Přátel nám pomohl získat nějaké prostředky, které třeba využijeme na nákup nových hudebních nástrojů a tak dále.
2: Letošní abonentní řada nese název Prameny hudby. Proč jste zvolili právě toto motto?
1: Prameny se v Mariánských Lázních objevují, jsou léčivé a i naše hudba je léčivá, to je jasné.
2: Myslíte také na mladé publikum a začínající posluchače klasické hudby v rámci nové sezóny?
1: My jsme letos rozšířili naši nabídku edukačních programů a výchovných koncertů, které už jsme opravdu pojali velmi moderně. Máme nového moderátora na tyto projekty. Také jsme obnovili koncerty pro rodiče s dětmi. Ten nejbližší bude, myslím, na začátku října a chceme ho zkusit udělat v odpoledních hodinách, aby právě mohli přijít ty rodiče s dětmi.
3: Den v kraji. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Karlovy Vary head dnešním dnem ožívají tancem, zpěvem a také tradičními kroji. V lázeňském městě totiž začíná už 31. ročník Karlovarského folklorního festivalu. Do západních Čech se sjeli soubory z domova i ze zahraničí, aby ukázali to nejlepší z lidové tradice. Jaké novinky a hlavní taháky letos festival nabídne, to nám přímo z místa přiblíží naše regionální stopařka Lucie Chládková, kterou zdravím a přeji hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne, přesně tak. Já právě stojím u hlavní pošty, kde ode dneška, každý den až do neděle, 6. září, probíhá tradiční jarmark lidových řemesel. Takže návštěvníci mají skvělou příležitost se seznámit s tvorbou a zručností tvůrců a také si odnést malý suvenýr, který podpoří tuzemské řemeslníky.
1: Lucko, teď nám prozrať, co vše je na festivalu k vidění.
2: Karlovarský folklorní festival přináší do Karlových Varů živou atmosféru lidové kultury. Festival nabízí vystoupení folklorních souborů z různých koutů světa, koncerty tradiční hudby, taneční vystoupení, ale také zmiňovaný trh řemesel a regionálních produktů. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení na různých místech města, jako jsou kolonády, náměstí a divadelní scény. K festivalu patří také doprovodné programy, jako jsou výstavy historických vozidel, krojové průvody a možnost ochutnat regionální speciality.
1: Ty jsi zmínila místa konání v Karlových Varech, ale já si z předešlých ročníků pamatuju, že ukázky a vystoupení probíhaly ale i v jiných městech. Je tomu tedy tak i letos?
2: Máš pravdu, Davide. Loňské ročníky zahrnuly celý náš region, ale ten letošní přišel s několika změnami. Celý festival se koná v Karlových Varech, tak aby návštěvníci nemuseli korzovat mezi okresními městy a měli vše pohromadě. Vybraní účastníci vystoupí také ve čtvrtek 3. září v Sokolově na Starém náměstí a tím pozvou návštěvníky na víkendový opravdu nabitý program v Karlových Varech. Takže pokud se posluchači ze Sokolova a okolí nedostanou o víkendu na festival do Karlových Varů, mohou se přijít podívat alespoň do Sokolova.
1: Lucko, ty jsi zmínila novinky pro letošní ročník, tak prosím konkrétně, jaké máš na mysli?
2: Na začátku čtvrté dekády je těch novinek hned několik. V první řadě má folklorní festival nového ředitele. Je jím Jan Boháč, který v souboru Dileň lidově řečeno vyrostl. Právě tento současný vedoucí souboru, tanečník a manažer, převzal letos vedení dokonale sehraného organizačního týmu Karlovarského folklorního festivalu. I taková tradiční akce, jako je folklorní festival, musí jít s dobou. Informace, propagace a předprodej vstupenek víc a víc opouští papírovou podobu a vstupují do digitálního světa. Elektronické vstupenky jsou letos poprvé levnější než papírové. Podrobnější informace o programu naleznete na webových stránkách kffestival.cz.
1: Lucko, děkujeme za informace, přejeme hezké odpoledne a samozřejmě v našem vysílání v rámci Dne v kraji opět brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pojďme se teď společně vydat směr počasí, abych tak řekl, protože je 17 hodin 49 minut a nás čeká samozřejmě výhled na následující hodiny a také zítřek, tedy 3. září. Se mnou na telefonní lince Českého rozhlasu Karlovy Vary je meteorolog Tomáš Vejvoda. Tomáši, stále ještě hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak Tomáši, dnešní večer a noc a pak přejdeme k zítřku. Tak jaké bude počasí?
2: Tak v průběhu večera a noci bude oblačno až skoro zataženo a zcela výjimečně se mohou objevit i přehánky. Ve druhé polovině noci a k ránu pak bude oblačnosti ubývat a ty nejnižší noční teploty se budou nejčastěji pohybovat v rozmezí od 13 do 10 stupňů Celsia a na hrách to bude od 11 do 8 stupňů Celsia.
1: Dobře, a teď tedy zítřek, 3. září, čtvrtek.
2: Tak ráno a dopoledne bude ještě většinou polojasno, kolem poledne a odpoledne oblačnosti přibude, přechodně až na zataženo a během dne se mohou ojediněle objevit i přehánky, a to zejména v oblasti Krušných hor. Ty nejvyšší denní teploty budou podobné těm dnešním, vystoupí na hodnoty od 21 do 24 stupňů Celsia, na horách to bude od 16 do 19 stupňů a k tomu povane během dne mírný západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Takové bude počasí na následující hodiny a také čtvrtek 3. září, no a my si teď dáme písničku od Petra Deska Nejkrásnější déšť, tak trošku navodíme atmosféru těch následujících hodin. Tomáši, díky za předpověď, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Policejní škola v Sokolově dnes zahájila nový školní rok. Karlovarský kraj podpoří hospodaření v lesích. Nový vysokoškolský zákon by měl být účinný od roku 2028, chce to ministr školství. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 24 stupňů. Hezký podvečer u zpráv přeje Matěj Štech. Střední policejní škola v Sokolově dnes oficiálně zahájila nový školní rok. V městském divadle složilo slavnostní přísahu 52 studentů prvního ročníku. Ti budou mít poprvé možnost ještě v rámci čtvrtého ročníku usilovat o nástup do útvaru Policie České republiky. Podle ředitelky školy Ivany Ješkové byl zájem o střední školu daleko větší, než umožňuje její současná kapacita.
3: V současné době v naší škole zde v Sokolově studuje více než 200 žáků a žákyň. Do prvního ročníku jich nastoupilo 52. Jsou to úplně první žáci, kteří mají příležitost studovat nový vzdělávací program s názvem Vnitřní pořádek a bezpečnost, který je unikátní právě v tom, že mohou už ve čtvrtém ročníku se ucházet o služební poměr u Policie České republiky a ve čtvrtém ročníku k maturitě dostudovat v uniformě.
2: Rada Karlovarského kraje rozhodla o rozdělení financí z dotačního programu na hospodaření v lesích. Ten slouží k podpoře zachování a obnově lesního ekosystému a biodiverzity lesních porostů. Jak v tiskové zprávě uvedla mluvčí Jitka Čmoková, dotační program je rozdělen do 3 podprogramů. Jeden je zaměřený na úhradu zvýšených nákladů na zpracování nahodilých těžeb. Další je individuální ochrana lesa proti zvěři a třetí podprogram je zaměřený na ochranu lesa proti hmyzím škůdcům. Mezi žadatele kraj rozdělí více než 3 miliony 300 tisíc korun. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce, aby nový vysokoškolský zákon platil od roku 2028. Řekl to po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Nový zákon by mohl změnit například volbu rektora, vybíral by ho nový orgán, takzvaná univerzitní rada. Změny by se týkaly i financování vysokých škol. Plaga prezidenta dnes informoval o tom, jak práce na návrhu zákona pokračuje.
4: Pan prezident ocenil, že postupujeme tou standardní metodou. To znamená, že jdeme přes věcný, široce diskutovaný návrh zákona. Až posléze, poté co bude schválen, přistoupíme k tomu paragrafovému znění.
2: Prezidenta taky zajímaly pojistky, které mají zabránit nežádoucímu ovlivňování řízení univerzit. Na webových stránkách hradu uvedl, že věří, že se je podaří zasadit do konečné podoby návrhu a zbavit vysoké školy obav. Izrael má připravené plány na odsun Palestinců z pásma Gazy, čeká ale, až Spojené státy vymyslí, kam je odvést. S odvoláním na izraelského ministra obrany Izraela Katze o tom informuje agentura AFP. Izraelská vláda je podle Katze připravená Palestince z pásma Gazy dostat pryč, a to po moři, letecky nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Sport. A tým fotbalového Artisu Brno rozšířil polský záložník Dominik Sarapata. 18-letý hráč přišel na hostování do konce sezony s FC Kodaň. Kluby to oznámili na svém webu. Počasí. V noci bude oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami. Nejnižší teploty 13 až 10 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne čekejte většinou polojasno, kolem poledne a odpoledne oblačnosti přibyde, přechodně až na zataženo. V Krušných horách se mohou výjimečně objevit i přeháňky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Povane slabý, přes den mírný západní vítr a biozátěž bude mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Nemáme v Karlovarském kraji v tuto chvíli hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary, muzika.

Milé posluchačky a milí posluchači, je právě čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vám krásný den a poslech přeje Jan Skládal. Dnešní vydání pořadu Muziky muziky věnujeme panu Jiřímu Matějusovi z Domažlic, který byl významný muzikant, upravovatel, skladatel a kapelník domažlické dechovky, Jiřího Matějuse. Dnes si budeme pouštět písničky z CDčka Kde voní lípy. Pod stejným názvem jsme slyšeli i úvodní valčík Ády Doško s textem Míly Větrovce, zaspívaný Jiřím Škvárou. Jako další si poslechneme lidovou polku Proč ten jetelíček? Spolu s Jiřím Škvárou ji zaspívá i Hynek Hradecký a Marie Hanzelková.

Jak již zaznělo, pozval si pan Matius k realizaci tohoto CD Jiřího Škváru. Ten se narodil 21. října 1945 v Tachlovicích a je jedním z nejznámějších českých zpěváků dechové a lidové hudby. Svou pěveckou dráhu začal již během studií v Pardubicích. V roce 1967 na sebe upozornil v soutěži Hledáme nové talenty, kde soutěžil po boku později známých zpěváků, jako byly Jitka Zelenková či Karel Bláha. Po soutěži získal angažmá v tanečním orchestru a vystupoval také s Marcelou Holanovou. K dechové hudbě se dostal díky spolupráci s televizním dramaturgem Milanem Baginským. Nejvíce se proslavil jako dlouholetý solista dechové kapely Krajanky Václava Hlaváčka, se kterou vystupuje již několik desetiletí. Hostoval rovněž v dalších známých dechových souborech a vytvořil vlastní pořad Ta naše písnička česká. Velkou oblibu si získal také díky spolupráci s Marií Hanzelkovou, s níž natočil řadu úspěšných nahrávek. Jeho repertoár zahrnuje tradiční české dechovky, lidové písně, evergreeny i populární melodie. Díky svému příjemnému projevu a dlouholeté aktivitě patří mezi výrazné osobnosti české dechovkové scény. My si nyní poslechneme dvě skladby Jiřího Matějuse opatřené textem Miloně Čepelky. Nejprve tango nazvané Horoucí dotek a po něm polku To se vyplatí. K Jiřímu Škvárovi se připojí již zmiňovaná Marie Hanzelková.

Když jsme si představili Jiřího Škváru, pojďme si nyní přiblížit i paní Marii Hanzelkovou. Ta se narodila 24. března 1947 v Bílovci, nedaleko Nového Jičína. Již od mládí se věnovala zpěvu a během své dlouhé kariéry si získala oblibu především mezi posluchači dechovky a české písně. Objevila se také v několika filmových a televizních projektech, například ve snímcích Procesí k panence anebo v komedii Filipa Renče Román pro ženy. Největší popularitu získala jako interpretka dechovkových písní a díky spolupráci s řadou známých kapel a orchestrů. Marie Hanzelková je známá svým příjemným hlasovým projevem, smyslem pro humor a blízkým kontaktem s publikem. Dodnes patří mezi oblíbené interprety české dechovkové scény a její písně zůstávají součástí repertoáru mnoha rozhlasových i televizních pořadů. Následují další dvě skladby tandemu Matěus Čepelka. Po tangu nazvaném Otvírá se kruh zazní polka Vzdušný zámek, kterou zaspívá Hynek Hradecký.

Trojlístek interpretů Alba, kde voní lípy, domažlické dechovky Jiřího Matějuse, uzavírá Hynek Hradecký. Ten se narodil 4. února 1998 v Domažlicích. Absolvent Plzeňské pedagogické fakulty, Plzeňské konzervatoře, student operního zpěvu na Hudební akademii muzických umění v Praze, je posluchačům dechovky znám především jako zpěvák domažlické horalky. Věnuje se popu, swingu, folkloru, dechové hudbě, opeře i muzikálu, hraje na klarinet, klavír, flétnu a dudy. Na hudební scéně působí od roku 2009, kdy začal sbírat úspěchy v pěveckých soutěžích. Je vítězem řady soutěží, například Karlovarského skřivánka, Zpěváčka či Little Star. Od roku 2015 publikuje vlastní tvorbu a cover verze na YouTube. Často vystupuje se svým bratrem Patrikem v duu Bratři Hradečtí. Na nás čeká v jeho podání ještě Pouťový valčík, který Jiřímu Matějusovi otextovala Zdenka Dvořáková. Od mikrofonu Rádia vašeho kraje se s vámi pro dnešek loučí Jan Skládal.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Příjemný dobrý večer na vlnách Českého rozhlasu. Teď vítejte u poslechu Špaličku lidových písní. Dnes ho věnujeme zajímavému hudebnímu nástroji, který dříve býval i součástí lidových muzik, než tak trochu upadl v zapomnění, což je velká škoda. Řeč je o harfě, respektive lidové háčkové harfě. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Žebro, žebrák, drnkadlo, harfička. I tak se říkalo harfě, tedy drnkacímu mnohostrunnému nástroji trojúhelníkového tvaru. Jde o nástroj celosvětově rozšířený, známý už ve 4. tisíciletí před naším letopočtem. Nejstarší obrazové doklady v českých zemích pocházejí ze 14. století. Největšího rozšíření se ale harfa dočkala v polovině 17. století, kdy ji někteří výrobci začali opatřovat takzvanými háčky. Těmi bylo možné zkracovat vybrané struny a tím zvýšit její ladění o půl tónu. A právě tato háčková harfa se nejvýrazněji uplatnila v české lidové hudbě.

V dnešním špalíčku lidových písní posloucháme výhradně nahrávky, ve kterých se uplatňuje harfa, krásný nástroj, který býval svého času i součástí českých lidových muzik. Největší zásluhu na jeho rozšíření u nás měl pravděpodobně mechanický harfeník a výrobce harf V. Gal, který se svou rodinou tyto nástroje vyráběl ve velkém od druhé poloviny 18. století. Jako na módní nástroj se na háčkovou harfu krátkou dobu hrálo v době národního obrození v měšťanských salonech, než se opět vrátila do lidového prostředí.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte špalíček lidových písní, dnes věnovaný harfám v lidovém prostředí. Lidové harfenictví v českých zemích se od konce 18. století vyvíjelo třemi směry. V prvním případě se harfa stala nedílnou součástí lidových kapel třeba na Chebsku, Brněnsku, ale i Karlovarsku, Klatovsku, v okolí Stříbra, v Podkrkonoší a na Českomoravské Vysočině. Druhou skupinu tvořili harfenici, kteří hráli pouze v místě svého bydliště, nejčastěji v předměstských čtvrtích, v hospodách nebo na ulici, a hráli lidové umělé skladby, třeba zjednodušení Mozartových árií, kramářské písně a podobně. No a nejčastější skupinu tvořili harfenice, kterým harfa sloužila ke krytí jejich hlavních činností, tedy žebrání a prostituci. Šlo většinou o mladá, často nezletilá děvčata z Nechanicka, která se za svým řemeslem vydávala i na několika letou cestu na východ. Dobové zprávy hovoří o jejich ubohém životě v cizině, nemocích a úmrtích.

Ve špalíčku lidových písní dozněly další nahrávky s harfou, které věnujeme dnešní špalíček. Ještě dodejme, že lidoví harfeníci dávali přednost co nejjednodušší hře na nástroj. V souboru jiných nástrojů hráli obligát nebo prostý terciový druhý hlas. Při sólové hře hráli pouze nezdobenou melodii, kterou většinou doprovázeli vlastní zpěv. Na doprovod rozloženými akordy si prý troufali jen málo kteří. Háčková harfa byla postupem času v českých lidových muzikách tak trochu zapomenutá, ale ne úplně. Třeba karlovarský soubor Dileň si nedávno takovou harfu pro svou muziku nechal vyrobit a dokonce už s ní natáčel i v našem studiu. Věřím, že jste si v dnešním špalíčku zvuk tohoto krásného nástroje rádi připomněli a třeba byli příjemně překvapeni tím, že i harfička měla a má své místo v české lidové muzice, ačkoliv se o tom možná příliš neví. Od mikrofonu dnešní folklorní půlhodinky se s vámi loučí a na další setkání se těší Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Horská služba v Krušných horách staví novou centrální stanici na neklidu u Božího daru. Lidé v Chodově na Sokolovsku můžou vybírat vítězný projekt dalšího ročníku participativního rozpočtu. S návratem dětí do škol může přibýt případů žloutenky. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 24 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. Horská služba v Krušných horách staví v lokalitě Neklid u Klínovce novou centrální stanici. Náklady dosahují 60 milionů korun. Hradí je Ministerstvo pro místní rozvoj. Stavba má být hotová na podzim příštího roku.
2: Dvoupatrová budova bude zapuštěná do terénu. Dělnici ji staví asi 300 metrů od parkoviště z areálu Neklid. Nahradí současné sídlo v Božím daru, které podle náčelníka horské služby Miroslava Račka není možné rozšířit. Z Božího daru v Krušných horách Václav Malý, Český rozhlas.
0: Ještě dva týdny můžou lidé v Chodově na Sokolovsku vybírat vítěze dalšího ročníku participativního rozpočtu. Město vyčlenilo na nápady občanů 2 miliony korun. Náklady na jeden projekt pak nesmí přesáhnout 500 000. Pokračuje mluvčí města Martin Polák.
3: Už má ve městě dlouholetou tradici. Smyslem je dát obyvatelům šanci, aby mohli přispět svými návrhy na oživení dění kulturního nebo i sportovního ve městě.
0: Začátek školního roku může dočasně zhoršit šíření žloutenky. Upozornil na to Státní zdravotní ústav. Od února ale počet nových případů klesá. Do konce srpna lékaři potvrdili necelých 1500 nakažených hepatitidou A. Za celý loňský rok to bylo pak přes 3200. Od začátku roku nejvíc nových případů lékaři zaznamenali v Jihomoravském kraji a v Praze, kde se epidemie šířila hlavně před rokem. Od loňska zemřelo na žloutenku 43 lidí. Státy Evropské unie a NATO se nenechají zastrašit ruskými hybridními útoky ani odradit od další pomoci Ukrajině. Po společné schůzce v Bruselu to prohlásili předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a generální tajemník NATO Mark Rutte. Reagovali tak na srpnový dronový útok v Německu.
4: Evropa musí podle šéfky unijní exekutivy zacházet s běžnou infrastrukturou jako s potenciálními cíly v první linii. Von der Leyenová zdůraznila, že Evropská unie připravuje další protiruské sankce a nepovolí, dokud bude Rusko zabíjet lidi na Ukrajině. Také Rutte prohlásil, že NATO v podpoře Kyjeva nepoleví. Ruský útok v Německu odsoudili také lídři Francie, Itálie či Dánska. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ho označil za vážný incident a Německu nabídl podporu a spolupráci. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až zataženo, nejnižší teploty 13 až 10 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne čekejte většinou polojasno, kolem poledne a odpoledne oblačnosti přibude přechodně až na zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Povane slabý, přes den mírný západní vítr a biozátěž bude mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Mezi 143. a 144. kilometrem D6 ve směru na Cheb hlášené pro poruchu odstavené vozidlo. Pozor lidé na vozovce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Co vás to napadlo přijít dnes do Hezky česky se jménem Pakoslav, o kterém jsem ani netušil, že existuje?
2: Ono už se moc nepoužívá, ale bylo to staré slovanské složené jméno. Já jsem na něj narazila shodou okolností a zdálo se mi, že by bylo fajn připomenout, že sice máme v češtině slovo Pako, ale to není součástí tohohle jména.
1: Takže Pako v Pakoslavovi znamená co?
2: Máme starý slovanský výraz Paký, který znamenal silný.
1: Takže silný muž.
2: Tak, někdo, kdo se proslavil silou.
1: No, ale samozřejmě nedá mi to nezeptat se na to Pako, které používáme, když o někom řekneme, že je Pako.
2: Takže je hlupák, nešikovný, nemotorný nebo blázen a v podstatě se to dnes řadí do hovorové vrstvy slovní zásoby.
1: No, ale kde se to vzalo? Z čeho to vzniklo?
2: No, to je otázka, není to úplně jisté. A dokonce, abychom ještě to upřesnili, tak akademický slovník cizích slov uvádí, že Pako je druh jihoamerické lamy.
1: No to se taky říká, ty jsi ale lama.
2: Tak.
1: No a nebo ta druhá varianta původu slova Pako, když škrtneme lamu, co kdyby to bylo z němčiny?
2: No, tak u té lamy je to nějaký z indiánských jazyků a ta druhá možnost, že by to mohlo souviset s německým slovem pak, který přeneseně původně znamenal zavazadlo a přeneseně nějakou holotu, sebranku. Ale ještě máme jeden z možných výkladů, totiž zase jedno staré české slovo, a to ne to paký, silný, ale pakost. To bylo takové docela významově široké slovo ve staré češtině.
1: Trápení znamenalo, ne? Nějakou zdravotní potíž.
2: Tak, soužení, nemoc, pohromu, ale také špatnost a nešlechetnost. A odtud zřejmě vychází ten výklad.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jihoafrické poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Evropská unie by příští rok mohla zahájit řízení s Českou republikou kvůli vysokému rozpočtovému schodku. Odbory v Praze na letišti dál zůstávají ve stávkové pohotovosti. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky hlavně na severu republiky. Maxima opět kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok by Evropská unie mohla s Českou republikou zahájit řízení o nadměrném schodku, upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Podle té totiž ministerstvo financí v tiskové zprávě k návrhu rozpočtu manipuluje s čísly, když uvádí, že je schodek v poměru k HDP 2,8%. Podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla je to ale 3,5%. Vláda konkrétně počítá s deficitem 389 miliard korun. Klíčové podle Hampla teď bude uznání obranných výdajů. Právě to by mohlo Českou republiku před unijním řízením o nadměrném schodku zachránit.
2: To je právě kouzlo té únikové doložky. Pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obranné, a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok, tomu řízení o nadměrném deficitu, můžeme vyhnout.
0: V případě řízení o nadměrném schodku dá Rada Evropské unie členskému státu doporučení, jak deficit snižovat. Reakci vlády zjišťujeme. Pražské letišní odbory nadále zůstávají ve stávkové pohotovosti. Českému rozhlasu to po dnešním jednání s vedením letiště potvrdila předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová. Stávková pohotovost platí od 21. července, a to kvůli výběru nového vedení letiště. Ředitelem je od srpna podnikatel Radomír Lašák, který před 20 lety vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Odbory čeká na podzim kolektivní vyjednávání, na kterém by měli projednat dosavadní Lašákovy kroky. Další případ investičního podvodu vyšetřují v těchto dnech policisté na Pelhřimovsku. Pachatelé přesvědčili poškozenou ženu s nabídkou údajně výhodné investice. Škoda dosáhla téměř 700 tisíc korun, upřesní policejní mluvčí Dana Čírtková.
3: V souvislosti s tímto případem investičního podvodu opětovně varujeme před podvodníky, kteří se vydávají za bankéře, policisty nebo investiční poradce. Pokud se ale stane, že se stanete obětí podvodníků, kontaktujte policii na lince 158.
1: Sport.
0: První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky. Čtvrtého kola brněnská zbrojovka porazila Hradec Králové 1-0 brankou Vašulína. Před několika málo minutami nastoupili v Praze Bohemians proti Jablonci.
1: Počasí.
0: V noci čekáme převážně oblačno, od severozápadu ojediněle přehánky, postupně v Čechách ubývání oblačnosti, ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni. A zítra přes den převážně oblačno, zpočátku ještě polojasno, na severu místy jinde ojediněle přehánky. Maxima zítra podobně jako dnes, tedy mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27, vítr zpočátku slabý, přes den většinou mírný od západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Lysou nad Labem začínají noční opravy vozovky. Mezi kilometry 19 a 20 je provoz sveden do levého pruhu. Projíždějte opatrně, šťastnou cestou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
4: Na Slovensku je podobným fenoménem, jako je v Česku Helena Vondráčková. Legendární zpěvačka, která se prosadila i jako lékařka, astroložka a spisovatelka. Marcela Lajferová, vítám vás, dobrý den.
5: Děkujem velmi pěkně, děkujem za pozvání.
1: Alex a host.

0: Alex a host, dnes vítám legendární zpěvačku, ale také lékařku, astroložku i spisovatelku Marcelu Leiferovou. Pro mnohé jednoduše Marcelku. V úvodu jsem zmínila přirovnání s Helenou Vondráčkovou. Jak se vám takové přirovnání poslouchá, paní Leiferová?
1: No, jsme obě dvě blondýny. Myslím, že máme k sebe velmi blízko. A vždy se těším na setnutí s ňou. Často jsme spolu už účinkovali. Těším se.
0: Když jste se viděli třeba naposledy, vybaví se vám?
1: Teraz vám to nevím povedať. Byly oslavy v Bratislave a tam jsme se stretli.
0: Co vlastně bylo dříve? Hudba, medicína, astrologie, psaní?
1: Ťažko. Ťažko na to odpovedať. Prvé bola medicína, hej. A ako študentka som začala na študentských akciách spievať s orchestrom vtedy už veľmi známeho hudobného skladateľa. Takže ten napísal hit a keď už máte hit, tak už potom ste vo vlaku, ktorý sa rúti a už z toho sa ťažko vystupuje.
0: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasměrovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebol smer, to bolo prostě nadšenie, že někdo tak krásný hlas má a tak nádherně může zpěvat. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Víte, veľa ľudí má velmi pekný hlas, ale nemajú výraz. Necítíte emóciu z toho. A samozrejme u týchto veľkých speváček amerických a hlavne u Ellie Fitzgerald, to bez toho, že by ste rozumela ten text, tak vás dojíma prostě ten hlas. Vy viete, o čom to je. Prostě. Takže to, tá hudba sa mi veľmi páčila, páči sa mi dodnes a dokonca som také tie štandardy americké spievala.
0: Byla vaším vzorem?
1: Dá se povedať.
0: Dá se to tak říct,
1: ano.
0: Že byla vaším vzorem?
1: V tom období, ano.
0: Tak a jak vlastně zpěvačka se naučí, nebo dá se to vůbec vlastně naučit, abyste jenom nespívala ten text, aby opravdu vyvolal v lidech emoce, bez ohledu na to vlastně?
1: Bez toho to nie je dobrá zpěvačka, keď to nevie. Lebo to je potom prostě nějaké tóny, zpěva noty a nič z toho. Emócia, to je prvá vec, lebo veľa ľudí dobre spieva, ale nebudú nikdy speváci.
0: Tak a dá sa to naučiť, nebo ste to proste
1: to musíte, to treba mať v sebe. To je vrodené.
0: Kdo vás přivedl vlastne k medicíne, nebo proč ste začala studovať medicínu?
1: Medicínu od detstva, napríklad ako malé detsko som si vyrábala lieky z farebných papierikov z vodovode a potom som s tým chodila a liečila ako... Ničila som šatstvo ľuďom, lebo som povedala, že ich teraz vyliečím, hej. Že mám na to proste prostriedky. To bolo. Matkou som chodila hodne na zbierať kvetiny do lesa a liečivé bylinky. To som tiež vedela, že je to. Takže mama bola taká ľudová liečiteľka, tak ako k svojim priateľkám, alebo čo, vždy zbierala nejaké zvláštne bylinky a seba, aj u nás doma sa to hodne tradovalo. Takže to bol taký tiež moment, ktorý ma priviedol k tomu robiť niečo, aby s ľuďom bolo lepšie.
0: Áno, vaša maminka byla lidová liečiteľka, ale inak byla učiteľkou.
1: Áno.
0: Měla jste od ní, nebo cítila jste podporu spíše pro ten zpěv nebo právě pro tu medicínu?
1: Skôr pro tu medicínu na zpěv ona nechcela o tom ani počuť. Ona to považovala za, že to je prostě zbytočné, že na čo však zpěvať můžeme, všetci zpěváme a není to důležité, aby člověk nějak se s tím živil.
0: Ještě se k tomu vrátíme. Za malou chvíli naším hostem je Marcela Leiferová.
2: Alex a host. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: celý život v Prahe a my spolu s ním. Takže my by sme boli ostali, ale ten život to tak otočil.
1: Takže tomu, takže to byl impuls k odchodu ano. Z Česka nebo z Prahy.
0: Prostě, ano, hej.
1: Na Slovensko. Když jsem zmiňovala knihu Hrdá láska, kterou jste mi také přinesla, moc za ní děkuji, tak museli vás přesvědčovat, abyste ji napsala, nebo jste naopak vy chtěla napsat o 8 dekádách svého života?
0: Já jsem skutečně nenapísala nič do té knihy. Samozřejmě, že jsem hovorila věci, ale autori si našli neuveriteľné materiály, nielen fotky, ale proste materiály neuveriteľné. Tam veľmi veľa ľudí sa vyjadruje. Čiže je to tá kniha aj história o slovenskej populárnej hudby a jedného zložitého života, ako bol môj. Každý život je určite zložitý, ale bola smola v tom, že moje dve lásky som musela pochovať. Dvoch manželov, tak to je rozhodne smutná etapa. Ale je pravdou, že človek nemôže v živote očakávať len koberec. A že proste červený, že nedá sa to tak. Zas musím byť vďačná za kopu iných veľmi pozitívnych vecí, ktoré druhí nemajú. Takže už potom som to tak nejak, keď som bola staršia, vedela zvládnuť psychicky. Zo začiatku to bolo nesmierne ťažké. Nevedela som to pochopiť.
1: Co vám asi nejvíce pomohlo dostať sa ze smutku a ísť dál?
0: Len spievala som. Začala som sa, obrátila som sa k spevu a tým nejakým spôsobom som sa pomaly, ale iste dostala zase k tej láske toho spievania. Založila som kapelu a začala som veľa, veľa pracovať.
1: Marcela Lajferová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Někteří finanční poradci podle informací České národní banky zneužívají školní přednášky k získávání nových klientů. Karlovarští policisté pátrají po 85-letém seniorovi. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky hlavně na severu republiky. Maxima kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje nebo také slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce právě k pořádání přednášek opravňovala. Ředitelé škol by si proto měli vždy přednášející dopředu ověřit a posoudit jejich motivaci. Výrazné energetické úspory a také komfortnější zázemí má přinést probíhající rekonstrukce terminálu městské hromadné dopravy ve Fignerově ulici v Liberci. Kvůli výměně zastřešení je ale vždy část terminálu pro cestující z důvodu bezpečnosti uzavřená. Část zastávek je tak přesunutá na náhradní stanoviště. Podle dopravního ředitele společnosti Martina Hetnera se výměna střechy už blíží k závěru.
3: Příští týden zpátka na sobotu ještě jednou udláme změnu a budeme dodlávat poslední čtvrtinu. Potom by se to pro cestující relativně mělo vrátit zpět, bude jenom nějaký omezený prostor na nástupištích, tak aby dodavatelská firma mohla pracovat na oplášti. Co se týče vnitřku a toho, tak to bude určitě až v příštím roce.
2: Policie pátrá po 85-letém Vítězslavu Rajfovi z Karlových Varů. Včera odešel z domova v ulici Východní. Večer se pak ještě pohyboval v karlovarských Tuhnicích. Senior se hůř orientuje a měl by brát léky. Je zhruba 165 cm vysoký, štíhlé postavy, má krátké světlé vlasy a hnědé oči. Jakékoliv informaci o pohřešovaném volejte na linku 158. Přelouči odhalili pomník herci Dabérovi a tamnímu rodákovi Františku Filipovskému. Pomník stojí v parku u městského kina a tvoří ho dvě písmena F z pískovce, ze kterých vystupuje bronzová bysta herce v typické košili s kravatou.
4: On si zásadně padal své košile a kravaty a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
5: Říká autor sochy Josef Dvořáček. Filipovský patřil k nejvýraznějším českým hercům a dabérům. Proslavil se mimo jiné českým hlasem francouzského komika Louise Define.
6: Hej, vy tam! Jo, šefe. Sem se dívejte, vždycky sem!
7: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho dabérská role.
5: Říká při odhalení sochy Martin Štěpánek z Přelouče. Město jeho odkaz připomíná také cenami Františka Filipovského, které od roku 1994 každoročně oceňují nejlepší filmový a televizní dabing. Z Přelouče, Naďa Kubínková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci bude převážně oblačno, od severozápadu ojediněle přehánky, postupně v Čechách od západu ubývání oblačnosti, ranní minima mezi 15 a 11 stupni. Zítra bude oblačno, zpočátku i polojasno, na severu místy jinde jen ojediněle přehánky. Maxima zítra většinou mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha čekejte překážku za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 50,5 porouchaný kamion blokuje stoupací pruh. Místo je označené šipkou, ale vybočuje se v zatáčce. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už za několik málo minut tu pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech. Zítra má.

0: Tatra, soubor technických skvostů, jejichž praotcem byl bohatý Fojc Kopřivnice.
1: Co ti říká název firmy Tatra?
2: Když se řekne Tatra, tak se mi okamžitě vybaví ty velké Tatrovky, nákladní auta.
3: Auta se mi vybaví jako první?
4: No, Tatra, automobil. Ty nákladní automobily Tatra vyhrávaly Dakar. Jo. A doteďka fungují, používají naše armáda třeba ještě pořád. Jsou vidět občas na silnicích, do lesa s tím jezdili lidi. Jo, nakládali a vozili na to s tím dříví. Nakládali na to tou rukou, že jo, manipulační. Sklápěčky byly Tatra. Jo. Tatra Smíchov, že jo, to nebylo jenom Tatra. Tatra jako automobily, ale Tatra byla jedna firma na Smíchově.
5: Tatra Kopřivnice, tam to jsou různé automobily, dřív i vlaky možná.
1: Při názvu Tatra se mi vybaví nákladní auta a hlavně závod rally Paříž-Dakar.
6: Vyrábí nákladní auta a ještě armádní vozy.
1: Navštívil jsi někdy muzeum Tatry?
2: Bohužel ne, ale plánuju to v Kopřivnici. Vím, že Tatrovka, vůbec ta 603, bylo jedno z kultovních aut, který to Kopřivnická Tatra vyrobila.
6: Ještě ne, ale asi to ani nemám v plánu.
5: Byl jsem v Kopřivnici v muzeu, byl.
1: A jak dlouho podle vás Tatra funguje?
6: 110 let si myslím.
3: 90 let.
5: No víc než 100 let určitě.
1: No už je to hodně starý závod, ale netuším, v kterém roce byl založen.
4: No od minulého století. Hezky dlouho, ještě za první republiky.
0: Tatra je nejstarší automobilka ve střední Evropě a druhá nejstarší na světě. Muž, kterému vděčí za svůj vznik, se jmenoval Ignác Šustala. Narodil se 7. prosince 1822 v Kopřivnici. Brzy osiřel, když mu bylo 6 let, zemřela mu maminka a 5 let na to přišel i o otce. A tak se musel protloukat na vlastní pěst. Od malička ho fascinovaly kočáry, hlavně ty, které projížděly po císařské silnici. Ve Frýdku Místku se vyučil sedlářem, kotlářem a lakírníkem a pak se vydal na vandr do světa. Doputoval až do Vídně, která byla vyhlášenou mekou výroby kočárů. Pilně se učil a propracoval se až k CK dvornímu dodavateli kočárů, sedláři Filipu Kollerovi. A když měl za to, že už umí dost, rozvázal u Kollera pracovní poměr a vrátil se domů do Kopřivnice. Kopřivnickým fojtem byl tou dobou Ignácův bratr Jan. Ten mu ve stodole přidělil kamrlík o rozměrech 6x7 metrů a ještě menší přecínku k tomu. A v ní si Ignác otevřel dílnu na výrobu kočárů a briček. To se psal rok 1850. A v tomto roce Ignác Šustala se dvěma pomocníky postavil svůj první kočár. Šustala byl bez pochyby velmi schopný, měl organizační talent, v jeho dílně panovala přísná kázeň a tak se dílo dařilo. Po 3 letech už zaměstnával 8 tovarišů a několik učňů. Výrobky šly na odbyt, hlavně o Šustalovi lehké vozíky byl mezi venkovskými sedláky velký zájem.
7: Jedná se o expozici, kde jsou automobily od roku 1923.
8: Jsme v Kopřivnici v muzeu Tatry a provází nás kurátor Radim Zátopek.
7: Začíná to Tatrou 11. Tatra 11 to je takové pěkné autíčko. Je to první lidový vůz v podstatě, který Tatra vyrobila. A zajímavý je především tím, že má úplně zvláštní podvozek, který Tatru proslavil ve své době, ale co je nejdůležitější, na tomhle typu podvozku se dodnes staví nákladní automobily. Jedná se o koncepci s páteřovým rámem a nezávislými polonápravami. My tady máme vystavený i podvozek, aby člověk tady tuhle definici pochopil, co to je centrální nosná roura, co to jsou výkyvné polonápravy, co to je dvouvalcový plochý motor. Návštěvník to tady má obnažené všecko. Může se podívat, potom v jiných expozicích se dokonce může podívat na řezy toho motoru, kde se může podívat i do útrop toho podvozku a tak dál. Takže to je koncepce, která se dodnes používá a když procházíme expozici, tak tenhle podvozek se nachází pod všemi karoseriemi, které jsou tady u jednotlivých aut, s tím rozdílem, že jsou tam různé typy motorů, ale koncepce zůstává stejná. Tady se jedná o automobil lídový, a takže malý. A my konkrétně tady máme v černé barvě takzvanou nastavkovou limuzinu, což už byla taková varianta, kdy v létě se celá ta kabina dala sundat a jezdilo se jako v kabrioletu.
9: V této expozici, které z aut je tak nejvzácnější asi?
7: Tak určitě tady máme tu Tatru 11, ta je v původním stavu, ta z roku 1923. Potom tady máme Tatru 30, to byl první automobil, který byl ve střední třídě. Ono na dálku se to jeví jako malý vůz, ale ve skutečnosti, když se člověk vedle toho postaví, tak ten vůz je velký. Jedná se o sportovní čtyřmístný kabriolet s karoserií výjimečnou, byla vyrobena pouze ve dvou kusech. Jednalo se už o čtyřválec, takže člověk se s ním mohl pustit i na delší trasy.
9: Tak teď jsme přešli mezi krásná auta. U jednoho je postavená dáma, znamená to, že i ženy v té době řídily?
7: Ženy samozřejmě v té době řídily, je to stejné jako dnes. Potřebovali se pohybovat, potřebovali se ukazovat. Prostě tady v téhle věci se naprosto vůbec nic nemění a stojíme u typu Tatra 57, které se lidově nazývaly hadí mršky. Taková hbitá autíčka byla za prvé velmi hezká, za druhé se vyráběla v mnoha typech a to i takových, kdy si můžete představit elegantně oblečeného pána s bílou šálou v klobouku anebo ve sportovním oděvu, jak si to uhání nějakou silnicí kolem rybníčku. A samozřejmě se jednalo o vůbec nejprodávanější typ, který byl do druhé světové války.

0: druhé polovině 19. století vstoupil do podniku jako podílník továrník Adolf Raška, majitel firmy na keramiku. A tak vznikla společnost Ignác Šustala and Company, která vyráběla bričky, převážně takzvanou Neutitscheinku. To jméno dostala podle německého názvu nedalekého okresního města Nový Jičín. Továrna rychle vzkvétala, filiálky a pobočné závody rostly jako houby po dešti. Neutitscheinka se vyvážela do Ruska, Haliče, Pruska i do zámoří. Brzy k ní přibyly luxusní cestovní kočáry, nákladní a poštovní vozy a později i železniční vagóny. Po smrti Ignáce Šustaly se vedení podniku ujali jeho potomci. Na konci 19. století kapitalizovali továrnu Ignác Šustala and Company vídeňští bankéři bratři Gutmanové a přeměnili ji na akciovou Näseldorfer Wagenbau Fabriks Gesellschaft. Hlavní slovo v nově vzniklé společnosti získal Hugo Fischer von Röselstamm. Původně byl inspektorem železniční dráhy a tak nepřekvapí, že pod jeho vedením ve firmě kvetla výroba železničních vagónů. Jeho zásluhou byl také postaven první automobil se spalovacím motorem v Rakousku-Uhersku a střední Evropě vůbec. Potomci Ignáce Šustaly však s praktikami nového vedení akciové společnosti nesouhlasili. Prodali své podíly, mimochodem pod cenou, a na protest si založili vlastní podnik, později nazvaný Vagonka Studenka.
1: První automobil tady přišel na svět v roce 1897. Jeho stavba byla dokončena začátkem roku 1898. No a jmenoval se Prezident. Je to takový automobil, který vypadá jako kočár a taky se mu tak říkalo. Říkalo se mu kočár bez koní. Mimochodem je to první automobil v tehdejším Rakousko-Uhersku. Musím zdůraznit, že továrně vyrobený, protože některé pokusy vznikly i předtím. Byly to jenom takové vzorky, spíše experimenty, které se nepoužívaly, takže ten Prezident byl skutečně první auto tady na českém území, které se používalo a které dodnes je funkční.
2: Předpokládám, že kočár neboli auto Prezident je to vaše nejvzácnější, co tady vystavujete.
1: Patří k nejvzácnějším, ale protože my vystavujeme opakovanou stavbu, tak bych řekl, že nejvzácnější bude typ Viceprezident B. Opakovaná stavba není ani kopie, není to ani replika. Je to počin, kdy se vezmou originální dokumenty a začne se ten automobil stavět znovu. Stalo se tak v 70. letech, protože originální Prezident je v Národním technickém muzeu. Pro nás tedy navěky ztracen. Toho nikdy nemůžeme dostat zpátky. Takže chlapí se v 70. letech rozhodli, že si postaví svého Prezidenta a postaví si ho znovu podle originálních dokumentů. A tam, kde se nedochovaly originální dokumenty, tak jezdilo se do technického muzea a ty originální prvky z toho starého Prezidenta se obměřily, obkreslily a pak se použily při té stavbě toho nového Prezidenta. Ten náš Prezident, ta opakovaná stavba, je v současné době v originálnějším stavu než ten originál, který je v Praze, protože v průběhu provozu toho originálu došlo k přebudování.

0: Ten byl z vozu nadšený a prohlásil, že pokud by měl k dispozici jeden automobil Benz na zaučení dělníků, jistě by ve své továrně dokázal podobný kočár bez koní sestrojit. Liebig ho vzal za slovo. A tak sám Karl Benz dodal do Kopřivnice jeden vzorový automobil a také dvouválcový motor. Tak v roce 1897 vyrobila firma první automobil v Rakousku-Uhersku, legendární vůz Prezident. O rok později i první automobil nákladní.
1: Po Prezidentovi bylo několik kočarových typů, které se nedochovaly. V roce 1901 vznikl typ B, viceprezident, a to už byl automobil, který skutečně vypadá jako auto. Už to má nafukovací kola, má to volant, sloupek řízení, má to 4 rychlosti dopředu, zpátečku a má to střechu, takže je to skutečně už vehikl, který se podobá skutečnému automobilu.
2: Když před ním stojíme, já se na něj dívám, pořád mi připadá jako kočár z cirkusu nebo z pohádek. Jak vlastně vypadala ta kabina?
1: Kabina je jednoduchá, samozřejmě má jenom přední sklo, nemá skla z boku, v podstatě se jedná o střechu baldachinového typu, to znamená, že na ní je nějaký hadřík, jakoby nad postelí, s ní visí nějaké fáborky a takové věci. Vypadá to skutečně jako z pohádky, nicméně ta představa o těch automobilech před 100 lety byla úplně jiná než dnes. Byl tam obrovský podíl ruční práce a samozřejmě ten řemeslník měl nějakou představu a do toho otvaroval. Takové ty technické prvky, jako je aerodynamika a spol, tehdy se vůbec neřešily. Řešil se vzhled toho automobilu a taková ta užitková hodnota.
2: Kolik se do viceprezidenta vešlo lidí?
1: Viceprezident je 6-místný automobil, ale samozřejmě, kdyby jsme chtěli, tak tam dostaneme těch lidí mnohem víc. Tady je otázkou, kolik ten viceprezident toho uveze. Jednalo se už na tu dobu, a to je velmi zajímavé, už o zastaralý typ. Bavíme se o roce 1901, protože i tehdy na světě samozřejmě už jezdili jiné automobily a ty byly pokrokovější. Z toho důvodu taky přistoupili Tatrováci k několika dalším projektům, začali se hledat nové varianty a dospěli až k modelu S. Je to otevřená limuzína, vyrobilo se jich 30 kusů a skutečně každý byl jiný. Sériová výroba, to byl takový pojem, který zavedl až Ford ve Spojených státech a tehdy se dělalo hlavně na zakázku. Musíme se uvědomit, že veškeří zákazníci byli pouze ti nejbohatší z nejbohatších. Nikdo, kdo byl chudý, si nemohl koupit automobil. Takže jednalo se o císaře, barony, jednalo se o banky, jednalo se o uhlobarony nebo různé společnosti, které souvisely s průmyslem. Ten model S, když se na něho podíváme, tak je to velmi dlouhý automobil. Samozřejmě ta výbava, to ovládání je úplně jiné než dnes, ale to řešil šofér, který byl zaměstnancem toho majitele a ten se o to auto staral, ten ho řídil a byl prostě k dispozici.

0: Po první světové válce se z Nesseldorfer Wagenbau stala kopřivnická vozovka a byla začleněna do koncernu Ringhofer. Tou dobou se na vozidlech začíná objevovat značka Tatra. Krátce po druhé světové válce byl podnik znárodněn. V 50. letech z něj byly vyčleněny vagonky a Tatra se pak věnovala jen výrobě motorových vozidel, motorů a příslušenství.
1: My jsme sešli zase do přízemí, kde už jsou nákladní vozy.
2: Je to expozice nákladních automobilů, kde máme vystaveno několik z mnoha nákladních automobilů, které Technické muzeum má. Bohužel ten prostor se omezuje, takže jsme tu vystavili spíš jenom takové speciály. Můžeme tady najít vítěze z Rally Paříž-Dakar z roku 1988, nebo tady můžeme najít Tatru, která jela v roce 1987 kolem světa, trvalo jí to 3 roky, ujela 150 000 kilometrů. Můžeme tady najít expediční automobil Tatra 138 Lambarene, která jela stejnojmenou expedici za účelem dovozu léku do Afriky v roce 1967. A můžeme tady najít taky opakovanou stavbu prvního nákladního automobilu, který byl tady v Kopřivnici vyroben. A několik dalších, například Tatru 111, což je jedno z nejslavnějších aut, které vůbec v Tatře se kdy vyrábělo.
1: Tady vidíme vůz, který je dřevěný, nemá volant. Co to je a k čemu to sloužilo?
2: Toto je první nákladní automobil vyrobený v Kopřivnici v roce 1898. V podstatě aplikovali do povozu, který byl dělaný na stěhování nábytku a byl tažený koňmi, tak aplikovali 2 motory a udělali z toho automobil. Potom, když tady tohle dosloužilo, protože ty 2 motory se mezi sebou hádaly, tak to bylo takové dost nespolehlivé, tak dlouho nebylo nic a potom už se začaly dělat skutečně automobily, které byly na jiné koncepci a ty nákladní automobily se vyrábějí vlastně dodnes.
0: Automobily Tatra se ve světě proslavily hlavně díky cestovatelům Jiřímu Hanzelkovi a Miroslavu Zikmundovi, kteří na Tatrovce uskutečnili své legendární cesty. Toto si pan Zikmund zapsal do deníčku v roce 1946.
3: Ve středu 11. září jsem trávil u svého bratra v Plzni, s Jirkou jsme tam přijeli a tam jsme chtěli odvyprávět mým rodičům, že se chystáme na cestu kolem světa. Do té doby o tom nikdo nic nevěděl, jsme to tajili. A teď vám budu číst z toho deníku, můžete mě sledovat. 12. září 46, čtvrtek, ráno v 7.47 odjezd vlakem do Prahy z té Plzně. Na nádraží jsem, dívejte se, těsnopisem, teď to luštím, jako kdybych měl číst pořádně, jsem zašel přímo do Tatry, ale protože tam jsem ještě nezastihl Jiřího, zaskočil jsem na právnickou fakultu pro informace k zápisu. Já jsem totiž chtěl, už jsme byli mezi tím komerční inženýři a já jsem si chtěl dát zapsat ještě práva navíc. Z toho potom sešlo, to je o něčem jiném. Dopoledne jednání u ředitele Růžičky. Pan Růžička byl generální ředitel Tatry, s kterým jsme mezi tím už jednali o tom, že podnikneme společnou cestu kolem světa. Pak na návštěvě u pana Macenaura, to už si nespomínám, kdo to byl. Odpoledne jsme u pana Bukoviče za přítomnosti šoféra pana Smíška převzali vůz Tatra P19707. Připadalo mě to jako sen, když jsem si uvědomil, že po týdenních jednáních nám dává továrna k dispozici vůz bez kauce a jenom v důvěře v naše schopnosti a poctivost. Představte si to, to je neuvěřitelné, to sám nad tím žasnu. Svezli jsme potom paní Novotnou byla moje paní Bytná. Pač to víte, jsem chtěl ukázat paní Bytné, jakože teď tady máme ministerský auták Tatru, tak paní Novotná, račte si nastoupit a my vás povezíme po Praze. Paní Novotnou a paní Hanzelkou, to byla maminka Jiřího Hanzelky, že?
0: Nákladní vozy slavily úspěchy v soutěžích rally, zejména v té nejtěžší Rally Dakar, které se poprvé zúčastnili v ročníku 1986. Zasloužil se o to především Karel Loprais, který z 19 startů v této soutěži 6x zvítězil a vysloužil si přezdívku Messie Dakar.
4: máš někdy dakarovské sny?
5: A tak určitě se mi jako objeví sem tam nějaká věc, nějaká cesta, kterou jsme projeli. Jako nebývá to tak často zase. A samozřejmě, když se to blíží ten závod a člověk už uvažuje, jak co, kde se dostane, do jakých situací, co nás tam čeká, to už asi k tomu patří.
4: A ty s nimi mají vždycky dobrý konec?
5: No, zatím vždycky.
4: Tak jako skutečnost, to je dobře. Co ti říká tahle ta hudba motoru? Je to pro tebe pořád ještě hudba?
5: No tak určitě je to hudba, samozřejmě. Zatím nás ten motor vždycky podržel, i když v jednom závodě jsme měli problémy trošku s propaleným pistem, ale i tato jako věc k tomu závodění patří. Většinou to jsou drobné věci, které nás potrápí, ale ten propalený pist to bylo dost složité, protože jednak to bylo 30 km před cílem v Dakaru, takže díky této závodě jsme přišli o svoje první místo.
4: To bylo v kterém roce?
5: To bylo v roce 1991. Jsme startovali do poslední etapy z první řady, každý už říkal, jo, to už dotlačíte do Dakaru, ale od té doby víme dobře, že tlačit Tatru do Dakaru, byť by to bylo kilometr, se nedá. Takže víme, že Dakar končí až po odevzdání poslední karty pořadatelům, pak můžeme uvažovat o tom, že jsme závod dojeli do cíle.
0: Dnes najdeme vozy značky Tatra ve sbírce Národního technického muzea. A několik z nich se dokonce pyšní titulem Národní kulturní památka.
1: My se nacházíme před muzeem Tatra Kopřivnice a tady je jeden z nejvzácnějších exponátů, které vaše muzeum má. Co to je?
2: No, jedná se o motorový vlak Slovenská strela z roku 1936, který byl v roce 2010 prohlášen za národní kulturní památku. Je to vůz vyrobený pro tehdejší české dráhy, nebo tehdejší československé dráhy, a jezdil mezi Prahou a Bratislavou. Byly vyrobené dva kusy, jezdily proti sobě a při testech dosáhly rychlosti 148 km v hodině. Tehdejší dráhy ovšem povolovaly maximální rychlost 130 km v hodině, takže se využívala ta nejvyšší rychlost a v roce 1936 skutečně jezdili až 130 km rychlostí.
1: A to je hodně nebo málo?
2: No samozřejmě to je hodně. 130 km v hodině, když si vezmeme, že dneska jezdí pendolino maximálně 160, tak to je na tu dobu velmi hodně a důležité je, že tehdejší průměr byl 90 km v hodině a mezi Prahou a Bratislavou si jezdilo kolem 4 hodin.
1: Říkal jste mi, že byly vyrobeny pouze dva motorové vozy. Kde je ten druhý?
2: Druhý motorový vůz podlehl požáru, když byl odstavený na koleji a údajně byl zapalený skoro z projíždějícího parního vlaku nebo z parní lokomotivy.
1: Je to opravdu unikát. Jak byste ho popsal?
2: Myslím, že se liší od současných vlaků tím, že nemá troleje. Je to motorový vůz. Vevnitř se nacházejí dva oddíly. Jeden byl kuřácký, jeden nekuřácký. A vprostřed je to rozdělené malým prostorem, ve kterém je kuchyňka a přípravna pokrmů. Tehdy už si člověk mohl normálně objednat jídlo, pití v určitém omezeném sortimentu. Bylo to vytápěné uhlím, jsou tam kamna, jsou tam rozvody, které vyhřívaly ten interiér, odkládací prostory, toalety na obou stranách, dvě pozice pro šoféra, takže vlak se neotáčel, ale jezdil tam a zpět.
6: Aktuálně CZ 11. února 2019. Studenti si v Třebíči smontovali vlastní Tatrovku. Studenti Střebíčské střední průmyslové školy postavili vlastní verzi náklaďáku Tatra Phoenix. V pondělí vůz poprvé nastartoval, předtím však musel projít stejnou diagnostickou kontrolou, jakou automobilka testuje vozidla vyrobená v kopřivnické továrně. Projekt zorganizovala automobilka Tatra společně s krajem Vysočina, krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a Třebíčskou střední školou. Studenti postavili opravdový nákladní vůz. Projekt tak obohatil výuku středoškoláků. Volba padla na třebíšskou průmyslovku, protože už tam měli zkušenosti se stavbou jiných, i když menších vozidel z minulosti. S montováním vozu začali studenti v polovině roku 2018, kdy společnost dodala studentům stovky dílů potřebných k sestavení vozu, které putovaly do dílen, kde studenti vůz po školení v kopřivnické automobilce sestavili. Po oživení Tatrovka dostane speciální nástavbu a bude sloužit jako učební pomůcka, ale také silničářům na Vysočině.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Chtěl bych napsat báseň,

pravidě šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ostatky Jana Masaryka budou zkoumat soudní znalci. Správa železnic plánuje kompletní modernizaci úseku Lysá nad Labem Mělník. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky hlavně na severu republiky. Maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Vyšetřovatelé dnes exhumovali ostatky Jana Masaryka. Z rodinné hrobky v Lánech je vyzvedli téměř po 80 letech. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Zjistit by mohli příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí, kterou od roku 1948 nikdo neurčil. Na výsledky pitvy čekají i tamní obyvatelé.
2: Já si myslím, že to nepřinese ty odpovědi.
3: Já od toho fakt nic moc neočekávám.
4: I tak vnímají exhumace Masarykových ostatků místní Zlán. Velká očekávání mají naopak historici, kteří se na příčině smrti dlouhodobě neshodují. Třeba Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k verzi sebevraždy. Podle něj se komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
5: Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk s námi souhlasí a sedí ve vládě.
4: Mezi historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Správa železnic připravuje kompletní modernizaci úseku mezi Lysou nad Labem a Mělníkem. Musí nechat vypracovat posudek vlivu stavby na životní prostředí. Práce by měly začít zhruba za 6 let. Některé radnice ale žádají úpravy předloženého projektu, říká mluvčí radnice v Lysé nad Labem Alžběta Trousilová.
6: Město požaduje především opatření proti prašnosti. Půda v okolí je písčitá a v suchém počasí se při sebemenším pohybu víří. Chceme také zachovat prostupnost krajiny pro pěší i cyklisty během stavby a po jejím dokončení. Jde především o propojení mezi Lysou nad Labem a místní části Dvorce.
0: V centru Olomouce budou od února příštího roku motoristé platit za parkování o víkendech a v pracovní dny až do 22 hodin. Po kritice veřejnosti ale radní schválili úpravu tohoto nedávného rozhodnutí. Parkoviště u Tržnice a u Husova sboru nechají v současném režimu, tedy o víkendech a ve všedních dnech od 18. do 8. hodiny ráno zdarma. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
7: Cílem je ulevit ulicím v centru, aby místní rezidenti mohli lépe zaparkovat. Návštěvníci dnes podle dostupných dat dávají přednost parkovacím místům přímo v uličním prostoru blíže centru, což je problém pro místní rezidenty. Parkovištím u Tržnice a u Husova sboru se dostávají především až ve chvíli, kdy jsou bližší místa obsazená. Tyto dvě lokality by tak měly sloužit jako záchytná parkoviště, kde by platil jiný režim než ve zbytku centra.
1: Sport.
0: Česká tenistka Karolína Plíšková na letošním US Open končí ve druhém kole. Utkání s Ruskou Schneiderovou prohrála 0-2 na sety.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně oblačno, od severozápadu ojediněle přehánky, postupně v Čechách ubývání oblačnosti. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni. Zítra přes den převážně oblačno, zpočátku i polojasno. Na severu se místy jinde pouze ojediněle objeví přehánky. Maxima zítra 21 až 25 stupňů, na jižní Moravě až kolem 27. Vítr zpočátku dnes slabý, přes den většinou mírný od západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Lysou nad Labem pokračují noční opravy vozovky. Před kilometry 19 a 20 počítejte s menším zdržením a nejen tam jezděte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové. Ani se tomu věřit nechce, ale je to tak. Takový herec, jako byl pan Josef Vinklář, považte ještě neměl v historii Divadla pro vaše uši svoji vlastní hodinku z rozhlasového archivu. Je tedy nejvyšší čas to dnes napravit. Hezký večer. Pane.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rád vzpomínám na ty vzácné chvíle, kdy ve svém bytě v Praze na Kampě Josef Winkler taky vzpomínal zase na svoje dětství. A Kampa tomu ještě dodávala ty správné kulisy. Ale to spíš s ohledem na Winklářovo účinkování v poválečném divadle Pánů Voskovce a Wericha. Protože dětství Josefa Winkláře patřilo v Praze na Smíchov. Ale kdo ví, třeba i tam měl Josef Winklář takové správně splnitelné i nesplnitelné klukovské sny zároveň, jako když si Mark Twain o tom, že se jednou vydá, co by kormidelník na parníku po Mississippi.
2: Domníval jsem se, že kormidelník nemusí dělat nic jiného, než udržovat loď v řece. A nezdálo se mi, že by to byl buchví jaký kousek, vždyť řeka je přece tak široká. Loď vyjela z New Orleansu ve 4 hodiny odpoledne a my jsme měli hlídku do 8. Pan Bixby, můj šéf, srovnal loď a vláčel ji za záděmi ostatních lodí, které ležely u břehu, a pak řekl: tu máš, vem si a stírej hezky těsně tyhle parníky, jako by sloupal jablko. Chopil jsem se kola a počet mých tepů vzrostl do 100, protože se mi zdálo, že sedřeme bok každé lodi v řadě, podle ní jsme jeli tak těsně. Zatajil jsem dech a začal jsem tahat loď dále od nebezpečí. Myslel jsem si svoje o kormidelníkovi, který neuměl nic lepšího, než nás zatáhnout do takového nebezpečí, ale byl jsem příliš moudrý, než abych to říkal nahlas. Za půl minuty jsem měl už široké bezpečnostní pásmo mezi Paul Johnsonem a loďmi a za dalších 10 vteřin jsem byl nemilostivě posazen stranou a pan Bixby se znovu pouštěl do nebezpečenství a dřel ze mne kůži zaživa. Tím, že mi vyčítal mou zbabělost. Byl jsem raněn do hlouby své duše, ale musel jsem se obdivovat klidné sebedůvěře, s níž se můj šéf nakláněl z jedné strany svého kola na druhou a projížděl kolem lodí tak těsně, že se neštěstí zdálo každým okamžikem nevyhnutelné. Když trochu schladl, řekl mi, že klidná voda je až u břehu a proud uprostřed a že se proto musíme otírat o břeh, když jedeme proti proudu, abychom využili klidné vody a držet se hodně uprostřed, když jedeme dolů, abychom využili proudu. Umínil jsem si pro sebe, že se stanu kormidelníkem, který jezdí po proudu. Tu a tam mne pan Bixby upozorňoval na různé věci. Řekl, tohle je 6 mil. Přikývl jsem. Byla to docela milá informace, ale já jsem nemohl chápat její důsažnost. Neuvědomil jsem si, že by mne to mělo nějak zajímat. Jindy zase řekl, tohle je 9 mil. A později řekl, tohle je 12 mil. Všechny milníky byly přibližně v úrovni vodní hladiny. Všechny se mi zdály stejné, jednotvárně nemalebné. Doufal jsem, že pan Bixby začne mluvit o něčem jiném. To se však nestalo. Začal se otáčet kolem dalšího milníku, nadšeně se zahleděl na břeh a pak řekl, tichá voda končí tady u těch stromů, teď přejedeme na druhou stranu. A tak tedy přejel. Jednou nebo dvakrát mi půjčil kolo, ale neměl jsem štěstí. Buď jsem málem uřízl okraj některé třtinové plantáže, nebo jsem se zatoulal příliš daleko od břehu a tak jsem znovu upadl v nemilost a byl jsem zavržen. Konečně naše hlídka skončila, povečeřili jsme a šli jsme spát. O půl noci mi prudce zasvítila do očí zář lucerny a noční hlídač řekl, pojď, vylez, a odešel. Nemohl jsem pochopit tuto podivnou proceduru. Přestal jsem se tedy o to pokoušet a zase jsem usnul. Za malou chvilku to byl noční hlídač znovu a tentokrát byl hrubý. Rozlobil jsem se. Řekl jsem mu, co vás to napadá brouzdat se tady uprostřed noci? Jak to teď vypadá, nebudu moci do rána zamouřit oko. Noční hlídač řekl, ať mě čert, jestli ti to zrovna nepřijde vhod. Právě se vracela dosavadní hlídka a zaslechl jsem její surový smích a takové poznámky jako: hej, lídači, to nové štěně ještě nevylezlo? Možná, že je trochu zíčkaný. Dej mu kus cukru do hadříku a pošli pro nějakou chůvu. Zároveň se objevil na scéně pan Bixby. O nějakou minutu později jsem lezl po schůdcích do kormidelnické budky, část šatu na sobě a část v náručí. Pan Bixby šel těsně za mnou a dělal poznámky. To pro mne bylo něco nového, vstávat o půlnoci a jít do práce. Byla to podrobnost kormidelnického povolání, která mi vůbec nikdy nepřišla na mysl. Věděl jsem, že lodi se plaví celou noc, ale jak si mi nikdy nenapadlo uvažovat o tom, že někdo musí vylézt z teplé postele a řídit je. Začal jsem se obávat, že kormidelnictví není tak docela romantické, jak jsem si představoval. Byla to poměrně temná noc, přestože svítilo hodně hvězd. Velký plavčík stál u kormidla, zamířil kocápku na jakousi hvězdu a udržoval ji přesně uprostřed řeky. Břehy po obou stranách nebyly o mnoho dál než půl míle, ale zdály se být podivuhodně daleko a podivuhodně nejasné a nezřetelné. Plavčík řekl: musíme přistát u Jonesovy plantáže, pane. Ozval se ve mně pomstychtivý duch. Řekl jsem si: přeju vám pěknou zábavu, pane Bixby. Budete mít co dělat, abyste našel plantáž pana Jonese v takové noci, jako máme dnes. A doufám, že ji nenajdete do smrti. Na horním konci plantáže nebo na dolním? Na horním. To nepůjde. Za tohoto stavu vody jsou tam kůly nad vodou. Není to tak daleko k dolnímu konci a budete se s tím muset spokojit. Dobrá, pane. I když se to Jonesovi nebude líbit, počítám, že to bude muset spolknout. Plavčík pak odešel. Můj zápal začal chladnout a můj údiv stoupat. Tady byl člověk, který se nejen nabídl, že najde plantáž v takovou noc, ale že najde ten nebo onen její konec, který budete chtít. Měl jsem strašnou chuť zeptat se ho na něco, ale dostal jsem už tolik stručných odpovědí, kolik se jich vešlo do mého nákladního prostoru, a zachoval jsem tedy klid. Chtěl jsem položit panu Bixbymu jen jednoduchou otázku. Zda je opravdu takový osel, aby si představoval, že najde onu plantáž za takové noci, kdy všechny plantáže vypadají přesně stejně a jsou stejně zbarveny. Přemohl jsem se však. V ty dny jsem mýval blahodárné návaly rozvahy.

0: Pan Bigsby zamířil k břehu a za chvíli u něho přistal jako za denního světla. A nejen to, ještě si k tomu zpíval. Zdálo se mi, že jsem vložil svůj život do rukou zvlášť neodpovědného vyvrhele. Náhle se obrátil na mne a řekl: jak se jmenuje první bod nad New Orleansem? Zaradoval jsem se, že jsem sto odpovědět okamžitě, a také jsem tak učinil. Řekl jsem, že nevím. Nevíš? Tento způsob mě zarazil. Rázem jsem se octl na nohou. Musel jsem však opakovat jen to, co jsem řekl předtím. No, ty jsi povedený, řekl pan Bigsby. Jak se jmenuje další bod? Zase jsem nevěděl. No, to už přestává všecko. Řekni mi, jak se jmenuje vůbec nějaký bod, o kterém jsem ti říkal. Chvíli jsem přemítal a zjistil jsem, že to nedokážu. Tak se podívej, kde jsi začal nad 12. mílí křižovat řeku?
1: Já nevím.
0: Ty nevíš, napodobil můj protáhlý způsob řeči. Co vůbec víš?
1: Já nic. Opravdu.
0: U velkého ducha Cezarova já ti věřím. Jsi nejtupější hlava, jakou jsem kdy viděl a o jaké jsem kdy slyšel. U Mojžíše, to je o tebe nápad, aby se stal kormidelníkem. Ty, vždyť bys nedovedl kormidlovat ani krávu po cestě. Je, ten se rozčílil. Byl to nervózní člověk a poskakoval z jedné strany kolen na druhou, jako by ho pálila zem pod nohama.

ohnivých sprostot. Nikdy nikdo nezakoušel takový pocit vděčnosti jako pan Bixby. Byl plný až po okraj a tady byl někdo, kdo mu dovedl odpovídat. Otevřel okno, vystrčil hlavu a pak následoval takový výbuch, jaký jsem nikdy předtím ještě neslyšel. Čím víc se vzdalovali a slábli nadávky mužů na pramici, tím více pozvedal pan Bixby svůj hlas a jeho přívlastky nabývaly na váze. Když zavřel okno, byl úplně prázdný. Byli byste ho mohli celého procedit sítem a nenašli byste v něm ani tolik nadávek, abyste jimi mohli rozčilit svou vlastní matku. Náhle mi řekl nejmilejším tónem: musíš si, chlapče, opatřit nějaký zápisník a vždycky, když ti něco řeknu, hned si to zapsat. Je jenom jeden způsob, jak se stát kormidelníkem. A to je naučit se celé této řece nazpaměť. Musíš ji znát jako abecedu. To pro mne byla slabá útěcha, protože moje paměť byla vždycky nabita jen slepými patronami. Když jsme ujeli proti proudu asi 700 nebo 800 mil, byl ze mne poměrně statečný kormidelník při jízdě proti proudu za denního světla. A než jsme dojeli do St. Louis, udělal jsem ždibec pokroku v nočním kormidlování. Ale jen ždibec. Měl jsem zápisník, pěkně napěchovaný jmény měst, bodů, prahů, ostrovů, ohybů, klidných vod a tak dále. Ale všechny tyto informace se daly najít jen v zápisníku. V hlavě jsem z nich neměl ani jednu. Přece jsem však neklesal na mysli dlouho. Usoudil jsem, že bude nejlepší udělat nějaké ústupky, protože pan Bixby bez pochyby práší. Pojednou zatáhl za provaz a několikrát zazvonil na velký zvonec. Všechny hvězdy teď zmizely a noc byla černá jako inkoust. Slyšel jsem, jak kola víří vodu u břehu, ale nebyl jsem si tak docela jist, že vidím břeh. Z horní paluby se ozvalo volání neviditelného strážného. Co je, pane? Jonesova plantáž. Řekl jsem si, chtěl bych mít tu odvahu a vsadit se s ním. Ani jsem však nepípl. Chtěl jsem se jen dívat. Pan Bixby dával zvoncem znamení do strojovny a za chvilku příď lodi přistála u břehu. Na výstupku zazářila pochodeň, kdo si vyskočil na břeh a hlas nějakého černocha na břehu řekl: daj mi ten pytel, Massa Jones. A v příštím okamžiku jsme byli zase na řece a všecko bylo v pořádku. Chvilku jsem hluboce uvažoval a pak jsem řekl, ale ne nahlas. Opravdu, najít tuhle plantáž, to byla nejšťastnější náhoda, jaká se kdy vyskytla, ale podruhé se něco takového nemůže stát ani za 100 let. A pevně jsem věřil, že to byla v skutku náhoda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Mezi dobré přátele herce Josefa Vinkláře patřili výtvarníci, literáti i dramatici, třeba Oldřich Daněk, autor několika divadelních her napsaných přímo pro herce tehdejšího realistického divadla Zdeňka Nejedlého, kde Josef Vinklář byl, jak se říká, jedním z pilířů tamnějšího souboru. Ale vedle jiných byl jeho kamarádem i spisovatel Arnošt Lustig. Spojovalo je mnohé a vedle jiných i jméno novináře a povídkáře Oty Pavla. Ostatně právě na něj společně vzpomínali Josef Vinklář a Arnošt Lustig v jednom

0: z toboganů Tomáše Slámy.
1: Já myslím, že na světě se dějou zázraky. Zázrak číslo jedna je, že Ota Pavel se stal národním pokladem v Čechách, který měl strašně rád. Za druhý, že jsme se tady sešli v památníku národního písemnictví. Já jsem tady poprvé a jde mi mráz po zádech. Já jsem se sem nikdy neodvážil, protože být spisovatel, to je něco svatého a my nevíme, jestli jsme spisovatele, my se to dovíme za 100 let po své smrti, už nahoře v nebi, jestli jsme opravdu spisovatele byli. A za třetí, že mu vycházejí sebrané spisy, to je vrchol, který žádný spisovatel si netroufá doufat, že mu vyjdou sebrané spisy za jeho života. A o to by sebrané spisy za jeho života samozřejmě nevycházejí. Jsou pochybnosti, že ho vůbec za jeho života vzali do svazu spisovatelů. Já si vzpomínám, že mě jednou zavolal Drda Očenášek a Jan Noha, což byl takový triumvirát ve svazu spisovatelů, a říkali, tak my už tě máme plný zuby. Třetí rok dostáváš šanci jmenovat v Literárních novinách nejlepší knihu roku a po třetí už jmenuješ nějakého člověka, který ho nikdo nezná. Nějaký Ota Pavel. A já jsem říkal, to je vaše chyba, že ho neznáte, protože já čtu jeho rukopisy a jsou to nádherné věci. Čili od neuznání k uznání je samozřejmě lepší než od uznání k neuznání, což se stává mnoha lidem, kteří píšou. A takže to jsou takový čtyři malý zázraky a já samozřejmě jsem vděčný za Otu Pavla, protože cítím jeho zástupce na zemi, zatímco on je můj zástupce v nebi, tak prostě děkuju všem, kteří se podílejí na tom, že jméno Ota Pavel, jeho knihy, jsou něco tak živýho jako ryba ve vodě.
2: To je taková věc. Já jsem jednou, když jsem se mohl zeptat pana profesora Zezavýho, koho si váží na světě, tak on říkal těch, co umějí to, co nikdo jiný neumí. A říkám, mohl byste mi to vysvětlit? A říká, jako myslíte vůbec, nebo v českých malířích? A já říkám, třeba v českých malířích. A on říká, no tak především Lada, to neumí nikdo na světě, pak Švabinský, ale v Pérovce, Šíma, Kubišta, dlouhá pauza jako Stodola a já. Proč to říkám? Já to říkám proto, protože Arnošt Lustig v době, kdy prostě Otu Pavla neznali nejenom ti významní spisovatele, které on jmenoval, ale kdy o něm nevěděl vůbec nikdo a on měl za sebou asi dva sportovní články v Československém vojákovi, o Honzovi Veselým a o Rudlovi Kučerovi, jeden cyklista, druhý fotbalista, tak mi říkal, ale Lustig už v té době byl slavný, už měl natočený film Transport z ráje a už měl vydaný knížky a říkal, hele, já tě upozorňuji, že jeden spisovatel, který toho bude umět daleko víc než já. No, pán nebyl mi, když už napsal takový knížek, že Diamanty noci už byly venku a to. A on povedal, pán, a kdo? A on říká, on je teďka, on píše jaký sporták, ale to bude spisovatel prostě jako víno a bude určitě lepší než já, pán, jak se jmenuje Ota Pavel. A já jsem ho pak poznal a dost jsme se prostě spolu stýkali, ne často, ale stýkali. A já jsem ho jednou vzal do divadla, protože on byl strašně nesmělý člověk. A přišel na představení Dva na koni, jeden na oslu Oldřicha Daňka a já jsem ho vzal dozadu do šatny. Takže on poprvé byl to a tam byly holky prostě jenom v župánkách a připravovali se prostě na představení. Ale už v té době ho strašně milovali a on to pokládal za veliký štěstí. A bylo to 4 dny před jeho smrti, bylo to ve středu a on umřel v sobotu. A on mě ještě druhý den napsal dopis, kde je napsáno, Pepiku, ještě jednou ti děkuju za lístky a za hezký večer, kde jsi jel na oslíku za spravedlnosti, tvůj Ota Pavel, jo. Já jsem tam jel na oslu, jako prostě hledat, to byli žoldnéři. A on byl hrovný kluk a potom, když mě jeho žena poprosila, abych mu recitoval na pohřbu, tak jsem to udělal. Ale to není to nejdůležitější. Já si myslím, že jeden hlas by tady měl zaznít, který není přítomný, ale měl by zaznít, a to je hlas, který vyznal Otovi lásku prostě způsobem skutečně nevídaným. Mějte chvilinku trpělivost, stojí to za to. Kdo z lidí věděl v okolí Buštěhradského zámku a přifařených vsí, že malý poprovic kluk bloumající kolem rybníků a stohů a šachet a ocejchovaný pak na dosmrti válkou, nosí si po kapsách kouzelnou tuštičku, která té prašné, avšak líbezné krajině navždycky vydobyde slávu. Kdo věděl z kolegů v pražských redakcích, že mladý sebevědomý novinář vrhající se věčně věkům do kdejakého vandru a dobrodružství předstoupí jednoho dne vymezený katastr sportovních rubrik a vyšlápne si na svaté pole krásného písemnictví sám věčně půl dítě na truc osudu. Je to 1000 let starý příběh. Nešťastný pro nás, co jsme žili blízko něj a znali jsme do posledního písmene jeho nejmíň 5 příštích knih. A šťastný pro českou literaturu. Říkali o něm, že je sarojanovského rodu, snad, ale mně se vždycky zdálo, že je to jediný prozaik, který se své hlavě takřka programově dere k poetice lidové písně. Ne nadarmo ji musel pořád citovat. Ne nadarmo měl největší radost z míst, kde se mu podařilo promluvit, jak mu zobák narost. Možná to bylo tím, že věčně hledal tu nejpřirozenější, tu nejsrozumitelnější řeč mezi lidmi. Ano, on by dal půl království za dobré slovo. Za dobré slovo na pravém místě. Za dobré slovo mezi pravými lidmi. A všechny ty jeho knížky jsou vlastně jenom z těch dobrých slov, kterých měl plno po kapsách, nebo je směnil tu za starou pohlednici, tu za hrneček na kafe, tu za knihu, kterou nemohl mít doma, protože byla moc smutná. Jakoby ty jeho byly jenom veselé. Ota Pavel byl poslední 3 léta těžce nemocen, po dlouhé měsíce uzavírán v léčebně, vracel se do života a do světa spěchajícího bez konce, kam si dál a dál, a vážil si takřka živočišně každé chvíle harmonie a krásy a dobra. Byl posedlý touhou nalézt ve zdejší mír a klid, ale byl ještě 100x víc posedlý svou prací. Věděl, že neumí psát po štipkách, věděl, že umí rozdat buď všechno, anebo nic. A vždy si znovu jist, že rozdán do samého dna, stane zas na konci sil před branou léčeben, nemohl jinak, přiřízl tuštičku a pokračoval dál. 1000 let starý příběh, který vlastně nikdy nedopadá jinak. Když si šla pár dní po pohřbu jeho žena pro úmrtní list, bylo tam v rubrice povolání napsáno místo spisovatel dělník. Všichni, kdo to četli, byli udiveni, jak se mohli přehlédnout asi o 20 roků. Ale v podstatě to nebyl tak velký omyl. Skutečný dělník a skutečný spisovatel jsou si svou lopotou, svým neúlevným dříčstvím, svým urputným obracením hlubin a vynášením daru země na světlo světa blíž, než by 100% úředníci i snobové věřili. Karel Šiktanc.
1: Když se tohle prosadí, tak to vypadá všechno, jako, že to šlo jako po másle. Ale ono to nešlo jako po másle. Otu nikdo neuznával. Otu nikdo neuznával. Říkali mu, ševče, drž se svýho kopita. Seš sporták, buď sporták. Ale aby se jako ubíral do oblastí duše, no to je vyhrazeno psychiatrům a uznaným spisovatelům. Takže...
2: Teď si udělali dost reklamy se svou knížkou, já vám to jenom chci stížit, pánové. Oba dva vás mám rád. Voskovec říká nádhernou větu, říká, kvalita odpovědi je odvislá od kvality položené otázky.
1: Vždyť to jsem říkal.
2: Takže jsem na vás zvědavý, no. Pánové. Jo, jak to
1: jsem přece říkal.
2: Dopadne. Pokud jde o tu Pavla, no. On jednou strašně litoval, že jsem mu nevyprávěl historku o Honzovi Veselý, když už měl napsanou tu povídku ze závodu Míru a to, tak já jsem Honzu znal jako kluka, on jezdil na pekařském kole a vyhrál první závod na Smíchovském okruhu, který se jmenoval Memorial Jardy Cihláře. A on měl opravdu, on jezdil u Vlčku, dělal v pekařství a jezdil s Krosnou prostě housek denně ráno a na tom cestovním kole vyhrál v té Zborovské ulici. Tím z něj udělali jaksi cyklistu. A on potom, když poprvně v životě pobyl odka rozvodu na Zbrasla Fíloviště Praha, tak mě to kolo cestovní půjčil, protože spal u nás, on neměl budíka. A moje mutra měla budíka, ale on zas ukradl u těch Vlčků prostě asi 20 housek a ty jsme měli k snídani, což jsme tedy opravdu v té době neměli. A já jsem, on mi říká, člověče, já jsem měl sen, já pamatuju, jaké, on říká, představ si, já měl sen, že v cílový rovince, když jedu cukrák, přijíždím do té roviny a v ty cílový ty pobiju o tu rozvodu. To byl jediný závodník český teda do té doby, který jel Tour de France. A říkal, hele, jdi nahoru, protože tady bys nic neviděl a uvidíš, jak tam přijde. Já tam opravdu stojím a on přijeli gumu na gumu, ten rozvoda s tím Veselým a ten Veselý hozením gumy vyhrál. A ten Ota Pavel říkal, ty vole, proč mi to neříkal dřív, teď já bych to býval napsal i s tímhletím. No.
3: Já myslím, že snad nebude od věci, když zaspívám písničku, která má svoji historii taky. Před 33 lety jsme ji přes jednu noc s Františkem Novotným, jináč též redaktorem Českém rádiu, napsali za jednu noc do rána, byla hotová, je to vlastně česká verze Elvisovy kdysi písničky Integetou a vlastně nikdy takhle nebyla vydána, takže teď jsem ji teprve konečně naspíval tak, jak jsme ji tehdy napsali a je to i dárek nejenom vám, ale i Frantovi Novotnýmu, který nás třeba možná slyší. Jako tenkrát zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghetu.

když poslední čas na prach se promění, jak už tolikrát. Zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu mluvil o těch malířích a výtvarnicích kolem Josefa Vinkláře, mnohokrát byl před rozhlasovým mikrofonem hostem vedle malíře Vladimíra Komárka a taky přečetl jeho paměti Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Bohužel ta nahrávka je už dnes trochu technicky slabší. Tehdy se natáčelo ještě na šumící kazetu. Ale já věřím, že emoce vyprávění Josefa Vinkláře a Vladimíra Komárka jsou nadčasové a silnější než ta stárnoucí technika. Co říkáte? Mějte se dobře a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.

A byl tady 9. květen a vypukla svoboda. Ještě dnes se tomu divím, co to se mnou tenkrát udělalo. Ta radost, že si můžu na vlastní hubu říct, co chci a že mě nezavřou. Bylo to přímo opojné a já se toho pocitu nemohl nabažit. Často si na to vzpomínám. A byl jsem už rozhodnutý, že budu malířem. Mohl jsem taky zajet domů, na Slovensko. V Čechách na mě ovšem čekala tvrdá realita v podobě sklářské školy. Za ten rok, co jsem byl na sklářské škole, jsem tomu umění moc na frak nedal. Za celý rok jsem vyleptal akorát jednu malou vázičku. Je pravda, že vydržela ve škole nejdéle. Byla totiž prasklá a tak na ní přikrývali suřík. No a kromě té vázy jsem zdobil skleněný nočník. S tím jsem měl nepříjemnost. Právě když jsem ho pracně namáčel do kyseliny, což je fuška, protože ucho celou tu vázu táhlo k jedné straně, přišel pan ředitel a šli s ním Američanky, co by delegace. Neodbytně chtěli vědět, co tam v té kyselině mám, a tak jsem to musel vytáhnout. Všichni se smáli, až na pana ředitele. Tomu se tato nádoba zdála nedůstojná. I když jsem na tom vyleptal všechny krásy českého ráje, včetně trosek a prachovských skal. No a já musel platit pokutu za zneužití kyseliny. Ta leptárna byla vlastně naší první klubovnou. A protože jsme ještě nic neuměli, měli jsme o sobě velmi dobré mínění. Rada a Malý a Jira se rozhodli, že budou z druhého ročníku dělat zkoušky na akademii. A udělali. Což mě rozčílilo, a šel jsem dělat dodatečně zkoušky z prvního ročníku. Dostal jsem se tam. Ve sklářské škole to někteří kantoři nemile nesli. Abych pravdu řekl, mě se na tu akademii ani moc nechtělo. Praha byla pro mě přímo strašlivým blázincem. Když jsem poprvé vylez z nádraží a viděl ty davy lidí, bejt tam sám, tak jsem se hned vrátil domů. Ale tátu jsem neměl odvahu přemlouvat. Vždycky během celého studia jsem schovával své věci. Maloval jsem vlastně ilegálně. Byl jsem přesvědčen, že se to profesorům nemůže líbit. Kamarádům se to samozřejmě také nelíbilo. Na obraz sedící dívky, co je teď v Litoměřické galerii, vytrvale přimalovávali nočník a první dveře, co jsem maloval, prostříleli šipkama. Mě to nerozčilovalo. Akademie měla svoje kouzlo. Každej se tam cítil jako v předpokoji nesmrtelnosti. Holt, byli jsme Rembrandti. Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastný.

Já nikdy nikoho nenavštívil, ale jednou jsem měl odvahu jít za zrzalím. A byl jsem tak drzej, že si ho tam namaluju. A ona mě začala řvát, co si myslíte, já tady mám čas tady sedět, že já si prvu sám, že jo, musím si vařit, každý to přepepří v té hospodě. A já pánu, ale chvilinku, aspoň pánu, tady máte fotografie. A on vám měl na dlouhém stole spoustu fotografií sebe, co sám dělal samospouštěm. Yeah. To znamená, že třeba jsem tam viděl fotografii asi 50 centiáků vysokou, kde byl nahatej, jako stál na Jana Křtitele s takovým klackem. Všiml jsem si, že byl operovaný na slepý střevo, ten tmavý flek. A protože to blbě fotografoval, tak to byl takový rozmazaný, ale to byl nejhezčí obraz od zrzalí. Víte, ty nožičky, on měl takový buštíky, přesně teda, jak je maloval ty panáky, a tak to prostě zmáč spoušť, doběh tam počkal, až to cvaklo, a teď tam vidím tu krásnou fotku 50 cm, že no a teďka mi chodilo po hlavě, protože on šel vařit, že jo, mám si vzít, ale taková ta drzost má, teď mě to nedá, že jo. Vám co by vy. Tak jsem prostě si to dal stranou, takovou tuhletu fotku a k tomu ještě jinou takovou hlavičku. No a teď jsem čekal, jak to dopadne, že jo. Teďka on přišel a mám tady ty dvě. A on najednou jakože jo. A teďka já mě přišel, jak jsem slyšel, že takhle před smrtí každý mu ten život proběhne hlavou, tak mě tam proběhlo hlavou, jak budu lítat od ateliéru k ateliéru a ukazovat nahatýho. A do toho on povídal, jo, to můžu. No nemáte představu, ty raz, načí vzal nůžky, tu hlavičku ustřih, tu mě dal a tělíčko se tam nevíjí. Já jsem vždycky neřekl ani popel, pať, co jsem mohl říct. Akorát teda vím, si za to často, já to vzpomínám, poslední takovou větu jeho. Pán mistře, já taky maluju, mohl bych vám ukázat svoje obrázky? A pa, proč? Já to nepotřebuji vidět, když vás to baví, malujte si. A já to vždycky vzpomínám, když takhle chválím ty hlava, nehlava, ty všelijaký obrázky, jak si jak to upřímné, proč vás to baví, jak se malujte. To se mě líbil ten hlo, to nevím, kdo vymyslel, a ten je strašně hezký, že když chci vidět pořádný obraz, tak se koukám na ten svůj.

To už jsem byl dlouho zaměstnaný, když jsem si všiml, že u nás je móda dělat chudýho. A musím říct, že u druhých lidí to nějak kladně nepůsobilo. A tak jsem se rozhodl, že já budu dělat bohatýho. Začal jsem to realizovat tak, že když jsem dostal peníze za diplomy, rozměnil to na 50 koruny a narovnal na složený kapesník, a když jsem seděl na porodě u svého nadřízeného, tak jsem prostě vytáhl kapesník jen takhle dabile a peníze lítaly po podlaze. No a já mluvil plyně dál, jakože o nic nejde, a postupně je zhrabával do kapsy. Je pravda, že jsem je za dveřmi pečlivě přepočítal, jestli nějaká nezapadla za kredenc. No a tuhle produkci jsem mohl provádět každý měsíc. Vždycky byla věrohodná. Ono se tenkrát moc šetřilo a nám nadávali, že je voda drahá a že máme před odchodem z domova vykonat své potřeby a neplýtvat státními penězi za vodu a telefonovat, že se vůbec nesmí. Je pravda, že to vyznávání bohatství taky něco stálo. Když někdo přines svačinu, tak jsem odmítal drobné, abych si s mincema neumazal kapsy. Kolegové hudebníci záviděli, jak si ti malíři žijou, a že prej, jestli bych namaloval obraz za 1000 korun. Povídám, za 1000 korun se mi neoplatí otvírat málkastnu. A tak teda, kolik tak dostanu za obraz? Tenkrát jsem nosil v peněžence potvrzení, že na hluboké mi dali za takovou plachtu 15 000. Tak ten papírek jsem ledabile vytáhl z kapsy, aby viděli korpus delikates, a zas ho schoval. A jak dlouho takovej obraz maluješ? Jo, tak to není legrace, povídám. Někdy taky celý dopoledne. To v nich hrklo. Dopoledne 15 000, odpoledne 15 000, měsíc má 30 dnů, některý dokonce 31 dnů. A tak proč teda dělám učitele, když jsem tak bohatý? Rozšafně jsem vysvětlil, že peníze nejsou všechno. No a že taky musím mezi lidi. Tohle moje počínání se zalíbilo i synovi Vladimírovi. A když na obecné škole na něj doráželi Romové, že máme moc peněz, tak jim povídal, ať si přijdou s pytlema, že ty peníze máme ve sklepě. A takhle v neděli ráno koukám a u vrátek malí cikláni s pytlama a syn povídá, že si jdou pro ty peníze. Tak jsem jim vysvětlil, že máme ten sklep strašně vlhkej a že ty peníze splesněvěly a že až budu mít čerství, že jim vzkážu.

Cítil jsem se už přestárlej, když mi v roce 1955 napsali vojenští páni, že o mě je jej zájem, abych se dostavil na vojnu. Tak jsem se nechal ostříhat, naši mě čistě umyli a já šel. Nejdřív nás vezli do Liberce k obědu a odtamtud do Prahy, kde jsme stihli večeři. Pak mě znovu umyli, ostříhali a já byl voják. Ze začátku to bylo krutý. Slamníky jsme měli nacpaný do kulata a tak jsem musel spát na břiši, abych nespat a připadal jsem si, jako když jedu na koni. Když se dověděli, že maluju obrázky, tak mě pan velitel zamknul do skladu s dekama a já tam maloval březové háječky. Vadil mi jen zápach naftalínu. Vojnu jsem nebral na lehkou váhu a salutoval jsem i kostelníkovi ze svatýho Víta. A když jsem měl propustku do půlnoci, stál jsem před branou v 20-stupňovém mrazu a dovnitř nešel, dokud nebouchla 12. Důležitější funkci jsem dostal až koncem prvního ročníku. Ty starší ušli do civilu a nebylo koho poslat do stráže jako velitel. A tak přišla řada na mě. Kapitán mě utěšoval, ať se toho nebojím. Prostě připochoduju s vojákama na nádvoří, tam se zastavíme, uděláme vlevo bok a já parádním krokem, to se musí dupat. Přidupu k panu kapitánovi, udělám k poctě zbraň, zahejbám hubou, jakože dávám hlášení, no a podupu zpátky. A tak si povídám, tohle bych zvládnout mohl. Jenomže když jsem k němu šel tím parádním krokem, zdálo se mi, že při každém dupnutí se zvracím na jinou stranu. A tak celý spocenej dávám na sebe pozor, abych neupadl. A když jsem takhle dokomíhal k veliteli, zapomněl jsem dát k poctě zbraň a místo toho levou rukou zasalutuju. Na nádvoří to zahučelo a v oknech taky. Tam totiž s oblibou se dívali na rozdílení důstojníci. Já si uvědomil, že salutuju levou rukou a tak přendávám samopal do levý a znovu salutuju pravou. No a to už se smálo mužstvo a byl průšvih. Dlouho se důstojníci dohadovali, jestli jsem to udělal schválně, nebo jestli jsem opravdu tak tupej. Zvítězili ti druzí a já zavřenej nebyl. Je pravda, že vícekrát jsem velitele nedělal a tak jsem kreslil Žižku na koni a Žižku bez koně a pak husity s koňma, takže jsem si připadal jako na dvoře koňskýho řezníka. Pak jsem najednou zase musel pryč od autopraporu a byl jsem převelený k Přelouči, k technickým jednotkám. Tam to bylo zajímavější. Byla tam spousta zlodějů a doktorů. Taky jeden spisovatel, Vladimír Vondra. A teď já. Tam jsem taky prodal obrázek jednomu důstojníkovi. Maluju takhle u jednoho baráčku a on jako, co by to mohlo stát. Já povídám, že ten dekl stojí 10 korun a barvy 8 korun. Ta cena se mu zdála přijatelná a tak volá do okna manželce, ať mu podá 18 korun. Žena zas nadějí, že má jen 20 korun, ale ten dotyčnej mecenáš trval na tom, ať se podívá podrobnejch. No a holka opravdu našla a já prodal obraz. A tak jdu na zámek a kapitán Vyštejn na mě, co pak, že nemaluju. A já mu s chutí hlásil, že jsem právě prodal obraz za 18 KČS. No a Vyštejn to roznes dál, až se to zpátky dověděl můj mecenář. Předvolal si mě a domlouval mi, že tedy, když se mi to zdálo málo, že jsem mohl říct a on, že by mi dal tu 20 celou. Taky jsem byl činný jako restaurátor. Byl tam nějaký kapitán Růžek a ten vždycky, když se pohádal se ženou, tak vzal ze stěny svatební fotografii a praštil s ní o zem. Sklo se rozbilo a těma střepama měli na fotce pořezaný huby. Tak jsem to vždycky zaretušoval a dal přerámovat. Za ten rok si už ani nebyli podobní.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Setkáváme se na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Noční linka v září poprvé. Školákům začala škola a rodičům a možná i prarodičům starosti s tím spojené. A my dnes v noci budeme vzpomínat. Ptát se budu na vzpomínky rodičů a prarodičů. Jaké příběhy si pamatujete z vyprávění právě rodičů? Tradují se ve vaší rodině příběhy například z druhé světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si ještě vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti vaší rodiny co nejvíc? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? To vše mě bude zajímat v dnešní noční lince, konkrétně na telefonním čísle 731 800 900. Také víte, že mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a jak dobře víte, tak na tuto adresu posíláte nejenom příběh k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou, vybrala jsem pro vás povídání o vzpomínkách vašich rodičů a prarodičů. Vzpomínky jsou záznamy minulých zážitků, pocitů a obrazů, které lidská mysl ukládá a znovu si vybavuje. Mohou mít podobu osobních vzpomínek na dětství, vědeckého pohledu na fungování lidské paměti nebo názvů známých uměleckých děl a filmů. Jako první vítám ve vysílání paní Emu z Javorníku, která se dovolala na telefonní linku 731 800 900. A budu se ptát i jí. Krásný dobrý večer, paní Emo.
1: Zdravím všechny posluchače i vás. Dneska máte takové smutné téma pro mě.
0: Ano.
1: Vzpomínky. Měla jsem úžasného tatínka, který bohužel v 18 letech přežil Osvětim. A když nám o tom vždycky doma vyprávěl, tak jsem byla taková nejistá. Pak se mi podařilo v té době na doložku 18 letech je do Polska do Osvětimi.
0: Ano.
1: A to, co mi doma vykládal proti tomu, co jsem tam viděla, slyšela, četla, tak to nebylo nic. Hrozně mě to zasáhlo. No a pak se mi stalo to, už tatínek byl po smrti, přišli mi synové ze školy domů, jeden chodil do páté, druhý, do šesté třídy a tvrdili mi, že dědeček byl lhář, že koncentrační tábory nebyly a takové ty věci. A tak mě vytočili a zrovna právě byly ty majové oslavy a to všechno, že osvobození.
0: Ano.
1: A tak jsem je hodila v sobotu ráno do auta, rozla jsem je do Osvětimi.
0: To koukali, že jo, kluci?
1: Koukali. Koupila jsem tam CDčko, v pondělí jsem šla do školy za ředitelku a říkám, tady máte CDčko. A no a jak jsme tam přijeli, tak ta Osvětim už byla úplně jináčí, než když já jsem tam byla v 18 letech. Pavilon, kde visela česká vlajka, je skleněna velká tabule a jsou tam vyrytá jména přeživších.
0: Mhm.
1: No a hledali jsme a našli jsme i mého tatínka. Že když šli na pochod smrti, tak je zachránila ruská armáda.
0: Mm-hmm.
1: No tak jsem to CDčko dovezla do té školy, všechno to. A jsem byla jako tím, mám i doklady do dneška skované, že tatínek opravdu Osvětim přežil. A to.
0: Paní Emo, a kde na to kluci přišli, kdo jim to tam říkal ve škole, takovou hloupost?
1: Jejíž učitelka z dějepisu šla na mateřskou
0: ano.
1: A dostali starou učitelku
0: ano.
1: Němku.
0: Aha.
1: A ta jim vykladala tady ty nesmysly.
0: No to jsou teda hotové nesmysly. To.
1: No tak paní ředitelka ji okamžitě jako ze školy odvolala, že z vyučování. A to CDčko, co jsem koupila, to Osvětimi, co natočili Němci, co potom natočili jako...
0: Osvoboditele,
1: co tam natočila. Tak to dětem pouštěli. A učili je o tom, že opravdu to je skutečnost, že to byla skutečnost, že to není výmysl, že tam tolik lidí zahynulo, zabili a všechno. Teď, jak jsem slyšela to vaše téma, protože jsem přišla
0: zpátky,
1: jak víte, tak jsem hoskocká, tak chodím večer dom, tak jsem si hned na to vzpomněla, říkám, musím vám zavolat, protože opravdu, když nám to tatínek vykládal, tak jsem jí brčela kolikrát, jo.
0: To věřím.
1: A když jsem do té Osvětimi přijela v 18 letech a já jsem silný alergik a když jsme přišli těm pecím, já jsem opravdu cítila mrtvolný pach.
0: Paní Emo, já jsem to už říkala v noční lince, já jsem tam byla ve 20 letech tehda s fakultou, protože jeli jsme tam zpívat do Čenstochové a večer jsme se připravovali na to, že jo, ve 20 letech, že někam vyrazíme a že půjdeme tancovat a já nevím co všechno. No a když jsme prošli Osvětim, tak ani jeden z nás nepromluvil. Všichni jsme se zalezli někam do kouta, bydleli jsme na kolej tehda a na zábavu nikdo neměl ani pomyšlení. Opravdu úplně vás chápu, protože stejně tak mě to zasáhlo i všechny, prostě kdo se mnou byli, mý spolužáky. Prostě takhle to je, no. Kdo to vidí tak a vnímá, tak je to něco šíleného.
1: No, já osobně si myslím, že chodí ke mně hodně hostů Poláků, jo, mám za hodně známých a oni mi řekli, že oni nemají odvahu tam do té Osvětimi jet.
0: A já si zase myslím, paní Emo, že by tu odvahu každý z nás měl najít, protože když potom slyšíte, že teda to není pravda, že jsme si to, nebo že si to ti lidé, co to přežili, vymysleli, tak to vždycky vůbec nemůžu pochopit. Měla jsem tady návštěvu z Ameriky a můj kamarád vzal svoji přítelkyni a jeli do Polska. Já myslela, že tam jedu, jako nevěděla jsem kam, jo. A když se vrátili, tak mi říkají, Jani, my jsme byli v Osvětimi a byli taky oba úplně vyřízený. A on chtěl, aby to ona viděla, protože ona Evropu nezná, on jako malý byl Čech, jo, ona ryze Američanka. No a taky to vysvětloval, co se tady vlastně všechno dělo. No, tak je to zasáhlo silně.
1: Díky tomu, jak ho gestapo mučilo a to všechno, přišel potom v určitém věku o nohy, protože mu maso hnělo od kostí.
0: Ano, ano.
1: Jo? A jednou mě poprosil, ať ho tam odvezu do toho Světimi. Já jsem teda nechtěla.
0: To rozumím.
1: Ale jeli jsme. Vytáhla jsem ho z auta, sedl si na vozík, prošli jsme tam, tam je takový krásný park, však to víte, byla jste tam. Teď jsme přišli k té bráně, kde je napsáno, jako, že práce osvobozuje.
0: Ano, ano.
1: A on říkal, jdeme domů.
0: Nemohl dál.
1: Neměl vůbec odvahu prostě tím vozíkem projet tou bránou.
0: Ale věřím tomu, paní Emo, to, jako to, vůbec si to nedovedu představit, vůbec. Jen člověk tam chodil v uvozovkách jako se podívat, ale ten, kdo to tam prožíval, tak to muselo být něco tak příšerného, že se vůbec nedivím, že tatínek nechtěl dál.
1: No ho v 17 letech zavřeli do Buchenwaldu a tam ho potom převezli do Osvětimi.
0: Tak důležité je, že někteří lidé přežili a že opravdu mohli ta svědectví potom říkat, a aby se to prostě lidstvo dozvědělo, co se tam všechno dělo.
1: No a musím vám říct, že potom s tatínka, když jsme se dál vytávali a to tak vylezlo, že musel být u těch špeců. A když už potom Němci byli tak prdeli, jak se říká, tak je hnali na pochod smrti, tím, že je pozabíjí, že? Ale odpovodili je ruská armáda. Takže jinak bych tu dneska nebyla, že?
0: Tak, přesně tak, paní Emo. Takže no, ale, děkuju no, za vaše vyprávění, děkuju za vaše vzpomínky.
1: On všichni tam prožívat. Já vím, možná třeba tady to téma se dneska nehodí, ale vy říkáte vzpomínky
0: ano,
1: od rodičů.
0: Ano, to jsou vzpomínky.
1: A jakýkoliv vojenský film v televizi, válečný film, tak vidím toho mého tatínka, který tam sedí na nebičku někde,
0: tak.
1: Na mráčku, kouká na mě dolů a vidím ho, jak pláče a vykládá nám o tom.
0: Paní Emo, vy jste řekla, jako, že je to smutné téma a tak. Mně někdy posluchači píšou, to je smutné téma, proč to dáváte? No a proč ne? Teď život není jenom veselý. Je to o tom, jak zpívám v písnice jednu nahoru, jednou dolů a je to i v noční lince. Proč bychom se nemohli povídat i příběhy, které zrovna nebujejí veselým? Prostě to je život. Moc děkuju, paní Emo. Nashledanou. Dobrou noc.
1: Já taky a přeji všem posluchačům hezký večer a doufám, že se mojí vzpomínkou nějak neskazila nebo...
0: Určitě ne, naopak jsme něco připomněli. Dobrou noc a děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se vás ptám, jaké příběhy si pamatujete z vyprávění vašich rodičů a prarodičů, na jaké nejstarší rodinné příběhy třeba vzpomenete. A vyptávat se budu i paní Marie, která nám volá z Uničova. Krásný dobrý večer.
1: Mám, vzpomínky mám všelijaký, protože už z mojho rodu vlastně nezůstal nikdo. Rodiče už umřeli, je to 40 let a sourozenci poslední mě umřel před 8 rokama, i když jsou z nich nejmladší,
0: ano.
1: Takže si moc toho nepamatuju, ale zažili jsme tu válku, já jako prtě, já jsem byla malá,
0: ano.
1: Ale měla jsem 2 roky. Ale bráši, sestra hlavně, tam mě vždycky vyprávěla, jak to všechno bylo, protože maminka byla ve smíšeném manželství.
0: Ano.
1: Tady kousiček dál je Usov, ale to už byly Sudety tenkrát, že tak tatínek byl jako Němec.
0: Ano.
1: Tak mě vykládala, co všechno museli, co všechno zažili. A vůbec vždycky, teď když tady tak sedím sama, to je každý den a vzpomínám a vždycky přemýšlím, co ta máma vlastně musela zažít, když měla tátu na vojně, ten šel tam kdesi ke Stalingradu nebo kde, a ona 4 děti, teď se ona musela o ně postarat. Sice to už byly, sestra byla o 17 roku starší jak já, ale to nevadí, ale furt to byly děcka.
0: Ano.
1: Teď si představte tu stravu, to ovšem, ne, já vždycky jsem říkala, mami, jak jsi to prosím tě
0: dokázala,
1: dělá?
0: Že jo.
1: Nemluv o tom, ona nerada o tom mluvila. Ano. Ona vždycky říkala, nemluv o tom, to bylo, že to pryč, já radši ale tatínek ten rád vykládal.
0: A vrátil se teda tatínek z války?
1: Tatínek se vrátil z toho zajetí v hrozným stavu, ale dožil se 74 let a ten hrozně rád vykládal, jenomže to zase už potom mě, tak manžel vždycky poslouchal, protože ten byl starší než jsem já, tak ten už z té války měl jiný rozum. Ale to muselo být strašný, když se dostali do toho zajetí.
0: To se nedovedeme vůbec představit.
1: Já vůbec ne. Nedovedu si představit, když mě někdo chytne v té bažině za nohu, tak radši ho utopím a já se dostanu. Já jsem vždycky říkala, tati, to není možné, že jste to tam dělali. Chtěla žít, musela to udělat.
0: Tak.
1: Takže dneska, když se třeba na to dívám, taková ta u těch našich dneska mladých lidí, neříkám, že jsou ty špatní, to ne, ale trošku by měli, nevím, se zamyslet nad tím vlastně, jak ti lidi dneska třeba, když si jdeme tu krajinu a tam, když tam jsou ty děti, všichni, to je něco tak strašného, co zažívají. Já nevím, proč my už nežijeme.

0: nějak je tam přeberou. Teď se nevěděla, jestli je odtáhnou pryč. Tak v ten moment jsem asi poznala, jak té mé mamě muselo být. Mm-hmm. Ale to ona už byla mrtvá, že to už jsem jí tady toto všechno nemohla vykládat, protože vždycky říkala, nemluv o tom, buď ráda, že už je všechno v pořádku, že už máme klid, nemluv o tom. Bylo to hrozný. Takže já se vám vůbec nedivím, když vám dneska tam budou vykládat do jaký příběhy, který někdo zažil úplně natvrdo. Nevím, já bych to nechtěla zažít. Ne.
1: Paní Marie, asi by, říkám, každý normální člověk v uvozovkách by něco takového nechtěl zažít. A tak si kladu otázku, proč pořád se to opakuje? Proč pořád? Já si pamatuju, že mi babička říkala, ta zažila i první světovou, i druhou, a ona říkala, to bylo tak strašný, buď ráda, že žiješ v míru a že je všechno v pořádku. Ano. Jo, to už se nesmí opakovat, nic takového, lidstvo se musí poučit, nepoučilo se.
0: Ne. Maminka mě třeba jenom vykládala jenom takový zbytek. Její vlastní rodina, toto jsem taky nepochopila, když šla žádat tam svojeho bratra, který dělal tam tu předsedu té Rudé gardy, jak to říkala ona, ti, co se starali potom, ano, aby byl pořádek v té dědině, tak jí vzali pozemek, který oni měli už nachystané, že budou stavět. Hm. A ona mu řekla, Martine, proč mě to bereš, teď víš, že jsou tvoje sestra.
1: Ano.
0: Neměla si zbrat Němce. A ona říkala, jakýho Němce, teď on je tady z Usova. Teď ho znáš? Ne, je to Němec. Já se říkala, mami, to není možný. Ona říká, to by se zdivila, jaký se dělali věci.
1: Krásně to. Je to vidět, ten film se mi moc líbí, i když je velmi těžký, musíme si pomáhat. A tam je to všechno vypadalo.
0: Ano, a hodně si pomáhali jeden druhým, protože maminčina sestra obětovala svůj mileneckého chlapečka, který ho chtěla si vzít, a pomohla té mámě a tomu bratrovi, starala si o ty děcka, pomáhala jí s tím jídlem, zhánět to mlíko, potajmu se všecko nosilo. A vždycky ona byla potom u nás, než zemřela, vždycky mi říkala, Mařenko, nezůstávej sama, ono je to strašný, ale jsou ráda, že jsem vám pomohla.
1: Moc děkuji za vyprávění, paní Marie, a zdravím.
0: Mějte se hezky.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
1: Přidám k paní Marie zprávu, kterou napsal Sváťa. Prima večer pro vás i pro všechny linkaře. Je toho mnoho, na co vzpomínám a co mi napomáhají připomenout fotky. O čem bych mohl hovořit, by zabralo možná celou noční linku. Alespoň stručně, prababička naučila mne prima básničku, dodnes s ní bavím kamarády. Děda v první světové válce přišel o ruku. Jemu vlastní humor jej zachránil od nejhoršího. Byl i vrátným na hotelu zrovna v době, kdy se tam točil film Lásky jedné plavovlásky. Jezdil dobře na kole. Babička výborná hospodyně, kuchařka, ráda hrála karty, ale švindlovala. Maminka prodavačka chtěla dál studovat, avšak brzo zemřela. Tatínek moderní člověk, rád fotografoval, vyučený cukrář. Dodnes na jeho dorty ve Zruči nad Sázavou vzpomínají. Zavedl výrobu kornoutů na zmrzlinu a rozvážel je po okrese. Postavil domek, avšak převážně pro sebe. Já přijížděl na výpomoc či na návštěvu. Žil plným životem, měl rád moderní věci a humor. Škoda, že jsem se mnohému od něho nenaučil. Váš Sváťa. Děkuji, Sváťo, i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už nám bude zpívat Petr Spálený, Když dozrálo víno.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Chtěli jste se dozvědět z minulosti o vaší rodině co nejvíce, stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? I na to se budu ptát další volající na lince 731 800 900, kterou je paní Anna ze Slezska. Krásný dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tak já jsem ročník 40, to znamená, že jsem se narodila na začátku
1: války.
2: Světové války. Já něco si pamatuju, už konec války, ale co mi děda vyprávěl, on už byl vlastně skoro v důchodovém věku, už měl, já nevím, 59 nebo tak nějak. Tak tady to ve Slezsku bylo tak. První, jako Hitler, celé to Slezsko tady, jako řekl na začátku války, dal Polákům, kteří tu byli rok a pak je vyhnal a my jsme tím pádem, on to zabral, my jsme tu byli jako v Německu. Ale tady žili lidé, kteří tu byli Poláci a Češi a já nevím. No a teďkom on samozřejmě chtěl, aby ti lidé se poněmčili a vnucoval tím lidem takzvanou Volkslistu, toho vykládal všecko děda. No a ti lidé, jelikož jsme žili na vesnici, každý měl kousek pole, byli tu i sedláci a tak dále, nevěděli, co mají dělat.
1: Ano.
2: Ale většina, jak to jsem pak nad tím přemýšlela, co se jim všecko stalo, vzali tu Volkslistu, Volkslista. Jmenovali, já to ani neumím vyslovit, protože já německy neumím. No a všichni dokola, kdo měl chlapce, který měl třeba tehdy 13 nebo 14, 15, 18 letech museli do německého vojska a spousta se jim nevrátilo. Můj děda vzal také tu Volkslistu a to proč? Protože já jsem bohužel nemanželské dítě. Maminka ta byla kdesi na práci a nemohla se, tam nemohla mě mít a vychovával mě děda z babičku. No a když k nám přišel ten Němec nějaký, děda uměl německy, nebo on byl celou první světovou válku jako na vojně, potom učili se ve škole tehdy za Rakuska Uherska německy, takže on uměl dobře německy. No tak ten Němec přišel a řekl, buď veme Volkslistu, nebo ho vyveze jako na práci do Německa, no a babička půjde někde tam ty kravy dojít a on bude vyrábět munici. No a on říká, ale my kde my můžeme jít, to, když my tu máme takové, já jsem já tehdy 2,5 roku, no také malé dítě a on mě tak vzal prý za bradu, to vím z vykladání.
1: Ano.
2: Podíval se na mě a říká, oh, to se nebojte, to je arijský typ, modré oči, světlé vlasy, to si ráda nějaká německá rodina veme na vychování. No a děda s tím pádem to podepsal. A tím pádem, že podepsal, ztratil syna, protože měl jediného syna, 4 dcery a nejmladšího syna. Musel na tu vojnu v Normandii nebo někde, jsme to za roky zjistili, kde prostě ten můj vlastní stryk padl. Tak to je jedna věc, co vykládal jako děda. No bylo to, to nebyl sám, to, jak se tam, co druhý, kdo do toho a měl toho syna, tak vrátili se snad dva. Ostatní to všechno padlo. No a další věc, co si já pamatuju, tak jednou jsem se ráno probudila, to už bylo úplně na konec války, to mi bylo 5 roku najednou pro novojaku. Tehdy jsem nevěděla, či to jsou Němci nebo Rusi. Ale byli to Němci, jak už utíkali. ve stodole plno koní, dva vozy velké pod plachtu. No a my, babička chudák musela vařit, ale oni měli sebou tolik konzerv masových, že jenom zelí furt chtěli a brambory. Vyjedli nám to všechno, byli tam 14 dní. Jak přišli, tak zase se v noci ztratili. No, takže nemůžu říct, i když to byli Němci, že by něco zlého udělali, no možná proto, že děda fakt měl
1: dobře německy
2: a bavil se s něma. Ale já je vidím, jak dneska byli tam asi dva důstojníci, bo měli tak velké jiné čepice než ti obyčejní vojáci. No a tak to jako je jedna moja vzpomínka. A
1: moc děkuji, paní Aničko.
2: Bombardovali Ostravu a ty letadla nad námi lítali a my ve sklepě seděli a v takovým korytě se měla ustláne. A teďkom, jak to tak hůčelo nad náma, ty letadla najednou, jak to ruplo, asi takových 50 metrů od nás. Spadla jedna bomba, asi mu nespadla nad Ostravu, tak spadla bomba do chleba, kde zabilo dvě kravy. Vyhořela celá ta stodola s tím. A naštěstí ti lidé byli ve sklepě v domě a nějak ten dom se nechytl a oni, kdyby to spadlo do toho domu, tak také jsou mrtví.
1: Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Aničko.
2: Prosím.
1: Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Aničko. A zdravíme do Slezska. Moc se omlouvám, ale čas se nám vypršel, aby se dostalo i na další. Já ještě přečtu zprávu od paní Heleny. Nejkrásnější chvíle byly, když rodiče vzpomínali na svůj život. Příběhy by dali na román. Bylo to generace těch, co měli hodně těžký život a přesto žili rádi. Děkuji, paní Heleno, i za tu další vzpomínku nebo respektive přání, co jste tam napsala, ráda vyplním.

0: Dnešní noční lince mě zajímají příběhy, které si pamatujete z vyprávění vašich rodičů či prarodičů. A v tuto chvíli se budu vyptávat pana Míly z Prahy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám takový tři kousíčky, které budou zajímavé, protože už jenom to, co mi říkal můj děda. Můj děda z Moravy, z Linska, se babičkou z Jižních Čech poznali v plicním sanatorium. Nic příjemného, ale v té době to bylo běžný. Poznali se tam v sanatorium na pleši a když odcházeli, tak jim primář říká, hele, je hezký, že jste spolu, ale neměli byste už mít děti, protože přece to nemocno. A babička, moje babička potom povila mámu o 2 měsíce později, takže proto jsem tady já. Ale to je jenom úvod, abych taky to trošku posunul někam.
0: Ano, ano.
1: Je přítomna. Já jsem z Lise nad Labem. A kdo ví, tak kousek od Lise nad Labem je svou Milovice a to je venský prostor, který donedávna byl ruský a celý to začalo v roce 68. Já jsem chodil do podniky v roce 67 a vím, že táta najednou jednoho dne ráno kouká z okna na ulici, říká Zdeno, jako mámě, něco se děje. A plná ulice byla tanků. Myslím, že do školy se báli přejít, že tam byly jednotky, které chtěli za druhým. Bylo to chvílený, netušili jsme, co je. A mě potom po mnoha letech došlo, že to nebyli vojáci ruský, že ty přišli až vstupu, aby chodili do školy. Tam se totiž natáčil film, který se jmenuje Maraton.
0: Aha.
1: A bylo to o Rusech, ta Lisa nad Labem se zahrála prostě vůbec v Německu a byl to film, který velice věrně napodoboval prostě to, co se dělo, ten úprch ruské armády z Berlína do Prahy v roce 45. Ovšem natáčeli to na jaře 68 Lisa nad Labem, mimo jiné byla to poslední rol třeba Zdeňka Štěpánka.
0: Mm-hmm.
1: No a my jsme tohle tu věc prožívali jako děti, a vůbec nám nedošlo, co všechno je, co všechno se děje, akorát ty tanky a to všechno bylo obrovské, jako smutný, ale pravá věc přišla až o 3 měsíce později, v srpnu 68, kdy opravdu přišli ty praví vojáci, žádní filmoví, protože to bylo velice smutný. A můj strejda, který v 69. utekl do Austrálie, tak mi tam tak vyprávěl, že se stalo v tom 68. než utek, že jel, on jezdil hodně teda na kole, a že ho najednou jednu chvíli viděl vrtulník přistávat. Jo, v těch Milovicích byli vojáci, oni se tam ubytovali, takže tam měl dopouštět do Prahy a dnes teď říká, ale najednou já měl bundu na ní trikoloru, prostě 68 se to už nosilo, a najednou přistál vrtulník a polští vojáci zastavili, on se bál, co bude, protože přece jenom vojáci. A nic krutýho se nestalo, bylo to naopak příjemný, že ti vojáci se mu hrozně umlouvali, ať vyřídí všem Čechům, že oni nechtěli přijít, ale že voják musí poslechnout. To byl můj takový krásný propojení 68. rok. Zajímavý je, že když jsem se pak díval na ten film Maraton, kdo ho zná, tak možná tam ví tu cestu, která to je, tak ten most, na který se potká právě ten pan Zdeněk Štěpánek, který hrál nějakého německého generála, tak ten potom zbourali, ale v těch malých roličkách, těch ruských vojáků byli takový věci jako třeba pan František Peterka, Krakonoš, maršala Rybalka hrál Karel Heger, a tyhle ti všichni se setkali na tom Lyském mostě, takže to je takový propojení věc. Do 68, ano, bylo to krutý, co nastalo, ale my jsme si to spletli a dlouho nám nebylo jasný najednou, jak to, že ty tanky přijeli už v květnu, protože oni přijeli filmový. Takže to je jenom taková
0: příhoda.
1: Strejdu jsem navštívil v roce 2013 v Austrálii a řeknu vám, a to bych chtěl říct, jsem do poslouchaj.
0: Ano.
1: Pokud máte nějaký paměti nějakého někoho, kdo může vyprávět, zajděte za ním a zeptejte se ho. Já jsem letěl přes půl světa, aby se rozděl od toho Ládi. Takovou maličkost třeba o těch Polácích. A
0: ano.
1: To, co vám teďka někdo řekne z rodiny, tak už nikdy nenajdete.
0: Přesně tak.
1: Na internetu žádný kontrolové. V podstatě zeptejte se živých lidí a i když vám to teďka nic neřekne, nahrajte si to na mobil, nahrajte si to povídání, protože může být, že za 20-30 let tu vzpomínku nahranou najednou oceníte. Tak asi tak.
0: Děkuju, pane Mílo. Zdravím. Přeji krásnou dobrou noc.
1: Mějte se krásně. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přečtu ještě zprávu od pana Jaroslava. Dobrý večer. Vzpomínám na příběh mé babičky narozené v roce 1892, kdy v roce 1914 museli všichni mladí muži z malé vesničky na Morově narukovat do první světové války, včetně jejího milého. Jenže on tam padl včetně dalších 28 chlapců. Babička byla z toho velmi smutná, ale život šel dál a našla si jiného muže o 10 let staršího, protože bylo málo mužů. A když jsem se jí naivně ptal, proč tak starého, tak mě řekla, že byl místní hospodský a tam je přes léto chládek. Ona to zdůvodnila tím, že museli hodně pracovat na poli, včetně jejich dalších 8 sourozenců, a to se jich kvůli hicu horku nechtělo. Tak raději šla roznášet pivo. A to jí, prosím, kontrolovala její matka, narozená 1859, která se dožila 101 roků. To je vše a mějte se všichni dobře, napsal pan Jaroslav. Teď už nám bude hrát a zpívat kapela Elán Vermi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: se vzpomínáme, ptám se vás na vzpomínky našich rodičů a prarodičů, respektive vašich rodičů a prarodičů. A já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 pana Vojtěcha z Plzně, který reaguje na pana Mílu z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak, já jsem měl kamaráda, který sloužil buď v Boleslavi nebo v Davle, a ten byl přímo v tom filmování, říkal mi jako, že byl Němec,
0: ano,
1: jako německý voják,
0: ano,
1: a že je nějaký zajace.
0: Uh-huh.
1: A já už si jako víc nepamatuju, co jako ještě říkal víc o tom.
0: Tak, myslíte, pane tak Vojtěchu, v tom filmu Maraton, že jo?
1: V tom filmu Maraton. A že hrál nějakého Němce, který vedl nějaký zajace, jo, a prostě on byl v té době byl v Boleslavi a jako voják byl v tom filmování.
0: Hrál. Pane Vojtěchu, máte i nějaký příběh z vaší rodiny? Třeba vzpomínali vaši rodiče nebo babička s dědou na něco, co byste nám řekl posluchačům?
1: No, můj táta, když byl na vojně, on už je taky po smrti, tak hrával na harmoniku a někde plaval a někde se tam zamotal do nějaký trávy a býval by se utopil, ale nějak se z toho dostal, ale jinak tak nějak si nespomínám na nic, no.
0: Nevadí, děkujeme za tu připomínku, že dobře posloucháte, že jste reagoval na pana Mílu. Zdravíme do Plzně, dobrou noc. Já bych přečetla další zprávu, kterou napsal pan František ze Židlochovic. Dobrý večer, paní Janičko a posluchači Noční linky. O svých předcích se toho už od nikoho nic nedozvíme. Jedině, co tady máme, tak jsou různé doklady našich předků až do roku 1720. Jsou to třeba oddací dokumenty, rodné listy. Naše příjmení nebylo nikde přerušeno po meči. Nescházelo moc a mohlo vymřít po meči. Díky tomu, že naše babička, která měla příjmení Švaříčková a taťku měla za Svobodna, tak se naše příjmení zachovalo dál. No a já a moji sourozenci, někteří máme dál kluky, už až pravnuky, máme s tímto příjmením a dokonce Františka máme. Takže Františku ze Židlochovic, děkuji i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už nám bude zpívat Michal Tučný, Je to zvláštní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké rodinné příběhy si pamatuje paní Marie z Dobříše, na jaké vzpomíná, to se dozvíme teď. Dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer, já bych jenom chtěla říct, přikláním se k tomu pánovi, který povídal o tom, že by si lidi měli nahrát vzpomínky svých rodičů, aby se na ně nikdy nezapomnělo. Já tedy bohužel jsem s těmi rodiči o takových věcech moc nemluvila, ale maminka mi vyprávěla. Tatínek umřel, když mi bylo 23 let, ale vyprávěla mi, ale jako by to, dlouho se to nevěděla, protože mi to ani táta neřekl. Za Heidrichiády u nás v rodině přespal člověk, který asi nebyl zrovna pochuti těm, kteří tady vládli.
0: Ano.
1: A maminka mi vyprávěla, že celou noc nespala, protože bratrovi byly 4 roky a kdyby jako byla nějaká šára, tak celá rodina přišla o život.
0: To určitě.
1: Až potom po roce 65, 66, 67 jí tatínek řekl, jako tak tamhle to je ten člověk, který u nás přespal. A byl to ministr lesního a vodního hospodářství tehdy, pan Josef Smrkovský. Tak to jsem jenom chtěla říct, že opravdu jako tatínek byl asi hrdina,
0: to
1: ale taky velký riskantér, ale maminka říkala, že nespala celou noc.
0: To věřím.
1: Tak to jsem jenom chtěla říct.
0: Moc děkuju, paní Marie. Ano.
1: Ale on to jako neřekl, on to řekl, až když potom už v těch 60. letech.
0: Když už to bylo bezpečné, přesně tak.
1: Ano, ano. Takže to jsem jenom chtěla říct a opravdu by si to měli lidi všechno nahrát. Já to od tatínka nevěděla, mě to až potom řekla maminka, no.
0: Děkuju.
1: Protože jsem vlastně, ty mladí jako, bohužel, že to řeknu, ty mladí o to tak nějak veliký zájem nemají, bohužel, o tu politiku a i tak o takovýhle dějiny. Na to přijdeme až ve stáří a to je potom škoda, že už se nemáme koho zeptat.
0: Tak, je to tak, jak říkáte. Dobrou noc a děkuju. Naslyšenou.
1: Není zač, naschledanou.
0: Přidám ještě zprávu, kterou poslala paní Marie. Mám sestřenici, které letos bylo 101 let. Tuto sobotu spolek zahrádkářů uspořádal pohádkovou cestu pro děti a také křeslo pro hosta s Jaroslavou Králíkovou. Mnoho si pamatuje a tak jsme se od ní mnohé dozvěděli, napsala Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je půlnoc a my se pomalu, ale jistě přesuneme do čtvrtku 3. září. V dnešní noční lince stále budeme vzpomínat. Ptát se budu na vzpomínky vašich rodičů. Jaké příběhy si pamatujete z jejich vyprávění? Tradují se ve vaší rodině příběhy například z druhé světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti vaší rodiny co nejvíce? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? Přečtu vám zprávu, kterou poslala paní Iveta. A ta nám napsala: Zdravím paní Janičko, vás i nespavce. Čím je člověk starší, tím častěji vzpomíná. Já jsem se v důchodu začala zabývat sestavováním rodinného rodokmenu. Hodně informací jsem získala ze starých rodinných dokumentů a ze vzpomínek. V dětství jsme často drželi s babičkou takzvanou černou hodinku. Tehdy ještě televize nevysílala a my měli tyhle chvilky moc rádi. Babička nám vyprávěla o svých rodičích, sourozencích, o práci na poli i v hospodářství, ale i o lumpárnách a hrách. Tatínek koupil celé rodině úplný zázrak, kolo. Jenže na tom jsme měli jezdit jen ve výjimečných případech, a to je na velké vzdálenosti, do školy ne. To bylo jen 4 kilometry, tam chodili pěšky. Babička ráda vzpomínala na 2 roky strávené v klášterní škole v Moravské Třebové. Ve 4 vstávali, v 21 byla večerka a celý den zápřah. Kromě klasických předmětů se učili vařit, péct, šít, plést, háčkovat, vyšívat, ale i hrát na klavír. S kamarádkami se snažili zjistit, jaké nebo jestli vůbec má jejich učitelka jeptiška vlasy. Nebo vyprávěla zážitky z první světové války, jak se báli vojáků, kteří procházeli vsí, jaký byl v té době hrozný hlad. Její maminka měla schovanou mouku na půdě, ale ta jim stvrdla. Aby z ní mohli péct, museli ji roztlouci v moždíři. Chléb z ní upečený byl prý ten nejlepší, jaký kdy jedla. Za druhé světové války se utíkala se synem v náručí schovat před nálety. Můj děda byl pekař a mlynář a když rozvážel chléb do okolních vsí, cestou nechávali kousky bochníků na březích rybníků, ve kterých se schovávali partizáni. Celý chléb tam nechat nemohli. Každý bochník měl totiž razítko a podle toho by se dalo zjistit, odkud je. Od dědy jsme se zase dozvěděli, proč on, Moravák, odmítá jít do kostela. Jak se vracel transsibirskou magistrálu přes Šangaj Suez Terst domů, kam došel 3 roky po válce, z Terstu na Moravu šel pěšky. Jen tomu trvalo 3 měsíce. Bylo toho opravdu moc a moc, co jsme se dozvěděli. Asi bych si dokázala vzpomenout ještě na mnohé a přesto mám pocit, že toho ví málo a že bych se ráda babičky i dědy na mnoho věcí ještě zeptala. Bohužel už není koho. Babička by letos oslavila 130 a děda 135. narozeniny. Dobrou noc, napsala Iveta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásná písnička, není nám už 17, podání Petry Janu a Petra Jandy, mám jí moc ráda, tak jsem si ji s nimi zaspívala, ale já už mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 paní Marii z Uherského Brodu a i s ní si budu samozřejmě povídat na dnešní téma, kdy vzpomínáme a vyprávíme si příběhy, které nám třeba říkali naši rodiče a prarodiče. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Já jsem měla dojem, že to byl trochu takový příběhy o válce, ale co se teďka děje, jako. Takže můžu i tady toto říct?
0: Ano, určitě, protože si povídáme o vzpomínkách, co vám třeba vyprávěli vaše babičky, dědečkové a i vám vyprávěli příběhy z války.
1: Ano, ano. Takže já, můj tatínek, je už po smrti, tak ten mu utekl otec do Kanady a nechal jich tu s maminkou sami. A tak vyrůstali tak jako chudobně a potom přišla válka a on jim napsal, že mají dole do Kanady. Ale tedy už to nebylo doletět, že jim zajistí líst, ale tedy už to nebylo možné. Celou rodinu se někde tak dostat, tak zůstali tady. No a potom já jsem vyrůstala s bratrem a narodil se mě syn a když měl půl roku, tak nás napadli Sověti. A rodiči dělali v pekárnách a řekli, že mám, nikam nemám chodit, že nás napadli Rusé. Jenomže já jsem neposlechla, kluka jsem oblékla, jak odešli do práce a šla jsem za tím tatínkovým bratrem, protože ten nechodil do práce a byl nějaký nemocný. A když jsem šla k tomu nádraží, jak byli ti vojáci, oni, že já jsem měla strach a když jsem řekla, že nebudu sama doma, tak mi řekli, prosím tě, kdyby se to vzali. Jenom seď doma, ale já jsem neposlechala, vzala kočár, nadala kluka tam a šla jsem k tomu strýcovi. A teď jdu ke kolejám na Uherském Brodě a tam už stály tanky, vojáci, no to byla hrůza pro mě.
0: Věřím.
1: A ten jeden voják přistoupil ke mně.
0: Ano.
1: Já nevím, co to bylo, jestli byly samopaly nebo něco, ale nazdvihl mě takovou tu peřinku, jak si to rozsývalo na kočárku.
0: Ano.
1: Podíval se, usmíl se a posílně. Já od té doby, když slyším slovo válka, já jsem nemocná.
0: Věřím vám to, paní Marie. Člověk si to nedovede představit, dokud to nezažije, že jo, na vlastní kůži.
1: Ano, ano, hrozné to bylo.
0: Moc děkuji i za vaše vzpomínky, paní Marie. Přeji krásnou dobrou noc do Uherského Brodu. Naslyšenou. V tuto chvíli nám bude zpívat Karel Gott Vltavu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásná skladba v podání Karla Gotta Vltava a já se vás dnešní noční lince stále ptám na vzpomínky, tedy vzpomínky vašich rodičů a prarodičů a vyptávat se budu i paní Ivy Skladna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer a brzké dobré ráno, i když stále noc. Dobrý večer.
0: Paní Ivo, i vás se budu ptát na vzpomínky.
1: Ano, tak vzpomínek by bylo mnoho, jak říkali človíčkové přede mnou, a já si vážím těch lidí, kteří dokáží zavolat, a je mi s tímto pořadem velice hezky, ale to bych asi povídala do rána. Já bych jenom vzpomněla můj milovaný citát mého milovaného Seneky, který říká, že vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni, a mám pocit, že by to tak mělo být a že ty vzpomínky každý máme svoje a máme i své tajemství. Ale já pominu to těžké téma, jako je Osvětim, Terezín. Pominu téma, jako je válka. Je to pro mě velice křehoučké a smutné. A jenom řeknu takovou krásnou příhodu mé babičky a dědečka. Oni se krásně jmenovali František a Františka.
0: Ano.
1: A děda říkal babičce Faninko. A babička byla taková ranařka, děda jako vždycky mával rukou, vzal kostička tou košili a v 7 hodin odcházel do místního spůdky. A oni si přivydělávali tím, že jezdívali na borůvky a na houby, které potom prodávali na trhu tady na Kladně. A
0: ano.
1: Jako holčička jsem to vnímala tak, že sebrali košíky, nůši, staré kolo, takové to těžké ruské kolo, ne jako myslím ruské, ale my víme, prostě
0: ano,
1: staré
0: ano.
1: Kolo, odjeli na nádraží, kde kolo nechali a odjeli tedy na ty borůvky. A já jsem je očekávala vždycky tak za 5 dnů. Telefony nebyly, mobily nebyly a věděla jsem, že ten den mají přijet, tak jsem na ně čekala u státní silnice, dál jsem nesměla jako holčička a objevily se 2 kola, silueta babičky s dědou, oba nůši plnou borůvek, podotýká každý jednu nůši a na kolech 2 košíky, vlevo vpravo. A přesto měli takové ty krásné šátky bavlněné na 4 uzle. A jejich první vždycky bylo, my to dáme do prádelny, ale ne, abys to sežrala. A já jsem samozřejmě tajně v noci
0: chodila.
1: Na ty borůvky chodila, teda, ale oni to věděli, ale vždycky říkali, ty jsi tam nebyla, že ne? A já byla taková už od malička pravdomluvá, říkám, byla babi a oni, my jsme to věděli. Takže to je taková krásná příhoda a já nebudu zdržovat, protože čekají další na lince. Ono k vám se dovolat je někdy problém, ale to tak je. A já mám velkou radost, že ty lidi reagují. Já jsem kdysi sloužila 8 let na lince důvěry a tohle tomu říkám taky linka důvěry, protože je to úžas, když ti lidé volají
0: Máte
1: a
0: pravdu.
1: Dokáží říct svůj příběh.
0: Máte pravdu,
1: paní Ivo.
0: A já
1: vám děkuju, nejenom tomu pořadu, ale vám moderátorům, protože vy jste vlastně takový pracovníci linky důvěry, že nevíte, kdo na té druhé straně bude volat.
0: Je to tak, paní Ivo.
1: Jak bude reagovat, jo? Takže prostě jste úžas a já si tady pracuji a píšu další knihu a uvědomuji si, že vždycky po tom pořadu mám chuť na tom sídlišti kladenském něco udělat, ale přiznávám, že ty lidi mě začínají čím dál tím víc odrazovat, ale já se nedám a chystám křeslo pro hosta pořad,
0: ano.
1: Kde chci oslovit právě pamětníky, teď je taková ta doba, já jsem 35 let učila, je taková ta doba, kdy si myslím, že by nějaká babička nebo děda nebo kdokoliv prostě do toho pořadu přišel, takže dávám teď zrovna v tuhle chvíli na Facebook výzvu, kdo by přišel do mého pořadu, jestli to má vůbec smysl uspořádat.
0: Tak vám, Ivo, držíme pěsti.
1: Děkuju.
0: Ať je to úspěšné. Dobrou noc.
1: Děkuju za vaše ucho a všechny zdravím. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se vás ptám, jaké příběhy se tradují ve vaší rodině. Na jaké nejstarší rodinné příběhy si vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti víc, co nejvíce? A stačili jste se vyptat? Vyptávat se budu i paní Marcely z Polabí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače. No, já mám, sice máma moje, narozená jsem v 45. roce a koncem války bombardovali, v té době jsme bydleli v Nymburce, bombardovali jako tady drážní depo a všichni letěli směrem od města do lesa nejbližšího, aby se skovali.
0: Ano.
1: No, nakonec to naštěstí se netrefili, takže to nedopadlo tragicky nijak, ale moje máma už byla ve vysokém těhotenství, takže říkala, že šílela z toho, no ale dobrý, to dopadlo dobře. Ale v 68. to jsem bydlela ještě u tchyně, u tchána, jsme bydleli ve vile a bydleli jsme akorát u silnice, u hlavní silnice, kde najížděli ruský tanky na Milovice. A to prostě, to bylo šílený. No a samozřejmě ráno, když začal ten rachot po tom, tak jsem koukla z okna a říkám, Ježišmarja, co se to děje, oni mají zase nějaký
0: Milovice, cvičení.
1: To bylo cvičení, že jo, to byl velký areál Milovice Mladá, to bylo velký areál vojenský náš. Říkám, kam zase jedou. No a pak mi došlo, že teda jako asi to nejsou naše tanky, tak jsem pustila televizi, no a tam už teda to hlásili. No, takže ráno, když jsem běžela do krámu, no tak to vůbec, mojí dceři bylo jeden rok, tak to vůbec nebyla šance, už to už všechno bylo prodaný. Ale nejhorší bylo, že prostě u nás v té vile byl tam pak velký dvůr, a tam se nikdy nezavírala, vrata se zavřely, ale nezavíraly se vrátka. A já jsem právě tchánovi i manželovi říkala, prosím vás, dejte tam, já jsem byla sama v tom baráku, ano. Když že od tchyně šla do práce, tcháno, prostě všichni. A říkám, i já tady budu sama a co kdyby náhodou.

0: jsem někdo. Ne, ne, to je zbytečně, prosím tě, nikdy jsme nezamykali, tak nebudem zamykat, já jsem byla šílená. No samozřejmě, že najednou někdo bouchal už ve dvoře, já jsem si zamkla aspoň barák, že jo, bouchal na dveře, já říkám, no tak se jdu podívat, a bylo, my jsme měli zvýšený přízemí, tak jsem otevřela okno u haly a koukám tam tři vojáci normálně s puškama, že jo. A to, a já říkám jako, že nikdo není doma. Ano, protože jsme uměli rusky.
1: Ano, ano.
0: A oni, no, že chtějí, a nesli si ešusy, a že chtějí vodu. Já říkám, no a teď já jsem říkala, ale tak to jděte někam a jinam. A ne, ne, protože všude měli všichni zamčeno, ano, že jo. Ano. Nikomu se nedobouchali. No takže já jsem teda šla, a šla jsem vnitřkem baráku a otevřela jsem dveře u sklepa. A tam jsme měli vodovod normálně, když byly potřeba něco na dvoře postříkat auto nebo cokoliv. Takže jsme tam měli vodovod. A říkám, no tak si tady natočte. A oni, že ne, že se musím nejdřív napít já.
1: A jo, jasně.
0: A jsem si říkala, no já se z těch jejich špinavých šusů teda přeci nebudu pít, tak zase jsem musela nahoru rychle běžet pro sklenici. No naštěstí za mnou nešli, zůstali teda v tom sklepě. No tak jsem si vzala sklenici, natočila jsem si vodu, napila jsem se, no a pak teda si to natočili, ty ešusy, řekli mi spasíba
1: a
0: hotovo. No ale to byl, já nahoře roční dítě, no. Já jsem byla úplně...
1: To musela jste mít strach velký, přesně
0: asi
1: tak.
0: Asi druhý den, jo, protože v noci začali, že jo, v noci to tam najíždělo k ránu, no a tohle to bylo, a to bylo strašně moc těch tanků, to je to, že já nechápu, jak, kde se furt brali. Takže to bylo až druhý den, kdy to nebylo jako, že hned teď. Tak no, tak pak najednou jsme si, najednou se zamykali vrátka.
1: Jo, jo, když jste to řekla, že jo.
0: No.
1: No, děkuji za vaše vzpomínky, paní Marcelo.
0: Ta hrůza byla teda opravdu hrůza.
1: Věřím. Moc krát děkuji, no. A dobrou noc.
0: No,
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jaké rodinné příběhy budu vzpomínat s paní Janou z Pardubic, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer a zdravím vás i posluchače.
0: Děkujeme.
1: Víte, to mě vykládala maminka, protože já jsem ročník 39 a jsem prakticky válečné dítě. My jsme vždycky i se sestrou spávali ve slepě. My jsme měli pozesláno slámou, na to deky a peří a takhle jsme tam byli. No, bylo nám tam smutno, že jo?
0: Ano.
1: A jednou, když jsme tam byli, tak jsem slyšela křik na dvorku. A že jsem byla zvědavá, tak jsem vylezla z toho sklepa a viděla jsem tatínka, jak je opřenej vozeň. A jsou tam vojáci a ne to si povídají. A tak já jsem se rozběhla k tomu tátovi. Ten mě chytil do náruče. A já jsem říkala, tak pojď domů za maminkou, co tady děláš, když je zima. On mě poslech. On šel prostě a ty vojáci sklopili samopaly a pustili nás. A my, já jsem s ním šla normálně do baráku.
0: Paní Ano, a to byli Němci?
1: To byli Němci. A tatínek uměl německy, tak si s nima povídal. A vyšlo to najevo právě to, že náš soused nás zradil.
0: Udal tatínka.
1: My jsme měli velkou stodolu. Ty stodole bylo hodně cená. A mamka s taťkou tam schovali prase.
0: Rozumím.
1: A soused si toho všiml. No a zradil nás, řekl za Němcům. Takže proto přišli za ním, opřeli ho na zeď.
0: A chtěli ho zastřelit, že jo? Protože za to byl trest smrti, že jo?
1: Určitě. A já právě jsem mu zachránila život, že jsem se k němu rozběhla. Ale i ty Němci asi je prostě od mě včilo to srdce, když nás viděli.
0: Dítěte. Mhm.
1: Jak ho objímám, ano. No a pustili nás. Takže asi takhle.
0: Děkuju.
1: To by si takhle vykládala.
0: Děkuju za vaši vzpomínku, paní Jano.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Já přidám jednu vzpomínku k paní Janě, kterou mi vyprávila moje babička, protože oni žili vlastně v Březně, což je u Velemína, a to bylo potom, že jo, jako protektorát Čechy a Morava, no a dědeček, ten byl zarytý Čech, mám to po něm, no a tak šli radši s celou rodinu z toho svého velkého statku s mojí maminkou a tam měla ještě dva bratry, tak odešli do Poplz, což už bylo zase jakoby české. No a pamatuju si, že mi babička vyprávěla přesně to, co teď jste říkala vy, paní Jano, že samozřejmě, když byly děti, byl tam ještě děda s babičkou, ty zas bydlili někde jinde v jedné místnosti. Tady ta naše rodina v uvozovkách žila v jedné místnosti, že jo, 5 lidí, 2 dospělí, 3 děti. Prostě úplně jiná doba a to ještě je nechali zase nějací dobří lidé, Češi, bydlet, že jo, vůbec v té jedné místnosti. Tak chovali slepice. No a babička říkala, že přišla taky šťára, takzvaná. No a oni ty slepice nacpali do pytle, schovali je, že jo, a schovali je někde prostě na půdě, nebo já už nevím, jak mi to vyprávěli. No a zahrabali je taky pod seno, no a modlili se, aby ty slepice nezakrákorali, že jo. No tak jako když mi to vyprávěli, tak to je pro nás, kteří jsme to nezažili, díky bohu, jako sci-fi, no, že za takovéhle věci prostě se šlo do koncentračního tábora. No a jak jste říkala vy, paní Jano, za prase to už by tatínka bohužel, i kdyby to nebyli lidé, kteří měli, jak jste říkala, alespoň kousek srdce, tak ho to mohl stát život. Ale co je úplně nejhorší, že to udali vlastní lidé. A bohužel to je to nejstrašnější. To mi zase říkal můj táta, že můj tatínek mluvil líp německy než česky, tak protože měl německé školy, protože maminka byla na ně sama a oni museli zůstat bohužel v protektorátu, tak že Němci mu říkali, kdybyste se vy neudávali sami Češi, tak my o tom ani nevíme. A to si pamatuju tuhletu větu a je mi z ní dodneska hodně smutno. Tak ať je nám veselo, tak bude zpívat Hana Zagorová písničku Studánko stříbrná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsem moc ráda, že dnešní téma vás zaujalo, protože telefony neustále blikají. Věřím, že se vás celá řada nemůže dovolat. Je mi to líto, ale bohužel je to jenom jedna telefonní linka. A já mám v tuto chvíli na té naší lince 731 800 900 paní Boženku ze Zásmu, která prý má něco veselého a já jsem říkala konečně, chce to trošku rozveselit. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer vám, Janičko, i všem posluchačům. Já vám řeknu příběh mojí maminky. Moje maminka měla hrozně ráda muziku a ráda tancovala. A když si ji tak mě vypravovala, když si ji tatínek namlouval, on neuměl tancovat. A měl dva kamarády a prostě to měl udělat, akorát tancoval krokovou polku, jiná čvárčíka, nebo toto prostě neuměl, nebo tango to neuměl. No tak když začali hrát, tak Fando dovolíš, no tak tancovali. No a za rok se asi stěhovali s Kouřima do Zásmuk a prvně šli do plesu s maminkou. No a teď začali hrát, že jo, a maminka, Fando, pojď, hele, no počkej, já přijdu. No šel jedno štamprle druhý, přestože tatínek nepil, jo. No na kuráž, no teď začal tancovat. A ona, prosím tě, co děláš? A to no, zjistila rozčarování, že tatínek neumí tancovat. Pro ní to bylo hrozný, protože ona jak muziku měla ráda, hrozně ráda tancovala, to prostě žádnou muziku nikdy nevynechala. Já jsem po ní, moje dcery taky máme rádi muziku, ano, rádi tancujeme. Ano. A prostě to... A pro ní to bylo hrozný rozčarování. A když potom, když jsme tak, i jsem s tatínkem tancovala, tak on potom jako tu krokovou polku se naučil trošku jako. A valčík to vždycky říkal, vy ten valčík neumíte, já tancuju vídeňskej na další krok.
0: Krásná no. vzpomínka, paní no. Boženko. Děkuju. Děkuju za veselou jo. vzpomínku. A zdravíme do Zásmuk.
1: Jo, já vás taky všechny zdravím a hodně zdravíčka všem.
0: Děkujeme, dobrou noc i vám.
1: Dobrou noc.
0: Paní Vlasta napsala, dobrý večer. Téma mne zaujalo, rodiče také vzpomínali na ta léta prožitá ve válce a vždy jsme jako děti naslouchali pozorně. Nechci se opakovat, jak řádili Němci všude, jak zacházeli se Židy a ostatními na udání. Ale mě utkvěla i vzpomínka na vyprávění maminky, která byla z 9 dětí, 2 zemřely a ona jako nejstarší byla nucená jít sloužit. Jaký táta honil s bičem po dvoře, protože nechtěla jít k lakomému sedlákovi. I když se stejně dostala do služby, pak jinam, kde se seznámila s mým tatínkem. Přitom později jsem se od jejího nejmladšího bratra dozvěděla, jak maminka se dobře učila, že řídící říkal, že by lehce udělala vyšší školu. Skutečně do konce života ovládala pravopis, psaní odnímám dodnes některá v úschově. Hezky zpívala, byla ráda veselá. Jak říkala v úvodu paní, vždy jsem na ní vzpomínala, jak museli s tatínkem hospodařit, aby nás 4 děti uživili. Ale podporovali nás ve všem a dali nám dobrou výchovu a mohu říci, že jsme s manželem i svým dětem nasměrovali cestu k úctě k lidem, pracovitosti a vážit si všeho. Přeji dobrou noc a hezký příští den, napsala paní Vlasta. Teď už brontosauři, šafrán.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s panem Martinem z Mohelnice budeme vzpomínat. A jaké vzpomínky to budou, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás z Mohelnice. No, chtěl bych vám povykládat, co mi vykládal můj dědeček, když teda válka už končila, kdy jako voják v 17 letech se dostal na maďarskou hranici.
0: Ano.
1: On tam se ještě dlouho střílelo, že když vznikalo to Československo, tak po válce, těsně po válce, se dostal na tu československou hranici, ta maďarsko-slovenskou hranici. No a říkal, to byly roky hojnosti a bohatství. Když tam se pašovala kořálka, klobásy z Maďarska na Slovensko, ze Slovenska do Maďarska a takhle furt dokola, jako jo. Takže tam to bylo hrozně, říkal, dobré. A potom druhá věc, když on byl z Brna, tak tam to taky skončilo za chvíli a díky tomu, že vstoupil do strany, tak se dostal jako, můžu mluvit ještě?
0: No určitě, povídejte.
1: Tak se ještě dostal jako, vstoupil do strany a dostal se na hrad Mírov. Jo, nedostal se tam sice jako dozorce, ale dostal se tam jako účetní.
0: Uh-huh.
1: On díky tomu, ale že byl jako ve straně a on byl vyučený malíc v pokoju, tak se dostal jako do věznice a tam říkal, on nám teda vykládal, že ho holili ještě Němci. On tam seděl v křesle, Němec měl břitvu, držel ho za vlasy a břitvou mu jezdil po krku ten Němec. No a my jsme se ptali, a dědečku, a jak to bylo teda, když ty dělal účetního, a ty byl vyučený malý, jsi měl účetnictví, on říkal, ne, depa, to dělali faráři.
0: Rozumím.
1: Takže ono potom už po té válce, asi když vykládám z té hojnosti, že tam byla ta hojnost v Maďarsku a Slovensku, že a pak ty roky. A pak se to všechno změnilo. Bylo to ty příběhy těch starších lidí. Škoda, že jsme jim nenaslouchali víc. Do dneška mi to bude mrzet, jako, protože těch příběhů mohlo být hodně.
0: Máte pravdu, Martine, mám to stejně. No, pak už se nikdy nezeptáme.
1: No, už nejsou mezi námi a těch příběhů já bych jich mohl dát, když třeba jedna babička bydlela tady v Sudetech a dědeček bydlel na Moravě a jim se narodí dítě a oni se nesměli vzít, protože babička byla v Sudetech a dědeček byl na Moravě, že?
0: Ta
1: války. To byl hrozně zajímavý příběh taky.
0: Jo.
1: Takže, no, a všem posluchačům teda pěknou noc, krásnou noc a pandím jim, že tak dlouho vydrží.
0: Děkuju taky, Martine. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Jo, díky, nasle, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dobrý večer. Z dnešních příběhů a vyprávění mě mrazí. Dnešní linka se moc povedla, děkuji a dobrou noc všem, napsal Vláďa. Já jsem moc ráda, Vláďo, že se vám noční linka líbila. Paní Vendula napsala, dobrý večer, chtěla bych se s vámi podělit o příběh patřící k nejsmutnějším v naší rodinné historii. Táta a jeho maminka, moje babička, už dávno nežijí, ale jejich vzpomínky na prožitá 50. léta na českém venkově se mi tehdy doživotně zarily do paměti. Ztráta po léta budovaného živobytí, vyvlastnění majetku, životních jistot a následně i předčasná úmrtí, která vyvolal stres a beznaděj. Nedávno se otevřely digitalizované kroniky v obci, kde moji předkové žili a poválečné roky vrcholící událostmi v roce 1948 jen dodali přesnější obraz událostí, o níž vyprávěli. Vzpomínám na své drahé s láskou a klaním se před jejich osobní statečností zvládnout tak těžký osud, čelit mu a zároveň nestratit víru v lepší časy. Hezký večer, napsala Vendula. Paní Jana píše, zdravím, vyprávění poslední paní mne vyvolalo vzpomínku, jak prababička vyprávěla, že měli povolení na porážku dvou prasat a když přišla kontrola, měla tahle dvě prasátka tři ocásky. Když si toho prababi všimla, popadla ocásek a schovala jej pod zástěru a po celou dobu jednání ho držela v ruce. Od té doby se u nás říkalo, že zástěra umí zázraky. Zástěru babi nosila do smrti. Dobrou noc, napsala Jana. Moc děkuju za všechny příběhy, které jste mi dnes volali na linku 731 800 900, které jste napsali přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Doufám, že se vám i přesto bude dobře spát, jak už jsem říkala na začátku dnešní noční linky. Jednou jet jsme nahoře a jednou zase dole, takže pořád třeskutý smích asi není na místě. Je dobré i vzpomínat na věci, které prostě jsou v našich dějinách zapsány. Milí posluchači, dívám se na hodiny, bohužel musím říct už to jediné, že mi s vámi bylo jako vždy příjemně, popřát vám krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky, a to ve středu 29. září. A budu se vás ptát v tu středu, může vydržet vztah na dálku? Máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi? Jak často jste se viděli? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi, nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Tak to je téma, které spolu budeme příště probírat. Ale dnes už se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze Zlínské redakce, kterou bude zajímat věci, které nestárnou. Dnes se věci často mění za nové ještě dřív, než ty staré doslouží. V našich domácnostech ale mnohdy najdeme předměty, které s námi žijí 20, 30, 50 let, někdy dokonce několik generací. Může to být starý hrnec, nábytek, hodiny, rádio, šicí stroj, nádobí nebo obyčejný kuchyňský pomocník. Některé věci si necháváme proto, že stále dobře slouží, jiné proto, že se k ním vážou vzpomínky a za nic na světě bychom je nevyhodili. Co vám doma vydrželo nejdéle? A kolik let už danou věc používáte? Zdědili jste něco po rodičích nebo prarodičích? Co vám dodnes dobře slouží? Máte doma předmět, který už pamatuje několik generací vaší rodiny? Je něco, co jste si pořídili za svou první výplatu a máte to dodnes? Kterou starou věc byste za její moderní variantu nikdy nevyměnili? A máte doma něco, o čem ostatní říkají, že už to dávno patří do popelnice, ale vy se toho prostě odmítáte vzdát? Tak milá Jarko, já takové věci skutečně mám. Vykouzlilo mi to úsměv na tváři. Tak například, mám servis kávový, který mi daroval můj bratranec, kterého jsem měla velmi ráda. Byl to letec v Pardubicích a bohužel v posledním roce, kdy už chtěl skončit a přejít potom na aerolinky, na tedy civilní leteckou službu, tak se bohužel
zřítil, protože chtěl do poslední chvíle zachránit letadlo. A já se tohoto servisu, který jsem od mého bratrance, který byl o hodně starší než já, dostala, nemohu zbavit. A vždycky mi třeba rodina říká, prosím tě, proč tady máš ten starý servis, teď už máš dávno něco nového, něco hezčího. A já říkám, ne, to má pro mě prostě nedozírnou cenu. A vysvětlím vždycky, proč. A pak už je ticho a servis zůstává. Tak jsem zvědavá, co vy budete Jarce vyprávět. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková. You got it!

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. S dovolením, když tedy divadlo pro vaše uši, mohu vás na chvilku pozvat do zákulisí. Tedy samozřejmě ve vší slušnosti, protože chvilky v zákulisí to byl přece kdysi posluchači vyhledávaný rozhlasový pořad, takové malé divadelní zastavení. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ta první z archivních hereckých vzpomínek v cyklu Chvilky v zákulisí nám dnes představí pana Oldřicha Nového. V rozhlase ho oslovili v roce 1958 a tak mezi řádky slyšíme nebo můžeme zaslechnout i typický Nového nadhled nad tehdejší aktuální situací. Stejně jako později ve filmových světácích jednou větou komentuje jeho emeritní učitel tance tu poslední fotografii z tanečních kurzů z roku 1947, protože příště už jaksi na kurzy společenské výchovy nebyla vhodná doba.
2: Milí přátelé, posloucháte další půlhodinku z cyklu Chvilky v zákulisí, v nichž vzpomínají naši přední divadelní umělci na úsměvné příhody ze svého života a z divadelních prken.
3: Neříkej žádné ženě o srdci,

0: slovo zpátky brát. Tož poděkuj a jen se usmívej. Až budoucnost ti jednou vyjeví, čím darované srdce rozkvete, snad vám láska požehná.
1: Slyšíte popěvek z hudební veselohry 11. v řadě. Poznáte, kdo jej zpívá?

0: Je to zasloužilý umělec Oldřich Nový, který si přišel dnes s vámi porozprávět. A tak mu předáváme slovo.
1: Vážení a milí posluchači, redaktor dnešního pořadu mě sdělil, že tato půlhodinka je jaksi vzpomínková. No, prosím. Ovšem je nutno si přiznat, že vzpomínky jsou někdy škodlivé, protože narušují přítomnost a ničí budoucnost, zvláště když si člověk při nich příliš připomíná, že tenkrát byl o nějaký ten rok mladší a lká přitom. Tak to tedy dobré není. Ale v úvodu se řeklo, že se bude vzpomínat a má to být o divadle, tak se nedá nic dělat. Poslechněte si tedy mou první vzpomínku, vyznání komedianta Bertrána a zároveň i moje.

0: zvláštní, milý pane, že všecko, co na světě opravdu za něco stojí, nazývají lidé ďábelským pokušením. Ženy, lásku, víno.
1: Ale divadlo?
0: Je pokušení, můj drahý příteli.
1: Nejsem váš drahý přítel.
0: Když mluvím o divadle, je každý mým drahým přítelem. Chcete vědět, jaké je to pokušení, žalabére? Když namáčím prst,

0: To byla scéna z hudební veselohry Komediant, kterou pro mne před léty napsal František Kožík a zhudebnil Julius Kalaš. Hrál jsem Komedianta hrozně rád a denně jsem se těšil na představení, protože bylo vyznáním lásky k divadlu od první až do posledního výstupu. Dneska možná už nezní tak přesvědčivě, když nová doba dala světu rozhlas, zvukový film i televizi. Herec má jiné možnosti než divadlo. A přece pro herce není krásnější pocit na přímý styk s obecenstvem, a to je možno jenom a jenom na divadle, které bude žít, i když obrazovky budou desetkrát tak veliké a rádio si bude sebou nosit každý jako pouzdro na cigarety. Po celou svou divadelní činnost jsem byl šťastný, když se mi podařilo, že se lidé v divadle usmívali a když byli při představeních, ve kterých jsem hrál, v dobré náladě. Dnes, když mě průvodčí v tramvaji štípne lístek a řekne při vzpomínce na nějaký příjemný večer, který jsme spolu strávili, ovšem bez mého vědomí, to jsme se s manželkou nasmáli, když zas něco bude, je to pro mě jako kdybych dostal metál. To se ví, že jako mnoho a mnoho mladých lidí jsem toužil po divadle už od školních let. Jako kluci jsme hrávali divadlo po dvorcích na Žižkově v okolí Komenského náměstí a Harantovy ulice. Hráli jsme ovšem své vlastní hry. Nevím, jestli to bylo zábavné, ale naše malé obecenstvo se bavilo značně a dospělí se usmívali. Ustrojeni v různých hadrech, které jsme doma u příbuzných sehnali, předváděli jsme hříčky, ke kterým jsme neměli text a jen jsme si řekli, o čem asi budeme hrát. No a pak v junáckém věku jsem se dostal také k divadlu ochotnickému. Řemeslnická beseda v Praze 1 v Karlově ulici, to bylo moje Eldorádo. A strýc Miloš byl hercem v Národním divadle a chodil jsem na galérku nadšeně obdivovat činohru, operu i balet. Ale můj drahý táta, jak si moje touhy nezdílel, a šel jsem do učení, do hezkého učení. Jsem původním povoláním sazeč písma, typograf. Také můj první učitel, herec a režisér Karel Želenský, jehož dramatickou školu jsem vychodil, byl z téhož oboru, a Saša Rašilov, který mi poradil, abych nechal kabaretu a šel k divadlu, byl také bývalý typograf. Ale začalo to takhle. Z tiskárny jsem už docházel popěvovat písničky do lidové zpěvní síně u Labutě na Poříčí. To tam ovšem nestál ještě ten palác s neonovou otáčející se labutí. Byl to patrový barák a dole ve sklepě byla ta zpěvní síně. Naproti, kde dneska sídlí D34, byla konkurence, kabaret u Rozvařilů. Direktor Karel Sanes tu mohutným baritonem pěl vlastenecké písně, hráli se tu aktovky a zpívali šanzóny, které nám ovšem direktor přiděloval. A já jsem si tam přinesl jeden byl z repertoáru Červené sedmi a ředitel dlouho uvažoval, nežli mi dovolil, aby ho směl přednést. Byla to balinková písnička starého vzpomínajícího učitele, který stojí před školou, kde kvetou kaštany.
1: Když rudě zkvetly naše kaštany se zlatem zářivým ve skvostných květech, my stáli všichni v řadách před školou, hoši a dívky ve stejných létech. Já praporečník tenkrát byl a lehonce se zarazil, když prapor v ruce přišla ke mně a na můj pozdrav kývla jemně dívka z říše víl. Krk bělonký a něžná ramena se zlatem zářivým na skvostné hlavě, na bílých šatech s tušku červenou stála zde krásná v průvodu v slávě. Náš zrak se střetl a já se chvěl, jak zmámený jsem dále šel. Ty její oči žáru plny a zlatých vlasů jemné vlny, rád jsem tolik měl. A teď, když s kvetou naše kaštany se zlatem zářivým ve skvostných květech, já stojím sám a smuten před školou, a vzpomínám si o zašlých létech.

0: její vlas a červenou pásku a vzpomínám si na první lásku, jak jsem zmámen stál. A ještě to umím z paměti. A jak jsem se už předem zmínil, byl to Saša Rašilov, který se na mě přišel jednou do labutě podívat. Byl štíhlým, tanečním a zpěvným komikem v karlínském varieté, kde se tehdy provozovalo zajímavé divadlo. Polovina programu byl bohatý varietní pořad a ve druhé polovině se hrála velká jednoaktová opereta v nejlepším obsazení. Přihlásil mě ke zkoušce do sboru, dopadlo to dobře a to byla první divadelní prkna, na kterých jsem stál. Měl jsem v kapse výuční list a vysvědčení ze čtyřleté školy typografické s poznámkou byl na konci školního roku odměněn. No, tenkrát se dostávaly stříbrné hodinky. To byla totiž tatínková podmínka. Výuční list, dobré vysvědčení a pak teprve divadlo. Dlouho jsem ale v Karlíně pobyl. Karel Želenský si mě vzal do Žižkovského divadla deklarace. Teď je tam biograf, které umělecky vedl, a tam jsem si ve výborném souboru zahrál řadu krásných činoherních rolí. A hráli jsme tam i operety. V jedné z nich mě viděl vyslanec ředitel Ostravského divadla Antonín Drašar. Pozval mě k jednání do hotelu na Václavském náměstí. Ustrojil jsem se, jak jsem nejlíp mohla. Drašar začal. No, tak nový, viděl jsem vás a ne, že by to už něco bylo, ale vy potřebujete role. A zpívat vás bude učit Peršlová Kurcová, ta je u nás v Ostravě. A víte, kdo u nás režíruje operetu? Branald. Víte, kde to Richard Branald? Nevíte, tak nemluvte. Já jsem ovšem ani nemukal. A vaše první role bude Bolo do polské krve. No tak co říkáte? Protože jsem pořád mlčel, slíbil mi vysoké boty, já nosil doposavat jenom kopny, pak lakýrky, polobotky a fialovou vestu. Ještě ji mám, teď se to zase nosí. Tak kolik byste chtěl, uhodil na mě Drašar. Řekni mu o 20 míň, než máš, šeptalo mi něco. Dostaneš role, holinky, lakýrky, vestu. Musíš mu něco slevit. Měl jsem něco ke 200. Ale řekl jsem, no to víte, pane řediteli, já tady žiju u rodičů a ta Ostrava je tak daleko, tenkrát opravdu byla. Tak já nevím. Tak víte, co povídá Drašar? Dám vám 600. Zatočila se mi hlava a po chvílce ticha jsem řekl 650. Za míň nemůžu. No tak jsem dostal smlouvu, ovšem jako operetní tenor, milovník v činohře, s povinností zpívat některé bufopartie v operách a dle potřeby v baletu. A v Ostravě se skutečně setkávám s vynikajícím režisérem a hercem Richardem Branaldem. A poněvadž byla každý 14 dní premiéra, zkušenosti, které jsem v Černé matičce získal, byly k nezaplacení. Vzpomínám si, že jsem jako mladý kluk hrál v Hamletu prvního herce, když u nás hostoval Vojan. Po představení mi řekl, dobře si to dělal, hochu. A směl jsem si s ním zahrát v kavárně šachy. A to bylo tenkrát pro každého vyznamenání. No a po Ostravě Brno, Brno, Brno. 16 let jsem tam pracoval. Staré divadlo na rohu ve Vrží, kdyby ještě stálo, by mohlo vyprávět. A naproti hospůdka u Kálů, kde jsme se denně scházeli, a po ní v akademické kavárně. Činohra, opereta, hudebníci, malíři, sochaři, i operní zpěváci přicházeli, architekti a redaktoři. To byla jedna rodina, která si navzájem radila, pomáhala, společně se veselila i truchlila. Neříkalo se tomu ještě kolektiv, ale drželi jsme pohromadě. A jednoho dne jsem se rozloučil s Brnem, na které mám nejhezčí divadelní i osobní vzpomínky. Po 17 letech na Moravě se vracím do Čech, do Prahy. Začínám tady v nejmenším pražském divadle na Václavském náměstí hrát hudební veselohry.
1: Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip, Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám najít si novou Eloízu. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal a podle něj mám tip. Nač růž na tváře, ondulace vlasů, barvičky na ženskou krásu. Příroda kreslí vše nejlíp. Dívenka, kterou mám rád, neumí koketovat, nezná líčidla a nezná masáže. A když jí snad něco mrzí, nepláče barevné slzy, ví, že úsměvem dnes více dokáže. Nelepí si řasy, nerve obočí, neužívá atropínu do očí. Na co chuť má jí a pije, nepočítá kalorie a neví, co je nervóza a splín. Její formy poznáš v mžiku, že netrpí na plastiku a netuší, co je parafín. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal, Jean-Jacques Rousseau.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V 80. letech k hereckým vyprávěním přidal to své občas i Miloš Kopecký, ale pozor, v obrácené roli, totiž jako průvodce a tazatel, který tak po svém představil hned několik svých kolegů. Jedním z nich byl taky herec, především tedy komik, kterého si budete pamatovat pro jeho výrazný obličej, charakteristický hlas, a na filmovém plátně nebo v televizi si ho, myslím, prostě nemůžete nevšimnout nebo si ho, nedej bože, s někým splést.
2: Karel F. Člověk, se kterým se známe 41 let. Mně s ním vždycky bylo strašně dobře. Vždycky jsem s ním měl pocit čehosi spolehlivého, nezáludného. A kromě toho, což je vlastně ještě důležitější, mně se vždycky líbil při práci, na jevišti, před kamerami, všude. On ten chlapík, ten čertův chlapík, on je to vlastně herec, autor textů, skladatel, scenarista a v současné chvíli je autorem životopisné knížky, vlastní biografie, a já nepochybuji o tom, že si ji najde mnoho čtenářů. Ta knížka se jmenuje Ve znamení náhody. No, ale co bych dlouho povídal, všechno hlavně zajímavé nám poví přece a nejlépe, když ho k tomu tedy obratně donutíme, já se o to pokusím, všechno nám poví Karel Efa sám. Ahoj, Karle, nazdar.
3: Ahoj.
2: Můžu si sednout u tebe?
3: Jo, sedni si, Miloši, jo, no, jsem rád, že tě vidím.
2: Jo, já jsem taky rád, že mě vidíš, to znamená, no, že jsem totiž, víš, že existuju. No. Víš, Karle, ač jsme oba velice různí, a možná, že to nás právě k sobě přitahuje, tak něco máme společného, myslím osudu, jako myslím, jako hereckým. Domnívám se, že to tak je. Tak kdyby ne, tak protestuj. Já si myslím, že máme společné to, že i ty, i já jsme byli v očích mnoha režisérů jaksi podvědomně zařazeni do určitého. Jako, oni jsou takový a takovým typem. Efa je takový, ten je takový. No, a když se potřebuje ten typ, tak ho vemu jako typ. Že seš herec, to mnohdy oni přehlédli nebo si toho nevšimli. Že? Ke škodě jejich, ale bohužel ke škodě taky naší, protože čas letí a při jejich omylech je taky člověk krásně zestárne. Co si budeme povídat? Je to tak nebo ne?
3: No je, tak já to vrátím dost řadu let teda zpátky, když šel po nábřeží u Vltavy slavný básník Vítězslav Nezval a na téma, zda mohu hrát či nemohu hrát kardinála Richelieu, se bavil s Vladimírem Rážem. Já jsem tehdy s Vláďou obýval velice slavnou šatnou v Karlíně v divadle. Jak víš, jistě hrál v té době on D'Artagnana, že jo? No, potom jako ministři jsme si sedli a byla o tom porada. No tak já jsem ho ubezpečil, že teda pokud by se někdo zasmál, tak pouze jenom jednou, až mě uvidějí. A to naposled. Víš? Protože herec, divák s tebou nesmí točit. Ty musíš točit klíčem. To je v tvé moci. Ale zajímavé je, že to je neuvěřitelné.

0: neuvěřitelný. Já jsem těch vážných rolí zahrál minimálně, ale nevím, kde se vzal, stále o tom přemýšlím, takový nějaký rozvážný klid, který jsem cítil. Možná třeba dědáčka ve hře Umpácius Vagabundus, kde jsem zpíval nádhernou dlouhou píseň o Lotince. Role se jmenovala Dědáček. Tehdy hrál s námi král Gumiků Vlasta Burian, to nesmíme zapomenout. A já jsem tam v těch rolích, víš, pořád o tom přemýšlím, já jsem na to, myslím, přišel, že totiž se mi tam nevnucoval onen otazník, který my známe velmi dobře, neboť jsme točili řadu komedií spolufilmových, zda se budou lidi smát nebo nebudou. Ano. Tam jsem byl toho zbaven.
1: Ano, to je úleva, že?
0: To je úleva.
1: To byla úleva. Kdo stále musí,
0: a
1: jako je puncovaný,
0: komik, říkali, já čet noviny, já žasnul, teď on, mi chodili gratulovat, jo. A já se tak díval a teď jsem si říkal, kde se vzal ten klid ve mně, víš? No potom, jak ty dobře říkáš, bohužel jsme pěstováni v těch škatulích, kdy je to asi z pohodlí režiséru, já jiný nemůžu na ten důvod přijít. Mým snem by třeba bylo zahrát si, tak říkajíc, obyčejného normálního člověka. To znamená, když se, dejme tomu, obsazuje dělník, no tak se veme teda tým, že jo, tak říkajíc normální, nebo je to nějaký mužný krasavec, který se dívkám líbí, ale když se dobře rozhlídneš po Václavském náměstí nebo v hospůdce, máš ukaze, každý jsme jiný.
1: Ano.
0: Jo, mně třeba Švédové dost připadají stejní, mají ty světlé vlasy, Taliáni, ty jsou většinou černí, že jo, ale naši lidé, víš, jsou různorodí, jako naše řeky, louky, lesy, háje, ano, a proto si myslím, že i co já, takových různých typů zajímavých jsou tisíce. Ano, a ty mají stejné problémy.
1: Ano, stejné
0: jako
1: osudy.
0: Má, dejme tomu, tak říkajíc, ano, normální typ dělníka, jako, ano, jak by řekl, ano, režisér, ano, ano, nebo asistent, ano, který to obsazuje.
1: Ano. No, tam je někde, rozumím, no, hrát prostě normálního člověka ničím ozvláštěného.
0: Ano, a bez nějakého třeba nároku na humor, může tam být humor.
1: Ještě to, že by byl, protože máš humor v sobě, to je, ano, pochopitelný. Ale nemusíš se o to starat, protože jistě, ten je ten humor. Tam.
2: 5 strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když 5. struna schází, no tak to nevadí, člověk si bez nesnází se 4 poradí. A když chybí ta 4., i to se může stát, hlavou mi stále vrtá, proč dál bych neměl hrát. Když 3. struna schází, no tak to nevadí, člověk si bez nesnází se 2 poradí. Když 1. strunu vezme ďas, ne že bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál. A až vám na kytaře nezbude vůbec nic, nechmuřte proto tváře, zpívejte z plných plic. Tubí, bábe, bubi, bub.
1: Když poslouchám ty tvoje písničky, tak mně se na nich vůbec nejvíc líbí jejich nefalšovanost, upřímnost a taková autenticita. Je na nich prostě znát, že jsou psány pro vlastní potěšení, že nemají žádné aspirace, na nic se netváří a přitom jsou dobrý. A je to nádherný. Vidím nás 2 na plovárně na Žofíně. Tam jsme chodili se koupat a plavat. A v té době si hrál v divadle státního, oprav mě si, že říkám nesmysly, v divadle státního filmu si hrál v 11. přikázání,
0: ano,
1: v Radokově režii.
0: Detektiva Střelu.
1: Ano, lupiči, to jsou hoši roztomilí, jak mě viděj v ulici, tak se necílí. Prach a broky, pistole, nosím do každého boje, zkrátka, jak se řekne volovo, to je určitě moje.
0: Že to znáš, to mě skoro dojalo. Moji ženu tam hrála Elišbětu Vaňovsovou, Ljuba Hermanová.
1: Jo.
0: A byly to v podstatě základy Laterny magiky, ano, neboť jsem z jeviště, ano, střílel lupiče, kteří pádili po plátně.
1: Ano. Zdánlivě odmíhám, no, ale jenom zdánlivě. Já na tebe vypálím otázku. Co považuješ za štěstí?
0: Když je druhý šťastný.
1: Děkuju. Karle, dostáváš dopisy jistě, že od diváků.
0: Jo.
1: Tady příjemné, tady lichotivé, jindy zase třeba nepříjemné, to jak, jako každý. Píšeš rád dopisy a dostáváš dopisy a pověs mi něco o tom. Tak o to, takovým tom styku na dálku s lidmi.
0: No tak víme, že jsou tři druhy herců, že jedni nepíšou vůbec, neodpovědí, druhý odpovídají, když je tam známka a třetí píšou zpět, i když tam známka není. Tak já patřím k tomu třetímu druhu. Čímž neříkám, že by vážený posluchač nemohl známku přiložit.
1: Jsi lišák. Lišák seš. No,
0: no ale správně. Velmi rád píšu, odpovídám na ty dopisy a neformálně, víš, jako děkuju vám, že mi fandíte. Já se tak trošku i trénuju, víš, víceméně v tom. Já jsem nedávno čet vynikající fejeton o tom, že si lidé málo píší, že je to svět století zblázněný rychlostí.
1: Telefonu, ne dopisu.
0: Všechno se telefonem vyřídí.
1: Ano, ano, stručně rychle.
0: Že ano, prosím vás, já pospíchám, tohle řekne dvě věty, zase letí tam, běží tamhle. A přece jenom u toho dopisu někde najdu trochu klidu a zároveň, jelikož začíná vlaškovat se psaním, tak tam jsem rád, když se chytím nějakého tématu a píšu rád.
1: Podívej se, teď máš příležitost svým posluchačům a mnoha svým ctitelům říct nějaké poselství nebo něco, co bys jim chtěl vzkázat, něco, co má nějakou obecnou platnost. Co to bude?
0: Mně se ty takové věci nejdůležitější v životě vždycky objasnili v nemocnici. Já jsem prodělal jednak válku jako vojáček a potom jsem byl na třech těžkých operacích a tam totiž v té nemocnici, tam se ti všechno objeví v takový svý nahotě, kdy potrhy falše to všechno jde nějak do háje a začínáš vidět věci podstatné. To znamená, v takových chvílích vítáš třeba i mouchu na okně. Víš? A dostáváš se k tomu, že zjišťuješ, jak někdy velmi rádi kritizujeme, nelíbí se nám to, nebo tamto, či ono, a kladné věci bereme úplně jako samozřejmost. Víš?
1: Karle, musíme se rozloučit. Já na závěr něco bych měl říci. A já si myslím, že nejlépe učiním, když budu citovat doktora Františka Kožíka, který napsal předmluvu k tvé knížce a na závěr napsal toto. Čas letí a knihy ubývá. A když obrátíte poslední stránku, máte pocit, že jste strávili hezkou chvíli s přítelem, který toho mnoho zažil, dovedl zůstat skromný a svůj a chce se s vámi o bohatství svých zážitků rozdělit. A tak mu za to zatleskejme. Já, Karle, já s tím začínám.

Někdo si ved mě hvízda a já chci spát. Ach pro Pětran, kdo to tu hvízda, když já mám oči zavřené.

neusnu, já snad nakonec budu muset číst. Ach pro Pětran, on už dohvízdá, a já mám okno zavřené, však oči do kořán. Dobře, pane, že jste zmizel, ale čert, aby vás vzal za tuhle z brusu novou svízel, že jste při tom, jak jste mizel, moje spaní.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A ještě do třetice z hereckých vzpomínek, ale zase trochu jinak. Jiřího Sováka jsme v Divadle pro vaše uši v průběhu času měli už několikrát a v různých rolích. Tentokrát ovšem, troufám si tvrdit, ho uslyšíte skutečně tak, jak ho asi neznáte. V citlivé osobní výpovědi o životě, o divadle, ale tak nějak jinak. I když s chytrým humorem a dávkou sarkazmu, přece jen tentokrát na trochu vážnější notu. Tak dobré dny ve zdraví a zase někdy naslyšenou.
2: Hlas Jiřího Sováka zdaleka nezní tolikrát éterem jako hlas některých jiných herců. Přesto je zasloužilý umělec Jiří Sovák velice dobře znám našim posluchačům jako herec divadelní a zejména filmový. Připomeňme si z poslední doby jeho tvář i výborný herecký výkon z filmu Světáci, Zabil jsem Einsteina, pánové, Na kolejích čeká vrah a tak dál. Když jsme zajeli za Jiřím Sovákem do jeho letenského bytu, našli jsme ho skloněného nad scénářem dalšího filmu, který pod názvem Kdo chce zabít krále, natáčí režisér Václav Vorlíček. A protože právě díky filmu je Jiří Sovák nesmírně populární mezi lidem obecným, zeptali jsme se ho především, co říká té své popularitě, která ho provází na každém kroku a mnohdy jistě nepříjemně.
3: No, popularita, to je takové ošidné slovíčko, víte? Pod ním si totiž divák i ten populární představuje něco jiného. A já vám řeknu, že popularita se může stát pro člověka mladého velkou brzdou, víte? Protože mladý člověk, když podlehne takové popularitě a okouzlí sám sebe svojí prací momentální, tak to znamená, to může znamenat stagnaci a konec. Vůbec umělec, jakmile okouzlí sám sebe, tak stagnuje. No tak mě bylo prosinci 50, takže mám jaksi ješitnost tím pádem dost otupělou. A slovo popularita to už jako mě nějak zvlášť ohrozit nemůže.
2: Kdyby to tak bylo, jestli dovolíte, řekněme, před 10 nebo 20 lety, to by jistě bylo jiné, že?
3: No, to si nejsem jist, protože být populární před takovými 20 lety jako dneska, no nemůžu přesně říct, jaký by to mělo na mě vliv, víte, ale určitě by to jistě nebylo v pořádku, protože lidi mají takovou zvláštní vlastnost. Kdykoliv se objeví někde nějaká populární osobnost, tak se snaží jí ukázat z té lepší stránky. No a tím pádem ztrácejí pravdivost, přirozenost a znemožňují prakticky jakýkoliv pohled do jejich skutečných problémů a skutečných citů, prostě do jejich skutečné povahy. Ovšem jsou geniální umělci, kteří dovedou vyrůst přímo od stolu. Jsou takový. Ovšem já nejsem jeden z nich, já jsem jenom taková malá včelička, která si musí za každým tím svým kvítečkem doletět. Já si vzpomínám jeden kamarád, když si před lety mi jednou řekl, že jsem takový, jak on to tenkrát řekl, že jsem takový umělecký drvoštěp. Já nevím, jestli mě chtěl rozlobit, ale dneska mu dávám zcela za pravdu. Víte, já mám rád, když mi lidi dávají najevo pocit příslušnosti. Ať je to kdekoliv, rozumíte? No to je ovšem tedy příslušnosti takové, která není zkreslovaná ani výjimečností, ani křečovitým podceňováním. Já třeba, když si sedím v restauraci a někdo si ke mně přisedne, že jo, obědváme společně a řekne třeba místo toho stereotypního, na čem prosím vás, mistře, pracujete, místo toho řekne třeba, tak se mi zdá, že máte masnou sklenici, tak se vám úplně v sedmým nebi. To úplně zaplesá, víte? Já, ať dělám na plátně, na jevišti nebo na televizní obrazovce jakýkoliv dojem, tak můžu říct, jsem v podstatě člověk dost plachý. Já radši spíš poslouchám. A já jsem neskonale vděčný, když narazím na nějakého zručného řečníka, který ode mě odvede pozornost a dokáže pobavit společnost sám. Víte, celou společnost, myslím, i mě. Možná tedy nejtragičtější skutečnosti jsou takové zjevy, s nimi si někdy ani sám dost dobře nevím rady, víte. Třeba příklad, ve společnosti dejme tomu třeba 100 lidí, o kterých vím, že mě mají rádi a že se jim moje práce líbí. No tak ti se na mě plaše usmějí a nechají mě na pokoj. Já bych lhal, kdybych říkal, že mi to nedělá dobře. To. No,
2: jistě, to je vlastně taková prověrka vaší práce. Je to tak?
3: No ovšem, dá se to tak říct, že jo. Ono, nakonec, já to říkám jenom za svou osobu, tady nemusí to být nějakým vodítkem, ale mě stačí, když po premiéře přejdu od můstku k muzeu, abych tak měl pocit, jestli jsem tu premiéru vyhrál nebo prohrál. To už tak vidím na těch pohledech a na těch lidech, že jo, to už tak vycítím. Jo, abych se vrátil tam k tomu, co jsem říkal, tak mezi tou stovkou lidí, víte, však stačí tři, co si to chtějí vždycky se mnou z nějakých záhadných důvodů rozdat. No prosím, tedy jsem k službám, pokud chtějí zkoušet tedy regulérní ostrov tip, že jo. Ale oni obyčejně tedy nebývají vtipní. Oni bohužel bývají neomalení a potom, jak si když dojde k ostřejší výměně názoru, tak pro mě, a mám ten dojem, že i pro většina kulturních pracovníků nezbývá nic, než rychlý odchod.
2: Když mluvíme o té výměně názoru, tak o vás se taky říká, že se nesnášíte z režiséry. Mohl byste nám o tom něco říct?
3: To prosím není pravda. Skutečné režiséry naopak vyhledávám a oni vyhledávají mě z jednoduchého důvodu, protože se totiž potřebujeme. No, tedy nějaká otázka, jako třeba, když někdo nosí bílý plášť, nemusí být ještě doktor. Jo. A také, když někdo sedí za režijním stolkem, tak to nemusí být zrovna režisér. A proti zásahům takových režisérů do mé práce se pochopitelně bráním. Se musím bránit, že? Na tohle moje stanovisko mi jistě stálo hodně ztracených let na jevišti, hodně osobních nepřátelství i hodně peněz. Víte, já pokládám za největší nebezpečí v umění netalentované teoretiky. A na druhé straně je podle mého soudu skutečný režisér něco jako slunce, kolem kterého se všechno otáčí, ale ono nespaluje, ale naopak nabíjí optimismem a vírou v dílo, na kterém právě pracujeme, že? Udržuje herce v dobré náladě a dělá prostor pro jejich práci.
2: Pokud vím, tak vy jste velice rád pracoval pod režijním vedením národního umělce Martina Friče, že?
3: No, Martin Frič, o tom už jsem se namluvil velice mnoho, to byl takový můj bůh. A já vám řeknu ještě dnes, když mám nějaké problémy, tak si vždycky tak představuju, co by mi asi na to Mak řekl. Ale o něm jsem nechtěl dneska mluvit. Já bych se chtěl spíš zmínit o režiséru, s kterým jsem neměl možnost nikdy pracovat, který je velice mladý a který mě zaujal při jednom setkání svojí ohromnou takovou psychologickou zdatností, já bych to tak řekl. On je prostě podobného rodu jako lidi, o kterých tady hovořím. Je to filmový režisér Jiří Menzel. Mladý muž s nesmírnou citlivostí a s psychologickou vyspělostí, víte, takovou, že by mu ji mohl závidět leckterý starší režisér. Přes svůj mladý věk se nežene jenom za kariérou, ale dokáže se ve svých dílech zastávat mravních hodnot i hodnot uměleckých a tím pochopitelně i všelidských problémů. Já se velice těším na jeho další práce a se mnou jistě řada ostatních.
2: Poslyšte, práce divadelního, filmového, rozhlasového a televizního herce je nesporně prací nesmírně odpovědnou, vážnou, ale přece jenom se během ní najde vždycky aspoň nějaké to zrníčko humoru. No vy máte jistě ze své práce mnoho humorných vzpomínek.
3: Víte, já myslím, že by mě neměl divák znát jen z té stránky, jak je zvyklý. No by to totiž nebylo upřímné. Já se domnívám, že tento pořad má sloužit především k hlubšímu poznání toho, s ním se tyto chvilky, jak se to jmenuje, chvilky za kulisem, nebo tak nějak, že jo, dělají. Víte, taková zavedená sériová výroba tohoto druhu rozhovoru na téma, jako třeba koupete se rád bez plavek, nebo hraje se vám líp na lačno, nebo na jedenej, no to snad na tělech do těch rozhovorů nepatří. A já to, i když snad jo, já nevím, prostě já to nemám rád.
2: Máte pravdu. Ale já si vzpomínám, že jste jednou vyprávěl o metodě, jak předcházet nachlazením a chřipkovým onemocněním. No a já myslím, že teď je zrovna ta nejvhodnější doba zimních plískanic, které jsou předzvěstí chřipek, takže byste v závěru našeho pořadu mohl posluchačům tuto metodu doporučit.
3: No, víte, oni tak trošku, někteří kolegové a známí mě mají za hypochondra, ale máloplatný já s tím mám výsledky. Já nechci nikomu vnucovat svoje jako teorie, ale já, když jsem ještě vzpomínám, byl u Horáckého divadla, kde jsme si nemohli dovolit nějaké marodění, protože záskoky nebyly, alternace taky odpadala, pracovní nasazení bylo naprosto pro celý soubor, že? Takže já jsem to řešil tím způsobem, že když jsem cítil nějaký příznak chřipky, nebo tak jsem dělal hodinový usilovný pochod v ranních hodinách, tak ráno v 6 jsem vstál a do těch 7 jsem prudce pochodoval. Vrátil jsem se vždycky jako tele, úplně rudý, prokrvený. No pochopitelně tím pádem infekce se dala na ústup. Měli za mě legraci, myslím, že i dneska, ale já si nejsem jistý, jestli mě tajně někdo nenapodoboval.
2: Takže vy to dneska děláte dál?
3: Jo, ano, podobnou metodu. Ovšem tedy nedělám ty pochody, já spíš jako na chatě lyžuji, já spíš chodím na lyžích a sem tam upadnu. Já tam mám dokonce lidi, kteří tvrdí, že prý dokážu upadnout na místě, kde desetiletí nikdo neupad. No taky samozřejmě se občas rozhodnu sjet nějaký ten kopeček, to lezu nahoru, s takovou samozřejmostí, víte, abych tak trošku ten děs, který se mě zmocňuje, si sám před sebou zamaskoval, no a při pohledu dolů si začnu uvědomovat svůj věk. Ale zase to vymlouvám, říkám si, neblázni, si 2 metry velký, to znamená, že to vidíš o 2 metry z větší výšky, nebude to tak hrozný. Je to takový boj, abych tak řekl, odcházející mládí ze stáří. Nakonec to mládí zvítězí, tak si ještě ten postroj tak porovnám, mrknu, jestli někde nečíhá horníček, já ho mám rád, ale jsou situace, kdy by mi jako vyloženě vadilo. No a pak jezdím, až se ukáže tráva, tak potom změním trasu. No, to je tak k tomu sportování. No, pravda, já tedy mimo lyžování taky jezdím na bruslích. Už jsem začínal na Štvanici se učit, tam je to brlení takový kolem kluziště, takže já zastavovat nemůžu. Já jsem se vždycky zastavil tím, že jsem upadl tam na to brlení. A vždycky jsem si říkal, stala se mi jednou taková zajímavá věc, vždycky jsem si říkal, počítej s tím, že za hodinu aspoň jednou sebou musíš praštit. A nestalo se mi to ani jednou, akorát když jsem přijížděl ze Štvanice na dvůr a dával jsem auták do garáže, fláknul jsem sebou na dvoře na tom kanálku zmrzlým.
2: No to se stává dost často, že v zimě. Ale já věřím, že vás tohle to už nepotká ani na jevišti, že vám neujede paměť v kterémkoliv představení. To vám přeju za sebe i za posluchače ze srdce a děkuji vám za rozhovor. Dobrou noc.
3: Dobrou noc a zase někdy naschledanou.

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.